0: Václav Menclík se narodil v Litomyšli, ale pochází z Hrušové. Vyučil se soustružníkem, ale po vojně už se do haly nevrátil. Možná i proto, že má raději práci venku. Pracoval ve Spojených státech a po návratu do Česka se začal věnovat sokolnictví naplno. Jsem ráda, že jste si udělal čas na zálety. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, taky mě těší.
0: Kdy jste si vlastně pořídil svého prvního dravého ptáka?
1: První můj dravec, tak byl to krahujec jménem Čoky. Byl to krajovec obecný, samička, a bylo to už před minimálně 20 lety. Bylo to v 88. roce.
0: Co vás k tomu vedlo? Kde se vzal ten nápad krajovec u vás?
1: Cesta k tomu byla v podstatě zajímavá a na druhou stranu jednoduchá. Můj kamarád, velký kamarád, s kterým od dětství vyrůstáme a děláme sokolnictví do dneška, Danek Pitlíkud, tak dělali jsme spolu aj holuby. Chtěli jsme chovat holuby. No a na peklých, že jeden pán, a ten se jmenuje Vojta Škrba, a ten už v té době měl jestřába. No a Danek tam jel si koupit holuby, poštovní holuby, který Vojta taky dělal, a viděl, že má jestřába. Jeden den s ním byl, šli se spolu podívat na lítání, druhý den mě to řekl, hned jsem tam šel se podívat s ním. A od té doby, to teda bylo v 87. roce, kdy jsme tam byli poprvé, tak od té doby v podstatě denodenně jsme cestičkou přes pole, je to zhruba 2 kilometry, chodili tam, trávili jsme tam většinu volného času, pomáhali jsme a odměna byla, že jsme šli ven s tím dravcem lítat. A za teda 2 roky takovéhle trošku praxe nám bylo umožněné, přes tohle našeho nestora, nám bylo umožněné si pořídit svého prvního dravce, o kterého jsme se starali, on na nás dohlížel. Začali jsme dělat to pravý sokolnictví. Do té doby jsme se učili, okoukávali jsme, učili jsme se vyřezávat poutka, všechno. Si dřív každý musel udělat sám sokolník. Nebylo, že jako dneska mě zavolá, nebo pošle e-mail. Já samozřejmě mám radost, zašlu na dobírku a tak dále, protože se tím živím. Takže takhle jsme začali od dětství, by se dalo říct.
0: A kolik dravých ptáků máte dneska?
1: Takže sokolů, který používám na lov, tak teďka mám 1 samici letošní, sokolici, vonu, kterou cvičím a už s ní i lovím. Takže jakoby na lov mám vycvičeného 1 sokola, ale dravců na chov mám okolo 60.
0: Sokolnictví je hodně staré řemeslo. Má se za to, že vzniklo ve stepích Jižní Asie.
1: Traduje se, že už 4000 let je tato historie stará. Samozřejmě dneska jsou tam místa v Asii, řeknu třeba Kazachstán, Kyrgyzstán, státy, kde se dodneška loví na vysoké úrovni s orly, kde používají jezdci na koních, jezdějí a lovějí vlky. Ty jsou teda trošku menší než ty naše, ale lovějí vlky. A traduje se, že ano, přišlo sokolnictví z Asie, zhruba před 4000 lety. A může to být těma obrovskýma rozlehlýma krajinama, může to být tím, že ty lidi žili furt v přírodě a potřebovali lovit. A nebyli schopní ulovit ptáka, nebyli schopní ulovit to, co nebyli schopní uštvat nebo uhnat na koních. Kdežto orel je velký dravec, má velkou sílu, je schopný ulovit od zajíce až po velikost třeba srnky. A sokol, dřív nebyly palné zbraně, nebyly flinty, brokovnice samozřejmě, před příchodem palných zbraní sokolnictví bylo používáno pro lov ptáků, kachny, bažanti, husy. Takže bylo to tím, že nebylo pro ty vladaře, anebo pro ty, co tam žili, ať to bylo kdekoliv v Mongolsku, nebo v Číně, nebo v tom Kazachstánu, Kyrgyzstánu, tak nebyli schopni ulovit. Nebyli schopni ulovit žádného ptáka, který prostě byl vyplašen, ulítnul, a ty dravci to dovedli.
0: Se sokolníkem Stanislavem Menclíkem si povídám dnes v záletech.

0: Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím nebo jinými prostředky, za to ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch. To je další podle mě výstižný popis sokolnictví. Povídám si dnes o něm se Stanislavem Menzlíkem v dnešních záletech. Ke správnému výcviku je nezbytná celá řada pomůcek, takzvaná sokolnická výstroj. To bychom tedy mohli rozdělit na to, co má sokol a na to, co má sokolník. Zaujalo mě třeba vábítko. Jak vypadá?
1: Vábítko používáme v těch sokolů. Vábítko nám vlastně napodobuje kořist. Takže je to koženej, z historického hlediska to byla taková podkova, by se dalo říct, ale ušitá z kůže. Dřív byla vycpána zase koženými kousky kůže nebo látky případně a z boku jsou na ní připevněná křídla, většinou lovnej kořisti, takže třeba kachní křídla nebo bažantí křídla.
0: Jako originál.
1: Jako ano, originál. Případně v průběhu roku je pak měníte, anebo už se tam ani nedávají a je tam jenom roztřepená kůže. Takže to je tělo toho vábítka, pak je zase nějaký obratlík, mosaznej nebo nerezovej. To je věc, která je vlastně jakoby na hlavě toho vábítka a pak je koženej, z historického hlediska byl vždycky koženej samozřejmě, ten dloužec, ten provázek silný, který se vám dobře drží v ruce a vy tím vábítkem točíte, naučíte ho toho dravce na něm jíst. To je ten součást toho výcviku, on jí jenom na tom vábítku. A vy opak učíte, že když vylítne, tak vytáhnete vábítko z bračny, začnete, jak my říkáme, šejlovat, točit s ním a dravec nejdřív přilítne a dostane ho za odměnu, dostane ho zadarmo. Ale po druhý, po třetí, po čtvrtý, když se mu dal zadarmo a on přilítne, je rád, dostane na něm to svoje jídlo, je spokojený, pak ho dokrmím na té pěsti, jak my říkáme, na ruce teda, dokrmím ho na pěsti, dám mu čepičku, odcházím domů. A když pak přilítává teda třeba po XT, dostává ho zadarmo, tak už mu ho nedám zadarmo, já s ním uhnu a on prolítne. A zase mu ukážu, zavolám, zapískám a zase mu ukážu, on letí a znova s ním uhnu. No a pak můžete vidět takový ty, jak třeba dělají tady kamarádi ukázkáři, jak jim říkáme, na hradech, kde lítá dravec na to vábítko a ten sokolník s ním uhýbá a udělá třeba až 50 průletů, kde sokol vylítne do výšky 20-30 metrů, otočí se přes hlavu, zlomí to přes křídlo, zautočí vábítkem uhnu a on prolítne. A když se ho dotkne, je to jako když je ulovil. Dotkne se, kopne do něj, položím ho na zem, trošku s ním pocukám, sokol se otočí a už jsem ulovil, přilítne a dostane zase odměnu. Takže to je to vábítko.
0: Sokolnická rukavice, ta patří k vašemu řemeslu už od samých počátků. Změnila se nějak zásadně v posledních letech nebo jsou stejné jako před těmi mnoha tisíci let?
1: Zase máme takové omezené možnosti vidět jako skutečně staré historické rukavice. Určitě samozřejmě je to furt ochrana ruky proti dravcovým chvatům, drápům a musí být vyrobená z kvalitní kůže, většinou se používá hovězí nebo jelení kůže, každá má svý vlastnosti a dřív byla rukavice samozřejmě šitá ručně. Dneska jsou tyhle ty ručně šité rukavice velice používány v Anglii z historického hlediska. Mají rádi tu rukavici ušitou ručně ještě. Ale už se nešije přírodníma. Dříve ji sešívali buď to kůžej, a nebo šlachama ze zvířat. A dneska se samozřejmě používají nylonové nítě. Podle toho, k jakého dravce máte, tak je dvojitá kůže nebo trojitá, krátká nebo dlouhá. Dole je nějaký střapec, jak se říká, taková ta ozdoba, za kterou ji pověsíte doma na háček. Takže v podstatě se nezměnila, ale je taková vylepšená.
0: To je tedy výbava sokolníka, alespoň pár částí sokolnické výbavy jsme teď probrali. O tom, co musí mít dravci, aby s nimi bylo možné cvičit, si budeme v záletech se Stanislavem Menzlíkem povídat už za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Od sokolníka Stanislava Menzlíka už víme, co je při výcviku dravců důležité, co používá tedy sokolník. Teď ještě ta výbava dravce. Pokud jde o čepičku, rozumím, říkal jste, že má dravce sklidnit, ale ty rolničky, nevadí dravci ten zvuk rolničky, která je k němu připevněna? Zvykne si na to?
2: Ano, určitě si na to zvykne. Je to, jak říkám, první věc, která se mu nasazuje, když ho koupíte, přivezete od chovatele, tak ten dravec dostane celou výstroj. Když to vezmu teda celkově, tak na nohy, na stojáky, jak se správně říká, se mu upevní chvatové poutka. Nad ty poutka se umístí buď to jedna rolnička nebo dvě rolničky. V dnešní době ta rolnička je automaticky doplněná jmenovkou, kde je jméno sokolníka plus telefon samozřejmě. No a ty rolničky se používaly od jak živa, protože když lítáte s tím dravcem, zvláště s tím dravcem nízkého letu, tak vy ho podle těch rolniček najdete. A když ho máte doma, jakéhokoliv dravce, tak vy podle těch rolniček přesně víte, co dělá. Když se poškrábe, tak je to takové to rychle jenom cink, cink, cink, cink, cink, cink. Víte, jestli se podrbal nebo tohle. Když se oklepe, víte, co se děje. Když tam bude třeba ježek se projít kolem jeho posedu a vy uslyšíte cink, cink, cink, takový ostrý řachání, nevím, jak bych to řekl, tak vy víte, že je problém, že po něčem vyráží. Jdete se podívat a vyráží na něco. Podle zvuku víte, co se děje. A když uloví, když s ním lovíte, dřív teda, dneska používáme telemetrii, dneska používáme vysílače, které mají na sobě malý vysílač, který váží 8 gramů, podle kterého najdete přesně na metry, dokonce se používají satelitní vysílače, ale dřív byla jenom ta rolnička, takže když ulovil v rákosí, běžně končí to samozřejmě v krytu. Běžně končí lov v krytu, protože ta kořist, ta ví, co je dravec. Ta to ví po ne staletí, ale tisíciletí. Ten dravec ji odjakživa lovil. Takže ta se jde vždycky schovat do krytu, mnohdy právě v tom krytu uteče, když třeba s tím jestřábem zajíc zaběhne do křoví, tak ho ze sebe se třese, tak ho ze sebe dostane tím, že vběhne právě do toho křoví a ten dravec tam zůstane zaklíněný. A vy ho pak hledáte a právě pak slyšíte to cink cink, on tam chodí si někde, nebo se vám setmí a on zůstane někde se najedl, chytnou třeba holuba, což se stane běžně. No a on se nají, nažere se, než tam přijdete a on si vlítne na větev a spokojně si sedne. A vy jste pak chodíte nebo posloucháte, kde uslyšíte právě to, kde se podrebe a uslyšíte to cink, cink, cink, cink. A to byl vždycky takový to, je tam, jdu tam, jdu tím směrem. Vytáhnete vábítko, točíte vábítkem, pískáte, děláte cokoliv. Rolničky jsou důležitý.
1: Co je pro dravce nejtěžší, aby se naučil?
2: No, nejtěžší bude ten začátek, protože nejtěžší je toho dravce zlomit. A samozřejmě ho nelámete nějak.
1: V dobrém slova smyslu teď.
2: Ano, v dobrém slova smyslu ho zlomit a vlastně mu vysvětlit, ho naučit, že vy nejste nepřítel, ale vy jste ten, který mu nabízí potravu. Vy jste ten, který s ním později bude chodit samozřejmě lítat. Toho dravce musíte nejdřív ochočit, přivezete si od toho chovatele a on je divoký. Od narození to trvá jenom 2 měsíce do doby, kdy si ho můžete vzít. Od narození, když vajíčko třeba sokola váží okolo 55 gramů, tak za 2 měsíce ten sokol váží 1 kilo. A za 2 měsíce má vyschlý peří a ve 2 měsících si ho přivezete domů. Ten je naprosto divoký. Do té doby byl jenom s rodičema, je v té komoře chovnej. On se kouká sice ven, on má i vepředu případně boční okno, kde vidí ven. Může mít i, záleží podle, jak jsou komory udělané, může mít i to okno udělané na schvál, aby viděl třeba auta jezdit, psi běhat po zahradě.
1: Aby si zvykla bývá na to lepší. Okolní prostředí.
2: Je už takový trošku okoukanější. Mnohdy ale ta komora je zadělaná a že jenom vidí jakoby nahoru, no vidí do dálky, takže ten je naprosto divoký. Takže nejtěžší bude ten počátek, to ochočení.
1: Co všechno musí člověk splňovat, aby se mohl stát sokolníkem? Budu se svého dnešního hosta Stanislava Menzlíka ptát už za chvíli. Posloucháte Zálety.

0: Sokolník Stanislav Menclík je hostem mých dnešních záletů. Lecos už od vás víme, ale na to základní jsem se vlastně ještě nezeptala. Co všechno musí tedy splňovat člověk, aby se mohl stát sokolníkem? Měl by mít myslivecké zkoušky a teprve potom ty zkoušky sokolnické.
1: Přesně jak jste to řekla, jste to dobře, musíte mít nejdřív myslivecké zkoušky. Tím pádem vás to i limituje věkově, protože když nejste absolvent lesnické školy, tak myslivecké zkoušky děláte od 18. a po jejich splnění máte minimálně jednoletou sokolnickou praxi a děláte potom sokolnické zkoušky. Takže když máte tyto zkoušky, tak si můžete koupit svého prvního dravce.
0: Účastníte se lovů, o kterých jsme tady krátce zatím mluvili, pravidelně a jaká zvířata při tom lovíte?
1: Podzim je vlastně takový ten od září, a to už od 1. září, pro sokolníka svátek, protože na rozdíl od palných zbraní, čili myslivců, kteří mohou lovit až od října, tak my už můžeme od 1. září. A sokolníci, kteří tady dravce vysokého letu, to znamená sokoly, který sokol je vycvičen, aby vyletěl co do největší výšky, musíme používat loveckého psa. Toho má každý dobrý a správný sokolník, teda sokolník, který lítá se sokolem, s dravcem vysokého letu, tak s nima lovíme u nás převážně bažanta. To je naše hlavní zvěř a i když je mnohokrát jezdíme stovky kilometrů doslova na Moravu, aby jsme ještě našli divokou zvěř, takže i když tahle ta divoká zvěř ubývá, máme ještě místa, kde můžeme lovit divokou zvěř a když ji nemáme, hodněkrát si pomůžeme, že vypouštíme zvěř. Takže tam lovíme ty bažanty. Ty další to jsou ty dravci nízkého letu, tak tam je převážně ten zajíc. Ale bohužel zajíc díky našemu agresivnímu zemědělství tak nám ubývá. Ubývá samozřejmě spousta zvěře a zajíce odchovávat a vypouštět, mnoho sokolníkům se teďka tomu věnuje a mají v tom velké úspěchy. My, co lítáme se sokolama, tak zase vypouštíme si ty bažanty, jak jsem říkal. A kamarádi, kteří lítají s jestřábama, s orlama, tak odchovávají a vypouštějí si toho zajíce. A nebo samozřejmě jezdí po těch setkáních, po těch lovech, ke kamarádům myslivcům, kde jsou pozvaný, je zorganizovaný ten lov a loví se především zajíc. A druhá kořist je srnčí zvěř. Ale ta se neloví s jestřábem, ten jestřáb je samozřejmě malej, ta se loví jenom s orlama. Převážně se samicema orlů skalních. To už je zas takový trošku další level. Orel je specialita, která je určená u nás na lov škodné, to znamená liška. Takže když ten orel už je vycvičen, když je starší, když je třeba už dvouletý, tříletý, tak začnou se lovit i lišky. A srnčí se loví taky zhruba od toho druhého roku toho orla a většinou teda už dneska loví srnčí zvěř, protože ta je dostupná všude. Srnčí zvěře máme dostatek naštěstí a zatím a zajíc, jak jsem říkal, ubývá. Ale zajíc a srnčí zvěř teda no, s dravcema nízkého letu.
0: A se sokolníkem Stanislavem Menclíkem trávím dnešní zálety.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Víte, co má společného slovácký tanec Verbuňk, vesnické masopustní obchůzky, masky na Hlinecku nebo taky slová

0: Slovenská jízda králu, tradiční loutkařství a sokolnictví. Námět k zamyšlení pro vás posluchače Českého rozhlasu i pro mého dnešního hosta Stanislava Menzlíka, ale ten nepochybuji zná správnou odpověď na tuhletu otázku. Tedy totiž fakt, že sokolnictví je na seznamu nehmotných dědictví a mistrovský děl ústního podání na seznamu UNESCO. Sokolnictví na tenhle seznam přibylo spolu s loutkářstvím v roce 2016. Je to dobrá zpráva pro sokolníky? Předpokládám, že ano.
1: Tak rozhodně tohleto bylo jedno z nejdůležitějších věcí, co se podařilo dnes již bývalému vedení. Já se musím zmínit především o inženýru Petru Zvolánkovi, Marcela Metková a Bohumil Straka. Tyhle ty tři lidi se tomu věnovali stovky hodin svého volného času, sehnali k tomu veškerou dokumentaci, protože dostat se pod UNESCO to není, napíšu na A4 žádost a jsme tam, přijedu se podívat na lov, ne, to je dlouhý běh, to trvalo několik let, jejich usilovné práce, my jsme jim za to hrozně věční, no a jsme věční, no kvůli tomu, že chtě nechtě máme v dnešní době prostě tlaky zprava zleva. Některý lidi nemají rádi, když člověk je myslivec. Některý lidi nemají rádi, když někdo jezdí na koni. Některý lidi nemají rádi ani to sokolnictví. A oni řeknou, že to je týrání dravců. Oni řeknou, že to je týrání třeba koní na dostizích. Můžeme na to mít každý svůj názor, ale já vím, že správný sokolník, který se chová o svýho dravce tak, jak má, tak k tomu má svůj vztah, má to v krvi. Já nemůžu, v životě bych neřekl, že sokolnictví je sport. To totiž není sport, to je životní styl. Takže tím, že jsme se dostali pod tuhleto UNESCO, pod tuhletu celosvětovou organizaci, tak my máme, ne 100%, ale z velké části zajištěnou budoucnost. Jsme celosvětově
0: chránění,
1: uznání, že to je umění, a spolu s tím souvisí podpora i lovu, protože pod UNESCO nespadlo odchov dravců, nespadly tam výroba sokolnických pomůcek. Spadlo tam sokolnické umění, a to znamená
0: ovládání
1: dravých ptáků a lov.
0: Rozumím. Kdybychom teď se podívali na sokolnictví z nějakého nadhledu, ještě většího, než mají ti dravci, kteří loví z výšky, je králem mezi chovanými dravci orel skalní?
1: To samozřejmě teďka některý kluci povyskočí v křeslech, ale není. Králem toho sokolnictví chtě nechtě, ať se budou některý se mnou přijít, ale nemůžou, je to sokol. A bude to ten sokol stěhovavý. Je to nejnáročnější výcvik tohle dravce. Je to nejnáročnější výcvik, aby ten dravec skutečně byl vycvičen správně a vykroužil do obrovské výšky 200 metrů i 300 metrů, že ho v podstatě okem ani neuvidíte. Může lovit i jenom ze 100 metrů, ale abyste ho vycvičila tak, aby vylítnul za jakéhokoliv počasí do této velké výšky, sledoval vás, sledoval psa, protože ten pes je tam nesmírně důležitý, když lovím za sokolem, protože ten pes loví, hledá bažanta. Najde ho a ten dravec vylítne a čeká na povel sokolníka, který dá psu. Pes vyplaší nebo vypíchne, jak říkáme, bažanta a dravec z obrovské výšky střemlavě útočí a chce ho chytnout. Takže tenhle ten lov a tenhle ten výcvik je málo kdy okořeněn tím úlovkem, a trvá to tomu sokolníkovi nejdéle a dá mu to největší práci. A tam pak použijeme to naše sokolnické heslo, které zní, nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu.
0: Pozná dravec spolehlivě svého pána, asi ono.
1: Ano, a to zase tady, zase musím se přiklonit k té druhé skupině, to znamená sokolníků, kteří loví a lítají s dravcema nízkého letu, respektive který loví s orly. Když přijdete k cizímu orloji, někdo vám ho dá na pěst a sundá čepičku, tak ten orel se na vás podívá a nemusí se mu to vůbec líbit. Orel je víc přítulnej, víc k tomu sokolníku lne. Je to dlouhodobý běh.
0: O sokolnictví si povídám dnes se Stanislavem Menzlíkem.

0: Posloucháte Zálety, dnes se sokolníkem Stanislavem Menslíkem. Čím vás osobně dravci okouzlili?
1: Těžko říct, to je někdo, soubor. Je pejskař, někdo prostě, někdo má rád ty malinkatý pejsky, muchlá se s něma, někdo má rád německý ovčáky, chodí na cvičák, baví ho dělat obranu s tím psem, rukáv, přeskakování bariéry a někdo jiný si řekne, no to bych v životě nedělal. Někdo miluje koně, prostě vidí koně, miluje koně. U mě to byli ty dravci. Dravec je, když ho máte na pěsti, jdete s ním, jste s ním o samotě. Dravec je zvláštní, dravec je něco, čeho se nemůžete v přírodě dotknout, to, co běžně nevidíte. Dravec má velké, hluboké oči, podle toho, jaký to je druh, tak buď to je má jako sokolí, taky má tmavé, čokoládové, hluboké, jestřáb, orel je má trošku podobné našim, je to jiný.
0: A poznáte podle očí, co si sokol nebo váš dravec myslí obecně?
1: Obecně bychom mohli říct, že ano, protože když je v dobré náladě, když je v pohodě, tak jeho oči jsou klidné, můžeme to říct, že jsou klidné, ano. Když je nemocný, tak už ty oči budou přimouřený, jak my říkáme, má mandlový oko, to je špatný, má ve tvaru mandle, tváří se tak kyselé. Peří bude načepejřený, jo. Takže to oko, ano, můžete poznat.
0: Bylo by pořád o čem si povídat, ale blížíme se k závěru, proto tedy tradiční štafeta otázek. A minule to byl sportovní redaktor České televize Vladimír Drbohlav. A tady je jeho otázka pro vás.
2: Chtěl bych se zeptat, ten sokol při útoku dosahuje až 180 km za hodinu ve střemhlavém letu. Tak bych se chtěl odborníka zeptat, jestli nějaké způsoby toho klasického lovu se sokolem přežívají i v Evropě.
1: Nesmí se lovit s dravci například ve Skandinávii. Nesmí se také k nám nejblíž lovit například v Dánsku. Jinak celá Evropa, sokolnictví je velice populární a všechny státy okolo České republiky, tam praktikujeme sokolnictví, lov s dravci, tak tam je to na velice dobré úrovni.
0: A příští neděli, to tady se mnou v Záletech, bude cestovatel a dobrodruh Petr Tlapák. Na co byste se ho zeptal?
1: Tak zeptal bych se, jaké překážky byly nejobtížnější na té jeho cestě do Hamburku.
0: Takže příští neděli, téma jasné, procestujeme svět, někdy hodně dobrodružně s Petrem Tlapákem. Dneska díky sokolníkovi Stanislavu Menslíkovi přiznávám, že díky tomu našemu dnešnímu povídání mám, Stanislave, úplně jiný pohled na to, jaké je vaše řemeslo a jakou má historii a jakou má hlavně tu současnost. A co je nejpodstatnější, že má i v Česku, třeba i díky UNESCO, velkou budoucnost. Děkuju.
1: Taky vám děkuju a mějte se krásně.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: pohanských bůžků tiché požehnání. Přemysl zaťal Otku do země vedle pluhu. Před vichrem času teď víra zrno chrání. Se sluncem mění lehce déšť v čaromocnou duhu. Kolikrát museli jsme tvá slova dýmem měřit. Kolikrát se jen zdálo, že padá opona. Tvým rukám vztyčeným zkoušíme stále věřit, že národ drahý nikdy, nikdy už neskoná. Víš, Františku, že tahle tvá úklona bájné kněžně Libuši se mi zdála pro dnešní setkání docela příhodná? Protože mně to tak aspoň připadá. Vracíme se tak trochu k těm, kteří se o to, aby náš národ drahý neskonal, skutečně zasloužili. A vám, milí posluchači, plníme navíc slib, že se k jednomu jménu naší historie vrátíme. Najdete ho i mezi mnoha dalšími velikány našich dějin pod okny Národního muzea v Praze. Ke svému okouzlení jeho slovy se tedy i dnes tu se rádi přiznávají Luděk Munzar
1: a František Novotný. A abychom naši posluchači moc nenapínali, co ti, Luďku, napadne, když řeknu kníže Hanka?
0: No, já ti řeknu, že bych spíš čekal kněžnu, již v úvodu citovanou Libuši. Kněžna Hanka mě žádná nenapadá. A z knížat mě teď nejvíc napadá kníže Svatopluk, nabádající, aby slušní lidé za všech časů drželi pospolu a nenechali se lámat jak jednotlivé osamocené proutky synovské. Ale kníže Hanka to ne.
1: No, nehodlám tebe ani naše posluchače dlouze napínat. Ono nejde o titul, ale o vyhlášený tvůrčí tandem našeho národního obrození. Něco jako Svoboda Štajdl, Habka Horáček, Šlitr Suchý. Takže už tušíte, že dnes hodláme nabídnout jakousi hitparádu šlágrů, které si zpívali s chutí Božena Němcová, Jan Neruda a všichni další, které známe z čítanek. Kolem roku 1820 syn drahelčického ovčáka František Max Kníže, výtečný to kytarista, violista a fagotista, v hudbu uvedl mnohé básně Věnceslava Václaviče Hanky, jak si po ruském vzoru tehdy rád říkal Václav Hanka. A to je postava, která si spolu se svými vrstevníky vysloužila náš dnešní zájem. Nejen proto, že v češtině už před minulém století nahradil tento člověk užívané dvojité V jednoduchým a místo ve slovech užívaného au zaznělo ou, takže zde soužení lásky se soužení stalo, ale i kvůli jiným zásluhám, o kterých bude ještě řeč. Ostatně je to, Luďku, rodák z tvého kraje. Na svět přišel v krásné patrové roubence rolníka a hostinského v Hoříně vsi. Znáš to tam?
0: Budeš se divit, ale velice důvěrně. Z klukovských let si to pamatuju, protože jsme tam s mojí babičkou jezdívali na posvícení, na pouť, neb tam bydlela její sestra. A ten domek je do dneška, teď je z toho muzeum, Hanko. To bylo jak z pohádky. A zvláštní bylo, že mě připadal, když jsme vešli do ty síně velký, vydlážděný obrovskýma kamenama, že se svažuje trošku dolů. Byl to opticky, ta síň se svažovala dolů, aby voda stýkala, když se něco stalo, protože kolikrát pršelo a ten déšť šel po ty chodbě, ale ta stékala ven, tam zase, kde byla močůvka. No, opravdu dneska by, já vím, by se tomu lidi posmívali, že je to kýč muškáty v oknech, záclonky a tak dále, ale na mě to vonělo takovou krásou téměř pohádkou. Takže svoje dětství, vlastně klukovství, začínalo to za války. Velice často jsme tam s babičkou jezdili romantickou, nádhernou lokálkou o třech vagónech od nás ze Smíric do Hořeněvsi. A z nádraží do toho baráčku, kde se tady narodil Hanka, jak jsem později zjistil, to bylo poměrně daleko, babičce se špatně chodilo, ale byl to výlet vždycky nádherný. Do dneška ho vidím před očima a rád na to vzpomínám. Takže jsem měl pocit, že patřím k Hankovi, rozumíš?
1: No ano, tak ono, to pohádkové prostředí z něj vlastně v uvozovkách pohádkáře trošku udělalo, protože odtud talentovaný Václav odešel studovat gymnázium do Hradce Králové, pak filozofii do Prahy, pak práva do Vídně a tam už ho chytla i žurnalistika a mladická múza. Psal první básně a po návratu z Vídně začal pracovat ve vlasteneckém, nyní Národním muzeu. A zůstal tam až do konce života. Nejprve jako úředník, pak se stal kustodem numismatické sbírky a pak správcem sbírek literárních.
0: Jenže, jak již bylo naznačeno, byl nadmíru ctižádostivý. A tenhle Fráček mu byl záhy těsný. A tak o něm můžeme číst také jako o poslanci dvou sněmů, docentu slovanských jazyků, pedagogovi, básníku, překladateli a lišce podšité, k čemuž se ještě dostaneme.
1: No ona první dekáda 19. století byla totiž ve znamení horečného sběru národních písní. Však i na naší stanici o tom byla řeč například v souvislosti s Karlem Jaromírem Erbenem, ale i Františkem Ladislavem Čelakovským a dalšími. Ale to samozřejmě neušlo ambiciózní osobnosti Václava Hanky. Mnozí se snažili o tvorbu lidovou a nejinak i on. Vydal svých 12 písní a zmíněný Max Kníže k ním dodal chytlavé melodie. Ale přidali se pak i další komponisté.
0: Ale já si myslím, že by bylo hříchem povídat o písničkách a ani jednu nezahrát. Františku, našel bys nějakou?
1: A to víš, že našel. Díky Spirituál Quintetu a panu doktoru Jiřímu Tichotovi máme ty nejznámější k dispozici i dnes. Z našeho pohledu jsou prosáklé nadměrným romantickým sentimentem, klopotným zastaralým rýmem, ale tehdy byly součástí touhy po záchraně rodné řeči. Krásné je, že u jednotlivých skladeb byly i poznámky, jak se mají zpívat. Tak například truchlivě, ale srdečně. Nebo ouzkostně. A u Soužení lásky z dílny již zmíněné tvůrčí dvojice najdeme poznámku žalostně, ale ne tuze zdlouha.

0: Já myslím, Františku, že jedno oko nezůstalo suché. Ale i když byl mistr Hanka autorem mnoha hitů, největší slávu si vydobil úplně něčím jiným. Cítil, že nezměrné vlastenecké nadšení, invenci a schopnosti je nutno podepřít i vědeckým důkazem. A že náš národ a jeho jazyk tu byli už dříve. Že je tedy na co navazovat.
1: Jenže kde takový důkaz vzít?
0: No, tam, kde to je při ruce. Tak se náhle pod jeho rukou knihovníka, archiváře a badatele objevila tu neznámá husická píseň, tu stříbrná mince Břetislava I. A roku 1816 přinesl přítel, se kterým chodili na tajné dobrovského přednášky, básník Josef Linda, píseň pod Vyšehradem. Milostnou to českou báseň ze 13. století. A o rok později následoval objev rukopisu Králové dvorského, také údajně ze století 13. A ze Zelené hory u Nepomuku rok na to přišel další objev. Libušín soud, známý jako rukopis zelenohorský, údajně ze století 9. A pak z Hankovy asistence přišly další objevy, ale zejména oba zmíněné rukopisy, jak známo, vzbudili obrovský mezinárodní ohlas a stali se úžasným povzbuzením pro všechny vlastenecké aktivity té doby. I když se o nich vedly velké spory a nakonec se prokázalo, že to byly padělky, proto, co pomohli uvést v život, bych to Hankovi, Lindovi a dalším údajně prý napomáhal i Jungmann a jiným padělatelům, já bych jim to odpustil.
1: Já taky. A já si myslím, že Václav Hanka je mezi těmi 72 jmény na Národním muzeu, jak si zmiňoval v úvodu, zaslouženě. Někdy je totiž ošidné současnýma očima posuzovat dávné situace. Ale ani v té písňové tvorbě se jistá aktuálnost nevytrácí. Tehdy se staly součástí společenského života. A vůbec neprotékaly jen slzavým údolím. Lidé se v těch dobách rádi scházeli. A vánek krásných ideálů čechral stuhy vlasteneckých věnečků. A ti čítankoví hrdinové všech uměleckých druhů tam byli navzdory všelikým lidským vlastnostem pohromadě. Vedení vírou v něco dnes tak samozřejmého, jako je vlast.
0: Promiň, Františku, a ty si myslíš, že dnes je pro lidi pojem vlast samozřejmý? Já se obávám, že není, že právě tyhle ty věci, o kterých hovoříme, jsou velice důležité, co naši předkové dělali. Ono, vlastenectví není v tom, že když vyhrajeme hokej a poskakují u toho lidi a říkají, kdo neskáče, není Čech. Ne, to je hloupost. Vlastenectví je v něčem jiným. Nebudu říkat v čem. Pokusíme se to objevit spolu s našimi předky. A připomenout hlavně. A všimněme si, kolik té krásy po nich zůstalo. V literatuře, hudbě, výtvarném umění, architektuře, dramatickém umění a
1: což,
0: tak dále.
1: Což se tě přímo týká, ano, protože jinak bys tak velký kus života neprožil a my diváci spolu s tebou v Národním divadle. A nezazněla by tam ani ona Libuše, kterou jsme připomněli úvodem.
0: No, však také Bedřich Smetana si na poklep, na základní kámen Národního divadla pořídil dokonce nové šaty, modrou čamaru, faldovky, přemyslovskou beranici s brkem a pronesl onu památnou větu v hudbě život Čechů. Jednota ale není základní nosnou melodií doby. Krásně to charakterizuje povzdech jednoho ze současníků, myslím, tehdejších současníků. Koho já mám volit? Staročechy volit nemůžu, protože to jsou volové, a mladočechy volit nemůžu, protože jsem staročech. A Bedřich Smetana byl mladočech. A byl to i labužník. Občas zašel do proslaveného lahůdkářství u Švertásku, ale rád si doma dopřával i své zamilované jídlo. Škubánky s mákem, maštěné máslem. Bylo to doslova inspirativní, protože, jak sám přiznává, vždycky se mu pak psalo radostně a lehce.
1: Vidíš, moc se toho nezměnilo. I dneska si lidé říkají, koho já mám volit, akorát, že nejde o staročeky a mladočeky. Vidíš, a no, dnes by tedy možná mistr řekl, že v hubě život Čechů. Tehdy se však snažil každý přispět každým tónem ke zdaru věci. Partitura času však nabízela i neveselé akordy. A tak se snažil Smetana zahrát s nadhledem. Rej zázračných not tančících úzkostnou duší Smetanův svět nespasil. Trápí ho tehdy nejrůznější neduhy, krční problémy, vyrážky a bředy. Utrpěl dvakrát ztrátu paměti a řeči, ale nic tak nebolelo, jako když ztrácel sluch. Zkoušel všechno. Přítelkyně Feda mu ze Švédska zaplatila konzultace specialistů v Rakousku a Německu. Akceptoval i rozličné šarlatánské metody. Marně. Když byl v březnu roku 1880 vynalezen dentifon, měl novou naději. Odcházel k lékaři, řekl příteli Zelenému, tedy dnes odpoledne se to rozhodne. Přijďte pak do konviktu. Uslyším-li, budeme pít plzeňské. Neuslyším-li, spokojíme se se Smíchovským. Bohužel, pilo se Smíchovské. Hořký, bolavý čas. Jen se nenechat srazit na kolena. Zázemí našel v Jabkynicích. A snad nikdy se v jeho hlavě a v srdci nelíhlo tolik melodií, jako v té době. O každé bychom mohli povídat dlouho. Jak zaznamenal pan doktor Mahler, třeba o tom, jak drtivě byl zkritizován Dalibor. Ale jako pohlazení času působilo, že melodie z Prodanky už ovšem uměl zaspívat kdekdo. A jeho Hubičku přijalo publikum s naprostým nadšením. Neruda po premiéře napsal: Hubička mlaskla tak sladce, že to bylo slyšet po celé zemi. Ale vznikl i kvartet D-moll. Dílo krajně moderní, předstihující dobu.
0: Musím ti a docela rád zalichotit, protože tu dobu si moc krásně zachytil. A pro mě je to scéna úžasného dramatu lidského osudu. Dovolíš, můžu ji připomenout?
1: No, bude mi ctí.
0: Co říkáte? Teď jste něco chtěla? Spanilá hudbo, odpusťte mi. Notový papír večerem se běla. Co vám to píšu? Ousko je mi. Vy jediná, vy všechno víte. Co mohl bych vám říci více? Já musím to, co vy jen smíte. Jak se vám líbí Jabkynice? Stůjte. Proč, lásko, odcházíte? Vždyť trvá to jen okamžik. Než moje prsty nasytíte, jak marný je však jeho křik. Opřen o pultík notový, slyší jen skřípot svého pera. Ne, nebude dnes hotový, i když si slíbil do večera. Volá jen kvůli ozvěně, nepříčetný a zoufalý. Zvuk hlasu mizí ve stěně a vsakuje se do skály. Teď zdálo se mu, co kdyby to zkusil ještě hlasitěji. Zahnal všechny své pochyby. Však kam ještě jít pro naději? Náhle je příliš unavený. Pult padl. Noty zachytil. A pak se přidržuje stěny. Odchází hluchý víc než byl.

0: A ta melodie mě inspirovala k tomu, že bychom našli mnoho krásných příběhů z té doby. Třeba o Práchnerově soše Vltavy, v Nice zdi Klamgalasova paláce. Pražané jí tehdy začali říkat Tereska. A po dlouhých desetiletích se v té době pražský sochař odvážil vytvořit samostatnou velkou sochu. Navíc nádherný, cudný akt, do kterého se jeden rytmistr tak zamiloval, že soše odkázal celé své jmění.
1: Když si zmínil Smetanu, ten se, jak známo, velice špatně učil. A v Jindřichově Hradci ho doučoval jistý synek místního koláře Devera. A v Německém Brodě potom později jiný student, jistý Karel Havlíček Borovský, kterého pak později Devera deportoval do Brixenu. To mám také od pana doktora Zdeňka Málera. Ale našel jsem i to, že zmíněný buditel měl smysl pro humor i v semináři, kde panoval tuhý až vojenský režim. Docílil toho, že do kaple na modlitbu skákala celá třída po jedné noze. Totiž, když v noci všichni spali, se sbíral v ložnici od každého páru jednu botu a vyhodil je oknem na dvůr. Sebe z toho nevynechal. Potom klidně ulehl a spal. A ráno nastal poprask. A buditel své kolegy probudil tentokrát do nečekaného překvapení. Všichni vklouzli do jedné boty a druhou nemohli najít. Borovský měl alibi, byl na tom stejně. Zmatek, rozčilování, ale už tu bylo zvonění a muselo se do kaple. A ten pohled na třídu hopkající jak klokani mu ovšem stál za to.
0: Jako bych to viděl. To já mám podobný historek také na výběr. Třeba jak Zvodňan, kam velice rád jezdím, tak tam žilo mnoho významných osobností té doby. Například jsem se nedávno dozvěděl, že Dvořákovou Novosvětskou přivezl do Čech místní lékárník, revizor účtů, básník, spisovatel, starosta a zakladatel zdejší báječné galerie František Herites. Ten také pozval k výzdobě kostela ve Vodňanech přítele Mikuláše Alše. A tak v té výzdobě najdete i dva kapry. A smysl pro humor dokládá jiná historka, kdy se prováděly malby na stěnách kostela podle Alšových návrhů a pan farář pořád chodil dohlížet, jestli ten pražský kumštýř nezahálí. A jakmile neviděl nalešení nohy, hned letěl do hospody a tam kázal o rozdílu mezi barvami a pivem, až to Alše namíchlo, vzal své rezervní kalhoty, vycpal je senem, přivázal k ním dole nějaké škrpály a narafičil je nalešení. Pan farář jako vždy nahlédl a vždycky viděl, jak se malý stuží, a ten se zatím u Viržinka chichotal v hospodě. Vidíš, Luďku? Viržinka. Krásné slovo. Ty už se dnes nekouří. U mého tatínka je ještě občas při slavnostních příležitostech pamatuju.
1: Ale to já taky. Tatínek byl silný kuřák, kouřil všecko možný. Myslím si, že i seno nebo co, hrozně to smrdilo, ale Viržínko, to si vždycky zapálil. Dokonce u maminka po obědě řekla, a nechci si zapálit Viržínko.
0: To mu teď neříkával Veržínko.
1: Veržínko. No. No a já jsem to kouřil taky, ač jsem nekuřák. No, v našich foriantech, když přijde Bláha za Bršperkem a vědí, že vyhráli, tak jsem si tam říkal, to je text série, Marku Hostinskému, dones mi jednu cigáru, a to bylo Veržinko, vytáhl jsem si slámku a s rozkoší jsem si zapálil Veržinko.
0: Tak vidíš, tatínek byl s tebou i v našich foriantech.
1: Ano.
0: Vzpomínky nám nikdy nedají košem, viď?
1: No tak ono, dostat košem bolí, neboť to značí odmítnutí.
0: Tak což, kdybychom si pár odmítnutých obrozeneckých nápadníků připomněli v Rosenkrancově a Trojanově Dívce ze Mlejna, ve které se hlavní role ujala s elegancí sobě vlastní Eva Livková.

0: No a s touhle písničkou vám všem vlastně děkujeme za milou pozornost. Uteklo to jako voda. A když budete mít čas a chuť, přijďte příště zase pobejt. Buďte blaženi a jak je říkal Karel Havlíček Borovský, nenechme se promrzeti.
1: A těší se na vás jako vždycky Luděk Munzar
0: a František Novotný.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Medicine man.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Přátelé, pokud máte chuť poslechnout si sérii příjemných melodií, jste v pravý čas na pravém místě, protože právě teď na vlnách Českého rozhlasu Brno začínají písničky pro duši. Zdraví vás a příjemný poslech přejí Věra Hotařová.
1: Ano, a taky Standa Hložek. Přeje vám krásné dopoledne, plné pohody, klidu a míru.
0: Říkám, to je velmi důležité.
1: Říkám to schválně, protože vlastně předchozí období jsme si připomínali a to dnes musíme taky vzpomenout osvobození naší republiky. To už je vlastně 70 let.
0: Já si myslím, že pro lidi, kteří prožili konec druhé světové války, tak jsou to nezapomenutelné chvíle, které prostě nejdou vymazat z paměti.
1: Ale víš, ono, člověk si z vlastní zkušenosti uvědomuje, že vlastně jak ten čas běží, tak potom takový ty nepříjemné věci se zapomínají a lidi rádi na ně zapomínají, protože chtějí žít v pohodě, v klidu. No ale to, co tady se všude v té Evropě muselo dít, to bylo prostě něco neslýchaného. Zaplať pánbu, že jsme se dožili téhleté pohodové doby.
0: No ale nemají všude pohodovou dobu, tak no. Věřme, že přece jenom zdravý rozum zvítězí, i když někdy to vypadá, že ten rozum v určitých situacích jde úplně bokem, úplně stranou.
1: Přiznám se, že moc tomu nerozumím, proč pořád se válčí, proč se lidi neumí dohodnout. No, ale tam jsou jiný důvody, určitě finanční a tak dále a tak dále. Ale my jsme písničkový pořad a chceme vám hrát a zpříjemnit vám sobotní dopoledne, tak pojďme si zahrát nějakou písničku. Ten život je bohužel takový, jaký je, selavý. Jedna písnička se takto jmenuje a tu vám rádi pouštíme.

0: La, c'est la vie, zpíval Karel Gott. No tenhle krásný text napsal bratr Ládi Štajdla, Jiří. Já jsem ho bohužel nezažil, ale slyšel jsem o něm strašně moc povídání, že to byl velice bezvadný chlap, který měl rád život, měl rád muziku, rychlá auta, v autech se vyloženě vyžíval a krásné ženy. Víme, že žil nebo měl nějaký vztah s mistrní Evropy v krasobruslení s Hankou Maškovou, což byla krásná žena, která bohužel skončila v roce 1972 ve Francii ve vraku auta, což byla obrovská tragédie, na to si vzpomínám. No bohužel Jirka měl tu samou příhodu o 18 měsíců později. Ale což mě taky zaujalo, protože to má souvislost s těma krásnýma ženskýma, který já taky z dálky obdivuju, tak obdivoval taky zlíňačku, tehdy lyžařku a manekýnu Ivanu Zelníčkovou.
1: Dnes Trumpovou.
0: Což je taky velice zajímavý.
1: Tak to je pro mě nová
0: to
1: informace.
0: To jsou drby, které já se dozvídám. Jako...
1: To se tak mezi vámi, muzikanty a zpěváky, o tom povídá a kolují takové řeči.
0: A vždycky, když jedu přes Říčany, tak na kraji Říčan u Prahy mým pomníček Jirky Štajdla, tak si na něj často vzpomenu. Ale pojďme dál, pojďme do přírody. Jsme v máji, jak jsme říkali minule, nejkrásnější měsíc roku, měsíc lásky a tak dál. Všechno venku kvete a já mám pocit, že letos nějak obzvlášť ty
1: máš
0: stromy.
1: Máš ten pocit?
0: Obzvlášť hodně.
1: Mně se ani nezdá, mně se zdá, že to kvete tak jako každý jiný rok na jaře, ale fakt je ten, že ta jarní zelená barva, taková ta svěží, ještě lehounká, světla, ta dodává tolik energie jako nikdy jindy v roce.
0: Právě, ale když člověk se prochází přírodou, má na to čas a ten čas byste si měli, přátelé, určitě udělat, tak je to takový pohlazení na duši.
1: No a co si budem povídat, je to inspirativní období, mimořádně inspirativní období pro umělce, ať už jsou to výtvarníci, básníci, textaři, hudební skladatelé.
0: No, pro všechny je to prostě období, který nabíjí energii a já mám pocit, že když svítí sluníčko a je všechno rozkvětlý, že i ty lidi mají rozkvětlou tvář a mají úsměv na líci, což je samozřejmě hned takový pozbuzující a člověk se hned cítí líp.
1: A hned je mu třeba do zpěvu.
0: A vlastně, když je člověk v té přírodě a vidí, jak i ta příroda tím jarem žije, že ty zvířátka mají k sobě taky blízko. Já vím, často mluvím o chalupě, ale tam se dějí věci, které člověk málo kdy vidí. Já jsem teď viděl, že se skamarádil ježek s kočkama. Pan ježek jde večer k misce a kočky mi ustoupí.
1: No ty vaše kočky jsou takové vstřícné pro ty ostatní a rozdělí se s nimi o to, co jim nasypete nebo dáte do misky, tak ještě mají kamarády ježky. No?
0: Ona se říká, že to zvíře ti rozumí. Tak já jim nadávám, že je nechám vyhládnout, když prostě rozdávají všem na potkání.
1: No, a skutečně tak... to uděláš?
0: Co? Chvilku to vydržím.
1: Já jsem si myslela, že to nebude tak strašidelné.
0: Ale já bych navrhnul jednu písničku, která taky má s Ježkem něco společného. Totiž Ježek ji napsal Jaroslav.
1: Jaroslav Ježek.

0: Tak to byla nová verze, kterou nahrála skupina Greenhorns, zpíval Petr Bratský a samozřejmě Honza Vyčítal.
1: No a my to určitě známe také z podání Jana Vericha, protože to je dílo Verichovo, Voskovcovo a Ješkovo, jak už si říkal.
0: Svižná píseň, ta se nám sem vyloženě hodila, ale protože naše republika v těchto dnech žije hokejem.
1: Taky žiješ hokejem?
0: Přiznám se, že jsem byl už v Praze na hokeji, na tom prvním.
1: Tak pokud si byl na takovémto zápase, kde nebyli naši reprezentanti, tak si ho asi prožíval celkem v klidu. Ale když je zápas, kde teda se jedná o to, jestli budeme mistři světa letos či ne, tak to prožíváš jak? Máš nervy na dranc, adrenalin úplně na nejvyšší možném stupni?
0: Já jsem hokejem vyrůstal v dětství, takže k hokeji mám kladný vztah a samozřejmě hokej sleduju, a když je mistrovství u nás, tak obzvláště. Mám takový legrační zážitek na to první utkání, protože po tom zápase hráli naši proti Švédsku, tak už během toho zápasu tam chodili lidi a rozvěšovali vlajky. Já ne, horní, dolní, naše vlajka. To bylo bezvaný. Já jsem seděl nad tím autem a měli jsme před sebou zábradlí, no a přišel chlap a začal tam před náma vlajku zavazovat. Říkal, promiňte, já to musím tady dát. Říkal, a proč? Jako, tak klidně si to dejte, aspoň sem nepotáhne, když tam byla hrozná zima. Říkal, víte, já jsem starosta, teď si nepamatuju, co tam bylo napsané, nějaký obce. A já, kdybych to tady nevyvěsil, tak se nemůžu vrátit domů.
1: No ale víš, co ještě fandové hokeje a mistrovství světa, ti motorizovaní, dokonce možná už to také viděl, krom toho, že teda vozí porky naší republiky, ale také existují nějaké potahy na boční zrcátka, takže to už jsem viděla na bočních zrcátkách. Je to zvláštní, ale zase je to vidět, že aspoň někdy jsme patrioti.
0: Věruš, já ti musím říct při této příležitosti, že samozřejmě, že mám radost, jak Ostrava, tak Praha žije prostě hokejem. A na druhou stranu, jako člověk, který má rád tuhle tu zemi, tak mě vadí, že prostě ten náš národ nosí vlajky jenom, když se hraje hokej. Mně to připadá taková křeč zvláštní. Mám z toho radost, jako že vlajky jsou, máme být na co hrdí, ale proč jenom, když se hraje hokej, pro boha?
1: Možná, aby nám to nezevšednělo.
0: Myslíš? Pojďme do veselější notéčky. Já se přiznám, že jsem zaslechl jednu nádhernou písničku, která je o hokeji. Těch písniček o hokeji moc není.
1: Jo? To není, to máš pravdu, a, ano. Tak jsem ráda, že si objevil.
0: A jedna vznikla přímo v Brně, jmenuje se Hokej je náš život.
1: A kdo ji napsal?
0: A vznikla v roce 76. To bylo mistrovství světa ne u nás, ale v Polsku.
1: Byli jsme mistry světa v roce 1976. No, na druhém místě byl tenkrát Svaz sovětských socialistických republik a na třetím místě byli Švédové.
0: A to vítězství inspirovalo autory Maxe Wittmana a Františka Jemilku, aby napsali tuhle píseň. Já jsem jim v životě neslyšel, tak
1: premiéra,
0: věřím, že
1: by?
0: To je taková premiéra po X letech.

0: Tak teď by to chtělo dodat hurá, ale to si budeme muset ještě počkat. Ano. Takže to byla, vážení a milí, oslava československých hokejistů za jejich mistrovské vítězství v roce 1976. Ano. Je, kež by se to opakovalo.
1: Kež by se opakovalo. Ale tuhle písničku nahrál orchestr Gustáva Broma. Vůbec se tomu nedivím, protože vím, že pan Brom byl obrovský fanda na sporty, jak na hokej, tak na fotbal. A přesně jak říkáš, doufám, že ji budeme hrát častěji. Ale Věru, jak je to s tebou a s hokejem?
0: Já hokej nehraju.
1: Nehraješ hokej. Ne, to je dobře, že nehraješ hokej. Protože mě,
0: když hraj... Jestli jsi teda ptal na to.
1: Ne, já jsem se ptal jinak, ale ty jsi mě vtipně odpověděla a já se tomu vrátím, že mně se nelíbí, když hrají ženy hokej.
0: Mně taky ne.
1: Ani fotbal.
0: Taky ne.
1: Ani když boxujou.
0: Taky ne.
1: A chodíš na box?
0: Ne.
1: A fotbal?
0: Taky ne. No, fotbal, nechodím na fotbal, ale někdy se podívám třeba na televizi, nebo když v nějakých obcích v přírodě je takový ten zápas SK proti SK, kopneme si. Pardon, já se všem omlouvám,
1: ne,
0: ale je to také zápas, do kterého fotbalisté, i když to je nižší soutěž, tak dávají srdce a celé tělo. Je to vždycky velmi zajímavé a mají úžasné fandy. To se mně líbí.
1: Já jsem se tak zamyslel, že sledují ty sportovní věci. Kolik u nás lidí hraje fotbal? Když si vemeš ty tabulky a v každém manšaftu musí být minimálně 20 hráčů, tak to je prostě úžasné množství.
0: Ale to je dobře.
1: No, to je dobře, správně. Já jenom
0: sportovat
1: jsem
0: se má. Ano. Horší je to teda, nebo horší? Mně se opravdu nelíbí, když ženy začínají dělat sporty, které bývávaly dříve čistě mužskou záležitostí. Já myslím, že pro nás holky jsou také krásné sporty, jiné sporty.
1: Ano, vy byste nás měli oprašovat a dívat se třeba na hokej.
0: Oprašovat v jakém slova smyslu? No jako vařit vám kafíčko.
1: No kafíčko může být, ale hlavně nerušit. Jo? Jo.
0: Myslíš, kdy muž sedí u televize, kde sleduje mistrovský zápas v hokeji, napjatá situace, a teď přijde žena, zapne vysavač a kolem. To musí být opravdu krásné.
1: Ano, no. To taky znám. Ale znám ženy, které taky propadly hokej a já to mám doma. Moje žena to je fanoušek. Díky tomu, že náš mladý hraje hokej, tak ona několik let, když to spočetla v tom životě, tak promrzla na tom zimáku, protože hraje hokej od 5 let. No, ale já, když s ní jdu na hokej, tak z ní se stává úplně jiný člověk. Ona se normálně začne hádat s divákama, třeba to jsou rodiče třeba dalších dětí, nebo dokáže řvát na rozhodčí. Tady by tam nebyly ty mantinely, tak tam vletí. A já už jsem několikrát říkal, že s ní chodit na hokej nebudu.
0: A nepomůže to.
1: No tak vždycky, když už to hrozí, tak jdu kousek dál, jdu si na kafe třeba, aby se nezúčastnil nějakého konfliktu. Ale takovýho fandu z řad zpěváků znám, taky já. Skrajně nevypadal. Lucka Vondráčková, že bude fanda, ale díky tomu, že se zamilovala do špičkového hokejisty, tak vím, že hokej je u nich doma číslem 1. No a když jsme vzpomněli Lucku, která je nesmírně pracovitá, já ji znám od malička, protože s jejím tátou, s Jirkou Vondráčkem jsme jeden čas spolupracovali i s její mámou, Hankou Soresovou, která píše texty, dokonce i mě napsala nějaký texty kdysi. Takže já tu Lucku znám. Lucka byla vždycky nesmírně živé dítě a je plná energie, proto toho tolik dosáhla, nesmírně chytrá, nadaná, umí jazyky, je doktorkou filozofie. Ale teď je maminkou a oprašuje si svýho hokejistu Tomáše Plekance.
0: A už brzy bude dvojnásobnou maminkou.
1: A já si myslím, že Lucka vyloženě trefila na hlavičku, když si vybrala písničku Vítr.

0: Ano, takový vítr.
1: Ano, jsou ženy jak vítr. Ale ženám, jak jsme to říkali, sluší něha, hezké slovo, milé pohlazení, úsměv na tváři. Tak já si představuju ideální ženu, no, která ti navaří, samozřejmě, že jo, přinese prachy.
0: Jsou nějaké teď pozměněné hodnoty.
1: Ale ne, samozřejmě.
0: Chceš vědět, jak si představuju ideálního muže?
1: No to mě zajímalo.
0: Tak to ti neřeknu.
1: Neexistuje. Ale vy netušíte, co v nás je, rozumíš? Když vidíme my chlapi, že ženy mají o nás zájem a že prostě se o nás starají, tak zase my jim to vracíme. Taky úsměvem.
0: Ale ano, to je krásná vlastnost.
1: Jsem tam nějaký dárek, že? A někteří chlapi se můžou i rozdat.
0: Například?
1: No, jednoho takového znám. Je to kolega zpěvák, se kterým jsem se teď potkal nedávno. Pořád mu to velice dobře zpívá. Má takovou píseň. Karel Kahovec vám
0: no
1: o tom zaspívá.
0: Miláček mladých dívek před 10, 20, 30, no před 30 lety. Asi
1: no jo,
0: tak,
1: no,
0: možná
1: no.
0: I dříve.
1: Tak to víš, letí to a pořád rozdává tu lásku. Možná už ji vlastně rozdal. Poslechněme si to, jak to vlastně je.

0: Tak to byl ještě mladý hlásek Karla Kahovce. Pěkná písnička.
1: V písních svých rozdal lásku Karel Kahovec a George Beethoven. No a já jsem se s Karlem potkal, tak tohle CDčko mi věnoval. A já jsem byl docela překvapený, kolik písní autorsky zvládnul. Já jsem si vždycky myslel, že to byly písničky Petra Nováka. Třeba Poprava blond holky, nebo třeba i tuhletu písničku, anebo Paní v černém. To jsem netušil, že tyhle písničky taky napsal Karel. A proto jsme taky měli takovou debatu na téma OSA, ochrany svaz autorský, který má hlídat zveřejňování autorských věcí. A narazili jsme na téma, jak to vlastně je, když třeba cymbalová kapela zahraje moderní věc. Ti kluci jsou špičkoví muzikanti, takže oni zahrají prostě absolutně všechno. Jim to nedělá problém, navíc v jakékoliv tóni. To je radost. No a protože jsem se doslechl, že ochranný svaz autorský napadl tyhle muzikanty, kteří hráli nějaké písničky středního proudu anebo i prostě zahraniční, a že vlastně neplatí OSA. Tak mě to docela zaskočilo.
0: Jak by to podle tebe tedy mělo být? Měli by platit, když na nějakém koncertě zpestří ten program takovouto muzikou?
1: Já si myslím, že na koncertě asi jo, pokud je to koncert, kde se platí vstupné. Ale když to je taková nějaká zábava, která vyplyne z nálady, tak já vím, je to sporný. Ten autor samozřejmě si každý hlídá prostě ty svoje práva, protože to je jeho živobytí. No.
0: Když je Měsíc lásky, tak máme tam ještě nějakou lásky plnou písem, když je jich tolik tedy.
1: Věru z těch písniček o lásce je tolik, ale já už jsem chtěl zahrát takovou, co zpívá Leona Machálková, je to takový zvláštní, protože tu písničku taky zpívá někdo jiný. Ta písnička je nádherná v jakékoliv úpravě, proto si zahrajeme, když máme ten máj. Láska je tady taky, i když někdo láskou stůně.

0: nemá. Když citově je absolutně na dně, takže v tu dobu prostě píše nejkrásnější texty o lásce. Něco na tom je.
1: A máš konkrétně na mysli nějakou písničku nějakého autora, kterému v tomto období se v hlavě zrodil takový text nebo muzika a z ní vzešla písnička, která nemá obdoby?
0: Naspívali jsme krásnou písničku s Petrem Kotvalem, která nakonec se objevila ve filmu Bota zvaná Melichar.
1: No ale teda řeknu ti, že ten název toho filmu ale vůbec romanticky nezní.
0: Nezní, ale láska je tady, láska očima, to je prostě to krásné téma.

0: Láska očima, my jsme v kapele říkali Láska očami. Tuhle písničku napsal Karel Wagner a nádherný text Pavel Žák.
1: A byla součástí filmu Bota jménem Melichar. Ale to bylo
0: jménem,
1: velmi...
0: že já jsem říkala zvaná. No, ano. Jménem, ano.
1: Vidíš, a to jsem si ani neuvědomila, opravil se sám. Ale to byl velmi příjemný film pro teenagery. Byl také o dospívání a o láskách ve škole. Tuším někdy ze 70. možná 80. let. Asi z 80. let minulého
0: století. No, protože my jsme zpívali od roku 80.
1: Ano, tak takže 80.
0: Když jsem teď vzpomněl Petra, ano, my máme hodně před sebou, protože zítra jedeme s Petrem na Slovensko, na turné.
1: Počkej, vy máte comeback, jak se říká, tedy návrat společný.
0: No, já bych
1: společný.
0: To neříkal comeback, to jsou takový, prostě takový slova, takový nějaký...
1: Moc silná slova.
0: Moc silná, prostě my, když máme chuť a když někdo má chuť nás pozvat, tak prostě si jdeme zaspívat, buď většinou na 90% jdeme zpívat s kapelou. No a teď jdeme na Slovensko v takové zvláštní sestavě. Pozvala nás slovenská skupina Maduár, no a bude tam s náma Naďa Urbánková, Petr a já. No, takže taková zvláštní kombinace.
1: Už jste někdy v této trojici zpívali, v této sestavě, nebo to máte premiéru?
0: Ne, to je absolutní premiéra, tak já se docela, jsem docela zvědav. No, začínáme v Košicích. No.
1: Úplně až na druhém konci.
0: Ano.
1: A pak se budete vracet.
0: Zítra máme generálku v Rimavské Sobotě a pak no od Košic táhneme bacha na Moravu.
1: No páni, teda to bude ale náročná šňůra. Jak na zpívání a vystupování, tak hlavně na to cestování. A vy si řídíte sami, nebo máte řidiče, abyste si odpočinuli na té cestě, abyste stihli nabrat energii?
0: Samozřejmě, že spousta kolegů si bere řidiče sebou. No já taky, když mám toho hodně, tak si taky vezmu někoho, ale teď jedeme na Slovensko a budeme tam vlastně prakticky měsíc, tak kdo má měsíc čas, že ho sem jezdit. A já jezdím rád a já se na to docela těším, že pojedu v klidu. Uteču od starostí v Praze, ale tak dlouho jsem na Slovensku už dlouho nebyl.
1: A taková ryze ženská otázka, kdo poveze Naďu Urbánkovou, ty nebo Petr?
0: Ne, já jsem se nabízel, že prostě ano, nejezdíme jak s autama, takže Naďu samozřejmě rád povezu. A Naďa má svýho řidiče.
1: Takže to pojedete každý solo, abyste si od sebe odpočinuli, když už budete trávit čas na jevišti.
0: Ale my to máme kombinovaný, protože já pojedu sám, Petr přijede vlakem, tak já mu musím vzít všechny věci, no a pak já je tam budu vozit, no.
1: No vidíš, to si ani my nedokážeme představit, co všechno ty přípravy obnášejí, když jedete na takovou dalekou šňůru, která trvá měsíc, no to musíš myslet vlastně na všechno.
0: Ne, ty přípravy, to trvá fakt, já jen třeba půl roku, ono se to nezdá, pak tam jdeš a koncert trvá třeba 2 hodiny, že jo. A nebo nejhorší, když jedu zpívat někde 3 hodiny a pak já tam zpívám 30 minut a 3 hodiny jdu zpátky. Ale já se na to chystám třeba den dopředu, tak já vlastně tím vystoupením třeba 30 minut nebo 45 minut žiju třeba 2 dny.
1: Takový dobrodružný život.
0: No, je to takový.
1: A když si zmínil, že budete tady premiérově tady v této sestavě, máte i nějakou společnou písničku, nebo každý budete zpívat to své, co máte v repertoáru?
0: Tak my vyloženě po nás chtějí, aby jsme s Petrem zpívali asi 5 nebo 6 společných písniček, to je ve smlouvě, každý bude mít svůj samostatný blok solových písní. No a jako dohromady žádnou písničku nemáme, jako dohromady.
1: Škoda, to by mohlo být pěkné.
0: No,
1: třeba se vám to podaří a pak možná něco po skončení toho turné.
0: Ještě vymyslíme něco, máme na to čas dokonce.
1: A teď tedy pustíš koho? Petra, Naďu nebo úplně někoho jiného?
0: Ne, já už několikrát jsem chtěl pustit takovou písničku, která se mi líbí, protože já teď v poslední době hodně piju takový bylinkový věci, jako čajíčky a tak dál. A nějak pořád tady vzáru mám takovou písničku, kterou naspívali mý kolegové a naspívali výborně. Jirka Kohn, ten je perfekcionalista, a Vilda Čok, to je takový zase živel, tak si myslím, že v té písničce jim to úplně perfektně sedí. Tady ta písnička je Karel asi nese co? Čaj.

0: Takže vášnivá píseň, chtělo to už asi trošku rozebrat chuťové buňky, protože jasně, čas oběda se blíží.
1: A já, tak... když to kluci nebo chlapi zpívají, tak teď jsem si vzpomněl na to, že jsem hrál s Vildou Čokem v jednom muzikálu Kráská zvíře, já jsem tam hrál zvíře a on tam hrál nádhernou roli skřeta.
0: A je opravdu tak temperamentní i v soukromém životě?
1: To Vilda je pohodář, takový zvláštní, ale je s ním sranda.
0: Písnička zajímavá, určitě ji každý zná. A tím se dostáváme na konec dnešních dalších májových písniček pro duši.
1: Doufám, že jsme vám aspoň nějakou písničkou udělali radost, aby se vám vyrojil úsměv na tváři, abyste byli v pohodě.
0: A já ještě chci dodat, že moc děkujeme za dopisy, které nám posíláte s tím, že si pochvalujete písničky, které Standa Hložek vybírá a z toho máme vždycky samozřejmě velkou radost.
1: Máme z toho radost a samozřejmě, kdyby vás něco napadlo, nějaký námět, tak klidně nám pošlete, co byste chtěli slyšet anebo nechtěli.
0: Budeme rádi, ale teď už vám přejeme krásný sobotní májový den. Věra Hotařová.
1: Standa Hložek, mějte se fajn.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Jsem rád, že vás zájem o Tandem neutuchá a i dnes mám pro vás připravenou výraznou osobnost hereckého světa. Už na gymnáziu získala základy hereckého vzdělání pod vedením Ivana Vyskočila, následně vystudovala herectví na DAMU, v poměrně krátkém sledu pak strávila 2 angažmá v činoherním studiu v Ústí nad Labem a Národním divadle v Brně. V 89. roce pak na delší dobu zakotvila v divadle pod Palmovkou, pohostinsky hrála ovšem i na dalších pražských scénách, například Semaforu, Viole nebo divadle Bez zábradlí. Řadu výrazných příležitostí nabídlo i divadlo Březnické. Dnes si její herecké umění můžete vychutnat třeba divadle na Jezerce. Hostem Tandemu je herečka Jitka Sedláčková. Já tě vítám.
3: Děkuji za přivítání. Ani nevím, že už tolik práce mám za sebou.
2: No, vidíš, to jsem ti tady projel. Tvoje kurikulum, víte, takhle v rychlosti, víš? No.
3: Ano.
2: Tak zase po delším čase se setkáváme u mikrofonu, tak už asi tušíš, že se budu ptát hlavně na to, co jsi dělala a jak jsi se měla. No a našim posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jitka Sedláčková je dnes hostem Tandemu. Byla u nás v Tandemu už tuším
2: byla
1: dvakrát.
2: Byla jsem dvakrát, se domnívám, no. A klidně přijdu hned další den.
1: Já vůbec nepochybuju.
2: Ne, já sem chodím k tobě ráda, protože jak jsem teď opět zjistila, ty jsi vždycky skvěle připravený. A tak dobře se posloucháš i tady, že je to moc příjemný si s tebou povídat. Takže jsem tady ráda.
1: Ty mi děláš samozřejmě radost, ale já chci dělat radost dneska především tobě.
2: Tak děkuju.
1: Protože u tebe se pořád něco děje, tak si myslím, že ta častější návštěva by byla záhodná.
2: Proč ne?
1: Například v současné době hraješ několik výrazných představení.
2: Ano.
1: Já jsem na obou byl, takže viděl jsem jak mužem i s mužem, tak i je Uchvatná. Ano. Byl jsem z toho uchvácen.
2: Oh.
1: Tak prosím tě, vynechal jsem něco zásadního, co teď zrovna ještě děláš?
2: Tak mou vlajkovou lodí v současné době je opravdu hra je Uchvatná autora Kiltra v divadle Na Jezerce. Je to hra o nejhorší zpěvačce na světě, Florence Jenkins Foster. Inscenaci režíroval Jan Hřebejk. Lidé chodí, lidé fandí a já falešně zpívám o 106. Je pravdou, že je to probířský kámen, protože naučit se zpívat nejdřív dobře, potom špatně a ještě navíc to skloubit s autentickým herectvím, to je to, co po mně Jan Hřebejk chtěl, protože až do premiéry a opravdu až do premiéry za mnou chodil a říkal, prosím tě, nehraj, já mám strach, že se urveš a budeš hrát a jakmile ty začneš hrát, tak je to prostě v háji, nehraj. Takže já jsem si říkala, tak já jsem 30 let se něco učila, co bylo úplně špatně, učila jsem se hrát. No a teď tedy nehraju a vlastně a nespívám.
1: No prosím tě, to je právě zásadní, že ty nemůžeš v podstatě zpívat pořád špatně. Ty musíš občas jaksi nasadit, což ty děláš, samozřejmě proto to říkám, občas nasadit naprosto správný tón a pak najednou sklouznout do toho falešna, což je v podstatě komika, i když je to vlastně i smutný.
2: Že jo?
1: To představení je takový tragikomický.
2: Já jsem ráda, že to Jan Hřebejk takhle pojmul, že vlastně to není ta postava, není karikatura. Já jsem pochopitelně na začátku nastoupila s takovým hrubým pilníkem, že jsem si říkala, no tak jdeme na tu komiku, pojďte. A teď on byl úplně zděšený na prvních zkouškách a řekl, no tak to mě teda nebaví tohle. A musíme rozlousknout oříšek tak, aby to zůstal člověk, aby to byl člověk, protože ta paní opravdu byla naživu, žila. To je skutečná postava. Tak jsme hledali její srdce, její duši. Hledali jsme člověka za tím nepravděpodobným. A opravdu mi to teda dlouho nešlo. Musím říct, že nespívat mě šlo rychlejc, než nehrát. A nespívat mě naučila Irena Pluháčková, to znamená, že jsme se naučili všechny árie dobře, pak jsme se je učili špatně a na tom představení už bylo několik významných zpěváků a chodí se mě ptát pro radu, jak to je, že zaprvé střídám rejstříky takovým způsobem, který je nevídaný. Potom, že tam hodím úplně jinou tóninu, pak že jdu o půl tón najednou. Jestli to mám takhle naučený a já totiž se musím přiznat, že já vůbec nevím, jak to vzniká, protože já neumím ani noty, nemám žádnou pěveckou průpravu a o to jsem svobodnější. Takže v podstatě ten hlas vnímám jako, já tomu říkám takový výtah ve mně, a já tím výtahem jezdím chvilku nahoru, chvilku do prvního patra, chvilku se to zastaví, pak najednou ten výtah jako zaškobrtne, pak dojede až nahoru. No, tak...
1: A můžu vám říct, vážení posluchači, že Jitka je vážně úžasná. Tolik tedy o tomto představení divadla Na Jezerce, a to jsem si chtěl ještě teď povídat o představení Můžeme i s mužem, tak to až za chviličku.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Poslechli jsme si písničku, jinak kdyby Jitka tady předvedla něco ze svého představení Je uchvatná, tak to by asi nešlo, jak no, si dát tam celou
2: to by nešlo a já to vlastně trošku z pověrčivosti nedělám,
1: to
2: protože chtěl to po mně i pan Šíp v jeho pořadu televizním a já jsem si říkala, že ne, že toho divadelního pána Boha nenaštvu, to prostě patří na jeviště.
1: To je naprosto správný, jasně. No, já jsem slíbil posluchačům, že si popovídáme o tvém dalším úžasném představení, tedy tvém. Představení, ve kterém ty hraješ spolu s dalšími třemi kolegyněmi, úžasnými kolegyněmi.
2: Ano, úžasnými.
1: A bavíte publikum tak, že pláče smíchy. Můžu to potvrdit, byl jsem na vás v semaforu a plakal jsem. Mužem i s mužem se to jmenuje. Ten název je symbolický, nebo je úplně...
2: Ten název byl inspirován, teď se mě ozvala autorka Sara Bidrmanová z Paříže a říkala, ty jsi mě vyfoukla název a já jsem říkala, no tak to snad ne. A ona říkala, že jsme si o tom kdysi povídali, že mužem i s mužem, tak asi jsem se možná tenkrát nechala inspirovat, nevím vůbec, jak to vzniklo ten název, ale je to samozřejmě příznačné, protože je to celé představení, ve kterém účinkuje, nevím, jak to říct, protože on to takový performance, Vanda Hübnerová, Kateřina Kajra-Hrachovcová, Dáša Zázvůrková a já. To jsme si sami napsali, řada těch historek bohužel je pravdivých a ze života opravdu se staly.
1: Proč bohužel?
2: No tak oni jsou některý, no moje historka zvířivé vany v hotelu, teda mě moc teda jako vtipná nepřijde, jako ze života. V představení možná ano. A stává se mi, já jsem nejstarší z té čtyřky a stává se mi, protože tam mám svůj autorský text 55+, to je pěkný hnus, bejvala jsem kus, zdobí mě korunka zubní a tak dále. Takže mě píšou ženy na Facebook, že má třeba dotyčná 55. narozeniny a že si chce nechat vytisknout pozvánku a jestli by se to tam mohla ten text dát. Takže tento můj text se stal citací
1: stala
2: na pozvánky. No to snad ještě ne. Na narozeninové oslavy. Tak se mi to líbí. No baví nás to a dáli pán Bůh, tak chystáme dvojku. Ale dvojka by měla být lepší než jednička, to bude těžký, protože na nás opravdu chodí zástupy lidí. My už jsme hráli i pro 700 lidí.
1: 700
2: už jsme měli 700
1: lidí. Kde to
2: lidí?
1: Bylo, prosím tě? Nějaký sportovní hale?
2: Ne, no tak to jsou ty velikánský sály na Ostravsku. A to musím říct, že zatím se nám jako daří, jezdíme po republice, opravdu pracujeme hodně, protože ten zájem je veliký a my chceme vlastně uspokojit zájem, chodí na to hlavně ženy, to se přiznám. Ale není to feministické ale, představení.
1: Ale baví se i mužů, to můžu potvrdit. Ano, je
2: no
1: to
2: tak to
1: určitě,
2: jsem ráda.
1: No. Prosím tě, abychom nezůstali jenom u těchto dvou představení, tak se chci zmínit taky, že my dva jsme si spolu zahráli vlastně v takovém představení, které se tak hezky rozjelo a nějak tak trošičku usnulo.
2: Dokodrcalo.
1: Ano, dokodrcalo. Tři oříšky pro popelku.
2: Mě to teda moc bavilo. Já jsem tam chodila velice ráda. A ty jsi hrál pana krále, já jsem hrála macechu a to byla velice výpravná show, rodina. Myslím, že to představení Filip Renč udělal krásně a všechno se to zdálo být zalité sluncem. Diváci chodili, ale my jsme nevěděli jednu věc.
1: Když říkáš diváci chodili, tak je třeba říct, že chodili v podstatě v počtu třeba 2000 také, že zaplnili.
2: Když bylo kultury. Plno, tak to jsem byla překvapená, jak je Palác kultury. Za nás se to říkalo, teď už to není Palác kultury.
1: No, to je kongresové centrum.
2: No tak to je jedno, pakul, prostě, viď? Pakul jsme pakul, tomu říkali. No, blbý je, že prostě produkčně to selhalo a že jsme dopadli jak sedláci u Chlumce.
1: Ano, my jsme si před chvilkou o tom Sítku vyprávěli a tak jsme si říkali, že jsme začali v podstatě hrát za peníze a zjistili jsme, že hrajeme brigádu.
2: Ano, ano, že jsme to věnovali na oltář,
1: ano,
2: nevím
1: ano,
2: komu.
1: No. Ale zahráli jsme si bezvadně.
2: Zahráli jsme si krásně a mě to teda bavilo, no, mně se to moc líbilo a mrzí mě, že to nebude pokračovat.
1: A tam jsi si taky úžasně zaspívala.
2: No tak tam to teda byla velice těžká písnička. A to musím říct, že jsem potom ke konci jsem si říkala, že nevím, jak to zvládnu, protože přece jenom jsme byli tři alternace a nakonec to nějak dobře dopadlo a moc mě pomohla Jana Švandová, kterou považuji za jednu z nejlepších kolegyň, se kterou jsem se setkala u divadla, která vždycky, když měla zkoušku, tak mě to natočila, že jo, pak mě pomohla, byla mě fandit na premiéře, takový kolegyně mám ráda, no. Bylo to fajn.
1: Já mám stejnou vzpomínku na Oldu Kříže.
2: Aha, ano.
1: Taky mě takhle skvěle pomáhla.
2: No, tak skvělý.
1: Hlavně dobří kolegové jsou k nezaplacení.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka. Jitka Sedláčková, kromě toho, že hraje v divadle, tak si občas střihne něco v televizi, v seriálu anebo ve filmu. Dotočila si teď Špindl 2, jestli se nepletu?
1: No, před nedávnem jsem dotočila Špindl 2 a teď vlastně točíme pokračování Poldi 3.
0: No, já už se v tom trošičku nevyznám v těch číslech, ale každopádně důležité je, že Špindl se odehrává opravdu ve Špindlu a i na lyžích. A ty jsi tam střihla přímo, ale právě reálnou jízdu, žádný double.
1: Ne, začali jsme točit 18. března, to já mám narozeniny a rozhodla jsem se, že teďka už budu navždycky 55+, že už vlastně nebudu sdělovat další čísla, prostě 55+, jsem už navždy.
0: Hele, po 70 se tě to pustí a začneš si přidávat.
1: Dobře, OK. Tak zatím jsem 55+ a takže jsme točili, byl nádherný den a bylo ve scénáři, že účastnice ženského kurzu, co jsme byli teda v tom Špindlu, sjedou sjezdovku Medvědín ve Špindlu a já jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost, to jsem si říkala, to tady píšou prostě v tom scénáři, tak něco. No a pak jsem zjistila, že všechny mladé kolegyně oznámily produkci, že chtějí dabla, mě se nikdo neptal. A já jsem říkala, no tak já jsem tady nejstarší, tak já to asi nejedu a jedou to ty mladí a řeknou, že já jsem tam někde vzadu to. A teďka vidím, že ty herečky, se kterými jsem tam byla, si slíkají ty kombinézy a dávají nějakým jiným slečnám, zhruba 20-letým, a ke mně nikdo nechodil. Já jsem vůbec nevěděla, co se děje. A načež zavelili a řekli, vyvezte je nahoru skutrama a jede se. A já jsem, mně došlo v tu chvíli, že já jedu tu sjezdovku jako jediná z těch hereček bez dabla. A takže mě teda vyvezl krásný horský muž na skútru nahoru. Stoupla jsem si nahoru v lyžích, které nebyly ani moje, v botech, které nebyly moje, čili jsem nevěděla ani, jak je to seřízený. A řekla jsem si tak, že milá Jitko, dneska máš narozeniny 55+, a ty to sjedeš a tím ty narozeniny oslavíš. A musím říct, že jsem teda poprosila ty mladé dívky za mnou, ty dubly, aby nejeli rychle, že pojedu pomalu, aby se mi něco nestalo. Takže jsem jim frnkla, prostě nemohli mě, vůbec mě nestíhali a já jsem prostě to sjela, jela jsem nádhernou sportovní jízdu.
0: No, říká se, že jsi to vyšila úplně.
1: Vyšila jsem to, z mýho pohledu jsem to vyšila, byla jsem pochválena a tak jsem oslavila ty svoje narozeniny. Hned jsem si otevřela šampáňo a byl to krásný den.
0: Sedláčko, když se prej teď říká Šifrinová, prej.
1: No ale pozor, teď mě říkal režisér v Poldovi, asi se to rozkřiklo, já asi budu kaskadérka na starý kolena, protože mi říkal, jezdíš na kole, ne? A já jsem říkal, jak na kole? No, sjedeš nějaký takový terén na kole. A já jsem říkal, Ježišmarja, jo, jezdím na kole. No, takže teď mě čeká další heroický výkon.
0: Počkej, a v Poldovi, prosím tě, ale hraješ policajtku nebo hraješ
1: ne,
0: obě?
1: Ne, v Poldovi hraju barmanku. Seriál Polda je v hlavní roli David Matásek, milovaný, protože vypadá tam opravdu senzačně. A David je skvělý kolega a já tam hraju ve všech těch dílech, zatím ve všech těch seriích jsem byla jeho taková letitá kamarádka, barmanka, ke který on se chodí svěřovat do hospody.
0: Barmanka, co jezdí na kole?
1: Ta pojede za ním na kole. A jmenuje se Vanda a musím říct, že ta role se tak jako rozvíjela a najednou je z ní nádherná role z té barmanky. Má jedinou nevýhodu, že je pořád v hospodě, takže mám málo natáčecích dnů. To bych prosila, abych jich měla víc. Načež mě režisér volá, že v té třetí sérii konečně vyjdu z hospody, pojedu na kole a dokonce se snad stanu účastníkem nějaký zápletky. Ale na Poldu se moc těším, protože se těším na režiséra Fujta a těším se na Matáska a na celý ten kolektiv, protože tam je to opravdu fajn.
0: Tak my se těšíme na tebe v Poldovi, jasně.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ani dneska, to znamená v tandemu s Jitkou Sedláčkovou, nepřijdete o písničku na přání, tedy Jitka o ní nepřijde, to znamená, může si přát něco, co ráda poslouchá, nebo někoho, koho ráda poslouchá. A já už to vím, kdo to bude.
2: No to je jasný. Naše
1: kamarádka společně.
2: Ano, je to naše kamarádka, hlavně já tu osobu mám velmi ráda a velice si ji vážím. Je to zpěvačka, herečka, tvůrkyně a veslařka Dáša Zázvůrková a já bych teda si moc přála, jestli byste mohli pustit její autorskou písničku, to jsou opravdu její začátky, která se jmenuje Zpověď. A pozor, Dáše vychází 9.9. druhá deska a ta deska, teda musím říct, co jsem slyšela, je teda fantastická.
1: No, ona byla úžasná i jako moje manželka.
2: Ano, to je pravda.
1: My jsme si právě v Oříšcích pro Popelku zahráli Královský pár.
2: To je pravda.
1: A byla úžasná. Šli jsme k sobě i vejškou.
2: Ano, ale i krásou a hlasem a prostě byli jste úžasný pár. A já jsem tam, jak jsem byla ta macecha, tak jsem přece si potom vymyslela, že z vaší krásy omdlím. Takže jsem tam omdlela, akorát jsem si neřekla, aby mě někdo chytil. Takže tak jako tam se děly různý věci.
1: Drobná nehoda. No, dobře, tak teď dáme Dáše slovo a bude v hlavní roli.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: V Tandemu je dnes hostem Jitka Sedláčková. Už jsme si popovídali, respektive ona nám popovídala o tom, jak ráda hraje na Jezerce. Já si myslím, že by bylo docela dobře a že si to zaslouží, aby si teď trošičku o divadle na Jezerce popovídala, protože myslím si, že Honza Hrušinský tam udělal opravdu úžasný kus práce a dělá ho pořád.
2: Ano.
1: Vznikla tam taková velice zvláštní, příjemná atmosféra, která uchvátí i diváky, kteří přicházejí. Berete to i jako herci takhle?
2: Určitě je to divadlo rodinného typu. Ono to místo je krásný. Ono prostě takovýhle bílý divadýlko v parku, vynikající restaurace, opravdu teda doporučuju všem, ať si tam zajdou i třeba mimo divadelní představení. Jan Hrušinský, přestože to je soukromé divadlo, drží poměrně vysokou laťku toho divadla. To je fakt. Je tam řada vynikajících inscenací. Shylock, už je tady zas teďka novinka Pánský klub. Já hraju Saturninovi tetu Kateřinu a ve velice oblíbené aristokratce Ožralou kuchařku, kde mám natrénováno, ne vařením, ale já jsem milovnice vína. Já miluju víno a koukám na tebe tak jako významně, protože ti tím chci říct, aby si mě pozval k vám na festival vína.
1: Už jsi pozvaná, samozřejmě, to je hotová věc.
2: No, tak já tak na té Jezerce to mám ráda právě pro tu rodinnou atmosféru, protože ty inscenace jsou komornějšího typu. Jezdíme na zájezdy a já si vážím toho, že jsem dostala tu ohromnou šanci si zahrát Florence Jenkins Foster, protože to bylo riziko od vedení divadla, ale i od režiséra, protože tam nevíš nikdy, jak tohle to dopadne a taky se to mohlo výrazně pokazit.
1: Hmm.
2: To
1: tě,
2: je fakt.
1: To je představení, kde samozřejmě, jak si máš kolegy, i když to stojí to na tobě, stojí to na postavě Florence. Ale ty jsi velice jaksi silná i v představeních, který v podstatě ani nepotřebují kolegy. Já se pamatuju na Uvaděčku, kterou si hrála i u nás
2: Vyletářku. Já jsem Vyletářku. Já ne, že bych vyhledávala monodramata, protože já mám ráda právě si s někým povídat v divadelní šatně a pít s ním víno. Ale hrála jsem vlastně monodramata, k tomu mě inspirovala Gábina Vilhelmová, která už teda bohužel nežije a se kterou jsem měla tu čest sehrát XX představení, Kdo se bojí Virginie Woolfové, v Řeznické, Jiří Bartoška, David Matásek, já a Gábina právě. A ona mě inspirovala k monodramatům. Takže já jsem dělala Biletářku Arnošta Goldflama, pak jsem dělala Tonku Šibenici dělám, ale v Tonce hraju, což je monodrama, to režíroval Jarda Dušek s Ivetou Duškovou, to hrajeme moc let a stále úspěšně a pustila jsem se do jednoho z nejtěžších monodramat a to je Jean Cocteau, Lidský hlas.
1: Jsme
2: hráli 3 roky velice úspěšně, no, to režíroval Boris Hübner, ale vypršili nám autorská práva, tam jsem právě přizvala ke spolupráci Dášu Zázburkovou.
1: No ty v podstatě, jak si hraješ ráda monodramata, i když seš vlastně velice družná
2: jsem spíš kamarádský člověk, ale já vyhledávám témata, já vyhledávám role. Já prostě, se mnou to je těžký, jo? Jak se říká, není malých rolí a já tvrdím, že to jsou těšínský jablíčka, že prostě herec, takový ten, který to fakt miluje, tak si chce užít tu velkou roli. Já tam prostě vidím tu škálu, ty možnosti, já to prožívám, já se stanu tou postavou skutečně. Já tomu fakt věřím, že jsem Florence Jenkins Foster na ty 2 hodiny. Já nepředstírám nebo nepředvádím, jak Jitka Sedláčková hraje roli. Já se nebo cítím se být tou postavou skutečně.
1: Tak ale k tomu si se musela propracovat, to je jasný. Ale myslím si, že se ti to povedlo. Moc.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Mimochodem, když jsme tady mluvili s Jitkou Sedláčkovou o hře Mužem i s mužem, tak myslím si, že nejsem jediný, koho napadlo, že to je představení, které je jako stvořené pro televizi. Nejednali jste náhodou s nějakou televizí?
2: No, podívej se, je to otázka teďka jednání. On ten materiál sám osobně by se musel velice zpracovat, není to pro to divadlo, je to dostatečné, pro televizi by to musel někdo uchopit a zpracovat to ještě jinak, ale je pravda, že tady takový určitý nabídky jsou a uvidíme, jestli to klapne, protože těch nabídek je víc na to zpracování televizní. Je to hodně práce a musí se najít jaksi dobrý autor a člověk, který by do toho jaksi se ponořil, protože napsat si to, my si to umíme napsat takhle pro divadlo. Na tu, nám to vydrží přesně na ty 2 hodiny, ale teďka to chce rozpracovat ty linky a tak dále, ale je tady taková nabídka, je to pravda.
1: Ty chceš říct, že to je jaksi pevný scénář? Já jsem měl za to, že tam je ale opravdu minimálně 50% improvizace.
2: Ne, 50% tam teda není v žádném případě. Jestli tam je improvizace, tak procent 10.
1: Tak to tak ale dobře vypadá. Jako
2: no tak je to takový autentický, protože jsou to naše opravdu příběhy, které jsme si napsali, ale samozřejmě jsou tam určitý odchylky, ale má to pevný řád. Víme přesně, co jde po sobě, co máme udělat. Má to, jako udělat to představení bylo hodně těžké, protože pořád jsme neměli žádný materiál a nevěděli jsme, jak na to. A vlastně jsme byli v šoku, jak nás diváci přijali. Vůbec jsme nečekali tu odezvu, která přišla a pravděpodobně jsme zaplnili díru na trhu.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Docela by mě zajímalo, Jitko, jak ty se, jak si udržuješ fit a čím se bavíš, když nehraješ divadlo. Mám takový pocit, že dost asi čteš, protože jak jsi říkala, že vyhledáváš dost často nějaké nové texty.
2: No, ke mně ty nápady chodí tak nějak z hůry. Já vždycky někde na něco narazím a to prostě já to udělám a udělám to. Ale když mám teda volno, teď jsem si dala za úkol, že začnu trošku žít, protože já vlastně žiju, ale neužívám si, protože hodně pracuju. Protože mám za sebou období, kdy jsem tu práci neměla.
1: A, takže si toho vážíš.
2: Takže si toho strašně vážím a vlastně si to děsně užívám, že pracuju. Ale když mám volno, tak já to volno trávím venku. Mě je strašně dobře venku.
1: Já, co tě myslíš venku,
2: no, venku
1: jako
2: je,
1: v přírodě,
2: venku je v lese, venku je v zahradě, ne, venku je prostě vůbec na vzduchu, nebýt jako uzavřená v místnosti, ať je to moje chalupa v Želivu na Vysočině nebo můj byt v Pražský, já prostě mám kvalitní běžecký boty, starý tepláky s gumou dole, děravý tričko a mažu prostě a to já opravdu v tom Želivu denně dám těch 10 kiláků, že opravdu já se zruším, úplně zrubu. Výběhy do kopce, do schodů a pokouším pořád tu fyzis, co vydrží. Ale já to nedělám pro krásu postavy nebo pro svalovinu, já to dělám pro to vyčištění si hlavy a proto, že mám tu energii a já tak prověřuju to zdraví. Prověřuju ho sama na sobě. To znamená, že mě nejvíc baví, když opravdu si můžu vzít tyhle ty boty a mazat. Jsem ráda s přáteli, ráda, když jsem na chalupě, si povídám. Jsem poměrně dost sama. Ono se to o mě moc neví tohle, protože nemám rodinu žádnou, mám syna, jediného milovaného, skvělého Filipa, který už má zase svůj život, má svou úžasnou partnerku, takže za to jsem šťastná.
1: Co dělá Filip?
2: Můj syn pracuje v televizi jako asistent režie, pohlíží, víš, chtěl by být pomocným režisérem, takže má výborného učitele, pracuje na seriálech a je nesmírně šťastný a jeho přítelkyně Karolína je maskérka a já je oba dva mám moc ráda, ta jako dvojice se mi velice líbí a myslím, že prostě mám z toho prostě ohromnou radost a přeju si, aby jim to vydrželo, protože jsem svého milovaného syna odevzdala do dobrých rukou. No a já vlastně ten svůj čas trávím rozjímáním, ochutnáváním dobrého vína, běháním, pak jsem s přáteli a někdy jsem i s nějakými muži.
1: A výborně, ano. Nebudu pátrat v této oblasti, protože nerad se ptám na takovéhle věci, nejsem žádný bulvár samozřejmě, ano. Ale moc ti přeju, Jitko, to, co jsi tady v podstatě zmínila, aby jsi byla šťastná, aby ti život přinášel štěstí, krásné role, radost ze syna, z jeho rodiny a tvých přátel. No a tenhle ten rozhovor, který teď už pomalu končí, bude navazovat, ale to už jenom separátně, intimně mezi námi na našem festivalu vína, no kde tak si nalejeme dobré červené.
2: A to se moc těším, protože já si dám jak bílé, tak červené, ono je potom z toho ve finále růžové, ale musí být hlavně dobré. A já všem přeju hlavně, aby byli zdraví.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

0: Na Pavlači. Tak se jmenuje polka Jaroslava Kohouta, kterou rozhlasová Plzeňačka odstartovala dnešní vydání pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Teď je na řadě temperamentní poberunská skupina Třehusk, která vám nabídne 4 lidové či zlidovělé písničky a jednoho hašlera. A tím začneme.
1: Raz, dva,

0: Tady je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Po písničkách lidových neznámých autorů přijdou ty od autora velice známého, jednoho z králů české dechovky Karla Vacka. Nebudu zdržovat názvy skladeb, znáte je možná lépe než já. Stejně tak je, myslím, zbytečné vyjmenovávat všechny interprety, stačí říct, že jsou to ti nejlepší.

Písničkou Karla Vacka Zůstaň tu s námi skončila malá přehlídka hudebních lahůdek tohoto mistra nad mistry a já věřím, že i další melodie, i když nepatří zrovna do dechovky, s námi zůstanou. Mají totiž s tou takzvanou lidovou hudbou něco společného. Krásné melodie. Škoda, že takové se už dneska moc nepíší. Mám malý stan, náhodou a ona je krásná.

Písničky 60. let vám hráli orchestry Karla Vlacha a Ladislava Bezubky, zpívali Karel Štědrý, Valdemar Matuška, Iveta Simonová, Karel Hála a Zdeněk Šedivý. K ním se teď na chvilku přidám i já, také se dvěma tituly té doby, valčíkem Jaroslava Dudka a Jana Jivína Hledám lásku a rozvernou fox polkou Jardy Vomáčky Za lesíčkem na stráni. Hrají skupiny Milana Dvořáka a Karla

0: Čechách.
1: Juh!
2: Všestranný autor Josef Vejvoda, kromě jazzu a hudby vážné, pokračuje také ve stopách svého slavného táty. Dneska se s vámi rozloučíme jeho písní na slova Vladimíra Salčáka Pivem nebo vínečkem a foxtrotem s textem Ivana Mládka s názvem Dráteník. Hraje a zpívá Malá černá hudba, já už se také poroučím a těším se na vás zase pozítří. Mějte se.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Naladili jste Český rozhlas. Pěknou neděli, od mikrofonu přeje Alena Zárybnická. Říká se, že sokolnictví by mělo být povýšeno na umění, protože je to jediný oduševnělý způsob lovu, který svou povahou patří ke skutečnému umění. A právě o sokolnictví bude dneska v Záletech řeč. Povídat si budu se Stanislavem Menstýkem, profesionálním chovatelem dravců. Vystřídal hned několik profesí, dnes se ale věnuje právě chovu dravých ptáků.
3: Na podzim jsme oslavili 50. výročí založení Československého sokolnického klubu. U nás tady blízko, tady od Pardubic v Opočně, kde klub vznikl před 50 lety.
2: Ptát se budu nejenom na chov, ale taky na výcvik. A mluvit budeme i o výbavě, kterou musí mít jak sokolník, tak o té, kterou mají jeho svěřenci. O tom všem bude dneska v Záletech řeč. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Stanislav Menclík se narodil v Litomyšli, ale pochází z Hrušové. Vyučil se soustružníkem, ale po vojně už se do haly nevrátil. Možná i proto, že má raději práci venku. Pracoval ve Spojených státech a po návratu do Česka se začal věnovat sokolnictví naplno. Jsem ráda, že jste si udělal čas na zálety. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, taky mě těší.
0: Kdy jste si vlastně pořídil svého prvního dravého ptáka?
1: První můj dravec, tak byl to krahujec jménem Čoky. Byl to krajovec obecný, samička, a bylo to už před minimálně 20 lety. Bylo to v 88. roce.
0: Co vás k tomu vedlo? Kde se vzal ten nápad krajovec u vás?
1: Cesta k tomu byla v podstatě zajímavá a na druhou stranu jednoduchá. Můj kamarád, velký kamarád, s kterým od dětství vyrůstáme a děláme sokolnictví do dneška, Danek Pitlíkud, tak dělali jsme spolu aj holuby. Chtěli jsme chovat holuby. No a na peklých, že jeden pán, a ten se jmenuje Vojta Škrba, a ten už v té době měl jestřába. No a Danek tam jel si koupit holuby, poštovní holuby, který Vojta taky dělal, a viděl, že má jestřába. Jeden den s ním byl, šli se spolu podívat na lítání, druhý den mě to řekl, hned jsem tam šel se podívat s ním. A od té doby, to teda bylo v 87. roce, kdy jsme tam byli poprvé, tak od té doby v podstatě denodenně jsme cestičkou přes pole, je to zhruba 2 kilometry, chodili tam, trávili jsme tam většinu volného času, pomáhali jsme a odměna byla, že jsme šli ven s tím dravcem lítat. A za teda 2 roky takovéhle trošku praxe nám bylo umožněné, přes tohle našeho nestora, nám bylo umožněné si pořídit svého prvního dravce, o kterého jsme se starali, on na nás dohlížel. Dělali jsme vlastně, začali jsme dělat to pravý sokolnictví. Do té doby jsme se učili, okoukávali jsme, učili jsme se vyřezávat poutka, všechno. Si dřív každý musel udělat sám sokolník. Nebylo, že jako dneska mě zavolá, nebo pošle e-mail. Já samozřejmě mám radost, zašlu na dobírku a tak dále, protože se tím živím. Takže takhle jsme začali od dětství, by se dalo říct.
0: A kolik dravých ptáků máte dneska?
1: Takže sokolů, který používám na lov, tak teďka mám 1 samici letošní sokolici, Bonu, kterou cvičím a už s ní i lovím. Takže jakoby na lov mám vycvičeného 1 sokola, ale dravců na chov mám okolo 60.
0: Sokolnictví je hodně staré řemeslo. Má se za to, že vzniklo ve stepích Jižní Asie.
1: Traduje se, že už 4000 let je tato historie stará. Samozřejmě dneska jsou tam místa v Asii, řeknu třeba Kazachstán, Kyrgyzstán, státy, kde se dodneška loví na vysoké úrovni s orly, kde používají jezdci na koních, jezdějí a lovějí vlky. Ty jsou teda trošku menší než ty naše, ale lovějí vlky. A traduje se, že ano, přišlo sokolnictví z Asie, zhruba před 4000 lety. A může to být těma obrovskýma rozlehlejma krajinama, může to být tím, že ty lidi žili furt v přírodě a potřebovali lovit. A nebyli schopní ulovit ptáka, nebyli schopní ulovit to, co nebyli schopní uštvat nebo uhnat na koních. Kdežto orel je velký dravec, má velkou sílu, je schopný ulovit od zajíce až po velikost třeba srnky. A sokol, dřív nebyly palné zbraně, nebyly flinty, brokovnice samozřejmě, před příchodem palných zbraní, sokolnictví bylo používáno pro lov ptáků, kachny, bažanti, husy. Takže bylo to tím, že nebylo pro ty vladaře, anebo pro ty, co tam žili, ať to bylo kdekoliv v Mongolsku, nebo v Číně, nebo v tom Kazachstánu, Kyrgyzstánu, tak nebyli schopni ulovit. Nebyli schopni ulovit žádného ptáka, který prostě byl vyplašen, ulítnul a ty dravci to dovedli.
0: Se sokolníkem Stanislavem Menclíkem si povídám dnes v záletech.

0: Lidé mohou čtyřnohého tvora ovládat násilím nebo jinými prostředky, za to ptáka, který krouží vysoko ve vzduchu, může zajmout a vycvičit jen lidský duch. To je další podle mě výstižný popis sokolnictví. Povídám si dnes o něm se Stanislavem Menzlíkem v dnešních záletech. Ke správnému výcviku je nezbytná celá řada pomůcek, takzvaná sokolnická výstroj. To bychom tedy mohli rozdělit na to, co má sokol a na to, co má sokolník. Zaujalo mě třeba vábítko. Jak vypadá?
1: Vábítko používáme v těch sokolů. Vábítko nám vlastně napodobuje kořist. Takže je to koženej, z historického hlediska to byla taková podkova, by se dalo říct, ale ušitá z kůže. Dřív byla vycpána zase koženými kousky kůže nebo látky případně a z boku jsou na ní připevněná křídla, většinou lounej kořisti, takže třeba kachní křídla nebo bažantí křídla.
0: Jako originál.
1: Jako ano, originál. Případně v průběhu roku je pak měníte, anebo už se tam ani nedávají a je tam jenom roztřepená kůže. Takže to je tělo toho vábítka, pak je zase nějaký obratlík, mosaznej nebo nerezovej. To je věc, která je vlastně jakoby na hlavě toho vábítka a pak je koženej, z historického hlediska byl vždycky koženej samozřejmě, ten dloužec, ten provázek silný, který se vám dobře drží v ruce a vy tím vábítkem točíte, naučíte ho toho dravce na něm jíst. To je ten součást toho výcviku, on jí jenom na tom vábítku. A vy opak učíte, že když vylítne, tak vytáhnete vábítko z bračny, začnete, jak my říkáme, šejlovat, točit s ním a dravec nejdřív přilítne a dostane ho za odměnu, dostane ho zadarmo. Ale po druhý, po třetí, po čtvrtý, když se mu dal zadarmo a on přilítne, je rád, dostal na něm to svoje jídlo, je spokojený, pak ho dokrmím na té pěsti, jak my říkáme, na ruce teda, dokrmím ho na pěsti, dám mu čepičku, odcházím domů. A když pak přilítává teda třeba po XT, dostává ho zadarmo, tak už mu ho nedám zadarmo, já s ním uhnu a on prolítne. A zase mu ukážu, zavolám, zapískám a zase mu ukážu, on letí a znova s ním uhnu. No a pak můžete vidět takový ty, jak třeba dělají tady kamarádi ukázkáři, jak jim říkáme, na hradech, kde lítá dravec na to vábítko a ten sokolník s ním uhýbá a udělá třeba až 50 průletů, kde sokol vylítne do výšky 20-30 metrů, otočí se přes hlavu, zlomí to přes křídlo, zautočí vábítkem uhnu a on prolítne. A když se ho dotkne, je to jako když je ulovil. Dotkne se, kopne do něj, položím ho na zem, trošku s ním pocukám, sokol se otočí a už jsem ulovil, přilítne a dostane zase odměnu. Takže to je to vábítko.
0: Sokolnická rukavice, ta patří k vašemu řemeslu už od samých počátků. Změnila se nějak zásadně v posledních letech nebo jsou stejné jako před těmi mnoha tisíci let?
1: Zase máme takové omezené možnosti vidět jako skutečně staré historické rukavice. Určitě samozřejmě je to furt ochrana ruky proti dravcovým chvatům, drápům a musí být vyrobená z kvalitní kůže, většinou se používá hovězí nebo jelení kůže, každá má svý vlastnosti a dřív byla rukavice samozřejmě šitá ručně. Dneska jsou tyhle ty ručně šité rukavice velice používány v Anglii z historického hlediska. Mají rádi tu rukavici ušitou ručně ještě. Ale už se nešije přírodníma. Dříve ji sešívali buď to kůžej a nebo šlachama ze zvířat. A dneska se samozřejmě používají nylonové nítě. Podle toho, k jakého dravce máte, tak je dvojitá kůže nebo trojitá, krátká nebo dlouhá. Dole je nějaký střapec, jak se říká, taková ta ozdoba, za kterou ji pověsíte doma na háček. Takže v podstatě se nezměnila, ale je taková vylepšená.
0: To je tedy výbava sokolníka, alespoň pár částí sokolnické výbavy jsme teď probrali. O tom, co musí mít dravci, aby s nimi bylo možné cvičit, si budeme v záletech se Stanislavem Menzlíkem povídat už za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Od sokolníka Stanislava Menzlíka už víme, co je při výcviku dravců důležité, co používá tedy sokolník. Teď ještě ta výbava dravce. Pokud jde o čepičku, rozumím, říkal jste, že má dravce sklidnit, ale ty rolničky, nevadí dravci ten zvuk rolničky, která je k němu připevněna? Zvykne si na to?
2: Ano, určitě si na to zvykne. Je to, jak říkám, první věc, která se mu nasazuje, když ho koupíte, přivezete od chovatele, tak ten dravec dostane celou výstroj. Když to vezmu teda celkově, tak na nohy, na stojáky, jak se správně říká, se mu upevní chvatové poutka. Nad ty poutka se umístí buď to jedna rolnička nebo dvě rolničky. V dnešní době ta rolnička je automaticky doplněná jmenovkou, kde je jméno sokolníka plus telefon samozřejmě. No a ty rolničky jsou se používaly od jak živa, protože když lítáte s tím dravcem, zvláště s tím dravcem nízkého letu, tak vy ho podle těch rolniček najdete. A když ho máte doma, jakéhokoliv dravce, tak vy podle těch rolniček přesně víte, co dělá. Když se poškrábe, tak je to takové to rychle jenom cink, cink, cink, cink, cink, cink. Víte, se podrbal nebo tohle. Když se oklepe, víte, co se děje. Když tam bude třeba ježek se projít kolem jeho posedu a vy uslyšíte cink, cink, cink, takový ostrý řachání, nevím, jak bych to řekl, tak vy víte, že je problém, že po něčem vyráží. Jdete se podívat a vyráží na něco. Podle zvuku víte, co se děje. A když uloví, když s ním lovíte, dřív teda, dneska používáme telemetrii, dneska používáme vysílače, které mají na sobě malý vysílač, který váží 8 gramů, podle kterého najdete přesně na metry, dokonce se používají satelitní vysílače, ale dřív byla jenom ta rolnička, takže když ulovil v rákosí, běžně končí to samozřejmě v krytu. Běžně končí lov v krytu, protože ta kořist, ta ví, co je dravec. Ta to ví po ne staletí, ale tisíciletí. Ten dravec jí odehřívá lovil. Takže ta se jde vždycky schovat do krytu. Mnohdy právě v tom krytu uteče, když třeba s tím jestřábem zajíc zaběhne do křoví, tak ho ze sebe setřese, tak ho ze sebe dostane tím, že vběhne právě do toho křoví a ten dravec tam zůstane zaklíněný. A vy ho pak hledáte a právě pak slyšíte to cink, cink, on tam chodí si někde, nebo se vám setmí a on zůstane někde, se najedl, chytnul třeba holuba, což se stane běžně. No a on se nají, nažere se, než tam přijdete, a on si vylítne na větev a spokojně si sedne. A vy jste pak chodíte nebo posloucháte, kde uslyšíte právě to, kde se podrbe a uslyšíte to cink, cink, cink, cink. A to byl vždycky takový to, je tam, jdu tam, jdu tím směrem. Vytáhnete vábítko, točíte vábítkem, pískáte, děláte cokoliv. Rolničky jsou důležitý.
1: Co je pro dravce nejtěžší, aby se naučil?
2: No, nejtěžší bude ten začátek, protože nejtěžší je toho dravce zlomit. A samozřejmě ho nelámete nějak.
1: V dobrém slova smyslu teď.
2: Ano, v dobrém slova smyslu ho zlomit a vlastně mu vysvětlit, ho naučit, že vy nejste nepřítel, ale vy jste ten, který mu nabízí potravu. Vy jste ten, který s ním později bude chodit samozřejmě lítat. Toho dravce musíte nejdřív ochočit, přivezete si od toho chovatele a on je divoký. Od narození to trvá jenom 2 měsíce do doby, kdy si ho můžete vzít. Od narození, když vajíčko třeba sokola váží okolo 55 gramů, tak za 2 měsíce ten sokol váží 1 kilo. A za 2 měsíce má vyschlý peří a ve 2 měsících si ho přivezete domů. Ten je naprosto divoký. Do té doby byl jenom s rodičema, je v té komoře chovnej. On se kouká sice ven, on má i vepředu případně boční okno, kde vidí ven. Může mít i, záleží podle, jak jsou komory udělané, může mít i to okno udělané na schvál, aby viděl třeba auta jezdit, psi běhat po zahradě.
1: Aby si zvykal na to lepší. Okolní prostředí.
2: Je už takový trošku okoukanější. Mnohdy ale ta komora je zadělaná a že jenom vidí jakoby nahoru, no vidí do dálky, takže ten je naprosto divoký. Takže nejtěžší bude ten počátek, to ochočení.
1: Co všechno musí člověk splňovat, aby se mohl stát sokolníkem? Budu se svého dnešního hosta Stanislava Menzlíka ptát už za chvíli. Posloucháte Zálety.

0: Sokolník Stanislav Menclík je hostem mých dnešních záletů. Lecos už od vás víme, ale na to základní jsem se vlastně ještě nezeptala. Co všechno musí tedy splňovat člověk, aby se mohl stát sokolníkem? Měl by mít myslivecké zkoušky a teprve potom ty zkoušky sokolnické.
1: Přesně jak jste to řekla, jste to dobře, musíte mít nejdřív myslivecké zkoušky. Tím pádem vás to i limituje věkově, protože když nejste absolvent lesnické školy, tak myslivecké zkoušky děláte od 18. a po jejich splnění máte minimálně jednoletou sokolnickou praxi a děláte potom sokolnické zkoušky. Takže když máte tyto zkoušky, tak si můžete koupit svého prvního dravce.
0: Účastníte se lovů, o kterých jsme tady krátce zatím mluvili, pravidelně a jaká zvířata přitom lovíte?
1: Podzim je vlastně takový ten od září, a to už od 1. září, pro sokolníka svátek, protože na rozdíl od palných zbraní, čili myslivců, kteří mohou lovit až od října, tak my už můžeme od 1. září. A sokolníci, kteří tady dravce vysokého letu, to znamená sokoly, který sokol je vycvičen, aby vyletěl co do největší výšky, musíme používat loveckého psa. Toho má každý dobrý a správný sokolník, teda sokolník, který lítá se sokolem, s dravcem vysokého letu, tak s nima lovíme u nás převážně bažanta. To je naše hlavní zvěř a i když je mnohokrát jezdíme stovky kilometrů doslova na Moravu, aby jsme ještě našli divokou zvěř, takže i když tahle ta divoká zvěř ubývá, máme ještě místa, kde můžeme lovit divokou zvěř a když ji nemáme, hodněkrát si pomůžeme, že vypouštíme zvěř. Takže tam lovíme ty bažanty. Ty další to jsou ty dravci nízkého letu, tak tam je převážně ten zajíc. Ale bohužel zajíc díky našemu agresivnímu zemědělství tak nám ubývá. Ubývá samozřejmě spousta zvěře a zajíce odchovávat a vypouštět, mnoho sokolníkům se teďka tomu věnuje a mají v tom velké úspěchy. My, co lítáme se sokolama, tak zase vypouštíme si ty bažanty, jak jsem říkal. A kamarádi, kteří lítají s jestřábama, s orlama, tak odchovávají a vypouštějí si toho zajíce. A nebo samozřejmě jezdí po těch setkáních, po těch lovech, ke kamarádům myslivcům, kde jsou pozvaný, je zorganizovaný ten lov a loví se především zajíc. A druhá kořist je srnčí zvěř. Ale ta se neloví s jestřábem, ten jestřáb je samozřejmě malej, ta se loví jenom s orlama. Převážně se samicema orlů skalních. To už je zas takový trošku další level. Orel je specialita, která je určená u nás na lov škodné, to znamená liška. Takže když ten orel už je vycvičen, když je starší, když je třeba už dvouletý, tříletý, tak začnou se lovit i lišky. A srnčí se loví taky zhruba od toho 2. roku toho orla a většinou teda už dneska loví srnčí zvěř, protože ta je dostupná všude. Srnčí zvěře máme dostatek naštěstí a zatím a zajíc, jak jsem říkal, ubývá. Ale zajíc a srnčí zvěř teda, no. Zdravcema nízkého letu.
0: Já se sokolníkem Stanislavem Menclíkem trávím dnešní zálety.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Víte, co má společného slovácký tanec verbuňk, vesnické masopustní obchůzky, masky na Hlinecku nebo taky slovácká jízda králů, tradiční loutkařství a sokolnictví? Námět k zamyšlení pro vás posluchače Českého rozhlasu i pro mého dnešního hosta Stanislava Menclíka, ale ten nepochybuji zná správnou odpověď na tuhletu otázku. Tedy totiž fakt, že sokolnictví je na seznamu nehmotných dědictví a mistrovský děl ústního podání na seznamu UNESCO. Sokolnictví na tenhle seznam přibylo spolu s loutkářstvím v roce 2016. Je to dobrá zpráva pro sokolníky? Předpokládám, že ano.
2: Tak rozhodně tohleto bylo jedno z nejdůležitějších věcí, co se podařilo dnes již bývalému vedení. Já se musím zmínit především o inženýru Petru Zvolánkovi, Marcela Metková a Bohumil Straka. Tyhle ty tři lidi se tomu věnovali stovky hodin svého volného času, sehnali k tomu veškerou dokumentaci, protože dostat se pod UNESCO to není, napíšu na A4 žádost a jsme tam, přijedu se podívat na lov, ne, to je dlouhý běh, to trvalo několik let, jejich usilovné práce, my jsme jim za to hrozně vděční, no a jsme vděční no kvůli tomu, že chtě nechtě máme v dnešní době prostě tlaky zprava zleva. Některý lidi nemají rádi, když člověk je myslivec. Některý lidi nemají rádi, když někdo jezdí na koni. Některý lidi nemají rádi ani to sokolnictví. A oni řeknou, že to je týrání dravců. Oni řeknou, že to je týrání třeba koní na dostizích. Můžeme na to mít každý svůj názor, ale já vím, že správný sokolník, který se chová vo svýho dravce tak, jak má, tak k tomu má svůj vztah, má to v krvi. Já nemůžu, v životě bych neřekl, že sokolnictví je sport. To totiž není sport, to je životní styl. Takže tím, že jsme se dostali pod tuto UNESCO, pod tuto celosvětovou organizaci, tak my máme, ne stoprocentně, ale z velké části zajištěnou budoucnost. Jsme celosvětově
1: chránění,
2: uznání, že to je umění, a spolu s tím souvisí podpora i lovu, protože pod UNESCO nespadlo odchov dravců, nespadly tam výroba sokolnických pomůcek. Spadlo tam sokolnické umění, a to znamená
1: ovládání
2: dravých ptáků a lov.
1: Rozumím. Kdybychom teď se podívali na sokolnictví z nějakého nadhledu, ještě většího, než mají ti dravci, kteří loví z výšky, je králem mezi chovanými dravci orel skalní?
2: To samozřejmě teďka některý kluci povyskočí v křeslech, ale není. Králem toho sokolnictví chtě nechtě,

0: se budou některý se mnou přijít, ale nemůžou. Je to sokol. A bude to ten sokol stěhovavý. Je to nejnáročnější výcvik tohle dravce. Je to nejnáročnější výcvik, aby ten dravec skutečně byl vycvičen správně a vykroužil do obrovské výšky 200 metrů i 300 metrů, že ho v podstatě okem ani neuvidíte. Může lovit i jenom ze 100 metrů. Ale abyste ho vycvičila tak, aby vylítnul za jakéhokoliv počasí do této velké výšky, sledoval vás, sledoval psa, protože ten pes je tam nesmírně důležitý, když lovím za sokolem, protože ten pes loví, hledá bažanta. Najde ho a ten dravec vylítne a čeká na povel sokolníka, který dá psu. Pes vyplaší nebo vypíchne, jak říkáme, bažanta a dravec z obrovské výšky střemlavě útočí a chce ho chytnout. Takže tenhle ten lov a tenhle ten výcvik je málo kdy okořeněn tím úlovkem a trvá to tomu sokolníkovi nejdéle a dá mu to největší práci. A tam pak použijeme to naše sokolnické heslo, které zní nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné při lovu.
1: Pozná dravec spolehlivě svého pána, asi ono.
0: Ano, a to zase tady, zase musím se přiklonit k té druhé skupině, to znamená sokolníků, kteří loví a lítají s dravcema nízkého letu, respektive který loví s orly. Když přijdete k cizímu orloj, někdo vám ho dá na pěst a sundá čepičku, tak ten orel se na vás podívá a nemusí se mu to vůbec líbit. Orel je víc přítulnej, víc k tomu sokolníku lne. Je to dlouhodobý běh.
1: O sokolnictví si povídám dnes se Stanislavem Menzlíkem.

0: Posloucháte Zálety dnes se sokolníkem Stanislavem Menslíkem. Čím vás osobně dravci okouzlili?
1: Těžko říct, to je někdo Sobor. Je pejskař, někdo prostě, někdo má rád ty malinkatý pejsky, muchlá se s něma, někdo má rád německý ovčáky, chodí na cvičák, baví ho dělat obranu s tím psem, rukáv, přeskakování bariéry a někdo jiný si řekne, no to bych v životě nedělal. Někdo miluje koně, prostě vidí koně, miluje koně. U mě to byly ty dravci. Dravec je, když ho máte na pěsti, jdete s ním, jste s ním o samotě, dravec je zvláštní, dravec je něco, čeho se nemůžete v přírodě dotknout, to, co běžně nevidíte. Dravec má velké, hluboké oči, podle toho, jaký to je druh, tak buď to je má jako sokolí, takové má tmavé, čokoládové, hluboké, je střáb, orel, je má trošku podobné našim, je to jiný.
0: A poznáte podle očí, co si sokol nebo váš dravec myslí obecně?
1: Obecně bychom mohli říct, že ano, protože když je v dobré náladě, když je v pohodě, tak jeho oči jsou klidné, můžeme to říct, že jsou klidné, ano. Když je nemocný, tak už ty oči budou přimouřený, jak my říkáme, má mandlový oko, to je špatný, má ho ve tvaru mandle. Tváří se tak kyselé, peří bude načepejřený, jo, takže to oko, ano, můžete poznat.
0: Bylo by pořád o čem si povídat, ale blížíme se k závěru, proto tedy tradiční štafeta otázek. A minule to byl sportovní redaktor České televize Vladimír Drbohlav a tady je jeho otázka pro vás.
2: Chtěl bych se zeptat, ten sokol při útoku dosahuje až 180 km za hodinu ve střemhlavém letu. Tak bych se chtěl odborníka zeptat, jestli nějaké způsoby toho klasického lovu se sokolem přežívají i v Evropě.
1: Nesmí se lovit zdravci například ve Skandinávii. Nesmí se také k nám nejblíž lovit například v Dánsku. Jinak celá Evropa, sokolnictví je velice populární a veškeré státy okolo České republiky, tam praktikujeme sokolnictví, lov zdravci, tak tam je to na velice dobré úrovni.
0: A příští neděli, to tady se mnou v Záletech, bude cestovatel a dobrodruh Petr Tlapák. Na co byste se ho zeptal?
1: Tak zeptal bych se, jaké překážky byly nejobtížnější na té jeho cestě do Hamburku.
0: Takže příští neděli, téma jasné, procestujeme svět, někdy hodně dobrodružně s Petrem Tlapákem. Dneska díky sokolníkovi Stanislavu Menslíkovi přiznávám, že díky tomu našemu dnešnímu povídání mám, Stanislave, úplně jiný pohled na to, jaké je vaše řemeslo a jakou má historii a jakou má hlavně tu současnost. A co je nejpodstatnější, že má i v Česku, třeba i díky UNESCO, velkou budoucnost. Děkuju.
1: Taky vám děkuju a mějte se krásně.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A to dnešní ráno je v pořadí už 26. květnové. Sice tak máme formálně podle kalendáře stále ještě jaro, ale vypadá to, že si počasí ani dnes v ničem nezadá s typickým letním dnem. Jestli skutečně platí, že tentokrát budou padat třicítky, to probereme s meteoroložkou Alenou Zárybnickou kolem 8:30. Do té doby vám stihnu prozradit, že jsme díky umělé inteligenci možná velmi blízko rozluštění řeči některých zvířat a ještě předtím zavoláme i dalšímu z dlouhé řady našich pohodářů. Dobře znát budete jeho tvář, ale také jeho hlas. Je totiž doma nejen v rozhlasových pořadech a v audioknihách, ale dlouho jste ho mohli slyšet také na nádražích v mnoha místech České republiky. Tušíte, koho mám na mysli? Když přidám jako nápovědu třeba roli svérázného tělocvikáře ze seriálu Hospoda a nebo profesora Vacka ze seriálu Slunečná, asi už tušíte, že naším hostem bude herec Václav Knop. Jako obvykle ale začneme dvojicí příjemných českých písniček. Zaspívá nám Josef Zíma a taky Petra Černocká. Tak dobré ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Musím říct, že mě vždy potěší, když je náš pohodář nejen hostem našeho vysílání, ale můžeme ho zařadit i k našim alespoň občasným posluchačům. A jsem velmi rád, že právě dnes to tak je. S námi je totiž herec Václav Knop. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače Pohody a musím vás opravit, nejsem občasným posluchačem, ale stálým posluchačem Pohody. Kdykoliv vlezu do auta, mám to tam přednaladěno, pustím si to a takovýhle písničky, jaký teďka právě, jakou jste slyšeli s Pepičkem Zímou, tak to mě právě vrací do mého mládí a vzpomínám díky Pohodě. Děkuju.
2: My děkujeme. Myslím, že jste nám nemohl na začátek udělat větší radost asi i kolegům, kteří vás teď poslouchají. Já jsem měl na začátek na vás takovou tradiční otázku, v jakém rozpoložení jsme vás po ránu zastihli, ale zdá se, že to je docela zbytečné, protože zníte velmi dobře naladěn.
3: Víte co, já, když jsem byl mladý, tak já jsem chodil do školy tak, že jsem vstával na poslední chvíli a utíkal jsem do školy a sedal jsem do lavice a začalo zvonit. Chodil jsem přes náměstí v Turnově, kde jsem se narodil a chodil na gymnázium a když jsem šel úhlopříčkou přes náměstí obdélníkové, tak jsem to stihnul. Ale když tam stál náhodou SMBák a musel jsem jít po odvěsna, tak jsem přišel o 2 minuty později. No ale teď to mám úplně jinak. Teď já potřebuju ranní rituál, já když mám někde být 9-10 hodin, tak potřebuju mít 2 nebo 3 hodiny předtím už pohodičku a takže vstávám, udělám si snídaní, musím brát ty prášky, samozřejmě v mém věku to jinak už asi nejde. No a sedím a přemítám a připravuju se, co budu celý den dělat. Takže to je úplně něco jiného, než to bylo před 50 lety.
2: Když se řekne Václav Knop, tak řadě lidí se vybaví úspěšné televizní seriály, ať už to byla Známá hospoda, seriál Slunečná nebo třeba různé dabingové role. A o to víc mě překvapilo, když jsem vás minulý víkend potkal u stánku na veletrhu Svět knihy. Byl jste to vy, vidíte?
3: Ano, samozřejmě. Já jsem před 15 lety založil jen tak z takového plezíru vydavatelství, nakladatelství, no prostě jsem si koupil za 1000 korun takový ten živnostenský list. A protože tenkrát ještě nebylo, vůbec se to nedělalo moc, tak já jsem se rozhodl, že si natočím audioknihu autora Alexe Koenigsmarka, dej mu pánbu věčnou slávu, a takovém jako samizdatu, dali jsme si do toho peníze oba dva, a tak jsme to vydali. A to byl první počin před těmi 15 lety. No a pak jsem každý rok, když se mi něco líbilo, tak jsem si to nejdřív musel vydělat, no a pak jsem si to mohl natočit. No jenomže doba pokročila a celé té akce, celého nakladatelství se chopil můj syn, který má ekonomické vzdělání, ale vedle toho samozřejmě i uměleckého ducha, je skvělý zvukař a tak dále. A on se na to začal dívat úplně jiným způsobem, přes tabulky, přes různé záležitosti, navazuje kontakty a tak dále, což já bych už asi nedokázal. Já jsem srdcař a on je prostě mozek. Takže já tam občas chodím se na něho podívat a obejmout ho. A při té příležitosti jsme se tedy zúčastnili i Světa knihy, kde jsme měli stánek a kde jsme nabízeli lidem naše výrobky, jak by se to řeklo slušně.
2: Produkty, díla
3: produkty,
2: možná.
3: Ano, produkty, ano, máte pravdu.
2: No, i audiokniha je někde v základu knihou, jste tedy také nadšeným čtenářem?
3: No, já jsem, to bylo moje dětství, no tak samozřejmě tenkrát vůbec neexistovalo nic jiného. Pak jsme později naši koupili televizi, ale chodil jsem každý týden do knihovny městské, kterou jsem měl daleko od našeho bytu a tam jsem si vždycky vzal 5 knih a celý týden jsem je měl k dispozici, přečet jsem si je a zase jsem je vrátil, zase jsem další. Čili kniha byla, to byl můj druhý kamarád. Vedle toho, že jsme ještě měli kamarády, že jsme seděli na ulici a povídali si v době, kdy ta ulice byla v tomto nově travnatá, my jsme se tam mohli válet, přišla sousedka, představte si, přinesla nějaký utěrky nebo já nevím co, a na tu trávu položila ty utěrky a vlastně je tam bělila, chodila, no a za hodinu přišla, zmrla je a byly úplně bílí, všecko krásný, to by se dneska už nemohlo stát. Ale ty knížky, vraťme se k těm knihám, ano, to byl můj svět, to prostě to vzbuzovalo ve mně vždycky veliký fantazie a tak dále. Dokonce jsem se už jako desetiletý pokoušel nějakou knihu napsat, ale mám ji schovanou, no, mě to sešit takové.
2: Takže možná ještě autorsky se budete realizovat.
3: No tak to už jsem se svým způsobem udělal, už jsem si vydal asi dvě nebo tři knížky, které jsem sám napsal, ale protože se za to nestydím, ale nechci, aby to bylo spojované příliš s mým jménem, tak jsou psaný pod pseudonymem, no tak, ale to nevadí.
2: Počkejte, a to znamená, že to se příliš neví tedy. Kdybych si chtěl vaši knihu někde najít, tak to nenajdu.
3: No, nenajdete pod mým jménem, ne, pojedně pod názvem.
2: Mm-hmm. No teď jste vzbudil moji zvědavost a já nevím, jak moc takhle v živém vysílání na to tlačit, ale kdyby třeba někdo si řekl, chci si přečíst knihu od Václava Knopa, tak aspoň napovězte.
3: Ano, jmenuje se, ta knížka se jmenuje Kleckner, ano, vypadá to jako, že to napsal Rudolf Kleckner. Je to kniha nepříliš silná, ale nicméně je to příběh takového pána, který to nemá úplně v hlavě v pořádku, ale pak se zjistí, že on je vlastně z Marsu nebo odkud to už je celkem vedlejší, ale fór je ještě v tom, že tu knížku, když si koupíte, tak si tam vzadu je taková kapsa a tam je strčený CDčko a tam je to namluvený ode mě. Takže když si tu knížku koupíte, tak si buď to můžete přečíst, nebo si ji můžete poslechnout, a nebo, a to je důležitý, můžete poslouchat a zároveň kontrolovat, jestli to čtu správně.
2: Václav Knop je naším dnešním pohodářem. Úplně se děsím, jak rychle nám ten vyhrazený čas na náš rozhovor utíká. Ani k tomu herectví jsme se úplně nestihli propracovat, tak alespoň stručně na závěr. Kdyby vás chtěl někde někdo vidět nebo slyšet naživo nebo na obrazovce, kde má možnost, jaké máte plány?
3: Tak třeba právě dneska večer v Komorním divadle Karich je představení Tik-tik. Mnoho lidí už to vidělo, máme 197. reprízu, já to počítám, takže večer v divadle, ale samozřejmě je to vyprodaný, ta je až v září, v říjnu je to volný. Já tam hraju takového šílence. No, tak je to v setkání 6 lidí, kteří mají různé kompulzivní poruchy v čekárně u psychiatra. A nebo to je další věc, celé prázdniny hrajeme Noc na Karlštejně, přímo na Karlštejně, v to představení jsem i režíroval. Je to 12 let, je to 12. sezóna a stále je vyprodáno. Je to geniální v tom, že prostě to je v tom genius loci, v tom místě, kde to Karel ty kulisy sám postavil a filmovalo se to tam a my to tam teďka hrajeme.
2: Říká a zve náš dnešní pohodář Václav Knop. Moc děkujeme za váš čas a zase někdy se budeme těšit na slyšenou.
3: Děkuju a samozřejmě zavolejte kdykoliv, já to nosím ten telefon pořád v kapse. A zdravím všechny posluchače a puste jim zase nějaký pořádný flák.
2: Jo? Nebojte se, už je nachystaný.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: oslovit mě sám. Asi každý z nás si z dětství dobře pamatuje pohádku o zlatovlásce, kde vystupuje Jiřík, který se naučil rozumět zvířecí řeči. Ale přiznám se, že by mě ani v nejmenším nenapadlo, že i seriózní vědci začnou opatrně mluvit o tom, že bychom skutečně v dohledné budoucnosti některým zvířatům mohli rozumět. Zdá se vám to trochu přitažené za vlasy? Nedivím se, ale vypadá to, že to tak skutečně je. To, že některá zvířata spolu komunikují podobně jako lidé, tedy různými zvuky, to je poměrně dobře známo. Nejvíce zájmu v tomto směru už dlouho vzbuzují velryby. Ty se dorozumívají nejen pomocí takzvaných kliků, které bychom mohli přirovnat k Morzeově abecedě, ale při podrobnějším zkoumání byly objeveny i akustické prvky velmi podobné našim samohláskám. Ovšem rozklíčovat to a pochopit, jak to spolu souvisí, nikdy nebylo v lidských silách. Ukázalo se ale, že na tyto typy úkolů je naprosto ideální použít umělou inteligenci. Algoritmy dokážou velmi dobře hledat opakující se vzorce, a to stejně jako to dělají s lidskou řečí. Všechno je ještě velmi čerstvé, ale lingvisté, biologové i kryptografové otevřeně začínají mluvit o tom, že s novými nástroji umělé inteligence už není otázkou, zda se tuto komunikaci podaří rozluštit, ale spíš kdy se lidem podaří zvířecí řeči porozumět. I díky tomu je tak v běhu hned několik projektů, které se snaze pochopit zvířecí řeč věnují. Vedle velryb a delfínů se tak vědci zaměřují i na slony, vrány, papoušky nebo netopíry. Zaujalo mě, že jedna taková organizace má na svém webu uvedeno více než 8 milionů druhů sdílí naši planetu a rozumíme jen jazyku jediného z nich. A nechci být přehnaně optimistický, ale vypadá to, že tohle by se skutečně v dohledné době možná mohlo změnit.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A tu dost možná tropickou předpověď pro nás bude mít Alena Zárybnická. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: A vypadá to tedy, že dnešní počasí by bez potíží obstálo třeba i v červenci. Souhlasíte?
2: To bez pochyby obstálo. 27 až 32 budou dnešní maxima. Na horách bude kolem 23 stupňů a na nebi zůstane jasno, a nebo skoro jasno. Právě pokud bychom srovnávali, klidně to může být červenec anebo srpen s těmi teplotami v podstatě o nějakých 10 stupňů Celsia vyššími, než by odpovídalo tomu stávajícímu období, tedy konci května.
1: Ale no a osvěží nás třeba alespoň lehký vánek?
2: Bude foukat jen málo, slabý během dne, kromě západní poloviny Čech. Mírný vítr s rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu, takže nic, co by nám usnadnilo pobyt v těch tropických teplotách.
1: Protože ta předpověď je taková stručná, tak se možná zeptám ještě na ty další dny. Máme počítat s vysokými teplotami i v těch dalších dnech?
2: Ona přes nás ve středu bude přecházet slabá studená fronta. Projeví se tak, že bude velký rozdíl mezi teplotami, které budeme měřit na severu Čech a těmi, které budou v jižní části České republiky. Ten rozdíl bude víc než 10 stupňový, zatímco na severu Čech se teploty budou držet jen někde kolem 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 32. A stejně tak jako pro dnešek bude pro část Česka, kde budou teploty nad 31 stupňů Celsia, což znamená část středních Čech, severních Čech, západních Čech a jih Moravy, platit výstraha zítra, ale ta už se bude týkat právě jen té jižní Moravy, kde bude takhle výjimečně teplo.
1: Za předpověď děkujeme Aleně Zárybnické a zase zítra touto dobou s kolegyní Ivou Bendovou se budeme těšit na slyšenou.
2: Já taky pěkný den přeju.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Máme nějaké 3 minuty po 8:30, před námi je tak ještě necelá půl hodinka pohodového rána a v ní se vrátíme k oblíbené knížce Děti z Bullerbynu, která v rozhlase opět ožívá. A už za chvíli dáme slovo také naší bylinkářce Evě Bucharové. Tentokrát se bude věnovat kosatci. Teď už je ale čas na další písničku.

0: František Nedvěd nás dovedl na práh bylinkové lékárny, kde se dnes dozvíme něco nového o kosatci. Třeba to, že je květinou právě tak královskou jako růže nebo lilie. Má nádherné tvary a intenzivně voní, proto Římané kosatcem ochucovali nápoje. I v našem tisíciletí se používá při výrobě aperitivů nebo likérů. A není lepší doporučení než to, že kosatce pěstuje také naše bylinkářka Eva Bucharová. A dobře ví proč.
1: Aby vám kosatec krásně kvetl, oddělte oddenky každé 3-4 roky od mateřské rostliny. Když se totiž oddenky na sebe mačkají, rostlina méně kvete. Kosatce milují slunce a nemají rády silný vítr. Většina kosatců se spokojí s vodou z oblak. Hlízy mají hluboko v půdě, takže bez problému i přezimují. V dávných dobách, kdy ještě neexistovala zubní pasta ani zubní kartáček, využívali naši předci oddenky kosatce jako žvíkací hmotu k čištění zubů. My si dneska z kosatce vyrobíme pleťovou vodu. Hlavně na pleť se sklony k maštění. Jak na to? Jeden kousek suchého oddenku kosatce může být tak 4-5 cm dlouhý, vložte do 3.

Lisa, její bratři Lasse a Bosse, sestry Anna a Brita a kamarád Ole. Tak s touhle šesticí se v dětství potkal leckdo z nás. Děti ze švédského Bulerbinu teď znovu ožívají. A to u nás v rozhlase. Za moment vás pozveme k poslechu. Víc uslyšíte jen, co dospívá Milan Drobný.

0: Koupání na ostrově, hledání hastrmana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. I taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bulerbinu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase a stále oslovuje nejmladší posluchače. Hlasem je provází herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bulerbinu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party, jako ty děti z Bulerbinu.
1: Jak se vy, děti z Bulerbinu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bulerbinu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuji se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bulerbinu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Devátá hodina je na obzoru a to je čas, kdy se ráno na pohodě pomalu překlopí v dopoledne. A v našem vysílání pak přichází čas Jana Rosáka. Ten si v roce 2019 povídal s Jiřím Štědroněm a právě tento díl tandemu vás tentokrát čeká. Po 10. hodině pak budeme vzpomínat v pořadu Luďka Munzara a Františka Novotného o kouzlení slovem. No a v 11. to už opět přijde ke slovu naše, jak vždycky říkám, malé, ale útulné studio. V něm roztočí kolotoč kolegyně Jana Chládková. Václav Kuba vám přeje, ať se vám to všechno hezky poslouchá. Speciálně zdravím také všechny Filipy, kteří dnes slaví svůj svátek. A budu se těšit zase brzy na pohodě naslyšenou.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: U poslechu Tandemu vás vítá i dnes Jan Rosák. U některých lidí můžete klidně říct, kolik je jim let a oni se neurazí. Jistě je to třeba proto, že na svůj skutečný věk prostě nevypadají. A to je i případ mého dnešního hosta. Mimochodem, je mu asi odjakživa souzena Popelka. Už ve 13 hrál prince ve školním představení téhle pohádky. Popelkou mu byla spolužačka Markéta Cinerová, později vyhlasná spisovatelka a scénaristka. Hrál Popelce i u Vyškovských ochotníků a samozřejmě hlavně v první Popelce televizní. Jenže povídat si svým hostem jenom o jeho účinkování v té slavné pohádce, to by byla velká škoda. On toho má totiž za sebou a já věřím, že i před sebou mnohem víc. Hostem Tandemu je totiž herec a zpěvák Jiří Štědroň. Já tě, Jirko, vítám v Tandemu. Dobrý den.
3: Ahoj. Dobrý den.
2: O Jirkovi se říká, že je skeptik. On sám ovšem tvrdí, že prý je povaha slunečná. No, tak uvidíme, co v našem povídání převáží. Všem přeju k Tandemu hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak Jirko, co převáží u tebe? Jseš teda spíš slunečnej nebo jsi skeptik, co?
2: Nevím, ale já se snažím být slunečnej, ale tak někdy to samozřejmě ani při vší snaze nejde. Ale fakt, že možná je to tím, že mě většinou vy a tobě podobní prostě nutíte do vzpomínání, který málo platný, tak jako vždycky nějak skepticky vyzní, protože vždycky mám pocit, že jsem nedosáhl všecko, co jsem dosáhnout chtěl, a možná i některé jazyky tvrdí, že mohl.
1: Vážně, ty jsi měl nějaký jako vyšší ambice?
2: Asi jo.
1: O kterých nikdo nevíme?
2: Asi jo, no, tak to říkám vlastně poprvé, ale tak už bezmála 77 je, myslím, čas si to přiznat.
1: Konečně, no.
2: Chtěl jsem být opravdu slavný, úspěšný, a to tak úplně nevyšlo. No, ne, že bych byl úplně neznámý, to ne, ale prostě, co na mě tak koukáš?
1: Protože si myslím, že jsi slavný a známý.
2: To jde, no. Ale no, tak hele, já teď třeba vlastně úplně poslední leta jsem začal třeba komponovat, já jsem začal psát písničky, aspoň víc teda než předtím. Začal jsem víc hrát divadlo, což tedy sice mám vystudováno, ale bylo by toho by platný, kdybych to neskoušel v praxi. No a tak jsem objevil v sobě prostě takový jako zasutý polohy, který, kdybych ještě měl čas, tak by se dali krásně rozvíjet.
1: No a proč si nezačal rozvíjet mnohem dřív?
2: Nevím,
1: co ti bránilo, člověče?
2: No, všecko furt jsem měl milion jiných starostí a teď, ale nelituju, samozřejmě, že jsem si užil, to bylo samozřejmě
1: myslím,
2: dobrý, ale říkám, ještě jsou tam místečka, který by stálo za to prozkoumat a nějak zúročit.
1: Hele, my jsme dva chlapci, kteří vyšli z malých hanáckých poměrů.
2: Přesně, no.
1: Jsme se narodili kousek od sebe vlastně.
2: Chvíli chodili na stejnou školu, no. I když každý jindy, no.
1: No, to je pravda,
2: no. Hodně později.
1: No, to nevadí, ale... ale tak Vyškov, že jo, pro nás se stal pro oba svým způsobem osudem. Čili já si myslím, že jako na to, že jsme chlapci z hanáckých rovin, že jsme toho dosáhli docela dost.
2: A když to berem takhle, tak jo.
1: No samozřejmě. Tak vidíš, no. Ty jsi teda, potom, co jsi tam vystudoval, Gimple,
2: jsi šel rovnou na... Gymnázium, tam nebylo snad.
1: No asi ne, víš, jako nějaká...
2: Ve střední poloze.
1: Mohl jsi se tam učit zámečníkem ještě,
2: asi,
1: no.
2: Asi, no. No některý chudáci kluci tam to takhle skončili, tehdy se to za mě, ale za tebe, ale asi ještě taky, tehdy se to tak jako dělo, že si se nedostal prostě z té školy na nic jiného, než na nějaký... Zrovna jeden kamarád, který později se stal ředitelem té vedlejší školy, já nevím, co to je, nějaká hospodářská, vedle Gimplu, takhle kus dál směrem na Prostějov, tak ten musel jít do té autoopravny u Butulu, jestli si pamatuješ, to bylo tam na rohu.
1: No taky jsme se mohli dostat do Pasťáku, protože tam byl
2: to.
1: V podstatě, že jo, taky takový ústav. Polepšovna trošku. No, ale prosím tě, to, že jsi se potom přihlásil na JAMU, bylo spíš tím, že to bylo takový podhoubí v tvý rodině, protože táta muzikolog, že jo, muzikant a klavírista, a bratranec Miloš, známý hudební skladatel, a nebo tím, že si v podstatě měl k tomu divadlu jaksi blízko, třeba přes nějakou tam skupinu nějakých ochotníků.
2: No jak už si naznačil, tak jsem hrál i u ochotníků, dokonce i Popelku, ale hrál jsem tam i jiný věci, no a taky jsem zpíval s místní kapelou, dokonce s Borkem Hübnerem jsme měli vlastní kapelu, on to nikdo nevěděl, on už chudák je na pravdě boží, ale slavný mim, že?
1: To je taky náš krajan, ano.
2: Ano, tak ten byl výborný kytarista a měli jsme spolu orchestřík takový malej, a dokonce pamatuju si, že jsme hráli už asi v roce 58 v Tučapech na plese celý program. Tam jsem se proslavil tím, že jsem skočil z toho nákladňáku, co nás tam vez, pod mě do basy, jo, prošláp jsem basu, ale dala se ještě použít.
1: Počkej, do basy jako hrací
2: do basy. Do basy, do kontrabasu. No.
1: Můžeš říct, já jsem skončil v base.
2: ano, tak to mě ještě nenapadlo.
1: No, vidíš.
2: Tak tím bych se asi zase
1: ne, to by si určitě nechlubil, ne, to ne, ještě to mohla být basa piv samozřejmě, ale vidíš to v Tučapech, to bylo na cestě z Vyškova do Ivanovic, já tam nebyl tenkrát, na tom se nepamatuju.
2: No, to jsi byl ještě na houbách.
1: No, jsem byl, myslíš, jo.
2: No, to ne, ale...
1: No, ne, na houbách.
2: Mrňavej někde tamhle.
1: Na plesem byl mrňavej určitě. To určitě. Ještě. No, to
2: tak
1: jo.
2: I já jsem byl relativně mrňavej, měl asi 15.
1: No, tak o dalších osudech Jiřího Štědroně se dozvíte v našem tandemu v příštích chvílích.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Když se Jirky štědrně zeptám, na co může být opravdu pyšný, tak já bych řekl, že kromě toho, že si se v určitou chvíli rozhodl, že sekneš s takovým tím aktivním uměním a že si zkusíš něco jiného, že jsi si zkusil v podstatě, já nevím, biznis, dá se říct, že jo. Dá se to přiřadit tvým takovým pozitivům, na který seš pyšný, anebo si říkáš, no na to radši zapomenu.
1: Pyšnej ne, ale tak jako se sám v duchu jak si oceňuju, že jsem to dokázal. Tak to byla taková doba v tom roce 90, tuším, jestli si vzpomeneš, tak jako řečeno hrubě nebyly kšefty, že jo, to se tady spousta lidí rozhodovalo, jestli ještě zůstat u oboru, spousta jich taky začalo podnikat a nebo dělat úplně v jiných oborech. No a tak já taky jsem využil tehdy, no nejdřív jsem měl takový, to byl vyloženě úlet, kamarády v Holandsku, který mi sem přivezli a tlačili mě strašně do hracích automatů, jo. A já jsem skutečně s tím začal chvíli, ale pak jsem z toho rychle utíkal, jsem pochopil, o co jde, že to je přece jenom trošku jiný obor, než bych chtěl dělat. Ale pak jsem kluk, jeden z mých synů, respektive ten nevlastní, starší, se vrátil z Německa a začal tady podnikat v oblasti reklamy, dá se říct. On to vzal přes nějaký noviny sice, ale vlastně předtím jsem ještě dělal lustry, pozor.
0: Lustry,
1: já jsem měl, dokonce jsme postavili s jedním kamarádem, možná, že si ho znal, Zoher Žalul, Libanonec, který byl po této stránce vzdělaný a měl taky podstatně víc peněz než my všichni. Postavili jsme v Kamenickém Šenově na Zelený louce fabričku pro 60 zaměstnanců postupně, kde jsme teda dělali broušený sklo, ale protože tam je podhoubí a naproti byly lustry, velká fabrika, tak i teda hlavně s určitou částí toho managementu, který ten Žalul přetáhl k nám, jsme dělali i lustry. A pak teda jsem dělal v té reklamě, to už s klukem, a když jsem asi rok, a když jsem měl pocit, že už všecko umím, tak jsem založil dokonce vlastní firmičku reklamní. Z tý jsem pak rychle utek, protože jak si mluvil o tom biznise, tak se ukázalo, že to není tak úplně můj šálek čaje. No a šel jsem do jiný velký agentury americký a odtamtud dokonce do, což vůbec mě připadá jako sen, do Prago koncertu, kde jsem dělal, jenže ukazoval vizitku obchodního ředitele.
0: To je no. Neuvěřitelné.
1: Čili absolutně, já když se ohlédnu, tak já sice na to nemůžu být pyšnej na tu cestu, ale říkám si, kurňa,
0: je to možný. Já myslím, že docela jo, člověče. No, tak bavilo tě to především, to je důležité.
1: Něco z toho jo, něco z toho ne. Něco. Já jsem se pořád tlačil do jaksi trošku těch malinko víc tvůrčích sfér těch jednotlivých oborů, ale tak přece jenom v tom člověk neměl tu praxi.
0: A vyznáš se ještě v lustrech třeba dnes?
1: No tak jo, vím, co je MTčko a vím, tak takový ty základní věci jsem musel
0: nastudovat. Počkej, co je
1: MTčko? Marie Terezie, to je...
0: Jo, to je lustr typu ano, Marie, jo, tak.
1: To je lustr, který, kde oni ještě neuměli ohejbat ty rourky no. Takzvaně, tak se to dělalo z takových dvou, vyřezali se ty ohyby a spojilo se, aby tam ten drátek tudy prošel prostě.
0: To je dobrý, ale vzor MT. Ty tak, jak někomu přijdeš, koukneš na strop, máte MTčko tady.
1: No ne, to jsou většinou hodně vzácný, už historický lustříky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jiří Štědroň absolvoval herectví na JAMU, ale mám takový pocit, že jsi ještě studoval zpěv, viď? Potom, jak jsi...
2: Já jsem studoval obligátně, respektive jako soukromně ještě zpěv, i když i na JAMU, protože my jsme studovali něco, co se tehdy jmenovalo syntetické herectví.
1: Jo, jo, jo.
2: No, vůbec jsem měl takový, byl jsem v takovým bláznivým ročníku, oni dokonce nám vymysleli, že jsme v prvním ročníku chodili od 6 do 10 pracovat, jo, aby jsme poznali skutečný
1: jako
2: život.
1: Jako manuálně pracovat.
2: Ano, jsme dělali v krasu, tam se vyráběly oděvy. A já si pamatuju prvního půl roku, že jsem obracel kalhoty na ruby.
1: Prosím.
2: Přisahám 4 hodiny a pak jsem šel studovat Shakespeara a spol. A
1: to je dobrý.
2: Jedna paní dělala něco no. Polícu, já ta druhá na rubu.
1: A ty jsi to mezi tím obrátil.
2: Musel obrátit. Ale v druhém semestru, respektive teda v druhém pololetí, už jsem povýšil a žehlil jsem kalhotové límce.
1: To je dobrý. Ale
2: no,
1: máš pravdu,
2: my jsme
1: na Gimplu měli taky takovou výrobní praxi, my jsme se stavěli tu techniku na Kulaťáku v Praze. Teda stavěli, no, tak prostě jsme tam někde naházovali maltu. No. To prostě byla taková doba,
2: byla
1: no.
2: Taková doba,
1: no, co se dá dělat. No, ale já se tě chci spíš zeptat na takový to tvoje útlý dětství v tom Vyškově, protože svých hostů se tady velice často ptám, protože mě to hrozně tak jako zrušuje ta představa, kdo byl tvůj dětský hrdina? V kom jsi se viděl? Protože možná, že my jsme tak zhruba, tak téměř stejná generace, ty seš o pár růčků starší, ale myslím si, že jsme procházeli stejným obdobím, já nevím, sovětských filmů v kinech a podobný i literatury, tak kdo tě takhle jako bral v dětství?
2: No hele, to svádí k tomu říct třeba Oleg Koševoj, ale to mě teda nepostihlo. Ale třeba Kopčem, víš, kdo byl Kopčem?
1: No jasně, to no, je ze Štorcha.
2: Ze Štorcha.
1: No.
2: Takže takovýhle hrdiny.
1: Jo.
2: No to mě bavilo hrozně, no. Tak. Doteď mám před očima ty Burjánovy obrázky nádherný.
1: Tohle si čítal. A potom no. Si asi teda měl rád i ty filmy, které byly natočený, jako a Dolí Avranu. A...
2: Jestli to už mě zasáhlo, to bylo trošku později.
1: To bylo později, myslím, to bylo no. Později. No,
2: ale
1: no.
2: Z knížek jsem to miloval, tohle období. No.
1: A
2: teď mě nic jiného nenapadá, čiče, ať přemýšlím. Samozřejmě, že do nás hustili ty Timury a jeho party no. A tak, takže to člověk pochopitelně taky musel strávit nějak. A taky se k tomu nějakým způsobem postavit, ale víc mě bavily věci, které... No, tak mě bavil sport, že jo, já jsem dětský hrdina. Byl třeba pro mě Zátopek, že jo, nebo Veselý cyklista, že jo, a tyhle lidi. Byl jsem nadšený, když jsem tyhle lidi potom potkal už jako v dospělosti doopravdy, že já si pamatuju, jednou jsme dokonce jezdili takový představení v roce, myslím, 69 s Vlachem a tam byl Emil s Danou a oni byli na večírku, na silvestrovském večírku, kam já jsem přišel pozdě, protože jsme měli nějaký kšeft s Kladilem a tam byla moje žena a oni slavili v činoherním klubu a oni už odcházeli a já jsem to řekl ženě, že se s nima znám a ona běžela přes celý ty smečky, táhla mě za sebou a celá udejchaná přiběhla k těmhle Zátopkovým a říkala, já jsem Štědroňová. A ten Emil se takhle podíval na ně a říkal, to jste pyšná, že? tak to byli moji hrdinové samozřejmě, spíš než...
1: Vzpomínáš si, Jirko, jak jsme běhali k televizorům, aby jsme neprošveli dojezd závodu míru.
2: Dojezd závodu míru. Tak ono se vysílali jenom dojezdy,
1: no
2: tedy, že
1: no.
2: Nebyly nějaký, to jak dneska vysílali celou
1: etapu. A to bylo slavný, co?
2: Ježišmarja.
1: No.
2: To dojíždělo na stadiony většinou.
1: Ano.
2: Kubr, Klich, Křivka, Nachtigal, Veselý.
1: No, tak já mám potom tu mladší garnituru, já nevím, Doležal, Smolík.
2: Taky,
1: že
2: no,
1: jo.
2: Tak s Honzou Smolíkem jsme se taky znali dobře.
1: No. Tak vidím, ale že ty hrdiny máme podobný.
2: Jo,
1: teda,
2: to
1: no.
2: Už je.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Moc se mi líbí to, co Jirka Štědroň o sobě prohlásil, proč odešel do Prahy. Abych ztratil komplex chlapce z malého města. Nevím, jestli zatím ještě pořád stojíš, ale moc se mi to líbí. Do Prahy si potom přišel, byl si v divadle Apollo, ale dá se říct, že v těch 70. letech si opravdu patřil k nejprodávanějším českým interpretům. To si myslím, že to by si mohl zahrnout mezi ty kategorie, na který seš určitě pyšnej.
2: No asi jo, tak no. Fakt je, že no, my jsme to měli jednodušší, než to má ta generace dnešní. Fakt je, že byla jedna televize, v podstatě ještě jenom jeden program, pak přibyl ten druhý teprve posléze. Bylo jedno rádio, že byly jedny desky, no dvoje, tak jako, ale tak ten Panton se vlek trošku v závěsu za suprafonem. No a pravda je, že nás bylo takových, já nevím, 20-30, který se do té televize procpali. Neříkám, že nebyli vedle toho i jiní šikovní, ale my jsme tam nepustili a prostě jsme si to nějak opanovali, takže se nám to se nám prodávalo. Dneska, kdy je na každém kroku nějaký jiný interpret, nechtěl bych už být mladý.
1: No, to si myslím, ale já myslím, že pořád ještě zní v uších té generace Belinda, Butterfly, Paloma Blanka.
2: Viděl, co dalo panu Vlachovi práce mě přemluvit, abych tu Belindu udělal, já jsem se skrýval před ním, zapíral jsem se.
3: Mně
2: to přišlo, že je to jednoduchý, ba primitivní. Tak on je to na dva akordy, to je FAC7, jo, což se řekne, že je písnička jednoduchá, tak mám mít aspoň 3 akordy. Takže
1: mluvíš čínsky teď, já to moc nerozumím.
2: Je to tak, to ví každý, kdo trošku dělal muziku. No, takže mně to přišlo strašně prostě takový jako pod úroveň. No. Ale podobně jsem to měl s Popelkou, abych byl upřímný. Hele, u nás byla Hanka Maciuchová na návštěvě, když se to vysílalo poprvé. Oni byli kamarádky s mojí bývalou ženou nějak v Liberci a teď oni to vysílali, to bylo tuším 25. prosince v 69. a já jsem se tak styděl, že ona byla z opravdového divadla, že a já tam prostě hrál v takovýhle, teď to nechci říct pravým jménem, ale prostě v takovýhle jako
1: No takovýhle pohádce, dobře.
2: Prostínký,
1: no,
2: černobílý, takový jako ubohoučka, jsem chtěl hrát jako velký věci, jo. Tak už to jsme se už zmínili z počátku, že jsem zůstal hodně za svými představami.
1: No, tak dobře. To necháme stranou, ale co teď opravdu od tebe chci slyšet je, kterou písničku by si teď rád poslechl. Nemyslím teď tvoji písničku, protože ty tady průběžně posloucháme a myslím si, že děláme radost našim posluchačům, ale teď udělej radost sám sobě. Něčím, co rád posloucháš a co by si dneska chtěl poslechnout. My tady máme možnosti udělat prostě.
2: No, ještě jsme se nebavili o tom, kdo se mi líbil jako muzikant, zpěvák, tak určitě to byl v určitý době, naštěstí byl tak dobrý, že jsem ho nemohl nikdy ani při nejlepší vůli napodobit, takže to nebylo vidět, ale Gilbert Bécaud. Ještě v Liberci. Já jsem to měl složitý, já jsem ještě taky část dětství prožil v Liberci. Pamatuju si, že jsem viděl, pokud moje úspory vůbec stačily, tak asi 7x zemi, odkud přicházím. To bylo zjevení, že Bécaud tehdy jako ten, který přicházel z té vzdálené země. A to mi zůstalo a pak jsem měl dokonce štěstí, že jsem ho jednou viděl asi týden zkoušet v Saarbrücken, když jsme tam byli s Bromem a to bylo nezapomenutelný, co on prostě byl za motor ohromný.
1: Já ho viděl v Lucerně, teda jeho vystoupení.
2: Samozřejmě několikrát, ale při tom zkoušení ještě znásobeno.
1: No,
2: takže toho bych si určitě rád poslechl.
1: Takže Bécauda, jdem na něj.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jiří Štědroň měl to období, o kterém mluvil, kdy nebyl v showbiznisu jako aktivní jaksi aktér, nýbrž jako dokonce kreativní ředitel agentur a podobně reklamních, ale potom, jestli se nepletu, přišel telefonát tvýho spolužáka z JAMU, Ládi Županiče, a tvůj osud se zase úplně obrátil.
2: No to nebyl úplně telefonát, to bylo přímý setkání. Nějak jsme se někde setkali, už jako předtím úplně náhodně, a on mě pozval tehdy, Láďa, já jsem v té době dělal na tom Pravokoncertu, tak jsem si myslel, že mu nabídnu nějakou spolupráci, ale on ne, že by mě nabídl roli v něčem, co se jmenovalo Viktor Viktoria, byla to malinká rolička, on nechtěl riskovat samozřejmě, ale ukázalo se, že by to ještě docela šlo, no a tak jsem tam teda zůstal, bohužel jsem se nedostal k jiný roli, ale byl jsem například s divadlem na zájezdu, nádherným zájezdu v Japonsku. Ale hlavně přímo z toho divadla vedlo už jenom půl patra do tehdy divadla Semafor.
1: Ano, to je pravda.
2: No a já jsem se tam uplatnil v nějakým záskoku, Suchýmu se to líbilo, to tam byl ještě Láďa Hrabánek, s kterým jsme se znali a který se mě tam pokoušel procpat už někdy v roce 64 do dobře placený procházky, což se nepovedlo. Ale říkal, a slíbil to tehdy Míšovi Štibichovi, a říkal, který už byl teda v té době po smrti, a tak říkal, musíme aspoň na památku toho Míši tě sem dostat. No ale mezi tím přišli povodně, my jsme se vrátili z toho Japonska už do vytopeného divadla, ale ten Láďa držel slovo a přestože 3 roky neměli divadlo, tak mě tam živili v úvazku a živí do dneska.
1: No počkej, no, tak ten Semafor ovšem se stal tvým takovým novým osudem a docela příjemným.
2: Nechci vůbec ani slůvkem to zlehčovat nějak. Já jsem úplně nadšenej, to je nádherný podzim života pro mě.

0: života. Jaro smrti. Tak to bych nechtěl dávat do souvislosti. Ale já si myslím, že ty si tam nejenom zahraješ, ty jsi tam taky přines pár věcí svých. Ty jsi napsal, najednou prostě si v sobě objevil, jak si tohleto s prominutím střevo, spisovatelsko-básnický a napsal si pár věcí.
1: No, napsal jsem nějaký hry. Dokonce jsem využil vyčuraně okamžiku, kdy Suchý s Moravcovou šli hrát do Národního a se zbytkem souboru jsem tam secvičil jednu svoji hru, která teda neměla žádný zvláštní úspěch, ale párkrát se hrála, ten čtvrtek platí se to jmenovalo. Pak už jako s jinou produkcí jsem tam hrál jinou svoji hru, jsme tým. No a já nevím, kde se to ve mně vzalo tady to puzení, protože teď jsem si říkal, už to leží tady ladem, ty hry, a zeptal jsem se jedný známý, jestli nemá někoho, nějakého vydavatele, a přepsal jsem tu jednu věc do prózy a ona mě někoho nabídla a ten člověk mi volal asi za tři dny, říkal, je to docela čtivý, pošlete to všecko. Já jsem samozřejmě nic jiného neměl, že jsem netušil, jaký to má mít rozsah. No ale tak jsem rychle přepsal další dvě hry, které jsem měl doma v šuplíku. A to vyšlo, no a když to teď shrnu, což je taky jedna z neuvěřitelných věcí, mně v květnu vyjde osmá knížka.
0: Osmá knížka, tady ta, která přede mnou leží.
1: Tohle je sedmá.
0: Nikam se necpi, to je se mi hrozně líbí ten titul. Tak taková, to je už sedmá knížka.
1: Taková novelka, no.
0: No prosím
1: ale to, tě. Já vycházím z toho, co si pamatuju a co jsem zažil, to znamená, tady to začíná takovými zážitky ze vlastně divadelní šmíry jednoho, příběh jednoho takového, který dělá všecko. Který
0: ale je to vymyšlený, je to fabulovaný.
1: Ano,
0: teda.
1: To je fikce.
0: Nejsou to tvoje.
1: Naprostá fikce. Tu a tam něco tam probleskne z mých zkušeností, ale jako minimálně. No.
0: Takže 8 knížek a kolik těch her?
1: Hry 3, ale v tom nepokračuju, že to nikdo nechce, no tak. Ty knížky jsou jednodušší, že jo? To nemusíš se cvičovat a nemusíš k tomu psát muziku a choreografie dělat a režírovat.
0: Počkej, o muzice si ještě tvojí muzice za chviličku popovídám. Tandem Jana Rosáka.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Slíbil jsem, že si popovídáme s Jirkou Štědroněm o jeho muzice. Vyloženě říkám jeho, protože kromě toho, že naspíval spoustu písniček od jiných autorů, tak je zase napadá strašná formulace na starý kolena, že jsi se rozhodl. Je to tak, víš?
2: Jaká strašná, tak promiň. Tak už člověk nemůže uvažovat.
1: Tak nemáme mladý kolena.
2: Nemůže pojmenovat. Kolena už vůbec ne.
1: No to kolena vůbec ne. Tak jsi se rozhodl, že prostě si uděláš svoji profilovou novou desku takovou.
2: No, je to něco, co vzniklo, přesně jak jsi říkal, no, psali mi do určitý doby písničky renomovaní a skvělí autoři, a Indra Brabec a Zdeněk Barták a podobně. No a pak jednoho krásného dne, já jsem furt si nějak tak psal, aspoň texty a zkoušel jsem napsat i písničky. A když přišly ty hry, o kterých jsme se bavili, tak jsem tam po vzoru Suchýho si napsal taky muziku a texty samozřejmě, že jsem to vyzdobil písničkama, všechny ty hry. Takže najednou vznikla určitá množina písní, s kterýma, co by člověk měl dělat, než že se mi tak jako nabít zkusmo jednomu kamarádovi, nakladateli a taky majiteli studia. No a on, jemu se to líbilo, zaranžoval to, mimochodem velice krásně, jmenuje se Pavel Socha a natočili jsme to, no a podle jedný z písniček se ta deska taky jmenuje Jsem jen herec. To je trošku takový jako alibismus. On to říkal, já si pamatuju, že jsme hrávali tenis, si pamatuješ, třeba v tom Bidžově byl takový slavný turnaj.
1: Bidžovský trpasník, no.
2: A tak tam jezdili různý lidi, třeba pamatuju si, že tam byl Milan Kňažko a říkal svým kamarádovi, přestože po mně tam lezli různý lidi a chtěli podpisy a on tak jako stranou říkal tomu svým kolegovi z Bratislavy, veď on je tiež len herec. Tak já jsem to jakoby použil a nazval jsem tak celou tu. To je jedna z těch písniček, co tam možná tak jako trošku nápadněji zazní.
1: Víš, že ty jsi mě vnuknul myšlenku, na kterou bych se asi normálně ani nezeptal. Cítíš se být víc hercem nebo zpěvákem?
2: Já si myslím, že to lze klidně strávit obojí. Za mých mladých kolen to nebylo tak běžný a mrzí mě to, protože odjakživa jsem to víceméně dělal, vždycky jsem, vlastně jsem divadla nechal kvůli zpívání, protože to nějak nešlo dělat dohromady, tehdy se nedělali muzikály, nebo ne v té síle jako dneska. No, takže jsem, já si myslím, zpívající herec nebo hrající zpěvák, to nemyslím si, že se úplně odporuje.
1: Jeho Jahelka hrozně nesnáší, že mu někdo řekne zpívající právník, on říkal, že to je jak žonglující opice.
2: To už ano, to je trošku, toho může i jako dehonestovat, malinko jako právníka.
1: No, ale v tomhle případě s tebou souhlasím, to jde.

0: Tak to bych si neodpustil, kdybych se Jirky Štědrně nezeptal na tenis, protože my jsme spolu svedli taky několik bitev, viď? Pamatuju si na takovou finálovou bitvu v Přerově, pamatuješ?
1: Odporný, no já jsem se tam procpal do toho finále, měl jsem takovou radost, pak jsem na tebe uhrál snad dva gemy.
0: No, je pravda,
1: ne,
0: že mi to...
1: žádný no, bylo to hnusný.
0: bylo, člověče, bylo to trochu krutý, no mě to nějak hrozně šlo.
1: Na
0: no.
1: tom centru, ba ne, ty no. si hrál líp vždycky než já.
0: Ale hraješ pořád, doufám.
1: Hraju pořád, hraju stejně, stejně prostě vášnivě to.
0: Ty jsi takový elegantní hráč, takový, no, protože tak jak máš takový ty hezký vláčný pohyby, tak nevím, jestli jsi takový jako razantní, ale elegantní určitě jo.
1: Nejelegantnější byl Jirka Korn, ten z nás všech asi takový pohybově no nejnadanější člověk a hrál úplně příšerně výsledkově, ano, ano. ale měl rukavici
0: měl.
1: Bylo strašlivý. No.
0: On měl na tenis takovou tu rukavici, ano. kterou nosí takový ty řidiči.
1: Aby
0: některý.
1: Se neotlačil zřejmě.
0: No, aby se ne, ano. No, ale nehrál dobře, to je pravda, ale vypadal výborně u toho. No. Takže hraješ pořád.
1: Hraju pořád.
0: A jinak se taky udržuješ jako...
1: Jak jinak, no tak no. jezdím na rotopedu a snažím se chodit, ale tak, no prostě všecko, co ještě tak jako stařec by měl dělat, no ale jako velká sláva to není, co si vám povídám.
0: Čiviče, já tak na to koukám, myslím si, že docela jo. Můžeme být spokojeni.
1: Děkuji ti. Tak, Jirko, nápodobně.
0: Jo, moc děkuju. Tak moc ti děkuju za příjemnou návštěvu, ať se ti daří a samozřejmě půjdu na tebe na divadlo se podívat na něco hezkýho.
1: Samozřejmě.
0: Velmi rád. Ahoj.
1: Děkuju.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mráz rýmuje své kuplety a našim bačkorám se směje. Sníh, stejně jako před léty, dar času balí do závěje. Tak radujme se z toho, bratři, a stavme stram pod sněhuláky. Roztají s jarem, což se patří, rozkvetou meze a my taky. Jenže to si musíme ještě počkat, protože hodiny zatím odměřují zimní čas. Tak přijměte pro zahřátí doušek slov a melodií, které vám nabízejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Víš, naši předkové by se asi divili, že dnes mrazivého počasí nevyužíváme k té užitečné činnosti, jako je ledování. A ty jsi tu dokonce předposledně zmiňoval, jak jste na ledových krách na řece coby kluci od vody jezdili. Ale přírodní led byl ve své době také nezbytným zbožím.
0: Ano, ano, to máš pravdu. To v mnoha vesnicích nebo větších městech byla dokonce živnost, že to byl takzvaný ledař. A já jsem na vodě vyrost, takže to všecko pamatuju. A tatínek byl mlynářský, takže k vodě měl velice blízko. A já se pamatuju, když se sekal led, když lavec zamrzlo a tenkrát byl nezaměstnaný, tak si tím přivydělával. Byla to taková parta chlapů, kteří řezali a sekali kry různých tvarů velkých, nebo dokonce takový to vypadal jako traverzy z ledu úzky.
1: Promiň ti, že ti přerušu. Ale to se řezalo normálníma pilama na dřevo nebo
0: ano,
1: sekerama
0: nebo se to,
1: zvláštníma,
0: ne? Sekery se normálně se to štípalo do toho tvaru, pak tam zahákli takový do toho třeba velkého čtverce nebo obdélníku, už to vypadalo jako ledová traverza, zasekli háky, tři nebo čtyři chlapi, a vytáhli to na vodu a po ledě, který zbýval, který tam nechali až k břehu, ta kra letěla až nahoru, tam zastal jeden, který to brzdil, aby se to nerosekalo a odtamtud se nakládala do vozu. Takže já jsem se ze školy, tak jsem se chtěl vždycky dívat na ledaře. No a ten led se rozvážel. U nás je takový kopec, který se jmenuje Pásalťák, protože tam na začátku, nebo lépe řečeno na konci toho kopce vysokého byla hospoda Pásaltova. To byl Pásalťák. A když se jelo dolů k nám, tak to bylo dost nebezpečný, to byl prudký kopec a tam byly šraňky. A když někdo neubrzdil, tak to vzal i přes ty šraňky. A po levé straně byla velká stráň a do ty byly vydlabány takový jakoby šachty, dvě nebo tři. A tam se skládal ten v zimě nasekaný led a místní řezníci, mezi ně patřil i můj dědeček, tam měli svůj štont takovej, kam se dával ten led a protože tenkrát nebyly lednice, nebyly mrazáky, takže maso přebytečný se dávalo tam a v létě, když najednou scházelo maso, tak jsme s dědou jeli do toho sklepa odříznout maso. A teď já si vzpomínám, jak jsem byl jako kluk, bos, černý trenýrky, lehkou košili a z toho tepla, když jsme vešli dolů, to bylo jak do pekla, tajemná taková chodba. Až jsem se tam bál, dědeček říkal, musíme sebou hodit, aby si nenastyt. A ten kopec se jmenoval Lednice. A jednu stranu měli pivovar. A tam přes město vozili ty dva velký pivovarnický koně. Velký sud piva. Na jedny maso, na druhý ta lednice. Takže já na tohle vzpomínám velice, velice rád.
1: No, to bylo úžasné. Ono, já jsem dokonce někde jsem se dočetl, že ten led v těch sklípkách se dokonce i trochu solil, aby ano, se scelil.
0: Ano, ano, aby tak rychle neroztával.
1: No a on vydržel pomalu až do zimy.
0: V létě se tam chodil normálně, čili to se neotvíralo, aby tam nešlo teplo.
1: Ale navíc to vypovídá také o tom, že tehdy ještě zamrzaly i velké řeky, jako je třeba Labe nebo Vltava v Praze. Takže jsou dochovány fotografie, jak se na těch řekách bruslilo. No a třeba díky tomu zamrzání i tady v Bráníku vznikly velké ledárny. Až pro 20 000 tun ledu jsem zjistil. A ta lednice, která tam byla postavená, má stěny silné 2,5 metru.
0: Ano, ano.
1: A kromě toho to bylo komplet vybavení, kovárna pro koně, kterých tu měli až 300 na to rozvážení, pro řezníky, pivovary. A pak tu byly dílny pro údržbu nářadí a byly tu i byty pro personál. A všecko vlastně to skončilo, když se v roce 1954 začala stavět Vltavská vodní kaskáda a řeka přestala zamrzat, no. Tak byl s tímhle podnikáním konec.
0: A víš, co mě zajímalo? Když přišlo léto a používalo se prostě zmrazené zboží, dejme tomu, chlazené pivo ledem, tak já jsem se jako kluk strašně divil a ptal jsem se tatínka, proč pan prokurista od Malburku si do piva dává takovou rourku? Co to je? A pan účetní ze spořitelny taky seděli. Tatínek povídal, co to je? To nejsou pivaři, představ si, pivo vychlazené jako křer a oni si to ohřejvají, že by nastydli.
1: Ohříváčky, taky, ano. Teď si myslím, ohříváčky, také jsem to viděl a přesně jako kluk jsem na to, jako ty koukal, jsem říkal, co to tam vlastně dělá. Ale víš, teď se nabízí otázka tím pádem, co vlastně dělali ty ledaři v létě?
0: No tak pak tatínek dostal zaměstnání, protože byl vyučený mlynářský, tak dělal ve mlejně, čili on tu vodu potřeboval, on se s ní bratřil, on ji miloval, to jsem získal po něm. No co dělali? Seděli třeba, popíjeli, kouřili viržínka a vzpomínali na zimu a těšili se na nový peníze.
1: A já jsem zjistil, že ti, kteří nebyli mlynářští a nebyli zaměstnaní, tak ty se živili převážně jako voraři, prostě i v létě jim řeka dávala živobytí.

0: Dovolil jsem si starou plaveckou písničkou tu atmosféru připomenout. Ale teď, jak slyšíš trošku nahlase a posluchači taky, se derou do popředí spíš jiné zimní přednosti, jako například rýba. To z člověka padají slovíčka, kterými jen těžko někoho okouzlíš. A hlas? Jako by člověk doloval právě z té hluboké ledárny.
1: A víš, že se mi tohle na tobě líbí, že jsi takový básník hračička? Protože zlá choroba, která trvá léčená 7 dní a neléčená týden, tě dokáže vyprovokovat. Takže poslouchej, tady mám důkaz. I takhle může vypadat v svém podání prošivinuté rande. Zarudlé oči plné slzí nevidí ručičky budíka. Říci se nedá, jak to mrzí. Zas další šance mi utíká. Kapesník už je na ždímání. Barně bych s rýbou, jak Rexe byl, kýchám a kašlu, vzácná paní. Byla jste tam? No, a já debil.
0: Debil jsem tam, Věru, debil. Ale vzpomněl jsem si, jak to naše klukovské nachlazení léčila maminka. Já jsem ti třeba v době vánoční byl nastydlý snad 10 dní. A bylo zvláštní, že moje maminka vždycky, když na Vánoce povlékala čistě postele, tak říkala, to jsem zvědav, kdo bude nemocnej. Vždycky, když na Vánoce povlíkám postele, někdo onemocní. A vždycky to také vyšlo. A vzpomněl jsem si, jak to naše klukovské nachlazení léčila. Vždycky říkala, ta je, spráskla ruce. Kde si prosím tě, kluku, ulovil? A zatímco jsem přemýšlel, jak se loví rýma, musel jsem si napařit nohy v umyvadle. Obvykle ta voda byla trošku slaná, ale hlavně zpočátku nesnesitelně horká a navíc ještě teplou přilévali, takže nakonec si sice člověk zvykl. No a inhaloval jsem na to vařicí heřmánek, ručník a deku přes hlavu, pak hrnec lipového čaje a potit. A to já uměl. Vždycky jsem se několikrát tak spotil, že musela maminka převlékat nejen mě, ale i postel. Stálo to však za to, protože tahle léčebná kůra většinou fungovala a já mohl záhy s klukama lovit novou rýmu. Rýma. Rýma je krásné zimní slovo.
1: Františku, já s tebou souhlasím. Víš, co se mi připomněl moji babičko, která tyhle ty neduhy u nás léčila. Já ti řeknu její zvláštní způsob, samozřejmě to podcení a tak dále. A to byl buď to heřmánek, nebo lípový čaj. A babička sobě a někdy i mně do toho přidávala kápku rumu, ale zvláštním způsobem. Ona vzala rum, flašku, lžičku, kterou otočila nahoru a lila si přes ten vrch tu kápku rumu. To byla její léčebná metoda. Bylo to zvláštní spojení, lípový čaj, trošku ochucený rumem. No a pak jsem se počil, zdálo se mi, že na mě všecko padá, no ale taky jsem ty rýmy přežil.
0: Víš, ono vlastně tehdy tolik nevládly ještě lékárenské lobby a tak došly cti babské rady typu uvaz bramboru ve slupce a teplou pomalu válej od ucha přes lícní kost a nos k druhému uchu. Nebo podobně vařené vejce taky.
1: No, v knížce paní Hanky Sinkové Koření pro každé choření, kterou si nedávno prezentoval, ukazoval, se nabízí mimo jiné i cibulové ponožky. Když se rozpulila cibule, nakrájela na proužky, tak se dala do vlněných nebo bavlněných ponožek. A cibule se stejnoměrně rozprostřela na chodidla i na nárty a nechala si ty ponožky přes noc. A ráno by to mělo být, říkám, by to mělo být lepší.
0: No, do taneční bych ten den asi pro jistotu přeci nenešel, ale hlavně, že bych nehuhlal. Ale Hanička je léčivka, a tak jsem tam našel proti rýmě i další ingredience jako tymián, mátu, česnek a křen. Tak se podívejme, kolik zimních slovíček se nečekaně objeví v souvislosti. Prosím tě, a jak nachlazení řeší herci?
1: Ale to je různý, jak kdo. Já si nejvíc vzpomínám na recept pana Františka Kreutzmanna, který v podstatě dělal pryznic, ale tvrdý. Říkal, já se nebalím do nějakého studeného, já si zabalím akorát nohy a ty stáhnou všecku horkost z těla. A když to udělám večír, druhý den odpoledne, můžu jít hrát. To Saša Rašilov, známý komik, ten byl zdravý jako řípa. A když přišla rýma, tak všichni říkali, prosím tě, Sašo, co proti tomu děláš? Jaký bereš léky? No, já si dám každý den ráno, jak vstanu, 3 velký panáky slivovice. A když vlezu do šatny, tak ještě 2. No prosím tě, to ti nemůže stačit. No, to já si myslím taky. Ale já už bych víc zastřízliva nesnes.
0: No, prosím tě, představ si, že dnes je velkou módou jezdit třeba za severní pol do ledových hotelů, kde je vlastně všechno z ledu. A mě ti napadlo, jestli třeba trpí rýmou také eskimáci. Ale jak zjistil Jarek Nohavica, ti mají úplně jiné starosti.

0: Vzpomínáš, Luďku, jak si pěkně se zimními slovíčky pohrával Karel Čapek v těch našich fiktivních rozhlasových návštěvách?
1: Ale to víš, že jo. Co kdybychom si připomněli jeho článek o výzkumu zimy?
0: Prosím tě, udělej mi a posluchačům určitě také tu radost a obuj si zase jeho trepky, vestu, nasaď jeho brýle, usedni do toho křesílka u stolu s nízkými opěradly a vyprávějte, pane doktore, vyprávějte.
1: Tak, pane básníku, se posaďte vedle mě a zkusíme to dát dohromady. A naschvál, nebudu tentokrát psát o zimě, jejich náležitostech nic poetického, nejbrž půjdu na ní čistě vědecky. Neboť my kluci jsme měli svého času k úkazům zimy vztah náruživě vědecký a odborný. Snažili jsme se vyzkoumat, z čeho zima pozůstává a co všechno se s ní dá dělat. Dnešní mladá generace už ze zimy tolik nemá. Leda, nějaké ty lyže a hokej. Její zájem o zimu je spíš sportovní než výzkumný. Ještě tak polárníci pokračují dál v praktickém výzkumu zimy, který zahájil ve svých letech každý správný kluk. Tedy z odborné stránky lze podnikat se zimou velké množství experimentů.
0: Například které?
1: No tak lze například chytat padající vločky do dlaně a podívat se, jak vypadají. To se ale nepodařilo zachytit ani té nejskřehlejší dětské pacičce. A nebo lze zjišťovat, jak chutná sníh. To zkoušejí také štěňata zpravidla se stejným výsledkem kašel a bolení břicha. Ale lze zkoumat, jakou chuť má mráz. Já jsem to jednou zkusil na mosazné klice domova a utrl jsem si špičku jazyka, když mi k té klice přimrzl. Dále je možno vydýchávat kolečka anebo otiskovat nos na zamrzlých oknech. Taktéž psát prstem na oknech a potvrdit si svůj literární nebo výtvarný talent. Dál je možno cucat rampouchy za tím účelem, aby se zjistila jejich chuť a výživná hodnota. Dále potom srážet střechy lesněhovými koulemi nebo kamením, aby se zjistila jejich křehkost a jejich skleněný hlas. A konečně zkoumat jejich tání, hlavně tím, že se strčí kus rampouchu tajně tatínkovi do kapsy. Na klouzačkách neboli čundračkách lze s úspěchem zkoumat zákony klouzavého pohybu ve stoje, na bobku, na jedné nose nebo dokonce s piruetou. Na ledě bývalo zkoušeno bruslení na přivázaném polínku, na jedné nebo zcela výjimečně i na dvou bruslích. A na sáňkách se může zkoušet jízda v sedě, jízda na břiše, nebo obyčejně se špatným koncem, jízda v sedě pospátku. Hrudování neboli koulování je různé podle povahy sněhu. Při vodnatém sněhu se musí koule v dlani hodně zmáčknout, čímž nabývá malého kalibru, ale značné průbojnosti. Při normálním tvárném sněhu lze s prospěchem užívat kouly největší ráže. Při suchém a prachovém sněhu je záhodno útočit rozprášenými sněhovými oblaky. Střásání sněhu nebo jíní z větví stromů poskytuje cenné zkušenosti o tom, jak rychle sníh proniká límcem za košili a tam dolů, no zkrátka až kam se dostane. A sněhuláci jsou důležitým a u většiny lidí jediným pokusem ve figurálním sochařství. Kdežto otiskování panáků v čerstvě napadlém sněhu prozrazuje spíš zájem o svoji vlastní podobu a velikost. Ostatně výzkum potvrdil, že třeba šlépěje ve sněhu umožňují vtisknout světu iniciálku svého jména. A totéž lze docílit i kropením, o němž se nebudeme šířit, ano? Děláním lavin lze zkoumat zejména na střechách stodol, když se nahoru hodí sněhová koule. A nebudíš ani zapomenuto kopání do kousku ledu před sebou, když se vozí led do hospod. Ale do této poutavé činnosti vidíme někdy ponořeny i docela vážné a dospělé lidi, kdy se vracejí z úřadu domů a myslí si, že se na ně nikdo nedívá. Takže, jak je vidět, kam se hrabou zimní sporty na bohatost toho, co zima poskytuje vědychtivému a technickému mozku normálního kluka.
0: Tak vidíte, celkem 19 výzkumných metod nabídl Karel Čapek do slovníku zimních zážitků. Ovšem současníci si budou asi preferovat pojmy jako snowboard, skipas, shoes, vlek a podobné reálie horských svahů, pokud to ovšem nevyřeší jako Ivan Mládek.

0: No vidíš, my jsme na tom s Ivanem stejně. Vždycky, když jsem přijel nahoru já, tak maminky říkali dětem, že když budou pěkně papat polívčičku, půjdou se zítra ráno podívat zase na toho legračního pána z Prahy, co dneska přijel. Takže já dávám přednost upřímnému přiznání, že z lyží to byly ještě tak běžky, dlouhé mírné louky a pevně stanovené kontrolní body, kde nehrozilo lavinové nebezpečí a sklenka slivovice první pomoci dodala odvahy k návratu na chalupu. Luďku, jezdil jsi na hory?
1: A víš, že ne? Já jsem bydlel téměř pod horama v rovině Hradecky. A když jsem já byl malej, tak hory byly v Sudetech. A to už byla jiná země. A to je věc, kterou třeba ty vůbec nepamatuješ. Existovala taková akce, která se jmenovala Winterhilfe, zimní pomoc. Když Německo napadlo Sovětský svaz, a zvlášť kolem bitvy u Stalingradu, tak se museli odevzdávat lyže, kdo je měl. Já jsem je neměl, ale můj strýček je měl a vždycky mě na takový kopeček půjčoval. Ale ať tě nevidí někdo, protože tě udají gestapu. Takže já jsem lyže vůbec nepoužíval, tím jsem se nenaučil lyžovat, až pak na vysoké škole jsem byl s kurzem nahora a je to ostuda, ale mě to nikdy nenadchlo. Za to moje žena a dcera, no to už bude. O vnučce ani nehovořím, ta jezdí teďka, jak se to jmenuje, Ačka tyhle ty v Alpách a všecko. Já bych se strachem zbláznil.
0: Tak to tě vítám do klubu, protože udržet stabilitu na lyžích je pro mě také velký problém. Ono, udržet stabilitu vůbec může být základem úspěchu. O písničkovou verzi této teorie požádám, pokud souhlasíš, Jiřího Suchého.
2: Stůl má čtyři nohy, domů se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho lapil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy.

0: mít tak čtyři nohy, ale dvě jsou málo. Proč mě dvě nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Proč asi? Proč asi?
1: A víš, že to bylo pěkné, poučné ohlédnutí do mladých let? Ale kdo dnes o nějaká poučení stojí, tak nebudem provokovat. Jak praví moudrý citát, za sebou můžeš nechat starce, ale ne jeho zkušenost. Tak proto si dovolujeme občasná ohlédnutí za slovy, která už příliš frekventovaná v současném slovníku nejsou. Většinou je to krajíček z pecnu času, který voní vzpomínkami na naše mládí. Tak pokud vám ten dnešní krajíček chutnal, přijďte zase pobejt. Rádi zakrojíme znovu.
2: Tak buďte blaženi. A z velkých starostí se učme dělat malé a z malých žádné. Protože všechno je, jak má být. Už teď se na vás těší vaši František Novotný.
1: A Luděk Munzar.
0: Pomalu kráčí, co noha nohu mine, sotva se

0: Tak já jdu.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil, teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil, pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu,
1: pro koho?
0: Pro ženu, to jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, kdo jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, na dávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl z...

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Na Pohodě roztáčíme další pokračování kolotoče. Co se v něm dnes dozvíme? V jazykovém koutku se zaměříme na nejčastější chyby v běžné mluvě. V naší rozhlasové kuchyni se dozvíme hned dva recepty. Na kuře s libečkovou omáčkou a kucmoch s pažitkou. V hobby rubrice si řekneme, jaký si vybrat grill a jak o něj pečovat. A na výlet se vypravíme ke zřícenině kostela, který najdete v obci Vysoká na Chebsku. Za malou chvíli se od nás dozvíte víc. Teď už se zaposlouchejte do písničky Šššš v podání Heleny Blehárové.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Českým rozhlasem Pohoda rádi cestujete a tip na výlet nevynecháme ani dneska. Obec Vysoká na Chebsku leží nedaleko Mariánských lázní. Její dominantou je kostel svatého Jana Křtitele. Po druhé světové válce, kdy se Vysoká ocitla v pohraničním pásmu, byl opuštěný kostel ponechán svému osudu a začal chátrat. Zlom přišel až v 90. letech minulého století, kdy se o záchranu památky začal zajímat jeden z původních obyvatel. Spolu s dobrovolníky ruinu postupně vyklidili a zpřístupnili. Redaktorka Jana Strejčková se ke zřícenině kostela vydala s administrátorem farnosti Mariánské lázně Řehořem Pavlem Urbanem.
1: Původně tady vlastně na tomto místě byla láska, nějaké opevnění, zřejmě nějaká první kaple, okolo které se začalo rozvíjet pár chalupek ke konci 14. století, někdy 1390, kde je první zmínka o obci, ne už teda o nějakém opevnění, ale o obci Mariánsgrín, čili teď se to nazývá Vysoká, ale vlastně předtím se to jmenovalo takto.
2: Všude na mapách najdeme ruiny kostela, ale já si ruiny představuju poněkud jinak. Tohle je vysoká, pětimetrová, krásně zakončená zeď a v podstatě to místo nemá jenom střechu.
1: Tak dalo by se to tak říct, ano, je to kostel bez střechy.
2: Takže vidíme do nebe.
1: Takže máme krásné nebe nad hlavou. To je právě v tom roce 2012, kdy jsme vstoupili do programu Cíl 3, což byl mezi přeshraniční vlastně spolupráce s Bavorskem a Českou republikou. A v rámci toho dotačního projektu se ošetřilo to zdivo, aby se tam nechytali žádný ty nálety. Ošetřilo se vlastně zakončení těch obodových zdí, že se zastřešili, aby ze zhora na to vlastně nepršelo a nezatýkalo dovnitř do těch stěn. Takže se zakonzervoval vlastně ten kostel, to obodový zdivo tímto způsobem.
2: A kromě těch obvodových zdí mě zajímá prostor před námi, to je kostelní věž?
1: To je vlastně ta nejstarší část toho kostela, která vlastně v tom samotném spodní části je nejstarší, sahá teda do toho 14. století. Je to kostelní věž, která teda se dochovala až doteď, no, takže ta není nějakým způsobem opravovaná.
2: No a když sem vstoupíme,
1: tak
2: tady vidíme mnoho fotografií.
1: Tady můžeme vidět i právě ještě původní gotický okna, teda jenom samozřejmě ne ty skla, ale samotný ty průhledy. A jsou tady samozřejmě teda vzpomínky, fotografie, jak ten kostel vypadal. Takže tady můžeme vidět ještě fotografie třeba z roku 1908, jak kostel vypadal, jak vypadal interiér ještě v 67. roce. Jsou tady i třeba z plánky, jak vypadala ta obec do toho roku 46.
2: Čemu se to místo vlastně využívá?
1: No, kromě tedy každoroční poutní mše, která je tady právě na narození svatého Jana Křtitele kolem 25. června, tak se tady začaly dělat různé aktivity. Jedna z úplně nejprvnějších aktivit tak bylo žehnání vína na svatého Jana Evangelistu, což je tedy ne zrovna příjemným čase, nebo krásným čase, ale počasí ne vždycky je příjemné, 27. prosince. To je zvyk, vlastně starodávný zvyk, kdy se žehná víno a pak žehnání bylin, což je kolem 15. zase srpna, to je taky starodávná vlastně tradice, kdy se právě kolem nanebevzetí Panny Marie žehnají květiny, byliny a tak dále. Je to vlastně ta připomínka zaprvé léčivých darů bylin, ale především taky toho nanebevzetí Panny Marie.
0: Říká řehoř Pavel Urban z farnosti Mariánské lázně, který působivým torzem kostela svatého Jana Křtitele ve Vysoké na Chebsku provedl redaktorku Janu Strejčkovou. A té děkujeme za tip na výlet.

0: Následující minuty patří na Pohodě jazykovému koutku, kde si připomínáme nejčastější chyby v běžné mluvě. Dnes se kolega Stanislav Jurík s odborníkem na češtinu zastaví u hláskových obměn.
1: A ve studiu už je se mnou Martin Prošek, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní jazykový koutek věnujeme jevu, kterému se odborně říká alternace. Ačkoliv toto označení zní velmi vědecky, skrývá se pod ním velmi běžný jev, který posluchači důvěrně znají.
2: Alternace je česky řečeno střídání. V češtině je celá řada slov, u kterých pozorujeme, že při skloňování nebo při tvoření nových slov se obměňují, tedy střídají různé hlásky uvnitř slova. Tak například, když skloňujeme slovo ruka, střídá se nám v kořeni k a c. Máme třeba první pád jednotného čísla ruka, první pád čísla množného ruce. Nebo máme podstatné jméno otrok s k v kořeni a od něj tvoříme přídavné jméno otrocký, ve kterém je v kořeni c.
1: A čím jsou takové změny způsobeny?
2: Jednak jsou dány historickým vývojem jazyka, jednak výslovnostními důvody. Zrovna například při odvozování přídavného jména od otrok by se nám sešla dvě k vedle sebe. Představme si, že bychom měli říct otrokký. To by se nedalo dobře vyslovit, proto se tu střídá k a c.
1: Podle jakých pravidel se hlásky v češtině střídají? Dají se tyhle změny naučit?
2: Hláskové změny při skloňování a tvoření slov jsou popsány v pravidlech českého pravopisu a v mluvnicích. Nedají se popsat nějak jednoduše souhrně, ale možná bude pro posluchače útěchou, že ve většině případů střídání se nechybuje. Čeští mluvčí se obměny hlásek naučí vlastně spontánně během života a nepotřebují k tomu žádné takzvané biflování.
1: Máme v češtině třeba slova, ve kterých se hlásky mění hodně a jinde naopak málo?
2: Ano, to máme. Ke změnám hlásek většinou nedochází ve slovech cizího původu. Tak například ve slovech, která mají v kořeni techn, se hlásky v kořeni nemění. Máme technika, technik, technický a tak dále. Naopak hodně různých podob kořené má třeba skupina slov podpora, podpěra, podpůrný, podepřít, podpořit, podpírat a vzpoura. Tady se nám střídají kořeny por, pěr, půr, př, poř, pír a pour. Takže u jedné skupiny příbuzných slov máme 7 různých podob kořene. Takových slov domácího původu bychom našli více.
1: O hláskových obměnách v češtině jsme si povídali s Martinem Proškem. Díky a příště v jazykovém koutku zase naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A od spisovné češtiny zpět k pohodové muzice na Pohodě. Tentokrát v podání skupiny Kardinálové a záhy Věry Špinarové, kterou vystřídá recept hned na 2 pokrmy. Na kuře s libečkovou omáčkou a kucmoch s pažitkou.

0: Kuchyně našich předků byly vonavé po bylinkách a v tento čas nechyběly téměř v žádném jídle. My dnes v Kolotoči využijeme hned dva dary přírody. Etnoložka Vladimíra Jakoubiová vybrala recept na kuře s libečkovou omáčkou a kucmoch s pažitkou. Za mikrofonem byl i redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o jarních bylinkách babičině kuchyni si dnes připomeneme vopich a šnitlík, tedy libeček a pažitku. Dvě bylinky, bez kterých by se tradiční lidová kuchyně našeho regionu neobešla.
2: V květnových dnech už nastal jejich čas a hospodyně ve stacích je používali téměř do všech jídel z brambor, do polévek, omáček, vomast, dokonce i do pečiva, tedy do slaných vdolků, placek nebo nákypů.
1: Vopich, tedy libeček, je statnou aromatickou rostlinou. K nám do Čech se dostal ze střední Asie. Dnes roste v okolí každé druhé chalupy v celém našem regionu. Jeho výskyt nám připomíná naše předky, kteří tuto oblíbenou léčivku a kuchyňské koření pěstovali cíleně před zahrádkách. Vůně libečku nám připomíná trochu maky koření. K léčebným účelům se používaly listy, kořen i semena, a to jak ve formě čajů a výluhu, tak i ke koupelím. Libeček má silné močopudné vlastnosti, proto ho babky kořenářky používaly při léčbě ledvinových či močových kamenů a zánětech močových cest. Taky má antibakteriální účinky, pomáhá při zánětech dolních cest dýchacích a zmírňuje kašel, pozbuzuje trávení a zmírňuje nadýmání. Oproti vopichu, šnitlík, ten se používal jenom na ochucení jídel. Babičky ho pěstovaly v truhlících za oknem, ze kterých ho na jaře přesadili do zahrádky. Vůni nám hodně připomíná česnek. Obsahuje taky celou řadu cenných vitamínů a proto se řadí ke zdravým potravinám. Když ho přidáme do kucmochu z brambor, určitě nic nepokazíme. A když k tomu přidáme kuře s libečkovou vomajdou, tak si nejenom pochutnáme, ale ještě budeme mít dobrý pocit, že jsme snědli něco zdravého.
2: A my tu tedy máme ten recept, kde využijeme obě bylinky. Kuře s libečkovou vomajdou a kucmoch se šnitlíkem.
1: Budeme potřebovat naporcované kuře, pár plátků slaniny, dvě velké cibule, 1 deci smetany, 1 deci vývaru, hrst libečkových listů, mletý pepř, sůl a sádlo. Porce kuřete osolíme a opepříme, cibuli nakrájíme na kolečka a libeček posekáme. Na pánvi se sádlem zvolna osmahneme maso ze všech stran a dáme ho na talíř. Na pánev s výpekem vsypeme cibuli, opět opepříme a osmahneme do hněda. Porce kuřete dáme do pekáčku, pokryjeme plátky slaniny, přidáme osmahnutou cibuli, libeček a koření, přilijeme vývar a vlijeme smetanu. Vložíme do trouby a pomalu pečeme. Jako přílohu k tomu připravíme šťouchané brambory, do kterých vmícháme osmahnutou cibulku a nasekaný šnitlík.
0: Mluvené slovo vystřídají pohodové melodie, které už za chvíli nahradí dobrá rada Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: V našem vysílání Nepohodě vám rádi pomáháme. Na vyřízení reklamace má prodejce 30 dnů, ale otázka zní, jak se dozvíme, že už je hotovo. Dobrého rádce Josefa Černého se ptá paní Ludmila.
1: Odnesla jsem na reklamaci mikrovlnnou troubu. Ve 30-denní lhůtě mě nikdo neinformoval o vyřízení, ačkoliv jsem na reklamačním protokolu uvedla číslo telefonu. Požádala jsem o vrácení peněz, ale pracovnice mi sdělila, že trouba je dávno opravená, stačilo prý si přijít. Paní posluchačko, samozřejmě, že nemusíte. Pravidlo, že se spotřebitel musí sám starat o to, zda je reklamace vyřízená, totiž už dávno neplatí. Nyní se ve 30-denní lhůtě musí ozvat prodejce. Pokud na vrácení peněz budete trvat, prodejce je povinen vám je vrátit.
0: Vysvětluje v naší poradně Josef Černý. Teď si opět zahrajeme, zpívat vám budou Marie Rotrová a poté Karel Černoch, které vystřídá hobby rubrika, ve které se dnes dozvíte, jaký si vybrat grill a jak o něj pečovat.

0: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Grilování se u nás stalo národní kratochvílí, hlavně pro ty, co mají zahradu a ideálně i grill pod přístřežkem, aby si dobroty na roštu mohli užít i za deště. Možná, že právě před létem uvažujete o koupi nového grilu, proto nabízíme dnešní hobby rubriku. Kolega Jiří Šobr se na vše podstatné vyptal šéfkuchaře a také učitele odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech Martina Havlíka.
1: Podle toho, co vlastně na něm budete dělat, jak často a jaké množství, ideálně prostě podle kapacity nebo výkonu, podle toho, jak je preferujete zdroj tepla, jestli plyn nebo uhlí nebo elektriku, zkrátka jaký je váš styl a co od toho čekáte. Někdy ty nejdražší nejsou ty nejlepší, špičkový grill ještě mistra grillu nedělá.
2: Jak velký by měl být ten grill? Budeme dva, můžeme být čtyři.
1: Tak to by vám stačil i menší ve chvíli, kdy se třeba naplánujete, že budete grilovat napřed jednu surovinu a pak druhou, že nepotřebujete na tom grilu najednou udělat čtyři kompletní jídla. Může být i menší stolní, nemusí to být nějaký obří s kolečkama a s poklicí a s teploměrem, podle té kapacity.
2: Grill by měl být robustní, aby nějaký ten pátek vydržel, protože není zadarmo, ale když na něm budeme grilovat, mám

0: Tím na mysli zejména ty grily na dřevěné uhlí, jak se o něj starat, aby nám vydržel co nejdále. Ale musíme čistit i ty elektrické a plynové.
1: To čištění je zásadní, protože přece jenom se to napejká pořád, takže za mě čistit neustále před, v průběhu i po, vlastně po pečení samotným, ale zas ne tak, aby jsme ho úplně uvedli do původního nového stavu a dezinfikovali. Ta vrstvička těch napečenin tam potom taky má svůj význam, že se nám to jako nelepí a má to takovou tu patinu, ale nemělo by tam zůstat zbytky potravin nebo masnota, aby to nelákalo třeba hmyz přes noc. Přece jenom je to věc, která je venku na vzduchu, na povětří, musí trošku odolávat třeba změnám vlhkosti vzduchu, tak tyhle ty věci, které žluknou a přilákají škůdce, tak pryč, ale jinak zase to nepřehánět.
0: Drátěný kartáč by tedy asi neměl chybět. Jsou nějaké speciální přípravky, že ten grill tím postříkám, ono to zapůsobí a pak to stáhnu hadříkem?
1: Jsou a přiznám se, že já tyhle přípravky mám, ale používám je opravdu tako při nějaké generálce, třeba jednou, dvakrát do roka nebo po sezóně, ale jinak za mě mechanicky drátěným kartáčem nebo nějakým hadříčkem nechat vypálit, pak utřít špinavou starou útěrkou nebo papírovou útěrkou a konec, nepřehánět to.
0: Takže když se nerezový rošt nebude po 10 grilováních blízkat, ale bude už dejme tomu jakoby našedlý nebo načernalý, je to v pořádku.
1: Tak je to vlastně ideální stav. Opravdu stačí mechanicky tím dráťákem a potom se třít, aby vám tam nezůstávaly nějaké zbytky, které vám znečistí to jídlo nebo chytnou a to stačí.
0: Když budeme grilovat uzeninu, tak asi pomalu, ale jistě u masa už to bude jiné. Tam bude záležet na kvalitě toho masa, na druhu, a také na šířce těch plátků.
1: Ty uzeniny určitě potřeba nechat pěkně napřed prohřát, třeba takovou velkou klasickou klobásu, 150 gramů nebo víc, tak je lepší grilovat ze začátku pomaleji na nižší teplotu, aby se hezky prohřála a pak, kdo má rád křupavou, tak ji na konci dá teda trošku barvu. No u těch plátků potom záleží, jak asi ten plátek je velký, jestli je tučnější nebo libovější. Vždycky teda na všechny masa sprutka na začátku, ty tučnější masa pomaleji dopékat a ty libová vlastně krátce prudce celou dobu, aby nám nestratili šťávu.
0: Jak to poznám, že je akorát?
1: Tak jsou na to různá zařízení, jakože teploměr v pichové a tak dále, ale každý, kdo griluje, tak velmi rychle získá zkušenosti třeba jenom pohmatem, jak to maso je pružné, nebo jak se kroutí, nebo jestli vám pouští takhle tu šťávičku s tou bílkovinou. Zkrátka, myslím si, že ta praxe vám ukáže a každý už jako může ten plátek vzít rozkrojit, podívat se dovnitř a má zkušenosti za pár grilování.
2: Jaký si vybrat grill a jak o něj pečovat, aby nám dlouho sloužil, pro hobby rubriku natáčel redaktor Jiří Šobr s šéfkuchařem Martinem Havlíkem.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas, Pohoda.

0: Se všedním životem poslední generace Lichtenštejnů seznámí návštěvníky nová prohlídková trasa na hradě Šternberg na Olomoucku. Okruh má název Rodinný hrad a je určený především rodinám s dětmi a školním výpravám. Návštěvníky zavede do soukromých pokojů dětí i dospělých, včetně pánského klubu. Trasa je na hradě druhou novinkou. Z expozice Rodinný hrad je k vidění i pokoj vychovatelky nebo pokoj pro hosty. Zajímavostí jsou také intimní sféry života. Zájemci tak mohou nahlédnout do koupelny, na toaletu nebo si mohou představit, jak měli majitelé hradu díky speciálnímu pozorovacímu oknu přehled o vchodu do hradu. Novinkou letošní návštěvnické sezóny na Šternberském hradě je také prohlídkový okruh Knížecí sídlo, který se návštěvníkům otevřel v březnu. Památku představuje jako reprezentační a soukromé sídlo knížete Jana II. Z Lichtenštejnu. Pokud se na hrad vypravíte, přeji příjemné zážitky. Pohodový den s tím nejmilejším rádiem. Naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

A opět podzim v zahradní restauraci. Kolikátý už? 24. pokud se opět nemýlím. Mýliti se je moje nezřídkavá nectnost. Už poslední? Možná, že jo, možná, že ne. Jen žádnou larmojanci, bratříčku. Napij se zhluboka černé kávy, sodové vody. Lipové té tu nepodávají. A pivo odpoledne uspává. A rum mi jaksi neslouží ku zdraví. Mám alespoň ten dojem. Nejde-li o stařeckou hypochondrii. Jak bych to delikátně naznačil, Inu, jsou tady jisté zdravotní potíže. No tak ven s tím. Vždyť hospoda kvůli tomu neschoří. Občas močím krev. Slušelo by se básnit o půvabech podzimu. Padají hrušky, vadnou růže a podobně. A já o moči. Bylo by správné svěřit se obvodnímu lékaři. Obvodní lékař by mě zahnal do nemocnice. V nemocnici jsou dotěrní, prohmatávají pacienty a šíří se tam choroby. Nesvěřím se. Na restauračním pisoáru musím obezřetně manévrovat tělem, aby se někdo nezděsil. Dnes problém manévrování odpadá, jsem tu sám. Latinsky solus. Pouhý, samojediný. Karel V. mě obsluhuje liknavě, úterý v úterý je na Balkáně mrtvo. Z důvodu mě odevždy nejasných. I host má právo na odpočinek, explikuje Karel V. daný jev. Ale že vždycky v úterý a všichni v úterý, jak k tomu přijdu sedět tady solus a nedbale obsluhován. Sodovka je jakoby slaná. Podám si na něho stížnost, je starý a je nahluchlý. Úterý 24. září. Po 24. září. Hele, která trapně vychází numera. Numerus clausus, uzavřený počet. Numerus clausus tohoto úterý v zahradní restauraci na Balkáně rovná se kolik? Rovná se jeden. Taky bych mohl luštit křížovku, vyložit si pasiánc, odříkávat si australská města Melbourne, Sydney, Toronto. Ne, Toronto ne, Toronto je v Kanadě. A Erika je na Havaji. Tancuje v květované sukínce za doprovodu kytar. Nahoře bez, aby tě husa kopla odporný důchodce Františku Flanderko. Jdi na náměstí, vylez na morový sloup a vrč na lidi, si mrzut, ať si to lidi odnesou. A nebo se kousni do zadku. Na náměstí jsem byl předevčírem, v neděli, hned po ránu. Zbožní věřící se v kostele účastnili mše svaté, já jsem se poflinkával po náměstí. Bylo tam daleko víc atrakcí než v chrámu páně. Kolotoče, autodrom, houpačky. Blíženci by žhnuli vášní a máme-li země pěti koruny, Loch Nesska, cukrová vata, střelnice. Náměstí třeštilo v přepestrém reji. No tak doslova netřeštilo. Bylo 9 hodin, u nás v neděli se nikam nekvaltuje, hlouček věrných se tratí v chrámové lodi, ojedinělí snaživci odjíždějí na bicyklech ke svým pozemkům v zahrádkářské kolonii, ojedinělí sportsmeni chvátají do městského bazénu nebo na tenis a jinak obyvatelstvo nepospěšmo větrá peřiny, snídá, sundává si natáčky, rozkládá žehlicí prkna. Houpačkáři a kolotočáři a jiní komedianti byli pohotově reostaty pod proudem vzduchovky na pultech dvoumetrový kačery do nehaldi v pozoru, ale kšeft se dosud nehýbal. Lec, který Alík pod maringotkou ještě dospával prohýřenou noc. Po náměstí mezi všemi těmi zábavními aparaturami jsem se promenoval já a 10-15 výrostků, jenom tak nezávazně a na čumendu. Nebyl jsem nadšen. Příliš mnoho techniky. Veselice na elektriku. Ozubená kola, kabely, megafony, magnetofony. Za mého dětství se kolotoč roztáčel ručně. Měl půdičku, my šprčci jsme se na ní po žebříčku vyškrábali, opřeli se o trámky a kolotoč jsme tlačili. Pětkrát tlačit, jedenkrát se svést. A pod lipou chlap s motýlkem na holém krku prodával mast na kuří oka. Tady je to varieto,
za mého dětství, nedlouho po válce, po první válce. Medvědář, Flašinet, Papoušek a Planety a Štěstíčko a Echtovní, turecký Med a Pimperlata a maminka Růžena.

kde se mi tu zčista jasna vzala maminka růžena. Prodávala snad turecký med, maminka byla herečka. Zpočátku byla herečka. Dokavat jsme kočovali. Kutná hora, Pelhřimov, Třeboň. Já byl bledé chůdě od komediantů. V zadní škamně. Z Třeboně jsme brzy jeli dál. V Třeboni se nám nevedlo. Pak jsme se usadili. Maminka půjčovala kostýmy. Přespával jsem ve skladišti. Od stropu splývaly rukávy a šosy. V regálech se třpitily masky s flitrem. Byl jsem student gymnázia, maturitní ročník 1937. Proč se tam za pultem se vzduchovkami krčí maminka růžena? Šel jsem blíž, byla to památeční střelnice, plechový bubeník s terčem na levé straně prsou. Když trefíš, začne bubnovat. Plechový akrobati, plechové slepičky, plechový švec a plechová ševcová. Trefíš a švec mlátí ženu potěhem. Vše si tě namalováno, názorné, směšno, smutné, jarmareční, zkrátka umění. Umění, na kterém smetišti vyhrabali. Rozhlížím se, není-li autor dole v rohu podepsán. Nebyl. Nahoře však visela cedule a na ceduli jméno majitele Josef Lagron. Spím či bdím? Já jsem, prosím, jako svou seminární práci ve třetím semestru na podzim roku 1938 psal cosi z dějin českého loutkářství. Téma jsem si vybral z vlastní iniciativy. Puzen postpubertálním stezkem po divadle. Loutkářství v českém obrození. Lze předem uhádnout, že jsem penzum náležitě nedokončil. Posluchač třetího semestru je co do vědeckých zkušeností trdlo. Pošťoural jsem se v časopisech s anodacu mál, několik dní strávil v divadelním oddělení Národního muzea, s nepatrným zdarem navštívil i zemský a městský pražský archiv. Výsledek mého snažení byl žalostný, ale Lagron... Na jméno Lagron si vzpomínám, to není jen nějaký hej a počkej, jen přicmrdáválek, který si najal atrakci Skačery Donaldy. To jsou, prosím, dějiny. Prokazatelně téměř 200 let se již Lagronové potloukají po Čechách a neprokazatelně, kdo pak ví. To jsou dějiny českého umění, umění non plus ultra. Loutkáři a komedianti jsou v Čechách od nepaměti. Jsou starší nežli jejich nejodřenější pimprle. Chodili po provaze, předváděli parterní akrobaci. Vojákům vévody z Valštejna, měšťanům kutnohorským, čeláce pana z Rožmberka, z Pelhřimova do Třeboně, anž to v Pelhřimově se jim nevedlo. 400, 600, 800 let. Když pak se národ obrodil a pimprlovou hru prezentíroval i kdejaký ochotnický spolek, přeškolili se z musu na kolotoče a houpačky a střelnice nevymřeli. Jsou. Na ceduli Josef Lagron 22. září 1985. Jeho prokazatelný prapředek Antonín Lagron žil a tvořil za napoleonských válek. Je to stále, je to nezničitelné, je to fort. Jak se vede, mistře Lagrone, pravím k trojici plechových akrobatů. Uprostřed nich je terč. 3 za 5, opáčila dívka v záplatovaných kalhotách a nabila mi vzduchovku. Vy jste Lagronová, šeptám divžené s úklonou. No jo, ale to je slavný rod, horlivě jí objasňuju. Vy o tom nevíte? Vím. Střelíte si? Nestřelil jsem si. Uctivě jsem couvl. Vystřídal mě adolescent v kovbojském širaku, čarostřelec. Akrobati si plivli do dlaní a zahájili svou každodenní rachotu. Nevede se, postěžoval si mi mezi dvěma salty Lagron Antonín. Je válka. Už zas, povídám z dostatečné vzdálenosti, abych mu nezavazel při produkci. Konce to nebere. Vy jste z branže? Ne, kantor.
Taky jsem byl ve válce. U Austerlitz? Austerlitz, česky Slavkov, bitva tří císařů. Austerlitz, Auschwitz, tři akrobati a lout do plynu. I to je furt? Nevyčkal mé odpovědi, nabral švih a předvedl dvojité salto nazad jako přídavek. Nebylo provedeno čistě, dopadl na všechny čtyři. Zakamufloval to kotoulem napřed a poté komickou pointou. Stáhl si kalhoty a plácel se do nahé zadnice. Takzvaná triviální komika, náročná umělecká disciplína. Komu se nezamlouvá, běž tamhle do kostelíčka a vyslechni si kázání. Odcháze je zaplať však laskavě, v stánku uměn vstupné. Jsem osláblej, omlouvá se Antonín Lagron a stěžka oddychuje. Ještě pár štací, jako je tu ten srap, a půjdem radši žebrotou. Taky jsem se toulal, mistře, usměluju se opozornit. Rychnov nad Knižnou, Kutná Hora, Teherán, Novochopers, Kostelec nad Orlicí, znovu Rychnov. Ale byly i světlé okamžiky. S komedií? Kolegiálně se nastražil. Jak pak by nebyly světlé okamžiky? Nebejt jich, nač by se jeden narodil. Ne, s komedií ne. Cestovatel? A la Marco Polo, to jsme hráli, Indiánka, dvojzpěvy, patos, rizí, milostné city a nádavkem evoluce na laně. Nad vodopádem, Niagara, lili jsme vodu z konve do lavoru. Antrenů, no tak, kasa štyk to nebyl, kasa jako by byla děravá. Rizí cit je dnes ve psí přizvukují mu. Válka spochybňuje hodnoty. Hráli jste ten kus po první světové válce nebo po druhé? Po sedmi leté, dí on, za Marie Terezie. Rozcvičoval si prsty na rukou. Dokonalá tělesná kondice je akrobatovo živobytí. Jemu praskalo ve všech kloubech a byly nateklé. Jeho mysl též se nezdála ve valné kondici. Soudíc dle sedmileté války jeho stáří se dalo odhadnout minimálně na 230 roků. A Marco Polo u Niagary nebyl. Být vámi, nadhodil jsem co nejšetrněji, poohlédl bych se po vhodném domově důchodců. Jaký má smysl tohle trápení, toulání a harcování? Kasa bude věčně děravá. Rizí ideály netáhnou, mistře, skličující fakt. Mnohé ty domovy jsou téměř komfortní. Komfortní? Rozteklil se, až mu vardle sípalo. Domov důchodců, po česku starobinec, že? A moje tupl salto jste neviděl? Skáču ho dnes a denně, jako přídavek zdarma, i kdybych měl přitom zhebnout. V luftě kasa mě neinteresuje. Toulání a harcování mě interesuje. Avanty, od štace k štaci, z placu na plac, z rachoty do rachoty. Vašnosti. A Niagara je všude, zejtra Choceň, pozejtří Lanškrun, popozejtří Polička. Lidi se na mě těší, lidem se třesou lejtka, když vyseknu rizí lagronovský tupl salto. A doma se zamknou v obýváku a zkoušejí si ho. 99 se to nepovede a jednomu se časem povede. Když nepovolí, když si bude dnes a denně rozbíjet kebuly a potom přiharcuje za mnou, přes lán světa přiharcuje, až do Strakonic přiharcuje a řekne: děkuju, pane Lagron, co jsem dlužen, pane Lagron. A já mu řeknu: nic, nic nejste dlužen, příteli, to bylo zdarma, příteli, to bylo z lásky, příteli. Cože je ve psí? Vy jste ve psí, poklona. Nejsem si jist, reprodukuji-li jeho projev doslovně, ba nejsem si úplně jist, neproslovil-li jsem něco z toho já sám k sobě. V tom případě šlo o dvojzpěv. Dali jsme mu co proto, Františku Flanderkovi, důchodci ohavnému.

přikrčena za pultem se vzduchovkami. Tichou lince nám zatleskala. Kdo? No přeci maminka Růžena. Kde se to vzal? No přeci byla od komediantů, herečka, akrobat, chlap s motýlkem na holém krku. To je asi všecko, všecko si je podobné. Rozdíl bývá jen v kvalitě. Někdo umění, někdo šunt, někdo roztřese lejtka, srdce, někdo tak nejvejš mozek pošimrá a někdo balí kozí pšouky do celofánu. Nebo v tom byly i ty flinty na pultě střelnice, které jakoby mířily do jednoho bodu a ona se mi v tom bodě zjevila. Před hlavněmi popravčí čety, s terčem na levé straně prsou. Ale to se stalo ve válce začátkem září roku 1944. Jak jsem se o tom dověděl? Od paní Vašíčkové jsem se o tom dověděl, když jsem suploval na reálce v 46. s dosud nehotovou státnicí o podrobnostech maminčina zmizení jsem dotud marně pátral. Prej gestapo výbavě mě informovali tamní sousedy a sousedky. Víc by vám řekl Cajsik. Cajsika v květnu pověsili na kandelábr. Kdo byla paní Vašíčková? Paní Jarmila Vašíčková sloužila za války u advokáta Judr Jaroslava Vašíčka. Po válce se vdala za jeho syna. Společenské přehrady náhle přestávaly být natolik strmé. Služebná Jarmila rozená Poláková vynikala konec konců fyzickými přednostmi, které věru stály za to zbourat nějakou tu přehradu. Judr Vašíček senior se ještě k zármutku své právnické duše dožil znárodňovacích dekretů, synovi svatby se nedožil. Jaroslav Vašíček junior, ač také Judr, se nad znárodňovacími dekrety nermoutil, naopak vyhledal si dočasné, leč výnosné zaměstnání až v pohraničí, jakožto národní správce textilky. Textil byl pro něho španělskou vesnicí. V majetkových machinacích a v pokoutním odprodeji luxusního bytového zařízení po Němcích, perských koberců, klavíru, sloupkových hodin, ze zlaceného bronzu a podobně se vyznal skvěle. Před Vánoci 1945 se Vašíček junior oženil se služebnou Jarmilou. Byla s ním těhotná. Paní Jarmila Vašíčková tedy nadále bydlela na Velkém náměstí v témž bytě, kde donedávna sloužila, naproti kostelu na nebevzetí Panny Marie. Byt s balkónem, bydlela tam víceméně sama. Dítě potratila v 5. měsíci a manžel dojížděl vlakem, nepravidelně. Jeho tělesnou konstituci nebylo lze nazvat atletickou a měl cukrovku. Chramostejl, s despektem se o něm vyjadřovala jeho choť, jež komplexem z mezaliance netrpěla. Jarmila Vašíčková byla čuprholka bez komplexu a skrupulí. Seznámili jsme se na Pocíni, jež od severovýchodu vroubí náměstí a za deště je vítaným útočištěm. Do ložnice manželů Vašíčkových bylo odsud cirka 100 kroků a 30 schodů, banální jak háčkovaná dečka na šifonéru. Ani bych se o tom nešířil, není se čím chlubit, ale podivuhodným řízením osudu jsem se od té paní jednou při večerní siestě dověděl, co jsem se dozvěděl. Takovou příhodu. Služebná od advokáta Vašíčka Jarmila Poláková byla z rána, kterého si zářijového dne roku 1944 se síťovkou pro mléko a pro housky. Na Podsíni tou dobou jistá její známa, znali se jen povrchně, jen od kupce a z mlékárny, šla napříč náměstím k radnici, na prsou hvězdu, přišitou, žlutou židovskou hvězdu, ačkoliv byla árýka. Bylo to zvláštní, byl to hazard, byla to provokace, bylo to neuvěřitelné bláznovství. Bylo to tak sugestivní bláznovství, že služebná Poláková neodolala a ženu za hvězdou následovala. Strachy se jí přitom třásla lejtka, nicméně následovala. Zároveň s ní i mimojdoucí listonoš a kominík,
ubírali se od radnice svažitou uličkou, řečenou v kopečku směrem k hotelu Grant. U hotelu Grant je předběhl pan Cajsik, všeobecně proslulý konfident. Pískal na služební píšťalku, z automobilu parkujícího před hotelem vystoupili dva neuniformovaní gestapáci. Cajsik, co si vykřikoval, žena s hvězdou mu dala přes hubu. Gestapáci bryskně rozehnali srocující se chodce, včetně listonoše Kominíka i služebné Jarmily. Ženu s hvězdou zatkli a odvedli. Nikdo už ji pak nikdy neviděl. Jak se jmenovala? Fakštajnová, rozpomněla se paní Jarmila, ryzající jablko. Ona se vdala za Žida ve válce. Předtím se jmenovala Flanderková, rozpomněla se. Růžena, nebyla to tvá příbuzná? Vem si jabko.

0: Kravčí četa míří. Bubeník má hvězdu na levé straně prsou. Nestřelíte si?
1: Fire.
0: Voltrefa. Plný zásah. Bubeník bubnuje. Hrozný kravál. Povídá tichou lince maminka Růžena. Jsi tady? Jsem, maminko, jsem tady. Piju černou kávu. Přemýšlím. Ty jsi býval přemýšlivý chlapec. Vrátil ses z války? Trošku pozdě. Minuli jsme se. Byl jsi u Tobruku. Šeli kdes. Bojoval jsi. Za svobodu. Vyhráli jste, viď? Ta kráva se mě vyšklebovala. Tchýně. Ona je v dámském nebi. Nosí plášť lemovaný kožešinkou. Látky Flanderka. Tvůj otec je ve vojenském nebi. Kdo byl můj tatínek? Marcel Flanderka. Byli jsme spolu sezdáni v posádkovém kostele. Ty jsi ztratil křestní list? Nestratil. Kdo byl Marcel Flanderka? Voják. A padl ve válce? Určitě. Odpověděla poněkud na určitě. Ty jsi taky padl ve válce? Já jsem živ. Živ? Opakovala po mně, jak si s údivem a obhlížela si mě jakožto hříčku přírody. A vysedáváš tady, v hospodě? A kde bych vysedával? Namítám ostražitě. Mrtví jsou neúprosní a vyčítají nám. V parku, na lavičce, je mír. U vnoučat. Ty ses neoženil? Dvakrát. Manželství byla bezdětná, jsou ukončena. Oseta trávou. Takže jsi sám? Ne, hájím se. Mám kamarády, Laca Brezinu, žije v Ružomberku. Píšeme si, pojedu za ním a vyrazíme spolu do Tater. A bratry Švarcovi mám, Zlatana a Zorana, ti žijou ve Svojšíně. Až pocestují do Moskvy na cirkusovou školu, já na ně počkám v Chocni. V Chocni rychlík staví, pohovoříme si. Ne? Určitě. Odpověděla ještě neurčitěji. To jsou všichni? Ale kdež? Hlasím optimisticky. Například Viktor Mareš, šofér od ČSAD, jezdí tuhle trasu. Chodívá sem na tonik a pan Picek, ten na mě čeká před domem na chodníku. Večer co večer. Imituje koně. Odchází. Divná kumpanie. Veselá. To ale pořád nejsou všichni. Je tu paní Mrázková, vdova, pečuje o mou pověst, a babička od Zilvarů, opíjí se a hraje Mariáš, ta je ovšem nakreslená. A alter ego, ironik a klaun. Teď si vykládá pasiánc. A František teď svačí krajíc chleba s paštikou a otevírá desky s touhle písemností a čte. Ten je ovšem až v čase budoucím. A tak si sám. Uzavřela můj výklad. A cůňa. Pípl jsem ještě dostracena. Vyschlo mi v hrdle. Slaná sodovka steplala. Karel Pátý asi v kuchyni spí. Prokletá potyka. Sedím tu, jaký jezevec v kukani. Byly i světlé okamžiky. Rozdorodil jsem se. Bojovali jsme. Za svobodu, za ideály. A nepřestanem. Dokud stojíme na nohou, nemůžu za to, že je mě 68 a hlodá ve mně skleróza a močím krev. Já ti nic neupírám, povídá tichou lince. Já jen, že samotnému je smutno, člověku. Ty jsi byla taky sama? Ne, vzepřela se. Měla jsem kamarády. Listonoše, komíníka, služebnou od vašíčků a psa a hvězdu. To bylo ve válce. Ve válce, všecko bylo ve válce. Jsme počati ve válce, vyseknem tu plsalto a spadnem do války. Maminka Růžena se vzdalovala, zmenšovala se, bořila se do země. Zastřelili tě? Ptám se tichonce, co to meleš, kvůli čemu by mě zastřelili? Kvůli bláznosti. Jak jakému bláznovství, neříkej tomu bláznovství. Nemám rád velká slova, víš? Já jsem byla jen malá ženská. No právě. Jinak to ani nešlo. Byla to povinnost. No právě. Ono je to na nás. Co? Obecné blaho. Bonum publicum. I když v tom nemáme vždycky systém. Kážeš jak velebníček. S Bohem, Františku. S Bohem, maminko. Zastřel jsem si tvář novinami. Načež jsem ji zas odestřel. I v novinách se psal o válce. Ne o minulé, o přítomné. Libanon, Irák a tak dále. Je to na nás, ale je toho na nás nějak moc. Já tu paní neznám, víš, Františku. Laco se oženil až asi 15 roků po válce, jak si mu na to dřív nevybil čas. A na pohřbu jsem nebyl, darmo bych tam překážel. Opil jsem se, ano, slib jsem dodržel, ale opil jsem se doma. Sám na kraji palpostu. Koněkem značky Courvoisie, spořádaně za tím účelem zakoupeným v samoobsluze. Je nekřesťansky drahý, flaška 315 korun, to bylo předevčírem. Ještě dnes je mě mizerně. Pořád už mě bude mizerně.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Do batôška si nalož pred válku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Točil doma i v zahraničí s nejlepšími reportéry z zpravodajství a dokumentaristiky. Byl v Afghánistánu a Iráku, válku v Perském zálivu točil z paluby americké letadlové lodi a při balkánském konfliktu pracoval v Srbsku, Kosovu a Makedonii. Evžen Janoušek, kameraman a taky fotograf a speleolog. Zúčastnil se expedice do jeskyní v Itálii, Rumunsku, Bulharsku a Iránu. Pamatuje si, jak nadšený se vrátil z expedice, při které objevili nejdelší solnou jeskyni na světě, J3N. Je spoluorganizátorem expedic do turecké jeskyně Zlatá kolébka a taky autorem či spoluautorem několika knih, nejenom o jeskyních, budeme o nich mluvit. A ptát se budu i na dokument Váleční reportéři, který natočil s dokumentaristou Petrem Jančárkem. Jsem ráda, že nás posloucháte.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Evžen Janoušek se narodil v Praze, vystudoval České vysoké učení technické, obor techniku životního prostředí a od 90. let je kameramanem na volné noze. Spolupracuje s Českou televizí, fotí nepřístupné jeskyně v Českém krasu, zabývá se virtuálními prohlídkami v nepřístupných jeskyních a vytváří panoramatické obrazy jeskyň. Vím, že sbírá fotografie poštovních schránek a pořád zůstává spousta věcí, které bych se chtěla o práci i koní Evžena Janouška dozvědět. Tak moc děkuji, Evžene, že jsi přijal moje pozvání a že jsi přišel do Záletu. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: S kamerou či fotoaparátem jsi byl u mnoha neopakovatelných momentů. Je nějaký, který bys chtěl prožít ještě jednou?
2: Já spíš bych věděl momenty, který bych nechtěl prožít ještě jednou. Nechtěl bych prožít znovu balkánské války, nechtěl bych prožít znovu některé scény v parlamentu, nechtěl bych se setkat už některýma politikama. Spíš je to o tom, že co bych nechtěl dělat.
1: Ale přeci jenom, když jde o ta setkání, zkusme aspoň jedno, kohokoliv, s kým by se spotkat chtěl a o kom by si řekl, to je ten, na kterého bych znovu rád namířil objektiv své kamery.
2: Já teďko natáčím takový cyklus pro jednu televizi. To jsou asi hodinové rozhovory s lidma typu pan Fiala nebo paní Rotrová. S těma těla lidma bych se strašně rád jako stýkala znova, ale bohužel prostě ty moje setkání s nima jsou jenom za kamerou a jsou vždycky hrozně krátký. Jako my vlastně nemáme čas si s těma lidma popovídat víc, jako to je hrozný, jak čas strašně rychle běží a jak vlastně kromě toho natáčení prostě tam nemáme někdy čas jako se postýkat dál.
1: A je to vlastně dobře, anebo špatně, když kameramana zná svého respondenta?
2: Určitě to výhoda, myslím, je, protože se navazuje daleko blíž ten vztah, jako ty odpovědi jsou bezprostřednější, jako nemusíme se na něco hrát, nemusíme se stydět, určitě to výhoda. Já to považuji za výhodu.
1: Mm-hmm. Ono se říká, respektive bez pochyby je to tak, že jsou momenty v dějinách, kdy fotografie anebo záznam kamery umí posunout věci dál, dokáže zacloumat třeba veřejný mínění. míněním. Máš nějaký takový svůj moment, o kterém řekneš, že kdyby si to nevyfotil nebo nenatočil, tak by ten okamžik třeba zanikl a nebyl tak významný, jak významným se stal díky tomu záznamu?
2: To je jeden z mých nejhorších zážitků. V Makedonii to bylo během balkánské chvály, kdy přímo před náma makedonský vojáci zastřelili nějaký dva civilisty. A já jsem u toho byl jako jediný kameraman. To si myslím, že kdybych ty mý záběry tam nebyly, tak by tomu nikdo nevěřil, že takovýmhle způsobem prostě můžou vojáci likvidovat civilisty.
1: A to je jeden z těch momentů, o kterém jsi asi mluvila na začátku, že to byl moment, který by si nikdy znovu už v životě zažít nechtěl.
2: Nechtěl bych to zažít a nechtěl bych už jezdit do nějakých válek nebo do nějakých konfliktů, protože si myslím, že nevím, jestli to i pomáhá ta naše práce, jako v tomhle tom zveřejňovat dál tyhle ty záběry. Určitě ano, ale už to prostě nechci zažívat ty stresy, ty strachy. Už mám skvělou dceru a už cítím zodpovědnost.
1: Evžen Janoušek, posloucháte Zálety.

0: Práce kameramanů je základ televizní žurnalistiky. Oni samotní ale zůstávají skrytě za objektivem. Moc případů, kdy je kameraman naopak před objektivem, není. Ale jeden mě napadá. Pavel Němeček si sednul před objektiv mého dnešního hosta Evžena Janouška v dokumentu Váleční reportéři. Odvysílala ho Česká televize 21. února a Evžen Janoušek na něm pracoval celé minulé léto. Já se nejdřív Evžene zeptám hodně osobně. Jak ty sám prožíváš ten příběh kameramana, který vypráví o podobných zkušenostech, které si zažil ty třeba před lety?
1: No, já v tom vidím paralely, protože vlastně ty samý zážitky, který má teďko Pavel Němeček nebo Tomáš Štěrba, kdokoliv z těch kameramanů nebo fotografů, který tam jedou, tak ty zážitky, ty zkušenosti se pořád opakujou. A já si třeba myslím, že doufám teda, že na tom dokumentu je to vidět, že si mě režisér vybral, protože ví, že jsem podobné zážitky absolvoval nebo zažil a že se můžu taky doptávat na některé věci, které nenapadne toho režiséra, takže se cítím takto jako trošku spoluautor toho dokumentu. Mm-hmm.
0: Kolik času jsi měl ty sám na přípravu toho hodinového dokumentu? Kolik času jste strávili při těch rozhovorech ve výsledku pak tedy hodinového pořadu?
1: My jsme měli asi 14 natáčecích dnů, což je na Českou televizi docela dobrý, ale bylo hrozně těžký vlastně dávat dohromady všechny ty lidi, protože výpovědi těch lidí byly strašně důležitý. Na každého člověka jsme měli asi 2 hodiny, ale třeba udělali jsme jenom jednoho, dva lidi za den a zbytek jsme ještě museli jsme dotáčet obrázky těch lidí ve svém prostředí, aby jsme je mohli nějakým způsobem představit. Já nevím, pamatuju si, že s Martinem Dorazínem, s bývalým kolegou, že jsme byli třeba v Českém rozhlasu, byli jsme u živého vysílání, kde ho teda vzali jako hosta rovnou do živého vysílání, to jsme natáčeli.
0: A ty titulky na konci toho dokumentu, totiž to, že v roce 2022 přišlo o život při výkonu povolání 67 novinářů, 12 z nich zemřelo do 24. února roku 2022 ve válce na Ukrajině, to je pro mě absolutně šílená statistika.
1: No, pro mě taky. Pro mě taky a když se objíždějí tyhle ty konflikty, tak tam vzniká taková jakoby komunita, nebo ani bych neřekl komunita, ale lidi, kteří se znají a tráví třeba spolu večery. Pak je hrozně smutný, teda když se o někam dozvíte, s kým jste byl na minulý misi, nebo že už není.
0: Neuvěřitelně silný byl i závěrečný moment toho dokumentu, totiž slova Jaromíra Štětiny, který říká, že mám pro vás smutnou zprávu, že ty tankové a raketové systémy jsou pořád silnější než slovo. Ale ono bez toho slova a bez toho záběru by to taky přece nešlo.
1: Nešlo, no. Děláme všechno pro to, aby jsme byli silnější než ty tanky, ale moc to nejde.

0: Aleny Zárybnické.
1: Evžen Janoušek, kameraman, fotograf a taky speleolog, je dnes hostem mých záletů. Točil si za války v Perském zálivu z paluby americké letadlové lodi. Jak jsi se k téhle práci dostal?
2: Redaktorka, s kterou jsem hodně natáčel, s Terezou Engelovou, ta mě oslovila, jestli s ní pojedu na letadlovou loď a natáčet. A pro mě to bylo takový šok, že jsem okamžitě řekl, že samozřejmě pojedu. A byl to neuvěřitelný zážitek. Myslím, že jsem jeden z mála lidí ještě s tou Terezou Engelovou, který byli vůbec někdy na letadlový lodi za plného bojového provozu. A bylo to teda úžasný, i možná i pro tebe by to bylo pěkný, protože máš vztah k lítání. A ty stíhačky, které tam přistávaly a vzlítaly, tak se okolo tebe pohybujou, já nevím, 10 metrů od tebe, 10 metrů startuje stíhačka. A já si pamatuju, že když mi vypadla ucpávka z uší, že jsem to nevydržel. Prostě musel jsem si zacpat uši, že to bylo strašný. Vůbec jenom přistání na té letadlové lodi, když jsme tam přistávali v nějakém malém dopravním letadle, tak to bylo opravdu taky zážitek.
1: Dá se na takovou práci vůbec připravit?
2: Já myslím, že nedá. Že...
1: Jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam 4 dny. Bylo tam neuvěřitelné množství lidí na té lodi. To byla největší letadlová loď s konvenčním pohonem. Bylo tam 5000 chlapů, 20 ženských a moje kolegyně, krásná Tereza Engelová, blondýna, prostě, když tam vyšla, tak půlka lidí, půlka těch chlapů ji tam začala zbožňovat a nabízet nám místa, kde bychom mohli natáčet. A my jsme opravdu mohli natáčet úplně všude. Od kapitánského můstku. Myslím, že všichni posluchači viděli film Top Gun. A musím říct, že jak to vypadalo prostě v Top Gunu, takže že to vypadalo i na této lodi.
1: Byl nějaký moment, kdy jsi si řekl v Perském zálivu, že to je jako fakt na hraně?
2: Myslíš natáčení nebo... Na této lodi mi to nepřipadalo. Já jsem tam udělal jednu ze svých nejlepších fotek, kde stojí vojáci na palubě v nějakém tvaru a jsou jak šachové figurky na šachovnici. A tak jsem je tam taky bral, protože, jak si říkáme, že tady někdo má vymytej mozek na jakýkoliv straně, tak tady ty vojáci byli zapřažený do takového neuvěřitelného koloběhu, že neměli čas vůbec na něčem přemýšlet a jenom plnit rozkazy. A to bylo teda pro mě dost hrozný zjištění.
1: Prozření.
2: Bylo to neuvěřitelný, jako je to technický zázrak. Já si pamatuju, že my jsme, Česká republika, měla v té době asi 20 stíhaček. Tady na té lodi bylo 60 těch stíhaček a ty Američani v tom zálivu měli, myslím, 5 lodí takovýchhle. Tam jsem si uvědomil velikost velmoci, ale v důsledku to bylo teda dost hrozný.
1: Přenáším se do roku 2004. A jestli si dobře pamatuji, tak v dubnu 2004 ty si předělával střechu na svém baráku. Určitě víš, směješ se, kam mířím. Kdyby totiž nedošlo k té přestavbě a tvého domu.
2: Ano, tak jsem musel jet s Michalem Kubalem do Iráku a pravděpodobně by mě potkal osud mýho kolegy, kdy byli zajatý a žádali za ně nějaký výkupný. Myslím, že to byl Afganistán. Mm-hmm. Afganistán.
1: A Petr Klíma a Vít Pohanka. Ano. Rozumím. Ještě jednou rok 2004, tentokrát vánoční období roku 2004, 26. prosinec roku 2004, zemětřesení v Indickém oceánu a následně pak vlna tsunami. Vycestovali jste taky prakticky okamžitě?
2: Tsunami jsem pokrýval dvakrát. Poprvé těsně po tsunami jsem byl na Srí Lance a pak jsme ještě jednou jeli dělat reportáže rok poté do Indonésie, do nejpostiženějšího cípu ostrova Aceh. To byl teda taky velký zážitek. No. Jak ještě po tom roce se tam objevovaly mrtvý těla, ta země byla úplně zničená. My jsme tam dělali neuvěřitelný příběhy o místních obyvatelích.
1: Jenom mi řekni ještě, mluvili jsme teď hodně o ženách, nebo o ženě Tereze Engelové. Mimochodem těším se na moment, kdy si ji pozvu taky do záletu. Rozdíl mezi ženami a muži, redaktory v těch krizových situacích.
2: Když jedu s nějakou ženou, tak mám za ní větší zodpovědnost, než když jedu s nějakým chlapem.
1: Evžen Janoušek, posloucháte Zálety.

0: Těžko si představit horší podmínky pro focení než v jeskyních, myslím si. Ale možná mě můj dnešní host v záletech Evžena Janoušek opraví. Je to tak? Jsou jeskyně nejkomplikovanějším prostorem pro fotografa?
1: Já vím, kam míříš. Fotografovat ve Valpencových jeskyních je těžký, ale dá se na to zvyknout. Ale když jste v solných jeskyních, kde okolo vás je jenom kuchyňská sůl, neuvěřitelné množství kuchyňské soli ze stropu, kape čistá solanka a jezera jsou taky čistá solanka, nasycený solný roztok, tak tam je to ještě daleko těžší.
0: Co je všechno potřeba udělat pro to, aby taková fotka vznikla? Jinými slovy, mám před sebou tvoji knihu, která se jmenuje Altınbeşik, cesty ke zlaté kolébce, a ta je plná uchvatných fotografií, ale díváme se na to se snahou pojmout to profesionálně. Řeknu si, že za každou tou fotkou musí být hodiny příprav k tomu, aby takový prostor se v jeskyni vytvořil. Pletu se?
1: Tady ta jeskyně je taková odměna za moje celoživotní jeskyňaření, protože neviděl jsem krásnější jeskyně, co se týče výzdoby, co se týče jezer, čistoty vody, prostě prostoru. Je to krásný a já jsem měl to štěstí, že jsem tam byl s partou kamarádů, který mě pomáhali fotit, protože vyfotit jeden takovýhle prostor, který je velikosti fotbalového hřiště, výšky, já nevím, 20 metrů, je hrozně těžký. A kdybych tam neměl ty kamarády, kdybych tam neměl tu soustavu blesku, kdybych tam neměl ty vysílačky, kterým jsem říkal, kam mají svítit s těma bleskami, tak bych tohle to nikdy nevytvořil.
0: Proč se expedice jmenovala Taurus?
1: Tahle ta jeskyně je kousek nad Antálií v pohoří Taurus.
0: Teď pojďme k té jeskyně, kterou jste objevili, tudíž mohli i pojmenovat. Je 3N. Co ta písmena znamenají a to číslo?
1: Tak jeskyně J3N je nejdelší solná jeskyně na světě na iránském ostrovu, který se jmenuje Keshem. Je to ostrov v Perském zálivu, taková strategická oblast, ale mohli jsme tam několikrát vjet. A tuhle tu jeskyni ta naše skupina probádala do dálky několika kilometrů, propojila několik jeskyní. A ten název J3N je zkrátka, která není akceptovatelná pro iránské úřady, takže to je jeskyně tří naháčů. Akceptovatelný byl název J3N. My víme, že to je jeskyně tří naháčů, protože první tři lidi, kteří tuto jeskyně objevili, tak se opravdu slíkli do naha, šli tou jeskyní prostě několik kilometrů, prostě než se teda obrátili a šli teda naspátek, ale všechno to absolvovali opravdu nahatý.
0: A jakou to má výhodu, Evžene?
1: Má tu výhodu to, že se nemusíš pak odsolovat. Nemusíš odsolit overall, který máš na sobě. My, když jsme tam pak chodili v pozdější době, tak když ten overall nasáklej solí uschne, tak je tvrdý jako prkno. A my jsme se chodili odsolovat do moře. Že jsme se ponořili prostě hned jsme vlezli do moře. A tam jsme se takzvaně odsolili, že ten overall, když uschnul, tak se nelámal, ale byl znovu použitelný. Takže ty lidi, kteří tam šli jako úplně první, tak ty tohle to věděli a nechtěli mít slaný všechny věci, tak tam šli radši nahatý. Tam je teplo. Já jsem měl dokonce jednu zkušenost, že jsem se tam jako totálně přehrál, protože jsem běhal s kamerou okolo kamarádů a natáčeli a najednou jsem byl přehřátý a nemohl jsem vůbec dál, musel jsem si odpočinout. Takže tam je krásných asi 30 stupňů, 27-30 stupňů a totální 100% vlhkost, takže tam je vlastně strašně těžký se chladit.
0: Evžena Janoušek, posloucháte Zálety.

0: desátá na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zálety dnes hostí kameramana a také fotografa Evžena Janouška. Ráda bych teď mluvila o knize Byli jsme přitom, a ne tedy rok 1989 očima kameramanu České televize. To dát dohromady knihu byl tvůj nápad?
2: To byl můj nápad, protože mi bylo hrozně líto, že spousta mých kolegů má nějaký fotografie z roku 89 a nikde je nepublikovali. Já jsem je taky nepublikoval, tak jsem prostě dal dohromady svý kolegy a udělali jsme tuhletu podle mě podařenou publikaci.
1: Popiš mi prosím nějakou fotografii a řekni mi příběh toho, proč jsi do knihy dal.
2: Já si tam pamatuju jednu fotografii, když se začal na Václavském náměstí tvořit takový ten kruh, který je tam teďko pod svatým Václavem, je velký kruh, kam lidi na začátku té revoluce nosili kytky a udělali z toho nejdřív malý kruh o průměru asi metr a pak se to narůstalo, prostě bylo tam spousta svíček a já jsem to jako dokumentoval okolo a teďko, když se na to podívám, tak je tam opravdu kruh o průměru, betonový kruh o průměru, já nevím, 5 metrů, jako, tak to je docela zajímavý. Já jsem si to hrozně užíval.

0: fotografy k na balkoně, stejně jako pak další prezidenti.
1: Z této knihy byla pořádána také výstava, předpokládám, že hodně úspěšná, že se lidé rádi zamýšlí a potkávají nad tématem, který naši generaci spojuje, rozhodně spojuje.
0: No, ta výstava byla putovní, byla venkovní a od té doby vlastně chci dělat jenom výstavy venku, postavit ty fotografie nebo cokoliv, co se vystavuje, postavit lidem do cesty. Takže na ulicích, na náměstích, chtěl bych taky třeba dát do nákupních center. Myslím si, že ta doba, kdy lidi chodí za fotkama, za uměním do galerií, tak hlavně za fotkama teda, tak už je dávno pryč. Myslím si, že se lidem to musí strkat do cesty, aby si vůbec něčeho všimli. No. Bylo taky příjemný. Vlastně další výstavu, kterou jsem dělal, to byla ta krize v České televizi, kde na rozdíl od 89. už jsem byl jako přímý účastník té revolty. To jsem taky dal lidem do cesty a na Jungmannovo náměstí. Tam byl velký provoz lidí, takže je to daleko lepší dát tyhle ty výstavy do cesty lidem, než je lákat do nějakého prostoru, kde nevědí, jestli se tam bude platit, co je tam čeká, ale takhle, když se můžou jenom zastavit a buď to je to zaujme, nebo ne, tak a jdou pryč, nebo naopak.
1: Byli jsme u toho, takže nem Janouškem dnes mluvím v záletech.

0: Mým hostem dnes v záletech je kameramán, speleolog a taky fotograf Evžen Janoušek. A říkám si, že by to nebyl Evžen Janoušek, který by zase nepřekvapil něčím originálním. Evžene, co to bude teď? Nějaká další kniha, výstava, výzkum? Čím žije Evžen Janoušek dnes?
1: Já mám vždycky takový jako nápady pošahaný třeba.
0: Dobře, tak jsi to kvalifikoval. Já jsem to popsala, takže to je něco, čím by Evžen Janoušek překvapil. Dobře, tak pošahané nápady Evžen Janoušek.
1: Pošahané nápady byly, když jsem začal někde ve světě fotografovat poštovní schránky. Samozřejmě první poštovní schránka, která mě zaujala, byla někde v Londýně, že, protože tam si takový ten klasický slouc, jsme tam vyfotili při nějaký služební cestě. A já jsem pak hodně jezdil po světě a začal jsem si tohle fenoménu všímat a zjistil jsem, že neuvěřitelné množství, v každém státě je úplně jiná poštovní schránka. Tak jsem z toho pak udělal výstavu v poštovním muzeu. Byla krásná výstava, která se pak taky dostala, myslím, na ulici někam.
0: A je pravda, že v Bhútánu jsou jenom 3 poštovní schránky?
1: Bhútán je fantastický stát. A opravdu, vlastně jsme projeli všechny 2 města, teda hlavní město Thimphu, letiště a ještě jedno město a v každém tomto místě jsme našli jenom jednu poštovní schránku, tak jsem z toho udělal závěr, že tam jsou jenom 3 poštovní schránky. Ale třeba v Turecku žádný poštovní schránky téměř nenajdete. Našli jsme tam jednu starou ve vesnici v horách prostě, ale v podstatě tam poštovní schránka neexistuje.
0: A je otázka, jak to pak funguje?
1: Funguje to tak, že lidi chodí na poštu, no teďka už tam nechodí, protože si posílají e-maily.
0: Mm-hmm. Ano, možná škoda v mnoha ohledech. Možná bychom lépe rozvážili to, co chceme do toho sdělení v města, kdybychom si to mohli rozmyslet ještě předtím,
1: než
0: to pošle. Minulý týden tady se mnou Evžene byl doktor Tomáš Rychnovský.
2: Ty jeskyně jsou samozřejmě jako úžasné místo. Když bych já věděl, kde jsem, tak bych byl asi v pohodě. Když bych šel do neznáma, tak asi bych neměl tolik odvahy zkoumat, co je tam dál, tak jestli i on sám to v sobě takhle cítí nebo ne.
1: Já jsem si kolikrát kladl otázku, proč chodím do jeskyně, když se strašně bojím vlastně. Když se bojím toho neznámého prostoru, ale zároveň mě to strašně láká. Zároveň strašně chci prostě, abych se dostal někam, kde ještě nikde nikdo nebyl, abych se tam mohl udělat tu první fotku. Já vím, že je to klišé, takový ten první krok člověka na měsíci. Tak my máme prostě tady na této zemi ještě spoustu míst, kam nikdy nikdo nevkročil a my můžeme být úplně první. Jo. Tak to je to, co mě tam žene asi.
0: Příští týden tu se mnou bude Jan Pokorný.
1: Honzo, já bych se tě chtěl zeptat, jaký překvapení chystáš na Karlovarském festivalu.
0: Že ne, moc krát děkuju. Bylo to inspirativní. Děkuji za setkání a děkuji za práci, kterou děláš, kterou jsi dělal a dělal vždycky poctivě. Je pro nás pro všechny moc důležitá.
1: Děkuji za pozvání, Aleno.
0: A krásnou neděli vám všem.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Krásné dopoledne, přátelé. Zdraví vás Věra Hotařová.
1: Hezké dopoledne vám přeje také Standa Hložek.
0: No a v této sestavě budeme vaši průvodci dnešním vydáním písniček pro duši. Ano. Máme polovinu dubna.
1: Ano,
0: to už je si, jaro v plném proudu.
1: Teď jsem to chtěl říct, a ono se to vysílá hned jinak, když venku svítí sluníčko.
0: Taky ti to tak zvedá náladu, když se probouzí příroda.
1: Mě to absolutně dobíjí. Já mám tolik energie, že nevím kam.
0: No já to vidím. No, je to vidět na každém kroku.
1: Se normálně roztrh.
0: Tak opatrně, máme před sebou hodinu.
1: Přiznám se, že jsem se dneska moc těšil, že se tady zase potkáme a že můžeme našim posluchačům nabídnout několik zajímavostí a hlavně několik krásných písní. Myslím si, že jsme vybrali společně, protože vždycky já něco vyberu a pak to tady všechno kolektivně konzultujem, jestli ještě nemá někdo nějaký jiný, lepší návrh a tak dál. No a potom z toho vzniká pořad, který vám po rozhlasových vlnách posíláme.
0: Ano, a velmi rádi vám posíláme písničky, které by měly oblažit vaše dušičky, stejně jako ty naše, protože hudba je lék, to už jsme tady říkali několikrát. Já to ostatně velmi ráda opakuji, abychom si to často uvědomovali, čím se můžeme léčit. Na jaře energií z přírody, ale hudbou neustále.
1: Věruš, dneska jsem si uvědomil takovou jednu věc, že jsou dny, kdy třeba člověk ráno stane a hned mu naskočí písnička. Hned si třeba zaspívá, jako se mi to stalo dneska ráno, ale jsou dny, jako se mi stalo předevčerem, že prostě jsem stál v 7 a říkal, je, to mě bolí hlava, ještě vstávat nebudu, to je zase bude den. Tak si třeba půl hodinky zdřímnu ještě navíc a pak ta nálada přijde potom sama. A dneska jsem vstál a normálně se mi chtělo začít zpívat.
0: No a co ti teda naskočilo?
1: No naskočilo mě prostě, že teď zpívat nebudu. A že si budem povídat.
0: To bylo tak napínavé.
1: Teď jsem přemýšlel, co ti na to mám odpovědět. Ale teď to malinko střihnu. Teď jsem si nedávno uvědomil, když člověk se pohybuje mezi kolegama, zpěvákama, muzikantama a tak dál a povídám si s nima, jako jak se máš, co děláš, a kde jsi, co jsi a tak dál. Tak jsem se malinko v sobě zastavil, jsem říkal, páni, jak je to možný? Všichni nějak se tlačí na Jižní Moravu. Vysvětlím.
0: No, protože, schválně tedy.
1: Protože teď jsem třeba se potkal s Davidem Kolerem, tak jsme si povídali, co a jak, co Lucie a tohle, že prostě hrají jenom sem tam a že si postavil svoji kapelu, se kterou chystá koncerty. Mimochodem teď nějak se chystá i do Brna 14. června má koncert na Špilberku a potom chystá na podzim nějaký turné asi 16 koncertů. No, zajímavý povídání, ale co mě velice zaujalo, že se přestěhoval do Mikulova. Takže David Koller, ouha, je
0: Moravák. Je Moravák.
1: No, pak samozřejmě Pepa Nálovský. Mě překvapilo, že už nejezdí do Ústí nad Labem, ale že jezdí do Luhačovic.
0: A tady už je několik let a líbí se mu tady.
1: No, on tady přebýval a tak pendloval, ale teď už je tady natrvalo, což je milé. Mě třeba překvapil Petr Janda, se kterým chodívám každou středu dopoledne hrávat tenis, tak jsem se optal, co novýho, říkal jsem mu, jako, že vysílám tady PPD ve Zlíně a mě řekl
0: to
1: nějak...
0: To je ta zkratka prostě pořád leží v hlavě.
1: Ať mě řekl nějakou perličku, co novýho a on mě šokoval. Říká, člověče, představ si, teď jsem byl hrát s klukama v hospodě karty, on chodívá hrát mariáž. Tak jsme si dali pivečko a tak jsem večer po dlouhý době jel autobusem. A protože už jsem důchodce, tak vlastně mám autobus zdarma. Tak jsem tam nastoupil a teď to byl takový ten autobus, kde mě kontroloval řidič a říká, mladý muži, potřebuju kartičku vaši. Říkám, počkejte, ale tak já už jsem důchodce. No, mladý muži, to může říct každý. Petr dostal záchvat smíchu, že ještě u někoho je mladý muž, tak nakonec prostě kartičku neměl zaplatit. Ale proč to říkám? Protože zase Petr Janda si vzal manželku tady od Luhačovic a teď tam postavil penzion. Takže je tady každou chvilku taky na Moravě, takže to je další.
0: No, ale no, proč se všichni tlačí teda na tu Moravu?
1: No já právě taky nechám. Ilona Čáková, taky ta se přestěhovala do Brna. Bohuš Josef, taky. Takže vlastně, jak se říkalo, že Moraváci zaplavují Prahu, tak pozor, Pražáci zaplavují Jižní Moravu.
0: No ale... a co s tebou? Tak ty jsi takový rozdvojený, ty jsi jednou nohou v Praze, druhou nohou v Hulíně, tedy tady na Moravě.
1: Vyruš,
0: Neuvažuješ, že bys teda zpátky se vrátil do svého rodného kraje?
1: Já už od začátku, co jsem přišel do Prahy, tak jsem říkal, že jsou Moravák žijící přechodně v Praze. A to tak zůstalo a díky tomu, že máme dálnici až k baráku, takže mi to nedělá problém.
0: Těch náplav v uvozovkách, jak se to říká, spousta, na Moravu je celkem dost, tak kterou z nich vybereš právě pro písničku? písničku, protože jsou to všichni zpěváci, téměř všichni.
1: Tak a já si myslím, že by to chtělo začít nějakou písničkou od nějaký ženský. No a v tomto případě tady jedinou ženou je Ilonka Čáková. Takže posíláme tuhle písničku.

0: No. Zavři oči, když se červenám. Krásná písnička.
1: A když se holka červená, je to dobře.
0: Myslíš?
1: No, ano, to je prostě znamení, že prostě ano, má nějaký ostych. No, tak Ilonka až z Chebu přijela sem, se nám začervenat. No ale dívej, já teď jsem přemýšlel, když jsem se dělal do kalendáře, co se v tomto týdnu událo, tak samozřejmě spousta věcí, ale zaujala mě, když vlastně se bavíme o písničkách, že měli narozeniny Tena Elefteriadu, Vlasta Redl, 14. Tena měla 16. A toho 16. taky velice významná osobnost v československé hudbě, Pavel Vrba, textař. Bohužel byl to můj výborný kamarád a člověk, kterýho si nesmírně vážím. 50 let psal texty a básně, vlastně všechny skoro jeho texty byly víceméně básněmi. A zjistil jsem, že asi 1300 jeho textů se nahrálo na nějaký nosič, což je neuvěřitelná představa, tohle číslo. A kolem 2000 napsal písmových textů.
0: Tak to už je
1: představit.
0: Dílo.
1: Vydal několik knih, dokonce několik jeho knih mám schovaných, podepsaných. No a taky potom samozřejmě, jak celá ta hudební sféra šla do muzikálu, tak taky on prostě se přidal. No a já bych chtěl právě v souvislosti s tím Petrem Jandou a s Olympikem, protože on, to byl vlastně jeden čas Olympiku dvorní textař, tak já bych chtěl na něj si vzpomenout písničku, kterou všichni dobře známe a je to jeden z největších hitů skupiny Olympik. Jasná zpráva.

0: Jasná zpráva je také to, že texty Pavla Vrby zpívali třeba skupiny Blue Effect nebo zpěváci Věra Špinarová, Petr Spálený, Petr Novák, Petra Janu, Lucie Bílá, Iveta Bartošová, samozřejmě Karel Gott, Helena Vondráčková, Michal David a co tak Standa Hložek?
1: Já si myslím, že skoro každý zpěvák, který jako nějak vyčníval, tak měl texty od Pavla Vrby a já samozřejmě taky. Napsal nám taky několik textů, co jsme zpívali s Petrem, ale já si nesmírně cením toho, co mě napsal na CDčko My vyhnaní z ráje, který teď vyjde v obnovené verzi. To CDčko se bude jmenovat V oceánu lásky. A tam mě napsal opravdu skvosty, jako třeba text. To je vlastně báseň, Slova trávy. Tam si hraje se slůvkama a tam vlastně povídá o tom, jak žijeme v době, kdy si vůbec nevážíme slova, že se nepozastavíme nad tím, že každý slovo má svoji váhu a že se dá prostě použít tak a nebo onak, jo. A že s těma slůvkama se dá hrát a že vlastně je důležitý mít cit pro každý slovo, který člověk vyřkne.
0: No v dnešním světě SMS-kových zpráv a zkratkovitých komunikací, tak to musel hodně trpět.
1: No to určitě trpět, protože on opravdu, se budu opakovat, že to byl mistr slova, já jsem ho měl strašně rád, on byl bohem, když jsme se potkali a on si třeba rád dal nějaký vínečko a tak dál. No a když to třeba rozšoupnul, tak třeba několik dnů jsme ho neviděli.
0: Potom, to měla rodina asi radost z něho.
1: No jeho žena Maruška, on jí říká, to je moje Bystrá. Maruška v branži se jí říká Bystrá, skvělá, úžasná žena, která by měla dostat metal, protože s Pavlem to určitě nebylo jednoduchý, ale taky nesmírně moudrá, vzácná žena. To si Pavel mohl gratulovat, že takovou potkal. Takže vlastně to byl ten text Slova trávy, ale další skvost mi na tuhle desku napsal s názvem Zabít láska se dá. Poslouchejte.

0: Nádhera. To by chtělo ještě tak minutku doznít, ale pauza by byla podezřelá. Jak se zpívají takové písničky?
1: Nádherně.
0: Takové texty.
1: Nádherně, ale víš co, já se přiznám, že ten text, když jsem ho zpíval, tak samozřejmě jsem věděl, o čem zpívá, ale ta hloubka toho textu ti dochází až po určitý době. A já jsem si to potom pustil, tuhle písničku, po několika letech a až tehdy jsem třeba zase našel tam další úžasné myšlenky, kterých nám chtěl říct.
0: A Stando, dovolíš, já ti vyměním rekvizitu.
1: Počkej, co mě budeš tu trošku?
0: Pro upřesnění, Standa drží celou dobu v ruce tušku, která se nazývá krajon. Víte, co to je? Že to je kovová tuška, která, když se s ní neustále točí do kolečka a občas se ťukne, tak vydává takové zvláštní zvuky. Jak se tomu říká, když nahráváte CDčko? Když se tam objeví nějaký takový ten zvuk, který tam nepatří, jak tomu vy, hudebníci a muzikanti, říkáte?
1: Nějaký,
0: no tak děláš šumy prostě, no, tak si vem obyčejnou dřevěnou tušku. Tak.
1: No dívej, to je těžký. Ono třeba někdo, když hovoří, tak musí třeba, jako já si hraju s tuškou.
0: A
1: někdo
0: třeba, dobře to děláš.
1: A někdo třeba chodí. Někdo chodí a...
0: Tady chodit nemůžeš.
1: No a já tady chodit nemůžu. No tak
0: hraju s
1: tuškou. Dobře,
0: tak
1: já ten krajon.
0: Krajonek dej bokem, tady máš obyčejnou dřevěnou tuštičku, že to v pořádku.
1: Ano,
0: no.
1: Ano, paní učitelko, děkuji. Tak už budu hodný. A tak pojďme dál. Přátelé, tento týden měl taky jubileum další náš kamarád, další bezvadný chlap, vynikající muzikant Vlasta Redl. 14.4. Co jsem se dočetl, on se narodil v Novém Jičíně. A pak se přistěhoval jsem do Zlína, no a vyšvihl se takovým způsobem, že prostě je z něj multiinstrumentalista, skvělý, úžasný.
0: Zlínská léta má spojená s AG Flekem a Flerety.
1: A oni, ano, když se spojí s Ivošem Viktorínem, tak prostě ta muzika je nádherná, vy to všichni dobře znáte z těch nahrávek. A on má taky vztah k folkloru, taky s tím Fleretem vymyslel nějaký legrácky a hlavně i s Hradišťanem a s Jirou Pavlicou, což jako se projevilo na krásných písničkách, některý už, dalo by se říct, že zlidověli. To je ta podstata toho, když člověk dělá dobře muziku a dělá i pro lidi, že si lidi zpívají, protože se jim líbí. A Vlastovi se to moc povedlo. I když Vlasto je takový složitý člověk, si myslím, protože má neustále rád nějakou změnu, tak on potom z toho Zlína se odstěhoval někde k Brnu, koupili tam statek nebo co, a tam měli studio, odstěhovali se tam potom s celou rodinou. No a teď střídá různé hudební formace, což je docela dobrý pro muziku. Aspoň ta muzika je pestrá. To já kolikrát neumím, to zase před ním smekám. Dokonce vydává knihy, ale...
0: Má... Jako autor, spisovatel, že píše knihy?
1: Tak on má rád legraci a má rád recese, tak i v tomto duchu ty knihy vycházejí. Mm-hmm. On má strašně energie, což je úžasný. To je, když přijete na jeho koncert, tak uvidíte a pochopíte. A já mám na Vlastu takovou vzpomínku, takovou zvláštní, když mě Ivo Viktorín přinesl na moje LPčko té hry písničku Řekněte jí a druhou písničku Jsem sám, tak Vlasta tam byl u stolu a říkal, to Stando, on ti napíše dvě písničky, já ti přinesu dvě kabele písniček.
0: A přinesl?
1: Dvě kabele a tak...
0: Placli jste si.
1: Mě to, tak Vlasta tehdy potom šel svou cestou a pak jsme se trošku míjeli a několikrát jsem si na něj vzpomněl, že škoda, že jsem nějakou písničku aspoň z té jedné kabely prostě nevytáhl, protože...
0: Třeba to na tebe ještě čeká, někde na té chalupě u Brna.
1: Tak on jak střídá ty party, tak možná, že se ještě nějak potkáme. Ale já dlouho povídám a myslím si, že bychom si jeden z těch jeho skvostů mohli pustit. Ne jedenkrát.
0: Ale dvakrát zrovna.
1: Ale radši rovnou dvakrát.
0: Dobře, tak to zkusme.

0: Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Já bych to nechala zaplatit dohromady, ale Stando, jeden chlap, druhý chlap, třetí chlap.
2: No to bylo třikrát zase.
1: Chtělo by to nějaký tak. Krásný ženský hlas, krásný.
2: Tak. A já jsem s ním počítal, že mi tohle vyčte, že ano.
1: To není výčitka, ale to je připomínka, pozor, ano. Konstruktivní připomínka.
2: Správně, s tím jsem počítal. A proto jsem dlouho hledal, abych našel v kostce zase tři zpěvačky, tři ženy.
1: No vidíš.
2: A říkám v kostce, protože tři ženy zpívají v jedné písni. A docela krátké. A to nejsou jenom tak obyčejné ženy, obyčejné zpěvačky, to jsou hvězdy. Vybral jsem písničku, kde zpívají hvězdy takové, jako je Helena Vondráčková, Maruška Rotrová a Naďa Urbánková. Naďa Urbánková, jestli to nevíš, ona se narodila v Nové Pace na Slovensku.
1: Tak to jsem fakt nevěděla.
2: No, to jsem taky nevěděla. Ale potom začala se věnovat i herectví. Potom šla do Semaforu, jako každý v té době, každý, kdo něco znamenal. No a měla velký štěstí, že se spojila s Jirkou Brabcem a vlastně vytvořili Country Beat Jirky Brabce a to vlastně bylo to její zlaté období, kdy vlastně rok poté, co začala s Jirkou Brabcem zpívat, tak už se stala zlatou slavicí a ne jenom jedenkrát, ale dokonce pětkrát v řadě byla Naďa Urbánková zlatou slavicí, což už dneska
1: a zaslouženě.
2: Mnozí si neuvědomují a zaslouženě. Pak ona, ty osudy zpěváků jsou prostě různý. A zpěvaček, no, se zamilovala. A
1: myslíš, že jí zahraniční manželství?
2: No, dala se do Švýcarska, no a pak jí to nějak nevyšlo, že? No.
1: Ano, tam na to ona vzpomínala několikrát i v dokumentech, dokonce Česká televize natočila 13. komnatu s Naďou Urbánkovou, ono, ve kterém popisuje tento příběh.
2: Ono, víš, vzít si normální uvozovká člověk z téhle muzikantské branže, tak to je velký riziko, protože dotyčný chce mít pořád doma toho partnera, ale ten partner zase, pokud dosáhl něčeho, tak díky tomu, že byl pořád někde na cestách a pořád jezdil za posluchačem a byl víceméně pořád jako někde ve světě. To znám z vlastní praxe a to partner těžko snáší. No, Helena, jo, ta, to je vlastně taky zlatá slavice, Anna Maruška, zlatá tak holka je, z Moravy. No a písnička je taková svižná. Anči, sviť, tady je.

0: Jo, tak Věruš, představ si.
1: Jedeme na Slovensko, já se na to moc těším. Máme tam od poloviny května do poloviny června 20 vystoupení s Naďou.
2: No páni, tak to bude
1: šňůra teda. S
2: Maduárem
1: a s Petrem. Už se docela moc těším, protože mám tam spoustu kamarádů. Jedním z nich je taky člověk, který vlastně už leta páně, už tam září. Prostě.
2: A to je kdo?
1: To je Meky Žbírka.
2: No ano, Meky tak Žbírka. To je takový československý zpěvák.
1: Ano, československý. Já jsem nad tím přemýšlel, že on je ve Slavíku, jak na Slovensku, tak v Čechách. On se narodil v Bratislavě, samozřejmě zazářil se skupinou Modus, s Janem Lehockým a s Marikou Gombitovou. Ty písničky se hrají dodnes a jsou krásný. No potom si postavil svoji kapelu Limit a jel dál. Našel si holku v Čechách, odstěhoval se do Prahy, bydlel hned kousek od Václaváku, hned za Lucernou, teď už tam nebydlí, proto to můžu říct. No a je to obrovský hitmaker, ten má takový čich na hity. Možná je to díky tomu, že vyrůstal na Beatles, je můj kamarád výborný, navštěvujeme se, hrajeme spolu fotbal v Amfoře. Meky i dokonce běhá, představte si. No.
2: Tak sice, já jsem myslela, jenom krátce, že on je antisportovec, ne, on je vždycky takový uhalazený, má běhá, takové decentní vystupování.
1: Ano, on běhá elegantně.
2: Aha, no, tak běhá, tím se to vysvětluje.
1: Tak prostě, tak
2: prostě, a jak se běhá elegantně?
1: No, přijď se podívat na Mekyho.
2: Když budete běhat, abych no, věděla, kdy si mám naplánovat
1: už
2: cestu
1: brzy,
2: do Prahy.
1: Z hlavy to nevím. Ale já, když mluvím o Mekym, tak nemůžu zapomenout, když jsme měli koncert v New Yorku a měli jsme tam nějaký prostor v šatně, tak Meky vzal kytaru a asi půl hodiny měl v šatně koncert. Hrál jednu písničku za druhou od Beatles, ale fantastickým způsobem, kde jsme fakt jako si říkali, jestli on s nima nikdy nehrál. Jo.
2: A setkal se vůbec s někým z Beatles naživo, osobně?
1: Já jsem byl taky na koncertě McCountryho, když byl v Praze, kde Meky tam byl a potom přišel a byl úplně v tranzu, protože někdo McCartney mu řekl, že je tady člověk, už dopředu mu to samozřejmě McCartney mu řekli, že je tady člověk, který propaguje Beatles a je jednou z hvězd československé pop music, tak McCartney ho přijal. Meky přišel k McCartneymu do šatny a Meky mi říkal, tyjo, já jsem byl normálně úplně jak někde v pohádce. On mě přijal v šatně, jako kdyby jsme se znali 100 let a říká, pojď, poslechni si. A teď, že McCartney mu hrál na kytaru v šatně. A říká, představ si, byli jsme tam jenom my dva, McCartney a já. A McCartney mě hrál písničku a ptal se mě, jestli se mi to líbí, že by to chtěla dát na desku. Tak já jsem potom vyšel z té šatny a byl jsem úplně v tranzu. Tak to já se mu nedivím. To
2: teda se taky se nedivím.
1: Taky, tak prostě nespím z toho několik let. No nicméně, pojďme si zahrát písničku od Meky, jeho Žbírky. Já jsem vybral 22 dní, které se říká Aneb, bacha, už jedu.
2: Tak bacha 22 dní.

0: No to je rytmus takový, který se hodí do dnešního dopoledne, do toho našeho krásného jara. Jak Věruš si na tom teď jako na jaře?
1: No já už čerpám energii, to už jsem vlastně na začátku říkala, že to jaro ve mně vzbuzuje chuť do života, chuť dělat něco nového a neustále něco plánovat.
0: A děláš, děláš třeba? Jako...
1: Dělám na zahradě, ano.
0: No já taky, já to mám složitý.
1: I v bytě prostě... samozřejmě, ale když svítí sluníčko, tak mě to tahne ven.
0: Tahne ven, ano, přesně. Já to mám složitý, protože to mám jako na několik etap. Já to mám jak na chalupě, tak tady na Moravě, když ostříhám stromy a já si je rád stříhám, protože jako u toho člověk...
1: To umíš?
0: No, tak
1: si myslím... Ovocné stromy umíš stříhat?
0: Umím, si myslím. A naštěstí jich nemám tolik, takže to nějak zvládnu. A ono, když si na té zahradě, na tom žebříku, samozřejmě, když nemám čas, tak si pozvu zahradníka, ale když mám, tak se tak jako blažím.
1: Jo, a víš, co mě teď napadlo?
0: Akorát se bojím, aby nespadl ze žebříku.
1: Mě teď napadlo, že jak spousta lidí vyznává vidět svět z koňského hřbetu, tak u tebe to je možná vidět svět z žebříku. Z koruny stromu, že?
0: No, ale musí dávat fakt bacha.
1: Teď jsem si uvědomila, že už to bude rok, co jsi v Hulíně zasadil strom.
0: Ano, na podzim to bylo. Ano, zasadili jsme tam strom.
1: Jak se mu daří?
0: Katalpa.
1: To je krásný strom.
0: Zatím má tak 2 metry a jsem se tam byl před týdnem podívat, no jsem trošku nervózní, protože zatím nepůjčí.
1: Tak některé stromy možná raší později.
0: Budu ho možná dneska zalít. No,
1: To bys ale, měl.
0: Ale když jsem na té zahrádce, víš, tak teď jsem trošku znervozněl. My tu chalupu máme asi 16 let, ale poprvé za těch 16 let mám tam krtka. Mám tam krtka, mrcha. Já se snažím tam mít trávníček, takový, aby byl tak akorát. A teď mrcha mi to tam normálně vreje, tak přemýšlím, co s tím.
1: No. To každé ráno vstáváš s napětím, kde ti zase udělal hromádky, že?
0: Ale jen. A mám tam kamarády kočky z celé vesnice. Přiznám se, že jsem ke kočkám žádný, jako k těm čtyřnohým, neměl nikdy moc vřelý vztah. Spíš jsem měl rád psy a mám. No ale díky tomu, že moje žena je vlastně taková kočičí máma, tak jsem to musel nějak přetrpět. No a díky tomu se k nám stahují kočky z celé vesnice a já je krmím. Máme tam takový 2 kočky, které jsou jakože domácí. Já jim dám třeba do misky nějaký žrádlo a přijde cizí a ta domácí normálně se na ně dívá a nic jí neřekne. Ne, že by rafla, nebo že by vyhnala, ne.
1: Podělí se.
0: Oni se podělí, to je tam takový zvláštní kočičí svět, který mu nerozumím.
1: Hlavně, že se kočky domluví, no.
0: No jo, a já je krmím, nebudu krmit celou vesnici, to by mohli přijít ještě zvedlejší. No ale já jsem chtěl říct to, že v písnice jsou kočky příjemné. Já mám takovou jednu kočičí píseň. Zpívají bezvadný chlap, který ho strašně mám rád, Jirka Suchý.

0: No a kdyby vám nebo tobě do této sestavy chyběl kocour, můžu nabídnout?
1: Jo, no je pravdou, že kocour by možná mohl nějaký přijít.
0: No a co tak třeba Petr Habka, Michal Horáček?
1: To je kocour?
0: Kocour se schoulil na tvůj klín.
1: No tak, no to je krásné.
0: Ale... To já jsem si totiž udělala takovou jarní radost.
1: Jakou? Prozrať.
0: A koupila jsem si CDčko. Výběr toho nejúžasnějšího od roku 1964 do roku 2006 i písničky, které třeba ani nebyly ještě na CDčku.
1: Výběr z hroznů.
0: Ano, přesně tak. A Petra Habku jako autora mám ráda, protože jeho melodie jsou úžasné. A ten rukopis, hudební jeho rukopis je úplně jednoznačný, že vždycky, když zazní první tóny těch jeho skladeb, tak hned poznáš, o koho jde.
1: Viruš, teď jsi mi trošku nahrála. Teď jsem si vzpomněla jednu věc. Když jsme v tom kočičím světě, musím ti prozradit, že neviděl jsem tolik koček čtyřnohých pohromadě, jak u Habků na dvoře.
0: Opravdu, on byl milovníkem a chovatelem koček.
1: No, byli jsme na okoři a Petr nás pozval k sobě domů. No a na té zahradě to byla jedna kočka vedle druhé. On říkal, tohle je moje rodina. No a to přicházely kočky ze všech stran. No a milovali ho samozřejmě, jak jinak. No.
0: Jak to působí na člověka, který na to není zvyklý, když
1: zvláštně.
0: Ze všech stran se zbíhají kočky?
1: Zvláštně, je to takový zvláštní pocit.
0: Nebál ses?
1: Ne, byl jsem z toho trošku v šoku, ale potom mě ukázal další svůj svět, že on byl vášnivým sběratelem prostě různých věcí a nádherných věcí. Tak jsem pochopil, že vlastně on je takový bohem, že vlastně to svoje království, který tam měl, k němu patřilo a vytvořil si nádherný království. I nejenom tam, jako materiální, ale vlastně i království v těch jeho písničkách. Je to úžasný, že když se pustí pár tónů, pár taktů Petrových písniček, každý ví, že tohle napsal Petr Habka.
0: Stejně jako tuhle písničku.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin, pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: nádherná píseň. Stejně jako Viruši, mám před sebou obal z tohoto CDčka. Přátelé, geniální obal, stejně jako geniální písničky. Taky se jim povedlo to spojení s panem Horáčkem, že jo? Protože ten text, který Michal Horáček dokáže napsat, tak tu melodii ještě umocní. Prostě to.
1: No a on ale třeba v 60. letech spolupracoval hodně zase s jiným textařem, Petrem Radou. A dokonce i...
0: Petr Rada, není to ten trenér fotbalu?
1: To nevím, já nějak tak jako tak často teda nesleduju fotbalové týmy, ale jenom jsem chtěla říct, že s ním spolupracoval také Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, Zdeněk Borovec, no těch textařů bylo hodně, no a v závěru to byl teda Michal Horáček, s kterým vytvořili spoustu nádherných hitů. No. Tak na závěr, krásná písnička.
0: To se ti povedlo. Máš hezký vkus, samozřejmě to
1: děkuji.
0: Já vím už dlouho, že proto bych tady neseděl.
1: Jsem ti trošku fušovala do řemesla.
0: No tak Věruš, tak prosím tě, tak teď nás čeká období, kdy se blížíme k tomu máj.
1: Máj, lásky čas.
0: No jo, tak člověče.
1: Určitě se potkáme u lásky plných písniček.
0: Já se na to těším. Já jsem, když tady takhle vybírám písničky pro duši, jo, tak jsem nad tím přemýšlel, že je strašně moc, já ne, 80% písniček je jenom o lásce. Tak vybrat nějakých pár jenom o lásce, to bude velký oříšek. Ale pozor, já jsem třeba přemýšlel, co kdybychom udělali nějaký tématický pořad, že třeba dobře o lásce, ale kdybychom třeba udělali o počasí, a nebo třeba písničky o strojích.
1: O strojích.
0: Třeba teď jsem plácnul.
1: Ale takové by se také našly z určitého období, se hodně zpívalo o strojích, ano, a o různých takových pracovních náplních a činnostech.
0: Já jsem když si naspíval písničku, kterou mi napsal Karel Černoch. Jsme lidi, nejsme stroje, já mám takový dojem, že nás čísla naučila kašlat na city. Jo, a víš, já jsem to vzpomínal ještě.
1: Říkáš, že kdysi ti tuto písničku napsal, nevím teda, jak je to dávno, ale ono to platí i v současné ano. době. Dnes možná nejsou takové stroje, jak bývávaly dřív, už jsou daleko vymakanější, už jsou takové ty robotické, ale pořád nás hodně zpívám, ovlivňují, čím dál tím víc.
0: To já zpívám mojí ženě, která mě pořád nutí něco dělat, já vždycky zpívám, jsme lidi, nejsme stroje.
1: No ale na druhou stranu tvoje žena to s tebou myslí dobře, protože ty neznáš to rčení, že práce šlechtí člověka.
0: Ale znám, no, ale to zase to nesmí přehánět.
1: No tak... Nevím, myslím, že to nepřeháníš zase.
0: Ne, dobrý, musím si postěžovat tak jinak v soukromí, že, aby to nikdo neslyšel.
1: Tak já si myslím, že se ti to teď hodně povedlo.
0: No, děkuju.
1: A my už ale musíme končit, protože škoda. Náš čas se naplnil. No a můžete se na nás těšit právě v tom měsíci, na začátku měsíce lásky, měsíce máje. Pro dnešek je to ale úplně...
0: Ještě, není to ještě. Já se tě chci zeptat, prostě, když tady skončíme, zavřeme tady krám, kam vyrážíš?
1: No domů na tu zahradu přece, ne?
0: Fakt, no, teď jsem to chtěl říct, že já taky.
1: No vidíš, tak.
0: Na zahradu. Tak.
1: Montérky, lopaty...
0: S úsměvem.
1: Rukavice a tak. S úsměvem do toho. Mějte se krásně.
0: Taky hezký den, mějte se fajn.
1: Loučí se Věra Hotařová.
0: No a Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda. Písni

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás vítají na 282. schůzce připravené na motivy knihy Petra Hory Hořejše. Na Toulkách českou minulostí jsme dorazili právě do prostřed doby jagellonské. V Českém rozhlase Brno tento seriál režíruje
4: Jaromír Ostrý.

0: Léta páně 1490. v pondělí po svatém Ambroži zemřel ve Vídni uherský král Matyáš, který se odedávna všemožně snažil o to, aby královal v Čechách. Připravoval zradu králi Vladislavovi za pomoci některých pražských zemanů a také s pomocí knížete Hynka z Poděbrad, syna krále Jiřího slavné paměti. Ten navedl některé pražské měšťany, protože usiloval o to, aby se Matyáš stal českým králem, aby k sobě zvali na hostiny další a přitom, aby je také přemlouvali a dávali jim za to peníze a kapry.
1: No, Hynkovi z Poděbrad ta kapří korupce nakonec nějak nevyšla.
2: Skončilo to na šibenici.
3: Nikoli pro syna někdejšího krále Jiřího, ale pro jeho služebníky.
0: Když se král Vladislav dozvěděl o Matyášově smrti, dal mu všude po Praze vyzvánět. Téhož roku český král, který byl uherskými pány zvolen králem uherským, schromáždil silné vojsko a vtrhl do uherské země. V Uhrách byl pak korunován na krále uherského podle dohody, kterou měl s králem Matyášem.
1: K tomu se ještě dostaneme. Mimochodem, jak dlouho trvala Vladislavova vláda?
3: U nás? 45 let.
1: Tak to byl hotový rekordman v setrvání na trůně.
3: Řečeno sportovní terminologií, skončil na bronzovém místě.
2: Zlatou medaili ve výdrži by získal císař František Josef I.
3: Výkonem 68 let.
2: Na druhém stupínku se umístil Leopold I.
3: Ten vládl 48 let.
1: Z hlediska odpracovaných let bychom mohli v tom králi dobře, aneb Vladislavu Jagellonském, spatřovat panovníka z nejzasloužilejších.
2: Mohli, ale to bychom asi měřili špatným metrem.
1: Jak to?
2: Copak délka politického působení bývá přímo úměrná kvalitám státníka a jeho díla?
1: No, to opravdu nemusí být pravidlem.
3: Osud mu dopřál času dost.
2: Přesto se Vladislav do historie žádnými opravdu výraznými skutky nezapsal.
3: Už jsme na to narazili. Byl takový, no, šedivý.
1: A co navenek, který ve vztahu k cizině?
2: Taky nic moc. České království jakoby se mezi ostatními evropskými mocnostmi ztrácelo.
3: Zanikl hlas jeho panovníka.
2: Sama existence koruny české upadla v pochybnost.
3: Po dočasném odtržení Moravy a vedlejších zemí panovala po několik desetiletí právní nejistota.
1: Právní nejistota je ostatně v českých dějinách pojem vyskytující se poměrně zhusta.
3: Tedy vládla právní nejistota, komu vlastně markrabství Moravské, Slezsko a obě Lužice patří.
1: Jestli Uhrům nebo českému státu.
3: Přesně tak.
2: Všecko však jenom černé, ale ani tmavě šedé nebylo.
1: Ne?
2: Nebylo.
1: Každé dobré zprávy je nám na toulkách českou minulostí třeba jako soli. Nuže, přisolme.
2: Jagellonská doba přinesla zemi rozvoj a prospěch.
3: Časy Vladislavovi a po něm Ludvíkovi představovaly hodně dlouhou etapu něčeho, co tato země několik desítek let nezažila.
1: Klid a mír.
3: Ten rušili jenom občasné domácí rozbroje místních rozměrů nebo pohraniční šarvátky.
1: Oproti dřívějšku, prkotiny.
2: Národ celkem prosperoval.
3: S výjimkou neúrod, morových ran nebo jiných mimořádných situací se žilo poměrně levně. Zboží bylo dost, práce taky.
0: Dějiny národa českého v době této zjinačily značně tvářnost svou. Již smlouvy s Matyášem pojistily Čechům pokoj od nepřátel zahraničních. Výsledky sněmu Kutnohorského zjednaly jim i uvnitř mír a svornost. Od té doby, ačkoliv učenci neustali v polemice nikdy mezi vyznavači církví pod jednou a pod obojí, nevyskytlo se více krutého boje a záští. Jen nových sekt se zjevilo víc, zvláště jednoty bratří českých.
1: Jednota bratří českých, kdy pak vlastně vznikla?
2: V roce 1457.
3: Narodila se na principech Petra Chelčického.
2: Na principech neodpírání zlu, přísné až strohé vnitřní kázni osobnosti, naprosté a dobrovolné chudobě, biblické prostotě života.
3: První generace českých bratří odmítala mezi své stoupence vpouštět i vzdělance.
1: Důvod?
3: Ve vzdělanosti, vědění
2: a taky v majetku
3: viděli bratři hříšnou světskou marnivost.
2: Tento postoj se ale v další generaci začal měnit.
3: Jednak do bratrských pospolitostí pronikal městský živel, k církvi se hlásili relativně bohatí řemeslníci, vesměs lidé dosavadním vývojem kališnictví rozčarovaní.
2: Jednak perzekvovaná jednota mohla existovat jenom díky tomu, že nad ní drželi ochranou ruku někteří bohatí páni.
3: Ku příkladu páni Krajířové z Krajku a Kostkové z Postupic.
1: Měli k tomu důvod?
2: Ovšem, že ano. Pokorní a pracovití poddaní, co víc si může každá vrchnost přát.
1: Což platí do dneška?
2: Prosím?
1: Tato poznámka sem vlastně nepatří.
3: Bratřím nakonec došlo, že ani majetek, ani vzdělání nejsou ku podivu překážkou na cestě k poznání pravého Boha.
2: Na synodě bratrských kněží,
1: ta se konala v Brandýse nad Orlicí roku 1490.
2: se ustoupilo od zásad dobrovolného i pasivního vzdoru vůči světské moci.
3: Bratři nyní mohli vykonávat úřady,
2: stávat se richtáři a konšely.
3: Do řad jednoty měli nadále přístup i šlechtici a bohatí měšťané.
0: Nejjasnější králi, Pane náš milostivý.
1: Takto začínal jeden z prosebných bratrských listů králi Vladislavovi.
0: Co se dotýče poslušenství a poddání mocím povýšeným, od Boha zřízeným, v tom se podle zprávy prvotních svatých míníme míti. Lidem v úřadech postavených pokorně jsou se poddáni, žádného nehanějíce ani rouhajíce komu, ani se sváříce a křikujíce, ale královskou milost v poctivosti majíce i jiné povýšené lidi, za ně se také k Pánu Bohu modlíce, abychom pod nimi tichý a pokojný život vedouce tím lépe v poslušenství Božím ostříhali.
1: Formulace sice dost krkolomná, ale jinak v těch slovech není nic proti ničemu.
0: A tak hotoví jsme pánům svým i poplatky a roboty, v čemž kdo kde sedí, zastávati a ve všech věcech, v nichž bychom mohli svědomí dobré zachovati před Pánem Bohem, chceme jich poslušní býti.
1: Čím dál, tím líp.
0: Proto vaši milost pokorně prosíme, abyste se k nám neráčila míti jako k nějakým nepřátelům svým, ale jako k těm, kteří vaší milosti přejí i žádají všeho dobrého pod panováním milosti vaší se všemi lidmi pokoj zachovávajíce.
1: Mohla si jeho milost přát víc?
0: Ač kněží praví na nás, že bychom různici nějakou v lidu činili, toho se s pilností vystříháme, poněvadž v jednotu svou ni žádného bezděky netěhneme.
1: To jest nelákáme.
0: Ani toho, kdo k nám přistoupí, mocí, jakou držíme, než komuž se líbí, ten, když chce, od nás odstoupí.
1: Prostě, že nikoho násilím nedrží.
0: Ano, ani otec vlastního dítěte svého k tomu nenutí, ani muž manželky své, než každému jest na svobodě dáno podle oné řeči Pána Ježíše Krista. Kdo chce za mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. A kněží také plnou svobodu mají lidi před námi vystříhati, jakožto i činí, dobře vědouce, že s námi množství lidí nebude, poněvadž cesta naše v potupení jest, v pohanění i v úzkosti.
1: Předpokládám, že nad takovýmto dopisem se Vladislavovo srdce ustrnulo.
2: Inu, ustrnulo.
1: Tak ustrnulo nebo neustrnulo?
2: Nějak se to vezme. V boru u Tachova dal Vladislav upálit 6 bratří, na mnoha panstvích byli členové jednoty žalářováni.
3: Po sněmu Kutnohorském,
1: konal se roku 1485,
3: se však přece jenom leccos změnilo k lepšímu.
0: Ze spuchřelé půdy vykvetl konečně kvítek novověké osvěty, snášenlivosti a lásky křesťanské.
1: Tak to skoro až poeticky zaznamenává František Palacký fakt, že co se náboženské snášenlivosti dotýká, dostali naši předkové aspoň částečně rozum.
0: Vynesena byla zásada státoprávně uznaná, že každý člověk má i může hledat i spasení duše své tam, kam ho vede vlastní víra a svědomí. Jinému v tom nic nepřekáže je, aniž jej proto haníce a neutiskuje. Zásadu tu vyslovil s něm několikrát bez pochybování a obmezování všelikého. Obě strany netoliko, že sami mají požívat i úplné rovnoprávnosti, ale dopřáti ji také svým poddaným, z nichž ani pod obojí od římských, ani římští od pod obojích pánů svých neměli trpěti příkoří, překážky a újmyň žádné. Kazatelé měli omezovati se nahlásání slova Božího a horliti jen proti hříchům, nikoli proti jinověrcům, aniž těchto nutkati jakkoli tajně nebo zjevně. Kdokoli se proti tomu proviní, má považován býti jako rušitel obecného dobrého, svornosti a pokoje, jako sprotivilec krále, pána svého, obce království českého. Smlouva ta trvej 31 rok, od té doby pořád zběhlých.
1: A byl klid.
2: Klid, sice relativní, ale zaplať pánbu.
3: Dlouhý mír ovlivnil příznivě nejen výrobu, ale i obchod.
2: Vzrostla vnitrostátní i mezinárodní směna zboží.
3: Na zemských stezkách se zase objevili cizí kupci.
1: Nejspíš zjistili, že je u nás nejenom někdo neokrade, ale že taky mohou výhodně prodat.
2: 10 let po usmíření katolíků s kališníky,
1: tedy v roce 1495,
2: dostal export a import zelenou.
3: Tradiční styky, kdysi přerušené, obnovili hlavně Norimberčané.
1: Co k nám dováželi?
3: Módní zboží. Jako například luxusní textilie, široký sortiment kramářského zboží a taky koření.
2: Dařilo se i českému vývozu směřujícímu na Linec.
3: Na zahraničních trzích se uplatňovaly výrobky soukenické jihlavy.
2: Také naše obilí.
3: A rovněž ryby.
2: Žádány byly české nože.
3: Jakož i šlojíře, roušky a jiné propriety.
2: Když si k tomu všemu připočteme rozvoj řemesel, různé technologické inovace,
3: v hutnictví, sklářství, knihtisku, výrobě papíru,
2: plus velký rozmach podnikatelského úsilí šlechty,
3: hlavně v rybníkářství, velkochovu ovcí, pivovarnictví,
2: tak nám namísto nějakého hospodářského úpadku vyvstává před očima docela utěšená konjunktura.

0: Toho času vznikl v Novém Městě pražském spor mezi měšťany a sladovníky o vaření piva, protože sladovníci bránili měšťanům v jejich právu vařit pivo a pálit z něho pálenku. Král se svými rádci rozhodl, aby právo vařit pivo měl každý měšťan, který k tomu má potřebné zařízení. Pálence se má říkat pálené pivo a ne pálené víno.
1: Malicherný spor, ne?
2: No ano, zdánlivě směšný.
1: Zdánlivě?
3: Ve skutečnosti to byla náramně vážná patálie.
1: O pivo?
3: O monopol na vaření piva mezi podnikavým panstvem a královskými městy.
4: Ve středověku se vařila piva hustá.
3: Především černé pivo ječné.
4: A jeho spotřeba byla už tenkrát velmi vysoká.
1: Tak jako dnes?
4: Pravděpodobně na hlavu ještě vyšší.
1: Tak to je co říct, vzhledem k tomu, že v současné spotřebě na hlavu bezkonkurenčně vedeme na celém světě.
3: Pivní mok se považoval nejenom za nápoj, ale i za relativně levnou a sytou potravu.
1: Tekutý chleba.
4: Výroba piva se koncentrovala do královských měst.
3: Právo várečné bylo jednou z hlavních hospodářských výsad každého měšťana.
4: Také prodej a rozvoj piva monopolně ovládala města.
3: Dodávala i slad.
4: A veškerá pivovarnická činnost byla chráněna řadou výsad.
3: Což bylo právo várečné, mílové a ještě další.
1: Jinde než ve městech se pivo vařit nemohlo?
3: Mohlo, ale výhradně pro vlastní spotřebu.
1: Tedy nikoli na výdělek.
3: Přesně tak. Odborně vařené pivo bylo kvalitnější a tak v druhé polovině 15. století pronikly městské pivovary se svými pravidelnými dodávkami i do nejodlehlejších míst.
1: Rentovalo se dělat pivo?
4: Samozřejmě. Výnosy z prodeje piva byly záviděníhodné.
3: Takže není divu, že i šlechta by se docela ráda na tom profitu podílela.
4: Začala v poddanských městech stavět výdělečné pivovary, vzápětí i šenky a hospody.
3: Koncem 15. století byl někdejší monopol královských měst rozvrácen.
4: No a všichni ti draví páni, kterým se zalíbilo podnikat, šli ještě dál.
1: Kam?
4: Začali svým poddaným zakazovat vařit pivo po domácku.
1: Což bylo velmi ošklivé.
4: A tak, jako je nutili, aby za poplatek nebo za díl obilí mleli v panských mlýnech, požadovali teď, aby povinně kupovali a pili výhradně pivo z panských měst.
3: Šlechta začala městům konkurovat i v jiných oborech.
4: Například tím, že na svých panstvích zaváděla soukenictví.
3: A že se účastnila na dálkovém obchodu.
4: A ještě, že investovala do hornictví a hutnictví.
3: To všecko by se dalo jakž takž vydržet. Ale páni sáhli měšťanům na pivo.
1: A bylo zlé.
3: Náramně zlé. Pivo totiž začalo být pro šlechtické velkostatkáře druhým nejvýnosnějším artiklem.
1: Tím nejlepším bylo?
3: Obilí.
0: V tehdejší době byla česká města velice zkracována na svých požitcích, protože páni a rytíři sami vaří pivo a prodávají je. Svým poddaným nedovolují brát pivo z měst a zakázali svým sedlákům prodávat obilí do měst, dokud se o něm sami u pánů nepřihlásí. A tak si mnozí urození páni, rytíři i zemané navykli obchodovat s obilím pro peníze a říkali, že to jejich erbům vůbec neškodí. Na sněmech bylo městům upíráno právo třetího hlasu a ani nebyla na sněmy zvána. Tak se šlechta snažila odstranit třetí hlas měst. Bránila také městům zapisovat do zemských desek svobodné statky, které zakoupili měšťané nebo obce, podávala na ně u zemského soudu všelijaké podivné žaloby a upírala jim práva, která mají města od králů a císařů, stejně jako páni, rytíři a zemané.

0: Hlavním zdrojem příjmů bývala pro šlechtice odedávna renta.
1: Dvakrát ročně na jaře a na podzim odevzdávali poddaní vrchnosti dohodnutý poplatek z výnosu propachtovaných polností.
2: Tato hezká tradice se částečně uchovala do dneška. V současné době se výběrčí daní nejvíce radují v rozpuku prvních jarních dní. Tehdy kvetou nejenom sněženky, ale i daňová přiznání.
1: Feudálové si ovšem přilepšovali ještě i jinak.
0: Ono krýt rozmařilý způsob života a vnějškové efekty, považované za společensky žádoucí, tak to nebylo zrovna snadné.
2: Ani tehdy, ani dnes.
1: Boháči běžně tonuli v dluzích.
0: Zastavovali svá zboží.
1: Vydělávali si bojem v cizích službách.
0: Obchodovali s dřevem.
1: Prodávali ryby.
0: Nicméně ten hlavní a trvalý přísun prostředků spočíval v grošících od sedláků.
1: V druhé polovině 15. století však stále citelněji chyběly ruce, které by zoraly opuštěná pole.
0: A zisk z renty rostoucí nároky panstva neuspokojoval.
1: Protože objem příjmů se nezvyšoval dost rychle, někdy dokonce absolutně klesal.
0: Rozpor byl o to očividnější, že feudálové zvětšovali své majetky.
2: V době předhusitské bylo u nás vlastně jediným velkým domíniem panství Rožmberku na jihu Čech.
0: Zatímco během dalších let se vytvořila další obrovská latifundia pánů z Poděbrad, Pernštejnů, Tovačovských z Cimburka a ještě jiných.
1: Kdysi byl panský majetek rozkouskován na drobné nesouvislé dílce.
0: Zatímco teď se nekonečnými přesuny,
1: výměnami,
0: výkupy
1: a náhradami podařilo kdysi rozdrobená zboží víceméně scelit v rozmanitě velké državy.
3: Požívajíce úplného pokoje vně i doma, mohli Čechové obrátiti všechnu sílu a snahy své k uměním míru a vzmáhající se rok co rok zámožnost lidů nejen svědčila o prospěchu orby, řemesel i obchodu, ale vedla také k novému pučení a květu na poli duchovním.
0: Kterak to pučelo na poli duchovním, k tomu se zakrátko v toulkách vrátíme.
1: Ale nyní bychom neměli zapomenout, že bujně to pučelo i na poli politickém.
2: Oč šlo?
1: O Moravu.
3: Odtržení Moravy od království českého nestalo se za našeho králování, ale my jsme se již v království roztržené uvázali.
2: Tato slova napsal král Vladislav ve svém listu Moravským stavům.
3: Pak, ačkoliv celá vůle a ten konečný úmysl náš byl jest, že bychom byli rádi to markrabství i jiné země ke koruně zase připojili a v prvotní způsob uvedli, ale nemohouce toho z mnohých příčin učiniti, udělali jsme smlouvu s králem Matyášem slavné paměti, ne takovou, která by se nám dobře líbila, ale která nás v ten čas potkati mohla. Vždy jsme nahlíželi, že když se hlava zachová, také údové časem snáze k ní připojeni budou. Poněvadž z dopuštění božího král Matyáš smrtí sešel jest, tehdy my, jakožto král český, podle starodávného zřízení i podle dotčených smluv, jsme pánem dědičným té země moravské. A proto, pánové, preláti, rytířstvo, aniž města, ani koruně uherské, ani žádnému jinému v žádné závazky nevcházejte. My, jakožto pán dědičný, nejsme toho úmyslu, bychom je v cizí ruce dále poddati chtěli, ani zástavou, ani kterým jiným obyčejem, ale chceme přivést je k sobě, dá-li Bůh, šťastně tak, aby odtržení takové potom nikdy se nepřiházelo.
2: Zakrátko na to se Čechy spojili s Moravou a také se Slezskem a ještě obojími Lužicemi, jakož i s Uhry, do jednoho velkého státu. V jeho čele stál král, český král. Jenomže on na prvním místě své titulatury uváděl slůvka
3: král uherský.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

radost. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám,

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil ji jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával ji prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu předpolednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. U poslechu Tandemu vás vítá i dnes Jan Rosák. U některých lidí můžete klidně říct, kolik je jim let a oni se neurazí. Jistě je to třeba proto, že na svůj skutečný věk prostě nevypadají. A to je i případ mého dnešního hosta. Mimochodem, jemu asi odjakživa souzena Popelka. Už ve 13 hrál prince ve školním představení téhle pohádky. Popelkou mu byla spolužačka Markéta Cinerová, později vyhlasná spisovatelka a scénaristka. Hrál Popelce i u Vyškovských ochotníků a samozřejmě hlavně v první Popelce televizní. Jenže povídat si svým hostem jenom o jeho účinkování v té slavné pohádce, to by byla velká škoda. On toho má totiž za sebou a já věřím, že i před sebou mnohem víc. Hostem Tandemu je totiž herec a zpěvák Jiří Štědroň. Já tě, Jirko, vítám v Tandemu. Dobrý den.
2: Ahoj. Dobrý den.
0: O Jirkovi se říká, že je skeptik. On sám ovšem tvrdí, že prý je povaha slunečná. No, tak uvidíme, co v našem povídání převáží. Všem přeju k Tandemu hezkou chvilku u rádia.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak Jirko, co převáží u tebe? Jseš teda spíš slunečnej nebo jsi skeptik, co?
2: Nevím, ale já se snažím být slunečnej, ale tak někdy to samozřejmě ani při vší snaze nejde. Ale fakt, že možná je to tím, že mě většinou vy a tobě podobní prostě nutíte do vzpomínání, který málo platný, tak jako vždycky nějak skepticky vyzní, protože vždycky mám pocit, že jsem nedosáhl všecko, co jsem dosáhnout chtěl, a možná i některé jazyky tvrdí, že mohl.
1: Vážně, ty jsi měl nějaký jako vyšší ambice?
2: Asi jo.
1: O kterých nikdo nevíme?
2: Asi jo, no, tak to říkám vlastně poprvé, ale tak už bezmála 77 je, myslím, čas si to přiznat.
1: Konečně, no.
2: Chtěl jsem být opravdu slavný, úspěšný, a to tak úplně nevyšlo. No, ne, že bych byl úplně neznámý, to ne, ale prostě, co na mě tak koukáš?
1: Protože si myslím, že jsi slavný a známý.
2: To jde, no. Ale no, tak hele, já teď třeba vlastně úplně poslední leta jsem začal třeba komponovat, já jsem začal psát písničky, aspoň víc teda než předtím. Začal jsem víc hrát divadlo, což tedy sice mám vystudováno, ale bylo by toho by platný, kdybych to neskoušel v praxi. No a tak jsem objevil v sobě prostě takový jako zasutý polohy, který, kdybych ještě měl čas, tak by se dali krásně rozvíjet.
1: No a proč si je nezačal rozvíjet mnohem dřív?
2: Nevím,
1: co ti bránilo, člověče?
2: No, všecko furt jsem měl milion jiných starostí a teď, ale nelituju, samozřejmě, že jsem si užil, to bylo samozřejmě
1: myslím,
2: dobrý, ale říkám, ještě jsou tam místečka, který by stálo za to prozkoumat a nějak zúročit.
1: Hele, my jsme dva chlapci, kteří vyšli z malých hanáckých poměrů.
2: Přesně, no.
1: Jsme se narodili kousek od sebe
2: vlastně. Chvíli chodili na stejnou školu, no. I když každý jindy, no.
1: No, to je pravda,
2: no. Hodně později.
1: No, to nevadí, ale... ale tak Vyškov, že jo, pro nás se stal pro oba svým způsobem osudem. Čili já si myslím, že jako na to, že jsme chlapci z hanáckých rovin, že jsme toho dosáhli docela dost.
2: A když to berem takhle, tak jo.
1: No tak vidíš, no. Ty jsi teda, potom, co jsi tam vystudoval, gymnázium,
2: no, šel rovnou tam na... Gymnázium, tam nebylo snad.
1: No asi ne, víš, jako nějaká...
2: Ve střední poloze.
1: Mohl jsi se tam učit zámečníkem ještě,
2: asi,
1: no.
2: Asi, no. No některý chudáci kluci tam to takhle skončili, tehdy se to za mě, a nevím, za tebe, ale asi ještě taky, tehdy se to tak jako dělo, že si se nedostal prostě z té školy na nic jiného, než na nějaký... Zrovna jeden kamarád, který později se stal ředitelem té vedlejší školy, a nevím, co to je, nějaká hospodářská vedle Gimplu, takhle kus dál směrem na Prostějov, tak ten musel jít do té autoopravny u Butulu, jestli si pamatuješ, to bylo tam na rohu.
1: No taky jsme se mohli dostat do Pasťáku, protože tam byl
2: vlastně,
1: že jo, taky takový ústav. Polepšovna trošku. No, ale prosím tě, to, že jsi se potom přihlásil na JAMU, bylo spíš tím, že to bylo takový podhoubí v tvý rodině, protože táta muzikolog, že jo, muzikant a klavírista, a bratranec Miloš, známý hudební skladatel, a nebo tím, že si v podstatě měl k tomu divadlu jaksi blízko, třeba přes nějakou tam skupinu nějakých ochotníků.
2: No jak už si naznačil, tak jsem hrál i u ochotníků, dokonce i Popelku, ale hrál jsem tam i jiný věci, no a taky jsem zpíval s místní kapelou, dokonce s Borkem Hübnerem jsme měli vlastní kapelu, on to nikdo nevěděl, on už chudák je na pravdě boží, ale slavný mim, že?
1: To je taky náš krajan, ano.
2: Ano, tak ten byl výborný kytarista a měli jsme spolu orchestřík takový malej, a dokonce pamatuju si, že jsme hráli už asi v roce 58 v Tučapech na plese celý program. Tam jsem se proslavil tím, že jsem skočil z toho nákladňáku, co nás tam bez potmě do basy, jo, prošláp jsem basu, ale ale dala se ještě použít.
1: Počkej, do basy jako hrací
2: do basy. Do basy, do kontrabasu.
1: No. Můžeš, já jsem skončil v base.
2: ano, tak to mě ještě nenapadlo.
1: No, ale vidíš.
2: Tak tím bych se asi zase
1: ne, to by si určitě nechlubil, ne, to ne. Ještě to mohla být basa piv samozřejmě, ale vidíš to v Tučapech, to bylo na cestě z Vyškova do Ivanovic, já tam nebyl tenkrát, na tom se nepamatuju.
2: No, to jsi byl ještě na Houbách.
1: No, jsem byl, myslíš, jo.
2: No, to ne, ale...
1: No, ne, na Houbách.
2: Mrňavej někde tamhle.
1: Na plesem byl mrňavej určitě. To určitě. Ještě. No, to
2: tak
1: jo.
2: I já jsem byl relativně mrňavej, měl asi 15.
1: No, tak o dalších osudech Jiřího Štědroně se dozvíte v našem tandemu v příštích chvílích.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Když se Jirky štědroně zeptám, na co může být opravdu pyšný, tak já bych řekl, že kromě toho, že si se v určitou chvíli rozhodl, že sekneš s takovým tím aktivním uměním a že si zkusíš něco jiného, jestli si zkusil v podstatě, já nevím, business, dá se říct, že jo. Dá se to přiřadit tvým takovým pozitivům, na který seš pyšný, anebo si říkáš, no na to radši zapomenu.
1: Pyšnej ne, ale tak jako se sám v duchu jak si oceňuju, že jsem to dokázal. Tak to byla taková doba v tom roce 90, tuším, jestli si vzpomeneš, tak jako řečeno hrubě nebyly kšefty, že jo, to se tady spousta lidí rozhodovalo, jestli ještě zůstat u oboru, spousta jich taky začalo podnikat a nebo dělat úplně v jiných oborech. No a tak já taky jsem využil tehdy. No, nejdřív jsem měl takový, to byl vyloženě úlet, kamarády v Holandsku, který mi sem přivezli a tlačili mě strašně do hracích automatů, jo. A já jsem skutečně s tím začal chvíli, ale pak jsem z toho rychle utíkal, jsem pochopil, o co jde, že to je přece jenom trošku jiný obor, než bych chtěl dělat. Ale pak jsem kluk, jeden z mých synů, respektive ten nevlastní, starší, se vrátil z Německa a začal tady podnikat v oblasti reklamy, dá se říct. On to vzal přes nějaký noviny sice, ale vlastně předtím jsem ještě dělal lustry, pozor.
0: Lustry?
1: Lustry, já jsem měl, dokonce jsme postavili s jedním kamarádem, možná, že si ho znal, Zoher Jalul, Libanonec, který byl po této stránce vzdělaný a měl taky podstatně víc peněz než my všichni. Postavili jsme v Kamenickém Šenově na Zelený louce fabričku pro 60 zaměstnanců postupně, kde jsme teda dělali broušený sklo, ale protože tam je podhoubí a naproti byly lustry, velká fabrika, tak i teda hlavně s určitou částí toho managementu, který ten Žalul přetáhl k nám, jsme dělali i lustry. A pak teda jsem dělal v té reklamě, to už s klukem, a když jsem asi rok, a když jsem měl pocit, že už všecko umím, tak jsem založil dokonce vlastní firmičku reklamní. Z tý jsem pak rychle utek, protože jak si mluvil o tom biznise, tak se ukázalo, že to není tak úplně můj šálek čaje. No a šel jsem do jiný velký agentury americký a odtamtud dokonce do, což vůbec mě připadá jako sen, do Prago koncertu, kde jsem dělal, ten ti ukazoval vizitku obchodního ředitele.
0: To je neuvěřitelné.
1: Čili absolutně, já když se ohlédnu, tak já sice na to nemůžu být pyšnej na tu cestu, ale říkám si, kurňa,
0: je to možný. Jo. Já myslím, že docela jo, člověče. No, tak bavilo tě to především, to je důležité.
1: Něco z toho jo, něco z toho ne. Něco. Já jsem se pořád tlačil do jaksi trošku těch malinko víc tvůrčích sfér těch jednotlivých oborů, ale tak přece jenom v tom člověk neměl tu praxi.
0: A vyznáš se ještě v lustrech třeba dnes?
1: No tak jo, vím, co je MTčko a vím, tak takový ty základní věci jsem musel
0: nastudovat. Počkej, co je
1: MTčko? Marie Terezie, to je...
0: Jo, to je lustr typu Marie, jo tak.
1: To je lustr, který, kde oni ještě neuměli ohejbat ty rourky, no, takzvaně, tak se to dělalo z takových dvou, vyřezali se ty ohyby a spojilo se, aby tam ten drátek tudy prošel prostě.
0: To je dobrý, ale vzor MT. Ty tak, jak někomu přijdeš, koukneš na strop, máte MTčko tady.
1: Ale ne, to jsou většinou hodně vzácný, už historický lustříky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Jiří Štědroň absolvoval herectví na JAMU, ale mám takový pocit, že jsi ještě studoval zpěv, viď? Potom, jak jsi...
2: Já jsem studoval obligátně, respektive jako soukromně ještě zpěv, již i na JAMU, protože my jsme studovali něco, co se tehdy jmenovalo syntetické herectví.
1: Jo, jo, jo.
2: No, vůbec jsem měl takový, byl jsem v takovým bláznivým ročníku, oni dokonce nám vymysleli, že jsme v prvním ročníku chodili od 6 do 10 pracovat, jo, aby jsme poznali skutečný
1: jako
2: život.
1: Jako manuálně pracovat?
2: Ano. Jsme dělali v Krasu, tam se vyráběly oděvy. A já si pamatuju prvního půl roku, že jsem obracel kalhoty na ruby.
1: Prosím.
2: Přisahám 4 hodiny. A pak jsem šel studovat Shakespeara spol. A
1: to je dobrý.
2: Jedna paní dělala něco no. Polícu, já ta druhá na rubu.
1: A ty jsi
2: já
1: to mezi tím obrátil.
2: Musel obrátit. Ale v druhém semestru, respektive teda v druhém pololetí, už jsem povýšil a žehlil jsem kalhotové límce.
1: To je dobrý. Ale no, máš pravdu,
2: my
1: jsme na Gimplu měli taky takovou výrobní praxi, my jsme se stavěli tu techniku na Kulaťáku v Praze. Teda stavěli, no, ten prostě jsme tam někde nahazovali maltu. No. To prostě byla taková doba,
2: byla
1: no.
2: Taková doba,
1: no, co se dá dělat. No, ale já se tě chci spíš zeptat na takovýto tvoje útlý dětství v tom Vyškově. Protože svých hostů se tady velice často ptám, protože mě to hrozně tak jako vzrušuje ta představa, kdo byl tvůj dětský hrdina? V kom jsi se viděl? Protože možná, že my jsme tak zhruba, tak téměř stejná generace, ty seš o pár růčků starší, ale myslím si, že jsme procházeli stejným obdobím, já nevím, sovětských filmů v kinech a podobný i literatury, tak kdo tě takhle jako bral v dětství?
2: No hele, to... svádí k tomu říct třeba Oleg Koševoj, a to mě teda nepostihlo. Ale třeba Kopčem, víš, kdo byl Kopčem?
1: No jasně, to no, je ze Štorcha.
2: Ze Štorcha.
1: No.
2: Takže takovýhle hrdina.
1: Jo.
2: No to mě bavilo hrozně. No. Tak. Doteď mám před očima ty Burjánovy obrázky nádherný.
1: Tohle že? Si čítal. A potom no. Si asi teda měl rád i ty filmy, které byly natočený, jako Dolí Avranu. A...
2: jestli to už mě zasáhlo, to bylo trošku později.
1: To bylo později, myslím, to bylo no. Později. No,
2: ale
1: no.
2: Z knížek jsem to miloval, tohle období. No.
1: A
2: teď mě nic jiného nenapadá, čeče, ať přemýšlím. Samozřejmě, že do nás hustili ty Timury a jeho party no. A tak, takže to člověk pochopitelně taky musel strávit nějak. A taky se k tomu nějakým způsobem postavit, ale víc mě bavily věci, které... No, tak mě bavil sport, že jo, já jsem dětský hrdina, byl třeba pro mě Zátopek, že jo, nebo Veselý cyklista, že jo, a tyhle lidi. Byl jsem nadšený, když jsem tyhle lidi potom potkal už jako v dospělosti doopravdy, že já si pamatuju, jednou jsme dokonce jezdili takový představení v roce, myslím, 69 s Vlachem a tam byl Emil s Danou a oni byli na večírku, na silvestrovském večírku, kam já jsem přišel pozdě, protože jsme měli nějaký kšeft s Kladilem a tam byla moje žena a oni slavili v činoherním klubu a oni už odcházeli a já jsem to řekl ženě, že se s nima znám a ona běžela přes celý ty smečky, táhla mě za sebou a celá udejchaná přiběhla k těmhle Zátopkovým a říkala, já jsem Štědroňová. A ten Emil se takhle podíval na ně a říkal, to jste pyšná, že? tak to byli moji hrdinové samozřejmě, spíš než...
1: Vzpomínáš si, Jirko, jak jsme běhali k televizorům, aby jsme neprošveli dojezd závodu míru.
2: Dojezd závodu míru. Tak ono se vysílali jenom dojezdy, no tedy, že? No. Nebyly nějaký, to jak dneska vysílali celou
1: etapu. A to bylo slavný, co?
2: Ježišmarja.
1: No.
2: To dojíždělo na stadiony většinou.
1: Ano, ano.
2: Kubr, Klich, Křivka, Nachtigal, Veselý.
1: No, tak já mám potom tu mladší garnituru, já nevím, Doležal, Smolík.
2: Taky,
1: že
2: no,
1: jo.
2: Tak že Honzou Smolíkem jsme se taky znali dobře.
1: No. Tak vidím, ale že ty hrdiny máme podobný.
2: Jo,
1: teda,
2: to
1: no.
2: Už je. To je.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Moc se mi líbí to, co Jirka Štědroň o sobě prohlásil, proč odešel do Prahy, abych ztratil komplex chlapce z malého města. Nevím, jestli zatím ještě pořád stojíš, ale moc se mi to líbí. Do Prahy si potom přišel, byl si v divadle Apollo, ale dá se říct, že v těch 70. letech si opravdu patřil k nejprodávanějším českým interpretům. To si myslím, že to by si mohl zahrnout mezi ty kategorie, na který seš určitě pyšnej.
2: No asi to jo, se, tak no. Fakt je, že no, my jsme to měli jednodušší, než to má ta generace dnešní. Fakt je, že byla jedna televize, v podstatě ještě jenom jeden program, pak přibyl ten druhý teprve posléze. Bylo jedno rádio, že jo, byly jedny desky, no dvoje, tak jako, ale tak ten Panton se vlek trošku v závěsu za suprafonem. No a pravda je, že nás bylo takových, já nevím, 20-30, který se do té televize procpali. Neříkám, že nebyli vedle toho i jiní šikovní, ale my jsme tam nepustili a prostě jsme si to nějak opanovali, takže se nám to se nám prodávalo. Dneska, kdy je na každém kroku nějaký jiný interpret, nechtěl bych už být mladý.
1: No, to si myslím, ale já myslím, že pořád ještě zní v uších té generace Belinda, Butterfly, Paloma Blanka.
2: Věděl, co dalo panu Vlachovi práce mě přemluvit, abych tu Belindu udělal. Já jsem se skrýval před ním, zapíral jsem
3: Proč,
2: se.
3: Proč, prosím tě?
2: Mně to přišlo, že je to jednoduchý, ba primitivní. No a on je to na dva akordy, to je FAC7, jo, což se řekne, že je písnička jednoduchá, tak má mít aspoň tři akordy. Takže
1: mluvíš čínsky teď, já to moc nerozumím. Jo, dobrý.
2: Je to tak, to ví každý, kdo trošku dělal muziku. No, takže mně to přišlo strašně prostě takový jako pod úroveň, no. Ale podobně jsem to měl s Popelkou, abych byl upřímný. Hele, u nás byla Hanka Maciuchová na návštěvě, když se to vysílalo poprvé. Oni byli kamarádky s mojí bývalou ženou nějak v Liberci a teď oni to vysílali, to bylo tuším 25. prosince v 69. a já jsem se tak styděl, že ona byla z opravdového divadla, že a já tam prostě hrál v takovýhle, teď to nechci říct pravým jménem, ale prostě v takovýhle jako no,
1: prostě, no takovýhle pohádce, dobře.
2: Prostínký,
1: no,
2: černobílý, takový jako ubohoučka, jsem chtěl hrát jako velký věci, jo. Tak už to jsme se už zmínili z počátku, že jsem zůstal hodně za svými představami.
1: No, tak dobře. To necháme stranou, ale co teď opravdu od tebe chci slyšet je, kterou písničku by si teď rád poslechl. Nemyslím teď tvoji písničku, protože ty tady průběžně posloucháme a myslím si, že děláme radost našim posluchačům, ale teď udělej radost sám sobě. Něčím, co rád posloucháš a co by si dneska chtěl poslechnout. My tady máme možnosti udělat prostě.
2: No, ještě jsme se nebavili o tom, kdo se mi líbil jako muzikant, zpěvák, tak určitě to byl v určitý době, naštěstí byl tak dobrý, že jsem ho nemohl nikdy ani při nejlepší vůli napodobit, takže to nebylo vidět, ale Gilbert Bécaud, ještě v Liberci, já jsem to něco složitý, já jsem ještě taky část dětství prožil v Liberci, pamatuju si, že jsem viděl, pokud moje úspory vůbec stačily, tak asi 7x zemi, odkud přicházím, to bylo zjevení, že Bécaud tehdy jako ten, který přicházel z té vzdálené země a to mi zůstalo a pak jsem měl dokonce štěstí, že jsem ho jednou viděl asi týden zkoušet v Saarbrücken, když jsme tam byli s Bromem a to bylo nezapomenutelné, co on prostě byl za motor ohromný.
1: Já ho viděl v Lucerně teda, jeho vystoupení. No,
2: samozřejmě několikrát, ale při tom zkoušení ještě znásobeno. No, takže toho bych si určitě rád poslechl.
1: Takže Bécauda. Jdem na něj.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jiří Štědroň měl to období, o kterém mluvil, kdy nebyl v showbiznisu jako aktivní jaksi aktér, nýbrž jako dokonce kreativní ředitel agentur a podobně reklamních, ale potom, jestli se nepletu, přišel telefonát tvýho spolužáka z JAMU, Ládě Županiče, a tvůj osud se zase úplně obrátil.
2: No to nebyl úplně telefonát, to bylo přímý setkání. Nějak jsme se někde setkali, už jako předtím úplně náhodně, a on mě pozval tehdy, Láďa, já jsem v té době dělal na tom Pravokoncertu, tak jsem si myslel, že mu nabídnu nějakou spolupráci, ale on ne, že by mě nabídl roli v něčem, co se jmenovalo Viktor Viktoria, byla to malinká rolička, on nechtěl riskovat samozřejmě, ale ukázalo se, že by to ještě docela šlo, no a tak jsem tam teda zůstal, bohužel jsem se nedostal k jiný roli, ale byl jsem například s divadlem na zájezdu, nádherným zájezdu v Japonsku. Ale hlavně přímo z toho divadla vedlo už jenom půl patra do tehdy divadla Semafor.
1: Ano, to je pravda.
2: No a já jsem se tam uplatnil v nějakým záskoku, Suchýmu se to líbilo, to tam byl ještě Láďa Hrabánek, s kterým jsme se znali a který se mě tam pokoušel procpat už někdy v roce 64 do dobře placený procházky, což se nepovedlo. Ale říkal, a slíbil to tehdy Míšovi Štibichovi, a říkal, který už byl teda v té době po smrti, a tak říkal, musíme aspoň na památku toho Míši tě sem dostat. No ale mezi tím přišli povodně, my jsme se vrátili z toho Japonska už do vytopeného divadla, ale ten Láďa držel slovo a přestože 3 roky neměli divadlo, tak mě tam živili v úvazku a živí do dneska.
1: No počkej, no, tak ten Semafor ovšem se stal tvým takovým novým osudem a docela příjemným.
2: Nechci vůbec ani slůvkem to zlehčovat nějak. Já jsem úplně nadšenej, to je nádherný podzim života pro mě. Opravdu, já jsem tam odehrál, co ten s proměnutím dědek skvěle mě napsal za roli, jo. Teď já jsem hrál několik bohů, králů, všecko samozřejmě hajzli, nějaký jako negativní role, ale tak to se samozřejmě líp hraje. Teď hraju takovýho podvodníka v něčem, co se jmenuje Me Too. Strašně rád to hraju samozřejmě. Včera jsem hrál takovýho podvodného krále v Kytici a
1: podvodníci se hrajou nejlíp, no, jistě. To je jasný. No, víš, jak říká Bolek Polívka podzimu života? Jaro smrti. Tak to bych nechtěl dávat do souvislosti. Ale já si myslím, že ty si tam nejenom zahraješ, ty jsi tam taky přines pár věcí svých. Ty jsi napsal, najednou prostě si v sobě objevil, jak si tohleto s prominutím střevo, spisovatelsko-básnický, a napsal si pár věcí.
2: No, napsal jsem nějaký hry. Dokonce jsem využil vyčuraně okamžiku, kdy Suchý s Molavcovou šli hrát do Národního, a se zbytkem souboru jsem tam secvičil jednu svoji hru, která teda neměla žádný zvláštní úspěch, ale párkrát se hrála, Ten čtvrtek platí se to jmenovalo. Pak už jako s jinou produkcí jsem tam hrál jinou svoji hru, Jsme tým. No a já nevím, kde se to ve mně vzalo, tady to puzení, protože teď jsem si říkal, už to leží tady ladem, ty hry, a zeptal jsem se jedný známý, jestli nemá někoho, nějakého vydavatele, a přepsal jsem tu jednu věc do prózy, a ona mě někoho nabídla, a ten člověk mi volal asi za 3 dny, říkal, je to docela čtivý, pošlete to všecko. Já jsem samozřejmě nic jiného neměl, že jsem netušil, jaký to má mít rozsah. No ale tak jsem rychle přepsal další 2 hry, které jsem měl doma v šuplíku, a to vyšlo. No a když to teď shrnu, což je taky jedna z neuvěřitelných věcí, mně v květnu vyjde 8. knížka.
1: 8. knížka? Tady ta, která přede mnou leží.
2: Tohle je 7.
1: Nikam se necpi, to je, což taková, se mi hrozně taková, líbí ten titul. Tak to taková, je už 7. knížka.
2: Taková novelka, no.
1: No prosím.
2: Ale to, jo, to vycházím z toho, co si pamatuju a co jsem zažil, to znamená, tady to začíná takovým zážitky ze vlastně divadelní šmíry jednoho, příběh jednoho takového, který dělá všecko. Který,
1: ale je to vymyšlený, je to fabulovaný.
2: Ano,
1: teda.
2: To je fikce.
1: Nejsou to tvoje.
2: Naprostá fikce. Tu a tam něco tam probleskne z mých zkušeností, ale jako minimálně. No.
1: Takže 8 knížek a kolik těch her?
2: Hry 3, ale v tom nepokračuju, že to nikdo nechce, no, tak... Ty knížky jsou jednodušší, že jo? To nemusíš se cvičovat a nemusíš k tomu psát muziku a choreografie dělat a režírovat.
1: Počkej, o muzice si ještě tvojí muzice za chviličku popovídám. Tandem Jana Rosáka.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Slíbil jsem, že si popovídáme s Jirkou Štědroněm o jeho muzice. Vyloženě říkám jeho, protože kromě toho, že naspíval spoustu písniček od jiných autorů, tak je zase napadá strašná formulace na starý kolena, že jsi se rozhodl. Je to tak, víš?
2: Jaká strašná, tak promiň. V letech už člověk nemůže uvažovat.
1: Tak nemáme mladý kolena.
2: Nemůže pojmenovat. Kolena už vůbec ne.
1: To kolena vůbec ne. Tak jsi se rozhodl, že prostě si uděláš svoji profilovou novou desku takovou.
2: No, je to něco, co vzniklo, přesně jak jsi říkal, no, psali mi do určitý doby písničky renomovaní a skvělí autoři, a Indra Brabec a Zdeněk Barták a podobně. No a pak jednoho krásného dne, já jsem furt si nějak tak psal, aspoň texty a zkoušel jsem napsat i a když přišly ty hry, o kterých jsme se bavili, tak jsem tam po vzoru Suchýho si napsal taky muziku a texty samozřejmě, že jsem to vyzdobil písničkama, všechny ty hry. Takže najednou vznikla určitá množina písní, s kterýma, co by člověk měl dělat, než že jsem je tak jako nabít zkusmo jednomu kamarádovi, nakladateli a taky majiteli studia. No a on, jemu se to líbilo, zaranžoval to, mimochodem velice krásně, jmenuje se Pavel Socha a natočili jsme to, no a podle jedný z písniček se ta deska taky jmenuje Jsem jen herec. To je trošku takový jako alibismus. On to říkal, já si pamatuju, jsme hrávali tenis, si pamatuješ, třeba v tom Bidžově byl takový slavný turnaj.
1: Bidžovský trpaslík, no.
2: A tak tam jezdili různý lidi, třeba pamatuju si, že tam byl Milan Kňažko a říkal svým kamarádovi, přestože po mně tam lezli různý lidi a chtěli podpisy a on tak jako stranou říkal tomu svým kolegovi z Bratislavy, veď on je tiež len herec. Tak já jsem to jakoby použil a nazval jsem tak celou tu. To je jedna z těch písniček, co tam možná tak jako trošku nápadněji zazní.
1: Víš, že ty jsi mě vnuknul myšlenku, na kterou bych se asi normálně ani nezeptal. Cítíš se být víc hercem nebo zpěvákem?
2: Já si myslím, že to lze klidně strávit obojí. Za mých mladých kolen to nebylo tak běžný a mrzí mě to, protože odjakživa jsem to víceméně dělal, vždycky jsem, vlastně jsem divadla nechal kvůli zpívání, protože to nějak nešlo dělat dohromady, tehdy se nedělali muzikály, nebo ne v té síle jako dneska. No, takže jsem, já si myslím, zpívající herec nebo hrající zpěvák, to nemyslím si, že si úplně odporuje.
1: Jeho Jahelka hrozně nesnáší, že mu někdo řekne zpívající právník, on říkal, že to je jak žonglující opice.
2: To už ano, to je trošku, toho může i jako dehonestovat, malinko jako právníka.
1: No, ale v tomhle případě s tebou souhlasím, to jde.

0: Tak to bych si neodpustil, kdybych se Jirky Štědrně nezeptal na tenis, protože my jsme spolu svedli taky několik bitev, viď? Pamatuju si na takovou finálovou bitvu v Přerově, pamatuješ?
1: Odporný, no já jsem se tam procpal do toho finále, měl jsem takovou radost, pak jsem na tebe uhrál snad dva gemy.
0: No, je pravda,
1: ne,
0: že mi to...
1: žádný no, bylo to hnusný.
0: bylo to trochu no, krutý, no mě to nějak hrozně šlo.
1: Na
0: no.
1: tom centru, ba ne, ty no. si hrál líp vždycky než já.
0: Ale hraješ pořád, doufám.
1: Hraju pořád, hraju stejně, stejně prostě vášnivě. To,
0: ty jsi takový elegantní hráč, takový, no, protože tak jak máš takový ty hezký vláčný pohyby, no. tak nevím, jestli jsi takový jako razantní, ale elegantní ne, určitě
1: ne.
0: jo.
1: Nejelegantnější byl Jirka Korn, ten z nás všech asi takový pohybově no nejnadanější člověk a hrál úplně příšerně výsledkově, ano, ano. ale měl rukavičku
0: třeba.
1: Měl. Bylo strašlivý. No.
0: On měl na tenis takovou tu rukavici, ano. kterou nosí takový ty řidiči.
1: Aby se neotlačil zřejmě.
0: Ano. No ale nehrál dobře, to je pravda, ale vypadal výborně u toho. No. Takže hraješ pořád.
1: Hraju pořád.
0: A jinak se taky udržuješ jako...
1: Jak jinak, no tak no. jezdím na rotopedu a snažím se chodit, ale tak, no prostě všecko, co ještě tak jako stařec by měl dělat, no ale jako velká sláva to není, co si vám povídám.
0: Čiviče, já tak na to koukám, myslím si, že docela jo. Můžeme být spokojeni.
1: Děkuji ti. Tak, Jirko, nápodobně.
0: Jo, moc děkuju. Tak moc ti děkuju za příjemnou návštěvu, ať se ti daří a samozřejmě půjdu na tebe na divadlo se podívat na něco hezkýho.
1: Samozřejmě.
0: Velmi rád. Ahoj.
1: Děkuju.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Právě se nacházíte u muziky Josefa Zimy, vážení posluchači. Řízným kastaldem Rudolfa Nováčka vás přivítala krajanka Václava Hlaváčka, která teď udělá prostor pro stříbrňanku Vojty Horkého a melodie Antonína Perničky. Od Hradišťa pro Trenčín, Kamenná cestička a píseň pro Irenku. Hraje a zpívá stříbrňanka.

To byla Stříbrňanka a tu střídá západočeská Březovská desítka se svými protagonisty Olgou a Jiřím Homolkovými. Na texty paní Olinky napsal Jan Lipold polku Jablíčka už dozrávají, Valčík Chaloupky zasněžené a tu třetí písničku si Olinka Homolková napsala sama. Ať je vám dobře s Březovskou desítkou.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. CDčka U muziky 1 a 2 byly původně vydány jako gramofonové dlouhohrající desky. V době digitální došlo k přepisu na nové moderní nosiče, ze kterých vám často hrajeme. Dnes to bude Lidová šlipanenky silnicí s ústřední hudbou České lidové armády a sborem Pavla Kchýna, starý pytlák Poncera Ondráčka a Sýkory a konečně zvoneček Josefa Hotového. Dále hrají orchestry Jindřicha Bauera, Waldoufinka a Kaplánkův orchestr, u mikrofonu Standa Procházka, Zorka Kohoutová, sestry Skovajsovy a moje maličkost.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Že to šlape tu šlape dobře, není třeba zdůrazňovat, stačí poslouchat. Dnes tu od něj máme Stelipského a Motla písničku Právě proto, Zefiho Točte se pardálové a Hašlerovi Pány muzikanty. Hraje a zpívá Šlape to.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

Tři lidové písničky Moravanky z jejich slavných začátků se budou ucházet o vaši přízeň a pozornost na konci dnešního pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Javorina, Chodila Mariša a Nedaleko od Trenčína. Moravanka hraje, zpívá a slovy se s vámi loučí také Josef Zíma.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Mráz rýmuje své kuplety a našim bačkorám se směje. Sníh, stejně jako před léty, dar času balí do závěje. Tak radujme se z toho, bratři, a stavme stram pod sněhuláky. Roztají s jarem, což se patří, rozkvetou meze a my taky. Jenže to si musíme ještě počkat, protože hodiny zatím odměřují zimní čas. Tak přijměte pro zahřátí doušek slov a melodií, které vám nabízejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Víš, naši předkové by se asi divili, že dnes mrazivého počasí nevyužíváme k té užitečné činnosti, jako je ledování. A ty jsi tu dokonce předposledně zmiňoval, jak jste na ledových krách na řece co by kluci od vody jezdili. Ale přírodní led byl ve své době také nezbytným zbožím.
0: Ano, ano, to máš pravdu. To v mnoha vesnicích nebo větších městech byla dokonce živnost, že to byl takzvaný ledař. A já jsem na vodě vyrost, takže to všecko pamatuju. A tatínek byl mlynářský, takže k vodě měl velice blízko. A já se pamatuju, když se sekal led, když lavec zamrzlo a tenkrát byl nezaměstnaný, tak si tím přivydělával. Byla to taková parta chlapů, kteří řezali a sekali kry různých tvarů velkých, nebo dokonce takový to vypadal jako traverzy z ledu úzky.
1: Promiň ti, že ti přerušu, ale to se řezalo normálníma pilama na dřevo nebo
0: ano,
1: sekerama
0: nebo se to,
1: zvláštníma?
0: Sekery se normálně se to štípalo do toho tvaru, pak tam zahákli takový do toho třeba velkého čtverce nebo obdélníku, už to vypadalo jako ledová traverza, zasekli háky, tři nebo čtyři chlapy, a vytáhli to na vodu a po ledě, který zbýval, který tam nechali až k břehu, ta kra letěla až nahoru, tam zastal jeden, který to brzdil, aby se to nerosekalo a od tam teď se nakládala do vozu. Takže já jsem se ze školy, tak jsem se chtěl vždycky dívat na ledaře. No a ten led se rozvážel. U nás je takový kopec, který se jmenuje Pásalťák, protože tam na začátku, nebo lépe řečeno na konci toho kopce vysokého byla hospoda Pásaltova, to byl Pásalťák. A když se jelo dolů k nám, tak to bylo dost nebezpečné, to byl prudký kopec a tam byly šraňky. A když někdo neubrzdil, tak to vzal i přes ty šraňky. A po levé straně byla velká stráň a do ty byly vydlabány takový jakoby šachty. Dvě nebo tři. A tam se skládal ten v zimě nasekaný led a místní řezníci, mezi ně patřil i můj dědeček, tam měli svůj štont takovej, kam se dával ten led a protože tenkrát nebyly lednice, nebyly mrazáky, takže maso přebytečný se dávalo tam a v létě, když najednou scházelo maso, tak jsme s dědou jeli do toho sklepa odříznout maso. A teď já si vzpomínám, jak jsem byl jako kluk, bos, černý trenýrky, lehkou košili a z toho tepla, když jsme vešli dolů, to bylo jak do pekla, tajemná taková chodba. Až jsem se tam bál, dědeček říkal, musíme sebou hodit, aby si nenastyt. A ten kopec se jmenoval Lednice a jednu stranu měli pivovar. A tam přes město vozili ty dva velký pivovarnický koně, velký sud piva na jedny maso, na druhý ta lednice. Takže já na tohle vzpomínám velice, velice rád.
1: No, to bylo úžasné. Ono, já jsem dokonce někde jsem se dočetl, že ten led v těch sklípkách se dokonce i trochu solil, aby ano, se scelil.
0: Ano, ano, aby tak rychle neroztával.
1: No a on vydržel pomalu až do zimy.
0: V létě se tam chodil normálně, či to se neotvíralo, aby tam nešlo teplo.
1: Ale navíc to vypovídá také o tom, že tehdy ještě zamrzaly i velké řeky, jako je třeba Labe nebo Vltava v Praze. Takže jsou dochovány fotografie, jak se na těch řekách bruslilo. No a třeba díky tomu zamrzání i tady v Bráníku vznikly velké ledárny. Až pro 20 000 tun ledu jsem zjistil. A ta lednice, která tam byla postavená, má stěny silné 2,5 metru.
0: Ano, ano.
1: A kromě toho to bylo komplet vybavení, kovárna pro koně, kterých tu měli až 300 na to rozvážení, pro řezníky, pivovary. A pak tu byly dílny pro údržbu nářadí a byly tu i byty pro personál. A všecko vlastně to skončilo, když se v roce 1954 začala stavět Vltavská vodní kaskáda a řeka přestala zamrzat, no. Tak byl s tímhle podnikáním konec.
0: A víš, co mě zajímalo? Když přišlo léto a používalo se prostě zmrazené zboží, dejme tomu, chlazené pivo ledem, tak já jsem se jako kluk strašně divil a ptal jsem se tatínka, proč pan prokurista od Malburku si do piva dává takovou rourku? Co to je? A pan účetní ze spořitelny tak já seděli. Tatínek povídal, co to je? To nejsou pivaři, představ si, pivo vychlazené jako křen a oni si to ohřejvají, že by nastydli.
1: Ohříváčky, taky, ano. Teď si myslím, ohříváčky, také jsem to viděl a přesně jako kluk jsem na to, jako ty koukal, jsem říkal, co to tam vlastně dělá. Ale víš, teď se nabízí otázka tím pádem, co vlastně dělali ty ledaři v létě?
0: No tak pak tatínek dostal zaměstnání, protože byl vyučený mlynářský, tak dělal ve mlejně, čili on tu vodu potřeboval, on se s ní bratřil, on ji miloval, to jsem získal po něm. No co dělali? Seděli třeba, popíjeli, kouřili viržínka a vzpomínali na zimu a těšili se na nový peníze.
1: A já jsem zjistil, že ti, kteří nebyli mlynářští a nebyli zaměstnaní, tak ty se živili převážně jako voraři, prostě i v létě jim řeka dávala živobytí.

0: Dovolil jsem si starou plaveckou písničkou tu atmosféru připomenout. Ale teď, jak slyšíš trošku nahlase a posluchači taky, se derou do popředí spíš jiné zimní přednosti, jako například rýba. To z člověka padají slovíčka, kterými jen těžko někoho okouzlíš. A hlas? Jako by člověk doloval právě z té hluboké ledárny.
1: A víš, že se mi tohle na tobě líbí, že jsi takový básník hračička? Protože zlá choroba, která trvá léčená 7 dní a neléčená týden, tě dokáže vyprovokovat. Takže poslouchej, tady mám důkaz. I takhle může vypadat v svém podání prošivinuté rande. Zarudlé oči plné slzí nevidí ručičky budíka. Říci se nedá, jak to mrzí. Zas další šance mi utíká. Kapesník už je na ždímání. Barně bych s rýbou, jak Rexe byl, kýchám a kašlu vzácná paní. Byla jste tam? No, a já debil.
0: Debil jsem tam, Věru, debil. Ale vzpomněl jsem si, jak to naše klukovské nachlazení léčila maminka. Já jsem ti třeba v době vánoční byl nastydlý snad 10 dní. A bylo zvláštní, že moje maminka vždycky, když na Vánoce povlékala čistě postele, tak říkala, to jsem zvědav, kdo bude nemocnej. Vždycky, když na Vánoce povlíkám postele, někdo onemocní. A vždycky to také vyšlo. A vzpomněl jsem si, jak to naše klukovské nachlazení léčila. Vždycky říkala, ta je, spráskla ruce. Kde si prosím tě kluku ulovil? A zatímco jsem přemýšlel, jak se loví rýma, musel jsem si napařit nohy v umyvadle. Obvykle ta voda byla trošku slaná, ale hlavně zpočátku nesnesitelně horká a navíc ještě teplou přilévali, takže nakonec si sice člověk zvykl. No a inhaloval jsem na to vařicí heřmánek, ručník a deku přes hlavu, pak hrnec lipového čaje a potit. A to já uměl. Vždycky jsem se několikrát tak spotil, že musela maminka převlékat nejen mě, ale i postel. Stálo to však za to, protože tahle léčebná kůra většinou fungovala a já mohl záhy s klukama lovit novou rýmu. Rýma. Rýma je krásné zimní slovo.
1: Františku, já s tebou souhlasím. Víš, co se mi připomněl moji babičko, která tyhle ty neduhy u nás léčila. Já ti řeknu její zvláštní způsob, samozřejmě to podcení a tak dále. A to byl buď to heřmánek, nebo lípový čaj. A babička sobě a někdy i mně do toho přidávala kápku rumu, ale zvláštním způsobem. Ona vzala rum, flašku, lžičku, kterou otočila nahoru a lila si přes ten vrch tu kápku rumu. To byla její léčebná metoda. Bylo to zvláštní spojení, lipový čaj, trošku ochucený rumem. No a pak jsem se počil, zdálo se mi, že na mě všecko padá, no ale taky jsem ty rýmy přežil.
0: Víš, ono vlastně tehdy tolik nevládly ještě lékárenské lobby a tak došly cti babské rady typu uvaz bramboru ve slupce a teplou pomalu válej od ucha přes lícní kost a nos k druhému uchu. A nebo podobně vařené vejce taky.
1: No, v knížce paní Hanky Sinkové Koření pro každé choření, kterou si nedávno prezentoval, ukazoval, se nabízí mimo jiné i cibulové ponožky. Když se rozpulila cibule, nakrájela na proužky, tak se dala do vlněných nebo bavlněných ponožek. A cibule se stejnoměrně rozprostřela na chodidla i na nárty a nechala si ty ponožky přes noc. A ráno by to mělo být, říkám, by to mělo být lepší.
0: No, do taneční bych ten den asi pro jistotu přeci nenešel, ale hlavně, že bych nehuhlal. Ale Hanička je léčivka a tak jsem tam našel proti rýmě i další ingredience jako tymián, mátu, česnek a křen. Tak se podívejme, kolik zimních slovíček se nečekaně objeví v souvislosti. Prosím tě, a jak nachlazení řeší herci?
1: Ale to je různý, jak kdo. Já si nejvíc vzpomínám na recept pana Františka Kreutzmanna, který v podstatě dělal pryznic, ale tvrdý. Říkal, já se nebalím do nějakého studeného, já si zabalím akorát nohy a ty stáhnou všecku horkost z těla. A když to udělám večír, druhý den odpoledne, můžu jít hrát. To Saša Rašilov, známý komik, ten byl zdravý jako řípa. A když přišla rýma, tak všichni říkali, prosím tě, Sašo, co proti tomu děláš? Jaký bereš léky? No, já si dám každý den ráno, jak vstanu, 3 velký panáky slivovice. A když vlezu do šatny, tak ještě 2. No, prosím tě, to ti nemůže stačit. No, to já si myslím taky. Ale já už bych víc zastřízliva nesnes.
0: No, prosím tě, představ si, že dnes je velkou módou jezdit třeba za severní pol do ledových hotelů, kde je vlastně všechno z ledu. A mě ti napadlo, jestli třeba trpí rýmou také eskimáci. Ale jak zjistil Jarek Nohavica, ti mají úplně jiné starosti.

0: není.
1: Vzpomínáš, Luďku, jak si pěkně se zimními slovíčky pohrával Karel Čapek v těch našich fiktivních rozhlasových návštěvách?
2: Letový, že jo. Co kdybychom si připomněli jeho článek o výzkumu zimy?
1: Prosím tě, udělej mi a posluchačům určitě také tu radost a obuj si zase jeho trepky, vestu, nasaď jeho brýle, usedni do toho křesílka u stolu s nízkými opěradly a vyprávějte, pane doktore, vyprávějte.
2: Tak, pane básníku, se posaďte vedle mě a zkusíme to dát dohromady. A naschvál, nebudu tentokrát psát o zimě, jejich náležitostech nic poetického, nejbrž půjdu na ní čistě vědecky. Neboť my kluci jsme měli svého času k úkazům zimy vztah náruživě vědecký a odborný. Snažili jsme se vyzkoumat, z čeho zima pozůstává a co všechno se s ní dá dělat. Dnešní mladá generace už ze zimy tolik nemá. Leda, nějaké ty lyže a hokej. Její zájem o zimu je spíš sportovní než výzkumný. Ještě tak polárníci pokračují dál v praktickém výzkumu zimy, který zahájil ve svých letech každý správný kluk. Tedy z odborné stránky lze podnikat se zimou velké množství experimentů.
1: Například které?
2: No tak lze například chytat padající vločky do dlaně a podívat se, jak vypadají. To se ale nepodařilo zachytit ani té nejskřehlejší dětské pacičce. A nebo lze zjišťovat, jak chutná sníh. To zkoušejí také štěňata, zpravidla se stejným výsledkem kašel a bolení břicha. Ale lze zkoumat, jakou chuť má mráz. Já jsem to jednou zkusil na mosazné klice domova a utrhl jsem si špičku jazyka, když mi k té klice přimrzl. Dále je možno vydýchávat kolečka anebo otiskovat nos na zamrzlých oknech. Taktéž psát prstem na oknech a potvrdit si svůj literární nebo výtvarný talent. Dál je možno cucat rampouchy za tím účelem, aby se zjistila jejich chuť a výživná hodnota. Dále potom srážet střechy sněhovými koulemi nebo kamením, aby se zjistila jejich křehkost a jejich skleněný hlas. A konečně zkoumat jejich tání, hlavně tím, že se strčí kus rampouchu tajně tatínkovi do kapsy. Na klouzačkách neboli čundračkách lze s úspěchem zkoumat zákony klouzavého pohybu ve stoje, na bobku, na jedné nose nebo dokonce s piruetou. Na ledě bývalo zkoušeno bruslení na přivázaném polínku, na jedné nebo zcela výjimečně i na dvou bruslích. A na sáňkách se může zkoušet jízda v sedě, jízda na břiše nebo obyčejně se špatným koncem, jízda v sedě pospátku. Hrudování neboli koulování je různé podle povahy sněhu. Při vodnatém sněhu se musí koule v dlani hodně zmáčknout, čímž nabývá malého kalibru, ale značné průbojnosti. Při normálním tvárném sněhu lze s prospěchem užívat kouly největší ráže. Při suchém a prachovém sněhu je záhodno útočit rozprášenými sněhovými oblaky. Střásání sněhu nebo jíní z větví stromů poskytuje cenné zkušenosti o tom, jak rychle sníh proniká límcem za košili a tam dolů, no zkrátka až kam se dostane. A sněhuláci jsou důležitým a u většiny lidí jediným pokusem ve figurálním sochařství. Kdežto otiskování panáků v čerstvě napadlém sněhu prozrazuje spíš zájem o svoji vlastní podobu a velikost. Ostatně výzkum potvrdil, že třeba šlépě je ve sněhu umožní vtisknout světu iniciálku svého jména. A totéž lze docílit i kropením, o němž se nebudeme šířit, ano? Děláním lavin lze zkoumat zejména na střechách stodol, když se nahoru hodí sněhová koule. A nebudíš ani zapomenuto kopání do kousku ledu před sebou, když se vozí led do hospod. Ale do této poutavé činnosti vidíme někdy ponořeny i docela vážné a dospělé lidi, kdy se vracejí z úřadu domů a myslí si, že se na ně nikdo nedívá. Takže jak je vidět, kam se hrabou zimní sporty na bohatost toho, co zima poskytuje vědy chtivému a technickému mozku normálního kluka.
1: Tak vidíte, celkem 19 výzkumných metod nabídl Karel Čapek do slovníku zimních zážitků. Ovšem současníci si budou asi preferovat pojmy jako snowboard, skipas, shoes, vlek a podobné reálie horských svahů, pokud to ovšem nevyřeší jako Ivan Mládek.

0: No vidíš, my jsme na tom s Ivanem stejně. Vždycky, když jsem přijel nahoru já, tak maminky říkali dětem, že když budou pěkně papat polívčičku, půjdou se zítra ráno podívat zase na toho legračního pána z Prahy, co dneska přijel. Takže já dávám přednost upřímnému přiznání, že z lyží to byly ještě tak běžky, dlouhé mírné louky a pevně stanovené kontrolní body, kde nehrozilo lavinové nebezpečí a sklenka slivovice první pomoci dodala odvahy k návratu na chalupu. Luďku, jezdil jsi nahory?
1: A víš, že ne? Já jsem bydlel téměř pod horama v rovině Hradecky. A když jsem já byl malej, tak hory byly v Sudetech. A to už byla jiná země. A to je věc, kterou třeba ty vůbec nepamatuješ. Existovala taková akce, která se jmenovala Winterhilfe, zimní pomoc. Když Německo napadlo Sovětský svaz a zvlášť kolem bitvy u Stalingradu, tak se museli odevzdávat lyže. Kdo je měl, já jsem je neměl, ale můj strýček je měl a vždycky mě na takový kopeček půjčoval. Ale ať tě nevidí někdo, protože tě udají gestapu. Takže já jsem lyže vůbec nepoužíval, tím jsem se nenaučil lyžovat, až pak na vysoké škole jsem byl s kurzem nahora a je to ostuda, ale mě to nikdy nenadchlo. Za to moje žena a dcera, no to už bude. O vnučce ani nehovořím, ta jezdí teďka, jak se to jmenuje, Ačka tyhle ty v Alpách a všecko. Já bych se strachem zbláznil.
0: Tak to tě vítám do klubu, protože udržet stabilitu na lyžích je pro mě také velký problém. Ono, udržet stabilitu vůbec může být základem úspěchu. O písničkovou verzi této teorie požádám, pokud souhlasíš, Jiřího Suchého.
2: Stůl má čtyři nohy, domů se to stojí, ten pán v hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho lapil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy.

0: a mít tak čtyři nohy, ale dvě jsou málo. Proč mě dvě nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Proč asi? Proč asi?
1: A víš, že to bylo pěkné, poučné ohlédnutí do mladých let? Ale kdo dnes o nějaká poučení stojí, tak nebudem provokovat. Jak praví moudrý citát, za sebou můžeš nechat starce, ale ne jeho zkušenost. Tak proto si dovolujeme občasná ohlédnutí za slovy, která už příliš frekventovaná v současném slovníku nejsou. Většinou je to krajíček z pecnu času, který voní vzpomínkami na naše mládí. Tak pokud vám ten dnešní krajíček chutnal, přijďte zase pobejt. Rádi zakrojíme znovu.
2: Tak buďte blaženi. A z velkých starostí se učme dělat malé a z malých žádné. Protože všechno je, jak má být. Už teď se na vás těší vaši František Novotný.
1: A Luděk Munzar.
0: Pomalu kráčí, co noha nohu mine. Sotva se vláčí, když najednou je mine. Noha nohu, nohu, noha nohu.

0: Tak já jdu.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

opět podzim v zahradní restauraci. Kolikátý už? 24. pokud se opět nemýlím. Mýlit se je moje nezřídkavá nectnost. Už poslední? Možná, že jo, možná, že ne. Jen žádnou larmojanci, bratříčku. Napij se zhluboka černé kávy, sodové vody. Lipové té tu nepodávají. A pivo odpoledne uspává. A rum mi jaksi neslouží ku zdraví. Mám alespoň ten dojem. Nejde-li o stařeckou hypochondrii. Jak bych to delikátně naznačil, Inu, jsou tady jisté zdravotní potíže. No tak ven s tím. Vždyť hospoda kvůli tomu neschoří. Občas močím krev. Slušilo by se básnit o půvabech podzimu. Padají hrušky, vadnou růže a podobně. A já o moči. Bylo by správné svěřit se obvodnímu lékaři. Obvodní lékař by mě zahnal do nemocnice. V nemocnici jsou dotěrní, prohmatávají pacienty a šíří se tam choroby. Nesvěřím se. Na restauračním pisoáru musím obezřetně manévrovat tělem, aby se někdo nezděsil. Dnes problém manévrování odpadá, jsem tu sám. Latinsky solus. Pouhý, samojediný. Karel V. mě obsluhuje liknavě, je úterý, v úterý je na Balkáně mrtvo. Z důvodu mě odevždy nejasných. I host má právo na odpočinek, explikuje Karel V. daný jev. Ale že vždycky v úterý a všichni v úterý, jak k tomu přijdu sedět tady solus? A nedbale obsluhován, sodovka je jakoby slaná, podám si na něho stížnost, je starý a je nahluchlý. Úterý 24. září, po 24. září. Hele, která trapně vychází numera. Numerus clausus, uzavřený počet. Numerus clausus tohoto úterý v zahradní restauraci na Balkáně rovná se kolik? Rovná se jeden. Taky bych mohl luštit křížovku, vyložit si pasiánc, odříkávat si australská města Melbourne, Sydney, Toronto. Ne, Toronto ne, Toronto je v Kanadě. A Erika je na Havaji. Tancuje v květované sukínce za doprovodu kytar. Nahoře bez, aby tě husa kopla odporný důchodce Františku Flanderko. Jdi na náměstí, vylez na morový sloup a vrč na lidi, si mrzut, ať si to lidi odnesou. A nebo se kousni do zadku. Na náměstí jsem byl předevčírem, v neděli, hned po ránu. Zbožní věřící se v kostele účastnili mše svaté, já jsem se poflinkával po náměstí. Bylo tam daleko víc atrakcí než chrámu páně, kolotoče, autodrom, houpačky. Blíženci by žhnuli vášní a máme-li země pěti koruny, lochneska, cukrová vata, střelnice. Náměstí třeštilo v přepestrém reji. No tak doslova netřeštilo. Bylo 9 hodin, u nás v neděli se nikam nekvaltuje, hlouček věrných se tratí v chrámové lodi, ojedinělí snaživci odjíždějí na bicyklech ke svým pozemkům v zahrádkářské kolonii, ojedinělí sportsmeni chvátají do městského bazénu nebo na tenis a jinak obyvatelstvo nepospěšmo větrá peřiny, snídá, sundává si natáčky, rozkládá žehlicí prkna. Houpačkáři a kolotočáři a jiní komedianti byli pohotově reostaty pod proudem vzduchovky na pultech 2metrový kačery do nehaldi v pozoru, ale kšeft se dosud nehýbal. Lec, který Alík pod maringotkou ještě dospával prohýřenou noc. Po náměstí mezi všemi těmi zábavními aparaturami jsem se promenoval já a 10-15 výrostků, jenom tak nezávazně a na čumendu. Nebyl jsem nadšen. Příliš mnoho techniky. Veselice na elektriku. Ozubená kola, kabely, megafony, magnetofony. Za mého dětství se kolotoč roztáčel ručně. Měl půdičku, my šprčci jsme se na ní po žebříčku vyškrábali, opřeli se o trámky a kolotoč jsme tlačili. 5x tlačit, 1x se svést. A pod lipou chlap s motýlkem na holém krku prodával mast na kuří oka. Tady je to, var je to,
za mého dětství, nedlouho po válce, po první válce. Medvědář, Flašinec, Papoušek a Planety a Štěstíčko a echtovní turecký med a pimperlata a maminka růže na

kde se mi tu zčista jasna vzala maminka růžena. Prodávala snad turecký med, maminka byla herečka. Zpočátku byla herečka. Do Kavac jsme kočovali. Kutná Hora, Pelhřimov, Třeboň. Já byl bledé chůdě od komediantů. V zadní škamně. Z Třeboně jsme brzy jeli dál. V Třeboni se nám nevedlo. Pak jsme se usadili. Maminka půjčovala kostýmy. Přespával jsem ve skladišti. Od stropu splývaly rukávy a šosy. V regálech se třpitily masky s flitrem. Byl jsem student gymnázia, maturitní ročník 1937. Proč se tam za pultem se vzduchovkami krčí maminka růžena? Šel jsem blíž, byla to památeční střelnice, plechový bubeník s terčem na levé straně prsou. Když trefíš, začne bubnovat. Plechový akrobati, plechové slepičky, plechový Švec a plechová Ševcová. Trefíš a Švec mlátí ženu potěhem. Vše si tě namalováno, názorné, směšno, smutné, jarmareční, zkrátka umění. Umění, na kterém se metiště vyhrabali. Rozhlížím se, není-li autor dole v rohu podepsán. Nebyl. Nahoře však visela cedule a na ceduli jméno majitele Josef Lagron. Spím či bdím? Já jsem, prosím, jako svou seminární práci ve třetím semestru na podzim roku 1938 psal cosi z dějin českého loutkářství. Téma jsem si vybral z vlastní iniciativy, puzen postpubertálním stezkem po divadle. Loutkářství v českém obrození. Lze předem uhádnout, že jsem penzum náležitě nedokončil. Posluchač třetího semestru je co do vědeckých zkušeností trdlo. Pošťoural jsem se v časopisech s Anodacu Mál, několik dní strávil v divadelním oddělení Národního muzea, s nepatrným zdarem navštívil i zemský a městský pražský archiv. Výsledek mého snažení byl žalostný. Ale Lagron... Na jméno Lagron si vzpomínám, to není jen nějaký hej a počkej, jen přicmrdáválek, který si najal atrakci skačery Donaldy. To jsou, prosím, dějiny. Prokazatelně téměř 200 let se již Lagronové potloukají po Čechách. A neprokazatelně, kdo pak ví. To jsou dějiny českého umění, umění non plus ultra. Loutkáři a komedianti jsou v Čechách od nepaměti. Jsou starší nežli jejich nejodřenější pimprle. Chodili po provaze, předváděli parterní akrobaci. Vojákům vévody z Valštejna, měšťanům Kutnohorským, čeláce pana z Rožmberka, z Pelhřimova do Třeboně, aniž to v Pelhřimově se jim nevedlo, 400, 600, 800 let. Když pak se národ obrodil a pimprlovou hru prezentíroval i kdejaký ochotnický spolek, přeškolili se z musu na kolotoče a houpačky a střelnice nevymřeli. Jsou. Na ceduli Josef Lagron 22. září 1985. Jeho prokazatelný prapředek Antonín Lagron žil a tvořil za napoleonských válek. Je to stále, je to nezničitelné, je to fort. Jak se vede, mistře Lagrone, pravím k trojici plechových akrobatů. Uprostřed nich je terč. 3 za 5, opáčila dívka v záplatovaných kalhotách a nabila mi vzduchovku. Vy jste Lagronová, šeptám divžené s úklonou. No jo, ale to je slavný rod, horlivě jí objasňuju. Vy o tom nevíte? Vím. Střelíte si? Nestřelil jsem si. Uctivě jsem couvl. Vystřídal mě adolescent v kovbojském širaku, čarostřelec. Akrobati si plivli do dlaní a zahájili svou každodenní rachotu. Nevede se, postěžoval si mi mezi dvěma salty Lagron Antonín. Je válka. Už zas, povídám z dostatečné vzdálenosti, abych mu nezavazel při produkci. Konce to nebere. Vy jste z branže? Ne, kantor.
Taky jsem byl ve válce. U Austerlitz? Austerlitz, Česky Slavkov, bitva tří císařů. Austerlitz, Auschwitz, tři akrobati alou do plynu. I to je furt? Nevyčkal mé odpovědi, nabral švih a předvedl dvojité salto nazad jako přídavek. Nebylo provedeno čistě, dopadl na všechny čtyři. Zakamufloval to kotoulem napřed a poté komickou poentou. Stáhl si kalhoty a plácel se do nahé zadnice. Takzvaná triviální komika, náročná umělecká disciplína. Komu se nezamlouvá, běž tamhle do kostelíčka a vyslechni si kázání. Odcháze je zaplať však laskavě, v stánku uměn vstupné. Jsem osláblej, omlouvá se Antonín Lagron a stěžka oddychuje. Ještě pár štací, jako je tu ten srap, a půjdem radši žebrotou. Taky jsem se toulal, mistře, usměluju se opozornit. Rychnov nad Knižnou, Kutná Hora, Teherán, Novochopers, Kostelec nad Orlicí, znovu Rychnov. Ale byly i světlé okamžiky. S komedií, kolegiálně se nastražil, jak pak by nebyly světlé okamžiky, nebejt jich, nač by se jeden narodil. Ne, s komedií ne. Cestovatel? A la Marco Polo, to jsme hráli, Indiánka, dvojzpěvy, patos, ryzí, milostné city a nádavkem evoluce na laně. Nad vodopádem, Niagara, lili jsme vodu z konve do lavoru. Antrenů, no tak, kasa štik to nebyl, kasa jako by byla děravá. Ryzí cit je dnes ve psí přizvukují mu. Válka spochybňuje hodnoty. Hráli jste ten kus po první světové válce nebo po druhé? Po sedmi leté, dí on, za Marie Terezie. Rozcvičoval si prsty na rukou. Dokonalá tělesná kondice je akrobatovo živobytí. Jemu praskalo ve všech kloubech a byly nateklé. Jeho mysl též se nezdála ve valné kondici. Soudíc dle sedmileté války jeho stáří se dalo odhadnout minimálně na 230 roků. A Marco Polo u Niagary nebyl. Být vámi, nadhodil jsem co nejšetrněji, poohlédl bych se po vhodném domově důchodců. Jaký má smysl tohle trápení, toulání a harcování? Kasa bude věčně děravá. Ryzí ideály netáhnou, mistře, skličující fakt. Mnohé ty domovy jsou téměř komfortní. Komfortní? Rozteklil se, až mu vardle sípalo. Domov důchodců, po Česku starobinec, že? A moje tuplsal, to jste neviděl? Skáču ho dnes a denně, jako přídavek zdarma, i kdybych měl přitom zhebnout. V luftě kasa mě neinteresuje. Toulání a harcování mě interesuje. Avanty, od štace k štaci, z placu na plac, z rachoty do rachoty. Pašnosti. A Niagara je všude, zejtra Choceň, pozejtří Lanškrun, popozejtří Polička, lidi se na mě těší, lidem se třesou lejtka, když vyseknu ryzí lagronovský tuplsalto. A doma se zamknou v obýváku a zkoušejí si ho. 99 se to nepovede a jednomu se časem povede. Když nepovolí, když si bude dnes a denně rozbíjet kebuly a potom přiharcuje za mnou, přes lán světa přiharcuje, až do Strakonic přiharcuje a řekne: děkuju, pane Lagron, co jsem dlužen, pane Lagron. A já mu řeknu: nic, nic nejste dlužen, příteli, to bylo zdarma, příteli, to bylo z lásky, příteli. Cože je ve psí? Vy jste ve psí, poklona. Nejsem si jist, reprodukuji-li jeho projev doslovně, ba nejsem si úplně jist, neproslovil-li jsem něco z toho já sám k sobě. V tom případě šlo o dvojzpěv. Dali jsme mu co proto, Františku Flanderkovi, důchodci ohavnému.

přikrčena za pultem se vzduchovkami. Tichou lince nám zatleskala. Kdo? No přeci maminka Růžena. Kde se to vzala? No přeci byla od komediantů, herečka, akrobat, chlap s motýlkem na holém krku. To je asi všecko, všecko si je podobné. Rozdíl bývá jen v kvalitě. Někdo umění, někdo šunt, někdo roztřese lejtka, srdce, někdo tak nejvejš mozek pošimrá a někdo balí kozí pšouky do celofánu. Nebo v tom byly i ty flinty na pultě střelnice, které jakoby mířily do jednoho bodu a ona se mi v tom bodě zjevila. Před hlavněmi popravčí čety, s terčem na levé straně prsou. Ale to se stalo ve válce začátkem září roku 1944. Jak jsem se o tom dověděl? Od paní Vašíčkové jsem se o tom dověděl, když jsem suploval na reálce v 46. s dosud nehotovou státnicí o podrobnostech maminčina zmizení jsem dotud marně pátral. Prej gestapo výbavě mě informovali tamní sousedy a sousedky. Víc by vám řekl Cajsik. Cajsika v květnu pověsili na kandelábr. Kdo byla paní Vašíčková? Paní Jarmila Vašíčková sloužila za války u advokáta Judr Jaroslava Vašíčka. Po válce se vdala za jeho syna. Společenské přehrady náhle přestávaly být natolik strmé. Služebná Jarmila rozená Poláková vynikala konec konců fyzickými přednostmi, které věru stály za to zbourat nějakou tu přehradu. Judr Vašíček senior se ještě k zármutku své právnické duše dožil znárodňovacích dekretů, synovi svatby se nedožil. Jaroslav Vašíček junior, ač také Judr, se nad znárodňovacími dekrety nermoutil, naopak vyhledal si dočasné, leč výnosné zaměstnání až v pohraničí, jakožto národní správce textilky. Textil byl pro něho španělskou vesnicí. V majetkových machinacích a v pokoutním odprodeji luxusního bytového zařízení po Němcích, perských koberců, klavíru, sloupkových hodin ze zlaceného bronzu a podobně se vyznal skvěle. Před Vánoci 1945 se Vašíček junior oženil se služebnou Jarmilou. Byla s ním těhotná. Paní Jarmila Vašíčková tedy nadále bydlela na Velkém náměstí v témž bytě, kde donedávna sloužila, naproti kostelu na nebevzetí Panny Marie. Byt s balkónem, bydlela tam víceméně sama. Dítě potratila v 5. měsíci a manžel dojížděl vlakem. Nepravidelně. Jeho tělesnou konstituci nebylo lze nazvat atletickou a měl cukrovku. Chramostejl, s despektem se o něm vyjadřovala jeho choť, jež komplexem z mezaliance netrpěla. Jarmila Vašíčková byla čuprholka bez komplexu a skrupulí. Seznámili jsme se na Pocíni, jež od severovýchodu vroubí náměstí a za deště je vítaným útočištěm. Do ložnice manželů Vašíčkových bylo odsud cirka 100 kroků a 30 schodů, banální jak háčkovaná dečka na šifonéru. Ani bych se o tom nešířil, není se čím chlubit, ale podivuhodným řízením osudu jsem se od té paní jednou při večerní siestě dověděl, co jsem se dozvěděl, takovou příhodu. Služebná od advokáta Vašíčka Jarmila Poláková byla z rána, kterého si zářijového dne roku 1944 se síťovkou pro mléko a pro housky. Na Podsíni tou dobou jistá její známa, znali se jen povrchně, jen od kupce a z mlékárny, šla napříč náměstím k radnici, na prsou hvězdu, přišitou, žlutou židovskou hvězdu, ačkoliv byla árýka. Bylo to zvláštní, byl to hazard, byla to provokace, bylo to neuvěřitelné bláznovství. Bylo to tak sugestivní bláznovství, že služebná Poláková neodolala a ženu za hvězdou následovala. Strachy se jí přitom třásla lejtka, nicméně následovala. Zároveň s ní i mimojdoucí listonoš a kominík
ubírali se od radnice svažitou uličkou, řečenou v kopečku směrem k hotelu Grant. U hotelu Grant je předběhl pan Cajsik, všeobecně proslulý konfident. Pískal na služební píšťalku. Z automobilu parkujícího před hotelem vystoupili dva neuniformovaní gestapáci. Cajsik, co si vykřikoval, žena s hvězdou mu dala přes hubu. Gestapáci briskně rozehnali srocující se chodce, včetně listonoše Kominíka i služebné Jarmily. Ženu s hvězdou zatkli a odvedli. Nikdo už ji pak nikdy neviděl. Jak se jmenovala? Fakštajnová. Rozpomněla se paní Jarmila, ryzající jablko. Ona se vdala za Žida ve válce. Předtím se jmenovala Flanderková, rozpomněla se. Růžena, nebyla to tvá příbuzná? Vem si jabko.

pravčí čet tam míří. Bubeník má hvězdu na levé straně prsou. Nestřelíte si? Fire. Voltrefa. Plný zásah. Bubeník bubnuje. Hrozný kravál. Povídá tichou lince maminka Růžena. Jsi tady? Jsem, maminko, jsem tady. Piju černou kávu. Přemýšlím. Ty jsi býval přemýšlivý chlapec. Vrátil ses z války? Trošku pozdě. Minuli jsme se. Byl jsi u Tobruku? Šeli kdes? Bojoval jsi za svobodu. Vyhráli jste, viď? Ta kráva se mě vyšklebovala. Tchýně. Ona je v dámském nebi. Nosí plášť lemovaný kožešinkou. Látky Flanderka. Tvůj otec je ve vojenském nebi. Kdo byl můj tatínek? Marcel Flanderka. Byli jsme spolu sezdáni v posádkovém kostele. Ty jsi ztratil křestní list? Nestratil. Kdo byl Marcel Flanderka? Voják. A padl ve válce? Určitě. Odpověděla poněkud na určitě. Ty jsi taky padl ve válce? Já jsem živ. Živ? Opakovala po mně jaksi s údivem a obhlížela si mě jakožto hříčku přírody. A vysedáváš tady v hospodě? A kde bych vysedával? Namítám ostražitě. Mrtví jsou neúprosní a vyčítají nám. V parku, na lavičce, je mír. U vnoučat. Ty ses neoženil? Dvakrát. Manželství byla bezdětná, jsou ukončena. Oseta trávou. Takže jsi sám? Ne, hájím se. Mám kamarády, Laca Brezinu, žije v Ružomberku. Píšeme si, pojedu za ním a vyrazíme spolu do Tater. A bratry Švarcovi mám, Zlatana a Zorana, ti žijou ve Svojšíně. Až pocestují do Moskvy na cirkusovou školu, já na ně počkám v Chocni. V Chocni rychlík staví, pohovoříme si. Ne? Určitě. Odpověděla ještě neurčitěji. To jsou všichni? Ale kdež? Hlasím optimisticky. Například Viktor Mareš, šofér od ČSAD, jezdí tuhle trasu. Chodívá sem na tonik a pan Picek, ten na mě čeká před domem na chodníku. Večer co večer. Imituje koně. Odchází. Divná kumpanie. Veselá. To ale pořád nejsou všichni. Je tu paní Mrázková, vdova, pečuje o mou pověst, a babička od Zilvarů, opíjí se a hraje Mariáš, ta je ovšem nakreslená. A alter ego, ironik a klaun. Teď si vykládá pasiánc. A František teď svačí krajíc chleba s paštikou a otevírá desky s touhle písemností a čte. Ten je ovšem až v čase budoucím. A tak si sám. Uzavřela můj výklad. A cůňa. Pípl jsem ještě dostracena. Vyschlo mi v hrdle. Slaná sodovka steplala. Karel V. asi v kuchyni spí. Prokletá potyka. Sedím tu, jaký jezevec v kukani. Byly i světlé okamžiky. Rozdoradil jsem se. Bojovali jsme. Za svobodu, za ideály. A nepřestanem. Dokud stojíme na nohou, nemůžu za to, že je mně 68 a hlodá ve mně skleróza a močím krev. Já ti nic neupírám, povídá tichou lince. Já jen, že samotnému je smutno, člověku. Ty jsi byla taky sama? Ne, vzepřela se. Měla jsem kamarády. Listonoše, kominíka, služebnou od vašíčků a psa a hvězdu. To bylo ve válce. Ve válce, všecko bylo ve válce. Jsme počati ve válce, vyseknem tu plsalto a spadnem do války. Maminka Růžena se vzdalovala, zmenšovala se, bořila se do země. Zastřelili tě? Ptám se tichonce, co to meleš, kvůli čemu by mě zastřelili? Kvůli bláznosti. Jak
jakému bláznovství, neříkej tomu bláznovství. Nemám rád velká slova, víš? Já jsem byla jen malá ženská. No právě. Jinak to ani nešlo. Byla to povinnost. No právě. Ono je to na nás. Co? Obecné blaho. Bonum publicum. I když v tom nemáme vždycky systém. Kážeš jak velebníček. Sbohem, Františku. Sbohem, maminko. Zastřel jsem si tvář novinami. Načež jsem ji zas odestřel. I v novinách se psal o válce. Ne o minulé, o přítomné. Libanon, Irák a tak dále. Je to na nás, ale je toho na nás nějak moc. Já tu paní neznám, víš, Františku. Laco se oženil až asi 15 roků po válce, jak si mu na to dřív nevybil čas. A na pohřbu jsem nebyl, darmo bych tam překážel. Opil jsem se, ano, slib jsem dodržel, ale opil jsem se doma. Sám na kraji palpostu, koněkem značky Courvoisier, spořádaně za tím účelem zakoupeným v samoobsluze, je nekřesťansky drahý, flaška 315 korun, to bylo předevčírem. Ještě dnes je mě mizerně. Pořád už mě bude mizerně.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Krásné dopoledne, přátelé. Zdraví vás Věra Hotařová.
1: Hezké dopoledne vám přeje také Standa Hložek.
0: No a v této sestavě budeme vaši průvodci dnešním vydáním písniček pro duši. Ano. Máme polovinu dubna.
1: Ano,
0: to už a myslím je si, jaro v plném proudu.
1: Teď jsem to chtěl říct, a ono se to vysílá hned jinak, když venku svítí sluníčko.
0: Taky ti to tak zvedá náladu, když se probouzí příroda.
1: Mě to absolutně dobíjí. Já mám tolik energie, že nevím
0: kam.
1: No já
0: to vidím. Je to vidět na každém kroku.
1: Normálně roztrh.
0: Tak opatrně, máme před sebou hodinu.
1: Přiznám se, že jsem se dneska moc těšil, že se tady zase potkáme a že můžeme našim posluchačům nabídnout několik zajímavostí a hlavně několik krásných písní. Myslím si, že jsme vybrali společně, protože vždycky já něco vyberu a pak to tady všechno kolektivně konzultujeme, jestli ještě nemá někdo nějaký jiný, lepší návrh a tak dál. No a potom z toho vzniká pořad, který vám po rozhlasových vlnách posíláme.
0: Ano, a velmi rádi vám posíláme písničky, které by měly oblažit vaše dušičky, stejně jako ty naše, protože hudba je lék, to už jsme tady říkali několikrát. Já to ostatně velmi ráda opakuji, abychom si to často uvědomovali, čím se můžeme léčit. Na jaře energií z přírody, ale hudbou neustále.
1: Věru, dneska jsem si uvědomil takovou jednu věc, že jsou dny, kdy třeba člověk ráno stane a hned mu naskočí písnička. Hned si ji třeba zaspívá, jako se mi to stalo dneska ráno, ale jsou dny, jako se mi stalo předevčerem, že prostě jsem stál v 7 a říkal, je, to mě bolí hlava, ještě vstávat nebudu, to je zase bude den. Tak si třeba půl hodinky zdřímnu ještě navíc a pak ta nálada přijde potom sama. A dneska jsem vstál a normálně se mi chtělo začít zpívat.
0: No a co ti teda naskočilo?
1: No naskočilo mě prostě, že teď zpívat nebudu.
0: A že si
1: budem povídat.
0: To bylo tak napínavé. No,
1: teď jsem přemýšlel, co ti na to mám odpovědět. Ale teď to malinko střihnu. Teď jsem si nedávno uvědomil, když člověk se pohybuje mezi kolegama, zpěvákama, muzikantama a tak dál a povídám si s nima, jako jak se máš, co děláš, a kde jsi, co jsi a tak dál. Tak jsem se malinko v sobě zastavil, jsem říkal, páni, jak je to možný? Všichni nějak se tlačí na Jižní Moravu. Vysvětlím.
0: No, protože, schválně tedy.
1: Protože teď jsem třeba se potkal s Davidem Kolerem, tak jsme si povídali, co a jak, co Lucie a tohle, že prostě hrají jenom sem tam a že si postavil svoji kapelu, se kterou chystá koncerty. Mimochodem teď nějak se chystá i do Brna 14. června, má koncert na Špilberku a potom chystá na podzim nějaký turné asi 16 koncertů. No, zajímavý povídání, ale co mě velice zaujalo, že se přestěhoval do Mikulova. Takže David Koller, ouha, je
0: Morava. Je Morava.
1: No, pak samozřejmě Pepa Nálovský. Mě překvapilo, že už nejezdí do Ústí nad Labem, ale že jezdí do Luhačovic.
0: A tady už je několik let a líbí se mu tady.
1: No, on tady přebýval a tak pendloval, ale teď už je tady natrvalo, což je milé. Mě třeba překvapil Petr Janda, se kterým chodívám každou středu dopoledne hrávat tenis, tak jsem se optal, co novýho, říkal jsem mu, jako, že vysílám tady PPD ve Zlíně a mě řekl
0: to
1: nějak...
0: To ta zkratka prostě pořád leží v hlavě, ať, ano, to jsem
1: ať mě řekl nějakou perličku, co novýho a on mě šokoval. Říká, člověče, představ si, teď jsem byl hrát s klukama v hospodě karty, on chodívá hrát mariáž. Tak jsme si dali pivečko a tak jsem večer po dlouhý době jel autobusem. A protože už jsem důchodce, tak vlastně mám autobus zdarma. Tak jsem tam nastoupil a teď to byl takový ten autobus, kde mě kontroloval řidič. A říká, mladý muži, potřebuju kartičku vaši. Říká, počkejte, ale tak já už jsem důchodce. No, mladý muži, to může říct každý. Petr dostal záchvat smíchu, že ještě u někoho je mladý muž, tak nakonec prostě kartičku neměl zaplatit. Ale proč to říkám? Protože zase Petr Janda si vzal manželku tady od Luhačovic a ty tam postavil penzion. Takže je tady každou chvilku taky na Moravě, takže to je další.
0: No, ale no, proč se všichni tlačí teda na tu Moravu?
1: No já právě taky nechal. Ilona Čáková, taky ta se přestěhovala do Brna. Bohuž Josef, taky. Takže vlastně, jak se říkalo, že Moraváci zaplavují Prahu, tak pozor, Pražáci zaplavují Jižní Moravu.
0: No ale... a co s tebou? Tak ty jsi takový rozdvojený, ty jsi jednou nohou v Praze, druhou nohou v Hulíně, tady na Moravě.
1: Ty neuvažuješ,
0: že bys teda zpátky se vrátil do svého rodného kraje?
1: Já už od začátku, co jsem přišel do Prahy, tak jsem říkal, že jsou Moravák žijící přechodně v Praze. A to tak zůstalo a díky tomu, že máme dálnici až k baráku, takže mi to nedělá problém.
0: Těch náplav v úvozovkách, jak se to říká, spousta. Na Moravu je celkem dost, tak kterou z nich vybereš právě pro písničku, protože jsou to všichni zpěváci, všichni.
1: Tak a já si myslím, že by to chtělo začít nějakou písničkou od nějaký ženský. No a v tomto případě tady jedinou ženou je Ilonka Čáková. Takže posíláme tuhle písničku.

0: No. Zavři oči, když se červenám. Krásná písnička.
1: A když se holka červená, je to dobře.
0: Myslíš?
1: No, ano, to je prostě znamení, že prostě ano, má nějaký ostych. Mm-hmm. No, tak Ilonka až z Chebu přijela sem, se nám začervenat. No, ale dívej, já teď jsem přemýšlel, když jsem se dělal do kalendáře, co se v tomto týdnu událo, tak samozřejmě spousta věcí, ale zaujala mě, když vlastně se bavíme o písničkách, že měli narozeniny Tena Elefteriadu, Vlasta Redl, 14. Tena měla 16. A toho 16. taky velice významná osobnost v československé hudbě, Pavel Vrba, textař. Bohužel byl to můj výborný kamarád a člověk, kterýho si nesmírně vážím. 50 let psal texty a básně, vlastně všechny skoro jeho texty byly víceméně básněmi. A zjistil jsem, že asi 1300 jeho textů se nahrálo na nějaký nosič, což je neuvěřitelná představa, tohle číslo. A kolem 2000 napsal písmových textů.
0: Tak to už je
1: představit?
0: Dílo.
1: Vydal několik knih, dokonce několik jeho knih mám schovaných, podepsaných. No a taky potom samozřejmě, jak celá ta hudební sféra šla do muzikálu, tak taky on prostě se přidal. No ale já bych chtěl právě v souvislosti s tím Petrem Jandou a s Olympikem, protože on, to byl vlastně jeden čas Olympiku dvorní textař, tak já bych chtěl na něj si vzpomenout písničku, kterou všichni dobře známe, a je to jeden z největších hitů skupiny Olympik. Jasná zpráva.

0: Jasná zpráva je také to, že texty Pavla Vrby zpívali třeba skupiny Blue Effect nebo zpěváci Věra Špinarová, Petr Spálený, Petr Novák, Petra Janu, Lucie Bílá, Iveta Bartošová, samozřejmě Karel Gott, Helena Vondráčková, Michal David a co tak Standa Hložek?
1: Já si myslím, že skoro každý zpěvák, který jako nějak vyčníval, tak měl texty od Pavla Vrby a já samozřejmě taky. Napsal nám taky několik textů, co jsme zpívali s Petrem, ale já si nesmírně cením toho, co mi napsal na CDčko My vyhnaní z ráje, který teď vyjde v obnovené verzi. To CDčko se bude jmenovat V oceánu lásky. A tam mi napsal opravdu skvosty, jako třeba text. To je vlastně báseň, slova trávy. Tam si hraje se slůvkama a tam vlastně povídá o tom, jak žijeme v době, kdy si vůbec nevážíme slova, že se nepozastavíme nad tím, že každý slovo má svoji váhu a že se dá prostě použít tak a nebo onak, jo. A že s těma slůvkama se dá hrát, a že vlastně je důležitý mít cit pro každý slovo, který člověk vyřkne. Mm.
0: Protože... No v dnešním světě SMS-kových zpráv a zkratkovitých komunikací, tak to musel hodně trpět.
1: No to určitě trpět, protože on opravdu, se budu opakovat, že to byl mistr slova, já jsem ho měl strašně rád, on byl bohem, když jsme se potkali a on si třeba rád dal nějaký vínečko a tak dál. No a když to třeba rošoupnul, tak třeba několik dnů jsme ho neviděli.
0: Potom... To měla rodina asi radost z něho.
1: No jeho žena Maruška, on jí říkal, to je moje Bystrá. Maruška v branži se jí říká Bystrá, skvělá, úžasná žena, která by měla dostat metal, protože s Pavlem to určitě nebylo jednoduchý, ale taky nesmírně moudrá, vzácná žena. To si Pavel mohl gratulovat, že takovou potkal. Takže vlastně to byl ten text Slova trávy, ale další skvost mi na tuhle desku napsal s názvem Zabít láska se dá. Poslouchejte.

0: No.
1: Nádhera. No. To by chtělo ještě tak minutku doznít, ale pauza by byla podezřelá. Jak se zpívají takové písničky?
0: Nádherně.
1: Takové texty.
0: Nádherně, ale víš co, já se přiznám, že ten text, když jsem ho zpíval, tak samozřejmě jsem věděl, o čem zpívá, ale ta hloubka toho textu ti dochází až po určitý době. A já jsem si to potom pustil, tuhle písničku, po několika letech a až tehdy jsem třeba zase našel tam další úžasné myšlenky, kterých nám chtěl říct.
1: A Stando, dovolíš, já ti vyměním rekvizitu.
0: Počkej, co mě budeš tu trošku?
1: Pro upřesnění, Standa drží celou dobu v ruce tušku, která se nazývá krajon. Víte, co to je? Že to je kovová tuška, která, když se s ní neustále točí do kolečka a občas se ťukne, tak vydává takové zvláštní zvuky. Jak se tomu říká, když nahráváte CDčko, když se tam objeví nějaký takový ten zvuk, který tam nepatří, jak tomu vy, hudebníci a muzikanti, říkáte?
0: Nějaký,
1: no tak děláš šumy prostě, no, tak si vem obyčejnou dřevěnou tušku, tak.
0: No dělej, to je těžký. Ono třeba někdo, když hovoří, tak mu třeba, jako já si hraju s tuškou, a někdo třeba...
1: A dobře to děláš,
0: a někdo třeba chodí. No. Chodí a...
1: Tady chodit nemůžeš.
0: No a já tady chodit nemůžu. No tak
1: trošku
0: dobře,
1: tak
0: já ten krajon.
1: Dej bokem, tady máš obyčejnou dřevěnou tuštičku, že je to v pořádku.
0: Ano,
1: no.
0: Ano, paní učitelko, děkuji. Tak už budu hodný. A tak pojďme dál. Přátelé, tento týden měl taky jubileum další náš kamarád, další bezvadný chlap, vynikající muzikant Vlasta Redl. 14.4. Co jsem se dočetl, on se narodil v Novým Jičíně. A pak se přistěhoval sem do Zlína, no a vyšvihl se takovým způsobem, že prostě je z něj multiinstrumentalista, skvělý, úžasný. A...
1: Zlínská léta má spojená s AG Flekem a Flerety.
0: A oni, když se spojí s Ivošem Viktorínem, tak prostě ta muzika je nádherná, i to všichni dobře znáte z těch nahrávek. A on má taky vztah k folkloru, taky s tím Fleretem vymyslel nějaký legrácky a hlavně i s Hradišťanem. A s Jirou Pavlicou, což jako se projevilo na krásných písničkách, některý už dalo by se říct, že zlidověli. To je ta podstata toho, když člověk dělá dobře muziku a dělá i pro lidi, že si lidi zpívají, protože se jim líbí. A Vlastovi se to moc povedlo. I když Vlasto je takový složitý člověk, si myslím, protože má neustále rád nějakou změnu, tak on potom z toho Zlína se odstěhoval někde k Brnu, koupili tam statek nebo co, a tam měli studio, odstěhovali se tam potom s jeho rodinou. No a teď střídá různé hudební formace, což je docela dobrý pro muziku. Aspoň ta muzika je pestrá. To já kolikrát neumím, to zase před ním smekám. Dokonce vydává knihy, ale...
1: Má... Jako autor, spisovatel, že píše knihy?
0: Tak on má rád legraci a má rád recese, tak i v tomto duchu ty knihy vycházejí. On má strašně energie, což je úžasný. To je, když přijete na jeho koncert, tak uvidíte a pochopíte. A já mám na Vlastu takovou vzpomínku, takovou zvláštní, když mě Ivo Viktorín přinesl na moje LPčko té hry písničku Řekněte jí a druhou písničku Jsem sám, tak Vlasta tam byl u stolu a říkal, to Stando, on ti napíše dvě písničky, já ti přinesu dvě kabele písniček.
1: A přinesl?
0: Dvě kabele a tak...
1: Plácli jste si.
0: Mě to, tak Vlasta tehdy potom šel svou cestou a pak jsme se trošku míjeli a několikrát jsem si na něj vzpomněl, že škoda, že jsem nějakou písničku aspoň z té jedné kabely prostě nevytáh, protože...
1: Třeba to na tebe ještě čeká, někde na té chalupě u Brna.
0: Tak on jak střídá ty party, tak možná, že se ještě nějak potkáme. Ale já dlouho povídám a myslím si, že bychom si jeden z těch jeho skvostů mohli pustit. Ne jedenkrát.
1: Ale dvakrát zrovna.
0: Ale radši rovnou dvakrát.
1: Dobře, tak to zkusme.

0: si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Já bych to nechala zaplatit dohromady. Ale Stando, jeden chlap, druhý chlap, třetí chlap.
2: No to bylo třikrát zase.
1: Chtělo by to nějaký tak. Krásný ženský hlas. Krásný
2: a já jsem s tím počítal, že mi tohle vyčte, že ano.
1: To není výčitka, ale to je připomínka. Pozor, ano. Konstruktivní připomínka.
2: Právě, s tím se počítal. A proto jsem dlouho hledal, abych našel v kostce zase tři zpěvačky, tři ženy.
1: No vidíš.
2: A říkám v kostce, protože tři ženy zpívají v jedné písni. A docela a to... krátké. A to nejsou jenom tak obyčejné ženy, obyčejné zpěvačky, to jsou hvězdy. Vybral jsem písničku, kde zpívají hvězdy takové, jako je Helena Vondráčková, Maruška Rotrová a Naďa Urbánková. Naďa Urbánková, jestli to nevíš, ona se narodila v Nové Pace na Slovensku.
1: Tak to jsem fakt nevěděla.
2: No, to jsem taky nevěděla. Ale potom začala se věnovat i herectví. Potom šla do semaforu, jako každý v té době, každý, kdo něco znamenal. No a měla velký štěstí, že se spojila s Jirkou Brabcem a vlastně vytvořili Country Beat Jirky Brabce a to vlastně bylo to její zlaté období, kdy vlastně rok poté, co začala s Jirkou Brabcem zpívat, tak už se stala zlatou slavicí. A ne jenom jedenkrát, ale dokonce pětkrát v řadě byla Naďa Urbánková zlatou slavicí, což už dneska
1: a
2: mnozí si neuvědomují a zaslouženě. Pak ona ty osudy zpěváků jsou prostě různý. A zpěvaček, no, se zamilovala.
1: A myslíš, že jí zahraniční manželství?
2: No, dala se do Švýcarska, no a pak jí to nějak nevyšlo, že? No.
1: Ano, tam na to ona vzpomínala několikrát i v dokumentech, dokonce Česká televize natočila 13. komnatu s Naďou Urbánkovou, ono, ve kterém víš, popisuje tento příběh.
2: Ono víš, vzít si normální uvozovka člověk z téhle muzikantské branže, tak to je velký riziko, protože dotyčný chce mít pořád doma toho partnera, ale ten partner zase, pokud dosáhl něčeho, tak díky tomu, že byl pořád někde na cestách a pořád jezdil za posluchačem a byl víceméně pořád jako někde ve světě. To znám z vlastní praxe a to partner těžko snáší. No, Helena, jo, ta, to je vlastně taky zlatá slavice, a Maruška, zlatá tak holka je, z Moravy, no a písnička je taková svižná. Anči, sviť, tady je.

0: Jo, tak Věruš, představ si,
1: jedeme na Slovensko, já se na to moc těším. Máme tam od poloviny května do poloviny června 20 vystoupení s Naďou.
2: No páni, tak to bude
1: šňůra teda. S
2: Maduárem
1: a s Petrem. Už se docela moc těším, protože mám tam spoustu kamarádů. Jedním z nich je taky člověk, který vlastně už léta páně, už tam září. Prostě.
2: A to je kdo?
1: To je Meky Žbírka.
2: No ano. Meky Žbírka. To je takový československý zpěvák.
1: Ano, československý. Já jsem nad tím přemýšlel, že on je ve Slavíku, jak na Slovensku, tak v Čechách. On se narodil v Bratislavě, samozřejmě zazářil se skupinou Modus, s Janem Lehockým a s Marikou Gombitovou. Ty písničky se hrají dodnes a jsou krásný. No potom si postavil svoji kapelu Limit a jel dál. Našel si holku v Čechách, odstěhoval se do Prahy, bydlel hned kousek od Václaváku, hned za Lucernou, teď už tam nebydlí, proto to můžu říct. No a je to obrovský hitmaker, ten má takový čich na hity. Možná je to díky tomu, že vyrůstal na Beatles, že je můj kamarád výborný, navštěvujeme se, hrajeme spolu fotbal v Amfoře. Meky i dokonce běhá, představte si. No.
2: Tak sice, já jsem sice myslela, že on je antisportovec, ne, on je vždycky takový uhalazený, on má běhá, takové decentní vystupování.
1: Ano, on běhá elegantně.
2: Aha, no, tak běhá, tím se to vysvětluje.
1: Tak prostě, tak
2: prostě, a jak se běhá elegantně?
1: No, přijď se podívat na Mekyho.
2: Když je budete běhat, abych věděla, kdy si mám naplánovat
1: už
2: cestu
1: brzy,
2: do Prahy.
1: Z hlavy to nevím. Ale já, když mluvím o Mekym, tak nemůžu zapomenout, když jsme měli koncert v New Yorku a měli jsme tam nějaký prostor v šatně, tak Meky vzal kytaru a asi půl hodiny měl v šatně koncert. Hrál jednu písničku za druhou od Beatles, ale fantastickým způsobem. Kde jsme fakt, jako si říkal, jestli on s nima nikdy nehrál. Jo.
2: A setkal se vůbec s někým z Beatles naživo, osobně?
1: Já jsem byl taky na koncertě McCountryho, když byl v Praze, kde Meky tam byl a potom přišel a byl úplně v tranzu, protože někdo McCartney mu řekl, že je tady člověk, už dopředu mu to samozřejmě McCartney mu řekl, že je tady člověk, který propaguje Beatles a je jednou z hvězd československé pop music, tak McCartney ho přijal. Meky přišel k McCartneymu do šatny a Meky mi říkal, ty, já jsem byl normálně úplně jak někde v pohádce. On mě přijal v šatně, jako kdyby jsme se znali 100 let a říkal, pojď, poslechni si, a teď, že McCartney mu hrál na kytaru v šatně. Říká, představ si, byli jsme tam jenom my dva, McCartney a já. A McCartney mě hrál písničku a ptal se mě, jestli se mi to líbí, že by to chtěla dát na desku. Tak já jsem potom vyšel z té šatny a byl jsem úplně v tranzu. Tak to já se mu nedivím.
2: To teda se to taky se
1: nedivím. Taky, tak prostě nespím z toho několik let. No nicméně, pojďme si zahrát písničku od Mekyho Žbírky. Já jsem vybral 22 dní, které se říká Aneb, bacha, už jedu.
2: Tak bacha 22 dní.

0: No, to je rytmus takový, který se hodí do dnešního dopoledne, do toho našeho krásného jara. Jak Věruš si na tom teď jako na jaře?
1: No, já už čerpám energii, to už jsem vlastně na začátku říkala, že to jaro ve mně vzbuzuje chuť do života, chuť dělat něco nového a neustále něco plánovat.
0: A děláš třeba? Jako...
1: Dělám na zahradě, ano.
0: No, já taky, já to mám složitý.
1: I v bytě prostě... samozřejmě, ale když svítí sluníčko, tak mě to tahne ven.
0: Tahne ven, ano, přesně. Já to mám složitý, protože to mám jako na několik etap. Já to mám jak na chalupě, tak tady na Moravě, když ostříhám stromy, a já si je rád stříhám, protože jako u toho člověka...
1: To umíš?
0: No, tak
1: si myslím... Ovocné stromy umíš stříhat?
0: Umím, si myslím. A naštěstí jich nemám tolik, takže to nějak zvládnu. A ono, když si na té zahradě, na tom žebříku, samozřejmě, když nemám čas, tak si pozvu zahradníka, ale když mám, tak se tak jako blažím.
1: Jo, a víš, co mě teď napadlo?
0: Akorát se bojím, aby nespadl ze žebříku.
1: Mě teď napadlo, že jak spousta lidí vyznává vidět svět z koňského hřbetu, tak u tebe to je možná vidět svět z žebříku. Dvojáku z koruny stromu, že?
0: No, a musí dávat fakt bacha.
1: Teď jsem si uvědomila, že už to bude rok, co jsi v Hulíně zasadil strom.
0: Ano, na podzim to bylo. Ano, zasadili jsme tam strom.
1: Jak se mu daří?
0: Katalpa.
1: To je krásný strom.
0: Zatím má tak 2 metry a jsem se tam byl před týdnem podívat, no jsem trošku nervózní, protože zatím nepučí.
1: Tak některé stromy možná raší později.
0: Budu ho možná dneska zalít. No.
1: To bys měl.
0: Ale když jsem na té zahrádce, víš, tak teď jsem trošku znervozně. My tu chalupu máme asi 16 let, ale poprvé za těch 16 let mám tam krtka.
1: Mám tam krtka,
0: mrcha. Já se snažím tam mít trávníček, takový, aby byl tak akorát. A teď mrcha, mi to tam normálně vreje, tak přemýšlím, co s tím.
1: No. To každé ráno vstáváš s napětím, kde ti zase udělal hromádky, že?
0: A jen. A mám tam kamarády kočky z celé vesnice. Přiznám se, že jsem ke kočkám žádný jako k těm čtyřnohým neměl nikdy moc vřelý vztah. Spíš jsem měl rád psy a mám. No ale díky tomu, že moje žena je vlastně taková kočičí máma, tak jsem to musel nějak přetrpět. No a díky tomu se k nám stahují kočky z celé vesnice a já je krmím. Máme tam takový 2 kočky, které jsou jakože domácí. Já jim dám třeba do misky nějaký žrádlo a přijde cizí a ta domácí normálně se na ně dívá a nic jim neřekne. Ne, že by rafla, nebo že by vyhnala, ne.
1: Podělí se.
0: Oni se podělí, to je tam takový zvláštní kočičí svět, který mu nerozumím.
1: Hlavně, že se kočky domluví, no.
0: No, ale já je krmím, nebudu krmit celou vesnici, to by mohli přijít ještě zvedlejší. No ale já jsem chtěl říct to, že v písnice jsou kočky příjemné. Já mám takovou jednu kočičí píseň. Zpívají bezvadný chlap, který ho strašně mám rád, Jirka Suchý.

0: No a kdyby vám nebo tobě do této sestavy chyběl kocour, můžu nabídnout?
1: Jo, no je pravdou, že kocour by možná mohl nějaký přijít.
0: No a co tak třeba Petr Habka, Michal Horáček?
1: To je kocour?
0: Kocour se schoulil na tvůj klín.
1: No to je krásné.
0: To já jsem si totiž udělala takovou jarní radost.
1: Jakou?
0: Prozrať. A koupila jsem si CDčko. Výběr toho nejúžasnějšího od roku 1964 do roku 2006 i písničky, které třeba ani nebyly ještě na CDčku.
1: Výběr z hroznů.
0: Ano, přesně tak. A Petra Habku jako autora mám ráda, protože jeho melodie jsou úžasné. A ten rukopis, hudební jeho rukopis je úplně jednoznačný, že vždycky, když zazní první tóny těch jeho skladeb, tak hned poznáš, o koho jde.
1: Věruš, teď jsi mi trošku nahrála. Teď jsem si vzpomněla jednu věc. Když jsme v tom kočičím světě, musím ti prozradit, že neviděl jsem tolik koček čtyřnohých pohromadě, jak u Habků na dvoře.
0: Opravdu, on byl milovníkem a chovatelem koček.
1: No, byli jsme na okoři a Petr nás pozval k sobě domů. No a na té zahradě to byla jedna kočka vedle druhé. On říkal, tohle je moje rodina. No a to přicházely kočky ze všech stran. No a milovali ho samozřejmě, jak jinak. No.
0: Jak to působí na člověka, který na to není zvyklý, když
1: zvláštně
0: ze všech stran se zbíhají kočky?
1: Zvláštně, je to takový zvláštní pocit.
0: Nebál ses?
1: Ne, byl jsem z toho trošku v šoku, ale potom mě ukázal další svůj svět, že on byl vášnivým sběratelem prostě různých věcí a nádherných věcí. Tak jsem pochopil, že vlastně on je takový bohem, že vlastně to svoje království, který tam měl, k němu patřilo a vytvořil si nádherný království. I nejenom tam, jako materiální, ale vlastně i království v těch jeho písničkách. Je to úžasný, že když se pustí pár tónů, pár taktů Petrových písniček, každý ví, že tohle napsal Petr Habka.
0: Stejně jako tuhle písničku.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

0: Nádherná píseň, stejně jako Viruš, mám před sebou obal z tohoto CDčka. Přátelé, geniální obal, stejně jako geniální písničky. Taky se jim povedlo to spojení s panem Horáčkem, že jo? Protože ten text, který Michal Horáček dokáže napsat, tak tu melodii ještě umocní. Prostě to.
1: No a on ale třeba v 60. letech spolupracoval hodně zase s jiným textařem, Petrem Radou. A dokonce i...
0: Petr Rada, není to ten trenér fotbalu?
1: To nevím, já nějak tak jako tak často teda nesleduju fotbalové týmy, ale jenom jsem chtěla říct, že s ním spolupracoval také Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, Zdeněk Borovec, no těch textařů bylo hodně, no a v závěru to byl teda Michal Horáček, s kterým vytvořili spoustu nádherných hitů. No. Tak na závěr krásná písnička.
0: To se ti povedlo. Máš hezký vkus, samozřejmě to já vím už dlouho, že proto bych tady neseděl.
1: Jsem ti trošku fušovala do řemesla.
0: No tak Viruš, tak prosím tě, tak teď nás čeká období, kdy se blížíme k tomu máj.
1: Máj, lásky čas.
0: No, no jo, tak člověče.
1: Určitě se potkáme u lásky plných písniček.
0: Já se na to těším. Já jsem, když tady takhle vybírám písničky pro duši, jo, tak jsem na tím přemýšlel, že je strašně moc, já ne, 80% písniček je jenom o lásce. Tak vybrat nějakých pár jenom o lásce, to bude velký oříšek. Ale pozor, já jsem třeba přemýšlel, co kdybychom udělali nějaký tématický pořad, že třeba dobře o lásce, ale kdybychom třeba udělali o počasí, a nebo třeba písničky o strojích.
1: O strojích.
0: Třeba teď jsem plácnul.
1: Ale takové by se také našly z určitého období, se hodně zpívalo o strojích, ano, a o různých takových pracovních náplních a činnostech.
0: Já jsem si naspíval písničku, kterou mi napsal Karel Černoch. Jsme lidi, nejsme stroje, já mám takový dojem, že nás čísla naučila kašlat na city. Jo, a víš, já jsem to vzpomněl ještě.
1: Říkáš, že kdysi ti tuto písničku napsal, nevím teda, jak je to dávno, ale ono to platí i v současné ano. době. Dnes možná nejsou takové stroje, jak bývávaly dřív, už jsou daleko vymakanější, už jsou takové ty robotické, ale pořád nás hodně zpívám, ovlivňují, čím ano, dál tím víc.
0: To já zpívám mojí ženě, která mě pořád nutí něco dělat, já vždycky jsme lidi, nejsme stroje.
1: No ale na druhou stranu tvoje žena to s tebou myslí dobře, protože ty neznáš to rčení, že práce šlechtí člověka.
0: Ale znám, no, ale to zase to nesmí přehánět.
1: No tak... Nevím, myslím, že to nepřeháníš zase.
0: Ne, dobře, musím si postěžovat tak jinak v soukromí, že, aby to nikdo neslyšel.
1: Tak já si myslím, že se ti to teď hodně povedlo.
0: No, děkuju.
1: A my už ale musíme končit, protože škoda. Náš čas se naplnil. No a můžete se na nás těšit právě v tom měsíci, na začátku měsíce lásky, měsíce máje. Pro dnešek je to ale úplně...
0: Ještě, není to ještě. Já se tě chci zeptat, prostě, když tady skončíme, zavřeme tady krám, kam vyrážíš?
1: No domů na tu zahradu přece, ne?
0: Fakt, no, teď jsem to chtěl říct, že já taky.
1: No vidíš, tak.

0: na zahradu. Tak.
1: Montérky, lopaty, s úsměvem. Rukavice a s úsměvem do toho. Mějte se krásně.
0: Taky hezký den, mějte se fajn.
1: Loučí se Věra Hotařová.
0: No a Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády. Na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali? Co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti? Chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinové brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, to byla brigáda, no, čekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělalo to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozíčku, který dělal na ty snopy, ty zavazovali. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smotal a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomenu, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom strojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat.
0: No.
1: Takže to byla taková...
0: Jak jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz nemohl to být?
1: Ano, samovazač. Samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
0: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě když byla sezona?
1: No, autobusama nebo nákladníma autama, já už teď nevím.
0: To byla sezónní brigáda. No...
1: No a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali v oběd. Ale museli jsme mít každý svoji nádobu na oběd. Ešus, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli se to dneska jmenuje to.
0: Ano.
1: Z hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali oběd.
0: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
1: No.
0: Celý den?
1: Celý den, aby se to vyplatilo.
0: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
1: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď se vzpomínám, že to bylo někde ve Žlutici, nebo tak nějak.
0: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
1: No, kdyby chtěli, tak jinak.
0: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale opravdu si to neumím představit.
1: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo. Tak jsme, každý dostal ešus, oni přivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho nám dávali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda bylo já to jedla, ale...
0: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky, a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
0: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď asi měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanice a tohleto jsme dostali víc než 300 za to.
0: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste normálně pracovat na pole?
1: Ano, normálně do práce, a jak se udělo počasí, tak mě zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás na Matovo, takhle v létě. No, hrozný horko.
0: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
1: No.
0: Kdybyste to měla... No, promiňte.
1: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty veliký stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti. Jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16-17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No. A já si myslím, že letoš to tendenční děti teďka. Ne. Ty by asi nešli. Ty by nešli na takové věce. Oni už nevěděli ani, že to...
0: Určitě chodí zase na jiné brigády, alespoň tady mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou, a taky se snaží. No, uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci a vnučky.
1: Namáhá na ručičky, no. Ale co, jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
0: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
1: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangle, že jo, ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat list. Jsme chodili. Mm-hmm. To bylo prýmé. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
0: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční lince, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběh ostatních.
1: Je to tak víc jak 60 let, no. Mějte se hezky. Děkuji za pořad a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noci, téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak nad to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete si to místo?
1: Do Žatce, jo, do Žatce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na potřebových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i učitelé, co nás pak měli v té prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo. Já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a
1: určitě
0: kolik...
1: počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se vztahovalo na jídlo a pak na to jsme tak dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála a do takového kýblíku a nosila jste to do navahu a tak bylo ta dřina. Bylo to akorát, že každé počasí se dělalo. Pršelo, nepršelo. Tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici. Lenku.
0: Mm-hmm. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, ještě teď se navštěvujeme. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl se člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvykla zasadit brambory, vykopávat brambory, obily jsme vozili na... Já jsem byla zvykla na kakovou práci. Takže mi to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne. Ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn.
0: Mm-hmm. Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, pak jsem užívala školu. No.
0: Ano.
1: Po tom brigádě jsme nedastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak
0: byste něco?
1: Tak to jsem do školy, byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala 3 směny, jsem jim tam vracala.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne. Tam už byly starší paní, tak jsem musela sekat do vrotu, no. Tam už nebyla ani legrace. Tam bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigádě.
1: Jo, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. Noční linka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano,
0: naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z Jihočeského kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom chci k brigádám, prosím vás pěkně, já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužen prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák, jako studenti, 17 letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Měsíc jste pěstoval gerbery. Prosím vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval, rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Távora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech. Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšené záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšené záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se pěstovalo od rozvíjejí se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se. My jsme to absolvovali tohleto v třetím ročníku, ano? V třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovaly pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto, jestli...
0: Ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No, to byla otročina. Hmm. Prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Hmm.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. Jo, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: A tak
0: řekněte,
1: to byly brigády.
0: Tomáši, jo? Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to
0: a
1: patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery, co dál? A co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak to... k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné, i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě, bez nároku na mzdu, bez něčeho, a něco v úvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? Mm. To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Maršově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jako, že my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To aha. jsme jezdili jako každá třída. Byli jsme ABCD, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous. Jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když vyjelo 120 nebo 140 lidí na pole. Jo? A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu. Jo?
0: No, tak to bylo také, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvoral brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: A co banda? Byli jste dobrá banda? Vzpomínáte na to?
1: Naprosto. Do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, dneska máme srazy, dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako
0: takže
1: banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás co práce upevní, že jo.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste
1: bohužel
0: vzpomínal
1: už,
0: i s námi.
1: Šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To
0: opatrujte
1: už tak teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano. A važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale za dobře odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás nás vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byli dobrý, některý byli špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mi na to najel ten nůž, mi se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhej, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být po vzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohrou? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty. Na pravý ruce, protože jsem levák. Mm-hmm. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, jizby mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ta druhá láska,
1: už mi na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to dva kluci.
0: Pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak. Mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady a ten druhý mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano, já
1: děkuju,
0: to
1: že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme si o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16, 17 let, já aniž by mi to rodiče

0: ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo, to byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny Wernerova ulice Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam třídila hrášek na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to mám co povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo. A já přitom tak miluju tu polivku držkovou, jo. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo. A teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlaky, jo. Tak jsme to tam váčkovali do těch sáčků. A teďka já vám povím takový příběh a to, to je fakt dramaticky, to mohlo skončit mojí smrti. My jsme tam ty jahody museli nosit do toho mrazáku, už naváčkovaný. A teďka já jsem to tam jednou nesla a teďka já jsem to normálně, teď se to, ty dveře se zabouchly. Slyšíte mě?
1: Ano.
0: Paní Hrško, ty dveře se zabouchly, já jsem zůstala v tom mrazáku, normálně tam bylo minus, já nevím, 20 stupňů, já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku, já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18, řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela, já jsem tam normálně umrzala. Paní Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
1: A jak dlouho jste tam byla? Kdo vás kdy vysvobodil?
0: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut. Já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom. Ježišmarja. Já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježišmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježišmarja, říkám, pane bože, teď mě otač vytáhl a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda, ale tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holčička, jako holka, holčička, dívka, jo, mě bylo tak 17-18. Já jsem těch mrazírna dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2,5 tisíce, ale to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo. Já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaký brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, sukozoro.
1: No, takže tak měsíc jsem pracovala. Takže to jste musela asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
0: Ano,
1: ale
0: nechtěla jsem rodičům.
1: Šikovná.
0: Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroh je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý let.

0: co, jsem si zařídila nějakou brigádu, naši o tom ani nevěděli. Jo, ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně a to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo, seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali, každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře. A já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo. Já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní. Já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší. Já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600. A to bylo pro holku peněz.
1: No to
0: kluci
1: ano.
0: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
1: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že by se měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
0: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
1: Tak to
0: zdravím všechny. Dobrou noc.
1: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám téma letních brigád. Se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: Dobrý
0: volá?
1: Večer.
0: Kdo je napřímo?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takový úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil desetník.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No, a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo
1: to byla
0: 5.
1: Pěkná.
0: To je neuvěřitelné, to že si
1: 5,
0: to i tak
1: no.
0: To pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda.
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne, vůbec. No tak v 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda. V cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře.
1: Mm-hmm.
0: A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto a jako hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smradlavou králičí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králičí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch brigád
0: zase,
1: jako trestě
0: zase v tom měl prsty chytný. Dědeček, zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: No. Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigády už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo si chodí přivydělávat, když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře, že nemusíte.
1: Pětináctví, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela? Když
1: slyšela
0: jste květinářka.
1: Slyšela jsem to a hodně jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ, doufám, že potěší Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu. Tenkrát třeba jsme šili jako pyžama nebo to. A když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy, nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práci jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda? Jak dlouho?
1: No, jako by říkala, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc, jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Asi tak jako na měsíc, bych řekla. Mm-hmm. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu věc, třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě... Já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se muselo udělat.
0: Normy, tempo, no. Zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom udělala, jsem se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, tak takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to... tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno tak jako.
0: Chápu. Dobře, Janí, děkuju za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ad.
1: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších příbězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
2: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel. Už na Véteru?
1: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
2: tak už jste překvapený. Já taky děkuji vám.
1: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
2: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív se dovolat. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
1: Téma brigády... Rádi vás slyšíme, povídejte.
2: Děkuji. Téma brigáda či brigády, to je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jistý kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim marsca na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkolová mzda anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 4 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, což jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
1: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
2: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
1: Ano, jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sodovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky od těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím?
1: No,
0: Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo. I tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom
0: takže
1: za těch 10 dní nebo 14 dní. No, takže bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikdy na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy. Že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy, no, jste nezavítele jako první na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mm-hmm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře, asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadlo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby my jsme navazovali, no. Mm-hmm. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byly samý pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba ona, 150-200 no. korun, že jo.
3: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele. To pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je tam celý den. Tak to je taky náročný, no.
3: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je, že i tahle práce je náročná, no, ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
3: Prima. Eliško, už se musíme rozloučit, tak s dovolením pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj Žatec.
0: Vítejte, jo? A povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malý kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malý košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, jo, Čecha 2 to bylo, česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávaly až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 90. to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky to bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se vydělal, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc a moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiné brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho lisovala ta šťála. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal,

0: jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rudlíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ty, ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18-19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Urva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda. Takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parda, strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně. Jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama jsem měl, tak nechci někoho zdržovat. Jo,
1: děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kdy vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
0: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo, co se týče té brigády posledního, o který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90, tak jsme vydělávali kolem té 1000 a jako taky to byl dobrý příspěvek jako pro rodinu, že jo, a tak dále, no. Takže jako mám dobrý zkušenosti s tím zkrátka. Máte krásný téma, Jaričko.
1: A vy máte krásné příběhy, ještě bych jsem vás poslouchala dál, ale už se rozloučíme, ať stihneme ještě jeden příběh do konce jedné hodiny.
0: Že jsem se dovolal. Jo, přeju vám krásnou dobrou noc, všechno dobrý a ať jen tak dále s takovýma tématama, který máte, no.
1: Opatrujte se a zavolejte zase příště. Naposledy připomenu telefon, protože je před náma poslední příspěvek. A to k tématu letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobrý večer, tady Pepino z Valašska.
0: Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem... soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu. Tak já jsem mu, on s tím přijel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho, Za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu?
1: Jako teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem si koupil pět tureckých medů. Také tyčinky se dostaly koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. A si představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun. Je? Nebo ryby.
0: No, ryby.
1: A potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům. A já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dvažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6.30 na hodinu jsem měl v ty prázdniny, že? Takže, no, bylo to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla za dřina, jako to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže všetko se dalo přežít, no.
0: Takže... Protože se muselo to přežít. Pepino, je čas se rozloučit.
1: No. Teď samý te a všetky posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka a paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
0: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhů, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás vítají na 282. schůzce připravené na motivy knihy Petra Hory Hořejše. Na Toulkách českou minulostí jsme dorazili právě do prostřed doby jagellonské. V Českém rozhlase Brno tento seriál režíruje
4: Jaromír Ostrý.

0: Léta páně 1490. v pondělí po svatém Ambroži zemřel ve Vídni uherský král Matyáš, který se odedávna všemožně snažil o to, aby královal v Čechách. Připravoval zradu králi Vladislavovi za pomoci některých pražských zemanů a také s pomocí knížete Hynka z Poděbrad, syna krále Jiřího slavné paměti. Ten navedl některé pražské měšťany, protože usiloval o to, aby se Matyáš stal českým králem, aby k sobě zvali na hostiny další a přitom, aby je také přemlouvali a dávali jim za to peníze a kapry.
1: No, Hinkovi z Poděbrad ta kapří korupce nakonec nějak nevyšla.
2: Skončilo to na šibenici.
3: Nikoli pro syna někdejšího krále Jiřího, ale pro jeho služebníky.
0: Když se král Vladislav dozvěděl o Matyášově smrti, dal mu všude po Praze vyzvánět. Téhož roku český král, který byl uherskými pány zvolen králem uherským, schromáždil silné vojsko a vtrhl do uherské země. V Uhrách byl pak korunován na krále uherského podle dohody, kterou měl s králem Matyášem.
1: K tomu se ještě dostaneme. Mimochodem, jak dlouho trvala Vladislavova vláda?
3: U nás? 45 let.
1: Tak to byl hotový rekordman v setrvání na trůně.
3: Řečeno sportovní terminologií, skončil na bronzovém místě.
2: Zlatou medaili ve výdrži by získal císař František Josef I.
3: Výkonem 68 let.
2: Na druhém stupínku se umístil Leopold I.
3: Ten vládl 48 let.
1: Z hlediska odpracovaných let bychom mohli v tom králi dobře a ne po Vladislavu Jagellonském spatřovat panovníka z nejzasloužilejších.
2: Mohli, ale to bychom asi měřili špatným metrem.
1: Jak to?
2: Copak délka politického působení bývá přímo úměrná kvalitám státníka a jeho díla?
1: No, to opravdu nemusí být pravidlem.
3: Osud mu dopřál času dost.
2: Přesto se Vladislav do historie žádnými opravdu výraznými skutky nezapsal.
3: Už jsme na to narazili. Byl takový, no, šedivý.
1: A co navenek, tedy ve vztahu k cizině?
2: Taky nic moc. České království jakoby se mezi ostatními evropskými mocnostmi ztrácelo.
3: Zanikl hlas jeho panovníka.
2: Sama existence koruny české upadla v pochybnost.
3: Po dočasném odtržení Moravy a vedlejších zemí panovala po několik desetiletí právní nejistota.
1: Právní nejistota je ostatně v českých dějinách pojem vyskytující se poměrně zhusta.
3: Tedy vládla právní nejistota, komu vlastně markrabství Moravské, Slezsko a obě Lužice patří.
1: Jestli Uhrům nebo českému státu.
3: Přesně tak.
2: Všecko však jenom černé, ale ani tmavě šedé nebylo.
1: Ne?
2: Nebylo.
1: Každé dobré zprávy je nám na toulkách českou minulostí třeba jako soli. Nuže, přisolme.
2: Jagellonská doba přinesla zemi rozvoj a prospěch.
3: Časy Vladislavovi a po něm Ludvíkovi představovaly hodně dlouhou etapu něčeho, co tato země několik desítek let nezažila.
1: Klid a mír.
3: Ten rušili jenom občasné domácí rozbroje místních rozměrů nebo pohraniční šarvátky.
1: Oproti dřívějšku prkotiny.
2: Národ celkem prosperoval.
3: S výjimkou neúrod, morových ran nebo jiných mimořádných situací se žilo poměrně levně. Zboží bylo dost, práce taky.
0: Dějiny národa českého v době této zjinačily značně tvářnost svou. Již smlouvy s Matyášem pojistily Čechům pokoj od nepřátel zahraničních. Výsledky sněmu Kutnohorského zjednaly jim i uvnitř mír a svornost. Od té doby, ačkoliv učenci neustali v polemice nikdy mezi vyznavači církví pod jednou a pod obojí, nevyskytlo se více krutého boje a záští. Jen nových sekt se zjevilo víc, zvláště jednoty bratří českých.
1: Je Jednota bratří českých, kdy pak vlastně vznikla?
2: V roce 1457.
3: Narodila se na principech Petra Chelčického.
2: Na principech neodpírání zlu, přísné až strohé vnitřní kázni osobnosti, naprosté a dobrovolné chudobě, biblické prostotě života.
3: První generace českých bratří odmítala mezi své stoupence vpouštět i vzdělance.
1: Důvod?
3: Ve vzdělanosti, vědění
2: a taky v majetku
3: viděli bratři hříšnou světskou marnivost.
2: Tento postoj se ale v další generaci začal měnit.
3: Jednak do bratrských pospolitostí pronikal městský živel, k církvi se hlásili relativně bohatí řemeslníci, vesměs lidé dosavadním vývojem kališnictví rozčarovaní.
2: Jednak perzekvovaná jednota mohla existovat jenom díky tomu, že nad ní drželi ochranou ruku někteří bohatí páni.
3: Ku příkladu páni Krajířové z Krajku a Kostkové z Postupic.
1: Měli k tomu důvod?
2: Ovšem, že ano. Pokorní a pracovití poddaní, co víc si může každá vrchnost přát.
1: Což platí do dneška.
2: Prosím?
1: Tato poznámka sem vlastně nepatří.
3: Bratřím nakonec došlo, že ani majetek, ani vzdělání nejsou ku podivu překážkou na cestě k poznání pravého Boha.
2: Na synodě bratrských kněží,
1: ta se konala v Brandýse nad Orlicí roku 1490.
2: se ustoupilo od zásad dobrovolného i pasivního vzdoru vůči světské moci.
3: Bratři nyní mohli vykonávat úřady,
2: stávat se richtáři a konšely.
3: Do řad jednoty měli nadále přístup i šlechtici a bohatí měšťané.
4: Nejjasnější králi, Pane náš milostivý.
1: Takto začínal jeden z prosebných bratrských listů králi Vladislavovi.
4: Co se dotýče poslušenství a poddání mocím povýšeným, od Boha zřízeným, v tom se podle zprávy prvotních svatých míníme míti. Lidem v úřadech postavených pokorně jsou se poddáni, žádného nehanějíce ani rouhajíce komu, ani se sváříce a křikujíce, ale královskou milost v poctivosti majíce i jiné povýšené lidi, za ně se také k Pánu Bohu modlíce, abychom pod nimi tichý a pokojný život vedouce tím lépe v poslušenství Božím ostříhali.
1: Formulace sice dost krkolomná, ale jinak v těch slovech není nic proti ničemu.
4: A tak hotoví jsme pánům svým i poplatky a roboty, v čemž kdo kde sedí, zastávati a ve všech věcech, v nichž bychom mohli svědomí dobré zachovati před Pánem Bohem, chceme jich poslušní býti.
1: Čím dál, tím líp.
4: Proto vaši milost pokorně prosíme, abyste se k nám neráčila míti jako k nějakým nepřátelům svým, ale jako k těm, kteří vaší milosti přejí i žádají všeho dobrého pod panováním milosti vaší se všemi lidmi pokoj zachovávajíce.
1: Mohla si jeho milost přát víc?
4: Ač kněží praví na nás, že bychom různici nějakou v lidu činili, toho se s pilností vystříháme, poněvadž v jednotu svou nižádného bezděky netěhneme.
1: To jest nelákáme.
4: Ani toho, kdo k nám přistoupí, mocí jakou držíme, než komuž se líbí, ten když chce, od nás odstoupí.
1: Prostě, že nikoho násilím nedrží.
4: Ano, ani otec vlastního dítěte svého k tomu nenutí, ani muž manželky své, než každému jest na svobodě dáno podle oné řeči Pána Ježíše Krista. Kdo chce za mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. A kněží také plnou svobodu mají lidi před námi vystříhati, jakožto i činí, dobře vědouce, že s námi množství lidí nebude, poněvadž cesta naše v potupení jest, v pohanění i v úzkosti.
1: Předpokládám, že nad takovýmto dopisem se Vladislavovo srdce ustrnulo.
2: Inu, ustrnulo.
1: Tak ustrnulo nebo neustrnulo?
2: Nějak se to vezme. V boru u Tachova dal Vladislav upálit 6 bratří, na mnoha panstvích byli členové jednoty žalářováni.
3: Po sněmu Kutnohorském,
1: konal se roku 1485,
3: se však přece jenom leccos změnilo k lepšímu.
4: Ze spuchřelé půdy vykvetl konečně kvítek novověké osvěty, snášenlivosti a lásky křesťanské.
1: Tak to skoro až poeticky zaznamenává František Palacký fakt, že co se náboženské snášenlivosti dotýká, dostali naši předkové aspoň částečně rozum.
4: Vynesena byla zásada státoprávně uznaná, že každý člověk má i může hledat i spasení duše své tam, kam ho vede vlastní víra a svědomí. Jinému v tom nic nepřekáže je, aniž jej proto haníce a neutiskuje. Zásadu tu vyslovil s něm několikrát bez pochybování a obmezování všelikého. Obě strany netoliko, že sami mají požívat i úplné rovnoprávnosti, ale dopřáti ji také svým poddaným, z nichž ani pod obojí od římských, ani římští od pod obojích pánů svých neměli trpěti příkoří, překážky a újmyni žádné. Kazatelé měli omezovati se nahlásání slova Božího a horliti jen proti hříchům, nikoli proti jinověrcům, aniž těchto nutkati jakkoliv tajně nebo zjevně. Kdokoliv se proti tomu proviní, má považován býti jako rušitel obecného dobrého, svornosti a pokoje, jako zprotivilec krále, pána svého, obce království českého. Smlouva ta trvej 31 rok, od té doby pořád zběhlých.
1: A byl klid.
2: Klid sice relativní, ale zaplať pánbu.
3: Dlouhý mír ovlivnil příznivě nejen výrobu, ale i obchod.
2: Vzrostla vnitrostátní i mezinárodní směna zboží.
3: Na zemských stezkách se zase objevili cizí kupci.
1: Nejspíš zjistili, že je u nás nejenom někdo neokrade, ale že taky mohou výhodně prodat.
2: 10 let po usmíření katolíků s kališníky,
1: tedy v roce 1495,
2: dostal export a import zelenou.
3: Tradiční styky, kdysi přerušené, obnovili hlavně Norimberčané.
1: Co k nám dováželi?
3: Módní zboží. Jako například luxusní textilie, široký sortiment kramářského zboží a taky koření.
2: Dařilo se i českému vývozu směřujícímu na Linec.
3: Na zahraničních trzích se uplatňovaly výrobky soukenické jihlavy.
2: Také naše obilí.
3: A rovněž ryby.
2: Žádány byly české nože.
3: Jakož i šlojíře, roušky a jiné propriety.
2: Když si k tomu všemu připočteme rozvoj řemesel, různé technologické inovace,
3: v hutnictví, sklářství, knihtisku, výrobě papíru,
2: plus velký rozmach podnikatelského úsilí šlechty,
3: hlavně v rybníkářství, velkochovu ovcí, pivovarnictví,
2: tak nám namísto nějakého hospodářského úpadku vyvstává před očima docela utěšená konjunktura.

0: Toho času vznikl v Novém Městě pražském spor mezi měšťany a sladovníky o vaření piva, protože sladovníci bránili měšťanům v jejich právu vařit pivo a pálit z něho pálenku. Král se svými rádci rozhodl, aby právo vařit pivo měl každý měšťan, který k tomu má potřebné zařízení. Pálence se má říkat pálené pivo a ne pálené víno.
1: Malicherný spor, ne?
2: No ano, zdánlivě směšný.
1: Zdánlivě?
3: Ve skutečnosti to byla náramně vážná patálie.
1: O pivo?
3: O monopol na vaření piva mezi podnikavým panstvem a královskými městy.
4: Ve středověku se vařila piva hustá.
3: Především černé pivo ječné.
4: A jeho spotřeba byla už tenkrát velmi vysoká.
1: Tak jako dnes?
4: Pravděpodobně na hlavu ještě vyšší.
1: Tak to je co říct, vzhledem k tomu, že v současné spotřebě na hlavu bezkonkurenčně vedeme na celém světě.
3: Pivní mok se považoval nejenom za nápoj, ale i za relativně levnou a sytou potravu.
1: Tekutý chleba.
4: Výroba piva se koncentrovala do královských měst.
3: Právo várečné bylo jednou z hlavních hospodářských výsad každého měšťana.
4: Také prodej a rozvoj piva monopolně ovládala města.
3: Dodávala i slad.
4: A veškerá pivovarnická činnost byla chráněna řadou výsad.
3: Což bylo právo várečné, mílové a ještě další.
1: Jinde než ve městech se pivo vařit nemohlo?
3: Mohlo, ale výhradně pro vlastní spotřebu.
1: Tedy nikoli na výdělek.
3: Přesně tak. Odborně vařené pivo bylo kvalitnější a tak v druhé polovině 15. století pronikly městské pivovary se svými pravidelnými dodávkami i do nejodlehlejších míst.
1: Rentovalo se dělat pivo?
4: Samozřejmě. Výnosy z prodeje piva byly záviděni hodné.
3: Takže není divu, že i šlechta by se docela ráda na tom profitu podílela.
4: Začala v poddanských městech stavět výdělečné pivovary, vzápětí i šenky a hospody.
3: Koncem 15. století byl někdejší monopol královských měst rozvrácen.
4: No a všichni ti draví páni, kterým se zalíbilo podnikat, šli ještě dál.
1: Kam?
4: Začali svým poddaným zakazovat vařit pivo po domácku.
1: Což bylo velmi ošklivé.
4: A tak, jako je nutili, aby za poplatek nebo za díl obilí mleli v panských mlýnech, požadovali teď, aby povinně kupovali a pili výhradně pivo z panských měst.
3: Šlechta začala městům konkurovat i v jiných oborech.
4: Například tím, že na svých panstvích zaváděla soukenictví.
3: A že se účastnila na dálkovém obchodu.
4: A ještě, že investovala do hornictví a hutnictví.
3: To všecko by se dalo jakž takž vydržet. Ale páni sáhli měšťanům na pivo.
1: A bylo zlé.
3: Náramně zlé. Pivo totiž začalo být pro šlechtické velkostatkáře druhým nejvýnosnějším artiklem.
1: Tím nejlepším bylo?
3: Obilí.
0: V tehdejší době byla česká města velice zkracována na svých požitcích, protože páni a rytíři sami vaří pivo a prodávají je. Svým poddaným nedovolují brát pivo z měst a zakázali svým sedlákům prodávat obilí do měst, dokud se o něm sami u pánů nepřihlásí. A tak si mnozí urození páni, rytíři i zemané navykli obchodovat s obilím pro peníze a říkali, že to jejich erbům vůbec neškodí. Na sněmech bylo městům upíráno právo třetího hlasu a ani nebyla na sněmy zvána. Tak se šlechta snažila odstranit třetí hlas měst. Bránila také městům zapisovat do zemských desek svobodné statky, které zakoupili měšťané nebo obce, podávala na ně u zemského soudu všelijaké podivné žaloby a upírala jim práva, která mají města od králů a císařů, stejně jako páni, rytíři a zemané.

0: Hlavním zdrojem příjmů bývala pro šlechtice odedávna renta.
1: Dvakrát ročně na jaře a na podzim odevzdávali poddaní vrchnosti dohodnutý poplatek z výnosu propachtovaných polností.
2: Tato hezká tradice se částečně uchovala do dneška. V současné době se výběrčí daní nejvíce radují v rozpuku prvních jarních dní. Tehdy kvetou nejenom sněženky, ale i daňová přiznání.
1: Feudálové si ovšem přilepšovali ještě i jinak.
0: Ono krýt rozmařilý způsob života a vnějškové efekty, považované za společensky žádoucí, tak to nebylo zrovna snadné.
2: Ani tehdy, ani dnes.
1: Boháči běžně tonuli v dluzích.
0: Zastavovali svá zboží.
1: Vydělávali si bojem v cizích službách.
0: Obchodovali s dřevem.
1: Prodávali ryby.
0: Nicméně ten hlavní a trvalý přísun prostředků spočíval v grošících od sedláků.
1: V druhé polovině 15. století však stále citelněji chyběly ruce, které by zoraly opuštěná pole.
0: A zisk z renty rostoucí nároky panstva neuspokojoval.
1: Protože objem příjmů se nezvyšoval dost rychle, někdy dokonce absolutně klesal.
0: Rozpor byl o to očividnější, že feudálové zvětšovali své majetky.
2: V době předhusitské bylo u nás vlastně jediným velkým domíniem panství Rožmberku na jihu Čech.
0: Zatímco během dalších let se vytvořila další obrovská latifundia pánů z Poděbrad, Pernštejnů, Tovačovských z Cimburka a ještě jiných.
1: Kdysi byl panský majetek rozkouskován na drobné nesouvislé dílce.
0: Zatímco teď se nekonečnými přesuny,
1: výměnami,
0: výkupy
1: a náhradami podařilo kdysi rozdrobená zboží víceméně scelit v rozmanitě velké državy.
3: Požívajíce úplného pokoje vně i doma, mohli Čechové obrátiti všechnu sílu a snahy své k uměním míru a vzmáhající se rok co rok zámožnost lidů nejen svědčila o prospěchu orby, řemesel i obchodu, ale vedla také k novému pučení a květu na poli duchovním.
0: Kterak to pučelo na poli duchovním, k tomu se zakrátko v toulkách vrátíme.
1: Ale nyní bychom neměli zapomenout, že bujně to pučelo i na poli politickém.
2: Oč šlo?
1: O Moravu.
3: Odtržení Moravy od království českého nestalo se za našeho králování, ale my jsme se již v království roztržené uvázali.
2: Tato slova napsal král Vladislav ve svém listu Moravským stavům.
3: Pak, ačkoliv celá vůle a ten konečný úmysl náš byl jest, že bychom byli rádi to markrabství i jiné země ke koruně zase připojili a v prvotní způsob uvedli, ale nemohouce toho z mnohých příčin učiniti, udělali jsme smlouvu s králem Matyášem slavné paměti, ne takovou, která by se nám dobře líbila, ale která nás v ten čas potkati mohla. Vždy jsme nahlíželi, že když se hlava zachová, také údové časem snáze k ní připojeni budou. Poněvadž z dopuštění božího král Matyáš smrtí sešel jest, tehdy my, jakožto král český, podle starodávného zřízení i podle dotčených smluv, jsme pánem dědičným té země moravské. A proto, pánové, preláti, rytířstvo, aniž města, ani koruně uherské, ani žádnému jinému v žádné závazky nevcházejte. My, jakožto pán dědičný, nejsme toho úmyslu, bychom je v cizí ruce dále poddati chtěli, ani zástavou, ani kterým jiným obyčejem, ale chceme přivést je k sobě, dá-li Bůh, šťastně tak, aby odtržení takové potom nikdy se nepřiházelo.
2: Zakrátko na to se Čechy spojili s Moravou a také se Slezskem a ještě obojími Lužicemi, jakož i s Uhry, do jednoho velkého státu. V jeho čele stál král, český král. Jenomže on na prvním místě své titulatury uváděl slůvka
3: král uherský.

0: Koulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: taky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Mými dnešními hosty budou matka a dcera. Matka je v současné době nejzaměstnanější herečkou tohoto divadla, hraje tady hned ve čtyřech představeních. Nicméně většina z vás ji zná především jako proslulou filmovou a televizní herečku. No a její dcera je nejen dcerou své matky, zmíněné herečky, ale také velice slavného a uznávaného otce, režiséra, filmového režiséra. Takže většina z vás tuší, že přicházejí Alena Mihulová a Karolína Kachyňová.

0: Takže holky, nebudeme předstírat, že se dobře neznáme. Nejen díky divadlu Ungeld, ale také díky tomu, že my jsme vlastně sousedé na Hradčanském Novém Světě. Tam bydlí jak Alenka s Karolinkou, tak tam bydlím já. Takže, a navíc tam máme svou letní scénu, takže Alenka, když hraje na letní scéně, tak může v papučích skoro, že jo? Takže holky, vítejte na jevišti divadla Ungeld a já tě překvapím, byť seš starší jako matka, logicky začnu Karolínkou. Já totiž vůbec nic nevím o tvé existenci profesní. Já jsem se dočet a budu citovat, že ty se zabýváš pomocí podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Seš specialistkou na vizuální prezentaci značek a jejich komunikaci na sociálních sítích, která vede k vyšším prodejům. Přátelé, jste z toho moudří, já teda naprosto ne, tak nás zkus poučit a začneme od toho prvního, co Haň sdělil. Pomáháš podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Oni se ti hlásí nebo ty se jim nabízíš?
1: No, takhle je to jako poměrně složitě řečeno. Jedním slovem se tomu říká marketing. Dělám marketing, takže jedním slovem marketing. Nicméně důvod, proč třeba na svých sociálních sítích komunikuju, že pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích, je ten, že vlastně spoustu podnikatelů naráží třeba na agentury nebo i freelance marketáky, kteří...
0: Co je freelance marketák?
1: Někdo, kdo je na volné noze. Takže někdo vlastně, kdo se specializuje na to, aby ty sociální sítě vypadaly jako hezky, aby tam byly hezký obrázky, aby prostě to vypadalo dobře a tak. Nicméně já vlastně dělám ten marketing tak, aby hlavně klienti prodávali, což je vlastně hlavním cílem každého podnikatele.
0: A tomu nevedou ty hezké obrázky?
1: Nevedou právě. Jako co k tomu vede, je právě nějaká efektivní komunikace, takže proč vlastně poskytnout tomu člověku na těch sociálních sítích nejdřív nějakou hodnotu, to znamená pobavit ho nebo ho vzdělat v tom oboru, ve kterém já vlastně pracuji, nebo teď mluvím jako za toho podnikatele. No a jakmile tohle